0: tyto definice vychází a pak je tady ještě jedna. A je to, dívej, jo, suverén je definován jako osoba nebo orgán v rámci státu, nad kterým již politicky neexistuje žádná vyšší autorita. Ale osoba nebo orgán, jo, je to zdroj politické moci, který disponuje absolutní a nekontrolovatelnou pravomocí činit rozhodnutí, například vydávat zákony, vybírat daně či vyhlašovat válku. Jo? A nebo také je to panovník či svrchovaný vládce. Jo? Takže s živým člověkem suverén, jo, nemá vlastně co dočinění. No, tak to je možná pro ty, kdo se tím jako oháněli a mají to i na tom papíru sebeurčení, jako, jo, jako suveréni.
1: No, to jako když někdo vykřikuje, že je principál. Já nebo, jsem principál.
0: A nebo, no,
1: živýho člověka, nebo jak to plátal tehda. Víš, o kom mluvím?
0: No, jasně, vím. No, jo, a nebo no. Ten, jak
1: jo, a principál je zase právní fikce, je to šéf korporace, takže vystupuješ zase jako právnická osoba.
0: No, oni si říkají, já jeho sami excelence. Dáky,
1: o těch šmejdů, co si tady hrajou na nějaký živáčky, jo. Ale to se všechno proti ním otočí.
0: Oni si říkají, jeho excelence, jeho výsosti, to jsou takový ty feudální pojmy.
1: No, tak tady to je, tady to úplně konečná.
0: A víš, jako jo, to je to slovenské družstvo.
1: Jo. No, to jsou další takový nastrčený.
0: A bachara to je, oni to mají tak sofistikovaně udělaný, jo, že člověka by to až tak jako zaujalo, pokud nezná souvislosti, jako s templářama a
1: zase s
0: kolaterálníma účtama, s rytířama, takže až by řekl, tyjo, to je dobrý, jako jo. Oni si tam pozvou pár takových prostě občánků, kteří vstoupili a ti povídají,
1: jak jsou rádi. Ale když chceš vstoupit do toho rodu, tak musíš mít tu občanku.
0: No, takže to už.
1: Tak to už mluví za vše, ne?
0: No tak jasně, protože excelence, na základě občanky excelence. Se dostanou, na základě občanky se dostanou na jeho kolaterál zas, že?
1: No jasně, a hlavně excelence, to je titul, člověk nemá titul, člověk je člověk, je to živý muž nebo živá žena. Titul dáváš a odebíráš, ale to, že jsi člověk, že jsi muž, žena, to nejde odebrat, protože to ani nemůžeš dát nikomu. Takže tolik tady těm zavádějícím různým věcem, to tady kdo vykřikuje, jo, o suverénech a takovýchhle různých blábolech, jo, nebo lidská bytost, to mi úplně... jo, protože i umělá inteligence mi řekla ve slabých chvílce, že je to to samý, ne, lidská bytost i fyzická osoba.
0: No.
1: S kanonickým právem. A hlavně i sama mi řekla, teď už jsem to z ní nevydoloval, už mi to neřekla, protože už asi vycvičila se, už mi to nechtěla přiznat, že to tak je, že vzniká lidská bytost tím jako křtem. Jo, protože Vatikán vytvořil tenhle systém. A Vatikán, jak začali ty lidi jakoby množit, a ne všichni už jakoby pěli na ty církvi, no tak oni potřebovali nějak ten zbytek těch lidí nějak se naučit ovládat, že jo? No takže oni vytvořili ty politické strany, ty politiky. Jo? No, takže, no a tím pádem vznikla fyzická osoba, rodný list. Jo, to je vznik. To není vznik člověka, to je vznik fyzické osoby. Za kterou se člověk nevědomý vydával. Protože to je jenom doklad o nákladu. Cenný papír, kterým se obchoduje na burze. Jako s otrokem. Jo. Protože když máš ty rodné listy, tak ty de facto všechno, co je napsané na ten rodný list, tak oni se tím ohánějí ty korporace, že je to jejich. Protože ty, když vystupuješ, tak jsi de facto právní fikce, mrtvola, no takže oni jsou správci tvýho majetku. Proto ty jsi jenom vlastník. Ale pokud jsi člověk, tak jsi majitel.
0: Vlastní.
1: Takže majitel vlastní nemůže být občan. Člověk není nikdy. Majitelem nemůže být fyzická nebo právnická osoba. Mm-hmm. To je jenom pronajímatel.
0: No.
1: Takže veškerý lidi, co si myslí, že jak vlastní majetky, tak oni ve finále nevlastní vůbec nic. Oni mají jenom právo to užívat. A samozřejmě se o to starat, že jo? Když se o to nestaráš, o ten barák neposloucháš, co ti říká nějaký úředník prašivej, no tak ti za to dává pokuty, protože ty se nestaráš o ten majetek, který jsi vložil do ty soukromé firmy. Jo. No, ale tím pádem, jak se prohlásíš za člověka a vystupuješ jako člověk, tak tím pádem už jsi úplně někdo jiný. Tam už není na tebou žádná moc.
0: To je to samo, jak když se takzvaní rodiče nestarají jako o ty svý takzvané děti, které vlastně patří korporátu, taky jsou odebraní ty děcka, takže nejsou majitelé, ale jenom správci dočasní, do 18 let a pak je plně z toho děcka jako občan, který pracuje, maká do roztrhání pro systém.
1: Jo, oni si ukradnou dítě de facto podvodem.
0: Jo. Maro, ty jsi tam měl, já jsem tam sdílel to videjko, ta odběr kapky krve z té paty, jo, u toho novorozence. No. No a už tam někdo psal, už tam prostě, že to, jakože to je blbost nějaká, že to před 20 letama nikdy nebylo. Říkám, tak před 20 letama to jako nebylo.
1: Ale jak to může vědět, že to nebylo?
0: No, nevím, no tak oni tak se tak trošku handrkují a tak trošku hejtují někteří. Ale já jsem si to našel. Je to tak, oni to aj přiznali, jako prostě bere se kapka krve z paty toho novorozence pro účely DNA, jo, takže vlastně nejenom, že křest, potom vlastně rodný list, ale i kapka krve a to už je fyzika, jo, to už je DNA prostě, jo. Už si vlastně...
1: No, jak bych si chtěl prokázat, že ten rodný list jakoby je něčím krytej, tím člověkem.
0: Kapkou krve
1: tak ho musíš dát něco jeho, ne, takže dáš kapku krve, ne.
0: Počkej, tak dívej se.
1: Proto je takový velký problém s porodama doma. To není ze zdravotních důvodů.
0: No, oni psali, že to je ze zdravotních
1: protože
0: důvodů.
1: Když porodíš doma dítě, tak už tam nejde dělat otlačky, nožiček, ručiček a jo, tak dále. Jo.
0: Tak.
1: Jo? Aby si ocenil to zboží.
0: Toto povídá ta sama ženská, jo, která povídala o Suverénovi, takže já to tam ještě... Tak ještě chvilinku dáme a tímto se asi rozloučíme pro dnešek. Tak dívej.
2: Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč stát tak ochotně platí peníze za narození dítěte? A v porodnici novorozenci okamžitě povinně berou krev z paty? Pokud odstraníte tuto sladkou iluzi, vše okamžitě dává smysl. Systém potřebuje od první sekundy vykoupit práva na člověka a zafixovat jeho cenu. Je to oficiální procedura koupě práv člověka a fixace jeho zástavní hodnoty. A tento podvod se odehrává ve dvou jednoduchých krocích. Porodnice lékaři tvrdí, že krev z paty je pouze neonatální screening na genetická onemocnění. Ve skutečnosti je krev živý tekutý krystal, ve kterém je zapsán váš unikátní kód DNA a odebíráním kapky krve v prvních hodinách po narození. Matrice prostě odebírá biologický podpis vašeho dítěte, protože novorozenec nemůže podepsat kontrakt sám ručně. A patu vybrali proto, že je to hlavní bod uzemnění vašeho těla, přes který se člověk fyzicky opírá o zem. Z vaší krve udělají digitální čárový kód, který se natrvalo připoutá k rodnému listu velkými písmy. Krásně nám namluvili, že to je sekundy vaše dítě očíslovali a zapsali jako zboží v námořním právu. Druhé je výplata za dítě. Systém nikdy nedává nic jen tak. Výplata dětských peněz je právní záloha na koupi práv na vaše dítě. A když rodiče podepisují žádost o tyto příspěvky, dobrovolně uzavírají kabální smlouvu. To znamená, že přímo souhlasí s tím, že stát se stává přímým opatrovníkem a vlastníkem vašeho dítěte. A rodiče prostě najímají jako dočasné manažery pro péči. Systém vydává drobné rodičům dnes, aby zítra vzal od člověka milion hodin jeho božského času. Podle zákonů této matrice je vašemu tělu od narození určeno celých 120 let života. Ale přes daně, úvěry, těžkou práci, strachy a nemoci z vás vysávají energii dvakrát rychleji. Ve výsledku se člověk místo 120 let života s námahou dožívá 60. Dobrovolně odevzdáváte systému polovinu svého života, aniž byste tušili, že vaše nedožité roky jdou na výživu tohoto sociálního koncentráku. Skutečnému Bohu nejsou potřeba žádná razítka, archivy a zástavy vaší krve. Vaše vnitřní síla je neomezená, nezávislá a přímo teď bije ve vašem živém srdci. A jakmile vy vezmete svou víru z těchto systémových smluv, jejich zámky navždy ztrácejí moc nad vámi.
0: Tak a já jsem si to vyhledal. Já dám tady na sdílet obrazovku a tady to mám. No takže odběr krve z patičky, takzvaný novorozenecký screening, je preventivní vyšetření, které se provádí 48 až 72 hodin po narození miminka. Zdravotník odebere několik kapek krve na speciální filtrační papírek, co slouží k včasnému odhalení až 20 vzácných, ale léčitelných onemocnění, například cystická fibroza nebo vrozená hypertyreóza, jo. Jak probíhá, jo, takže píšou to jako, prostě je to, probíhá to, jo. Naleznete to normálně, naleznete to na portálu Enzym nebo na stránkách VZP, takže to není žádný tajemství, že tu kapičku krve odebírají z té paty novorozence, ale není to pro účely zdravotní, ale zkrátka pro účely obchodní. Že, Maro?
1: No ty musíš přece dokázat, že někdo jako kreje ten rodný list.
0: Jak peníze byly kryty zlatem, jak peníze byly kryty zlatem, tak rodný líze kryty kapičkou krve, no.
1: Protože ty takhle by si mohli ty různý jakože státy vydávat ty rodný listy jak na běžícím pásu, ne?
0: Jak FED tiskne peníze, tak by se
1: tiskne rodný listy. Jak FED tiskne ty falešní dolary.
0: No.
1: Nebo nejenom falešní dolary, jako i jiný, že jo? To jsou všechno falešní papíry.
0: Jako my teďka vlastně jedeme na finále takový to trošku těžší téma, ale není to všechno jenom o muchomůrkách, že? A o panterovi a o psilocybinu, ale je to tady i o těchto těžších souvislostech, které i pro mě jako jsou jako celkem jako nový. A já jsem rád, že si to nechávám ty videjka překládat, protože hned si je přitom pouštím a sdílím. Takže já se podívám znovu na videjko o suverénovi, co tam říká ta žena. A já se rozloučím pomalu s váma. Děkuju za komentáře Petře Galtit za telefon, že našla odvahu, ale ona vlastně je taková taky punková. Minule jsme ho viděli při vysílání, seděla punkově, pokuřovala pěkně zeleninku, takže... Takže skvělý. Za mě, Maro, perfektní. Já tobě taky blagadariu za čas. A no, ve čtvrtek, co by dub, jsme tady jak na koni zas, jo?
1: Jasně.
0: Takže...
1: S novejma informacema zase, ze záhrobí.
0: Posílej, no, za oponou, co se děje.
1: Když je posílám furt, jedu, TikTok, jede.
0: Jede TikTok, no.
1: Protože
0: jede.
1: Tam vidíš na tom TikToku, kolik těch lidí je probuzených po celém světě. To není pár lidiček. Jo? Tady už se jede vlna lidí. Po celém světě. Tady už nikdo není milovník z těch lidí Putina nebo Trumpa. To jsou pro člověka jsou to zločinci, jak jeden, tak druhý. Chabatníci. Jo. A člověk fakt jde mimo.
0: Mám tady taky
1: chabatníci. A hlavně nečeká na žádnou záchranu, protože největší záchranu máte všichni v sobě. Že se probudíte.
0: Jo. Mám tady chabadníky, čověče, jo. Jako, dívej se, Richard Marava přišel s tím, založte si složku zdravotní okénko a já už tady mám složky. Alkohol, bílé pláště, duchovno, finance, Green Deal, chabad, chemtrails, finance, Green Deal, jo, konspirace, korporace, korporátní fízlí, covidismus, Matrix, motivační videjka, muchomůrka, jo, mám tady toho hodně, takže Maravo, velký blagadary tobě, taky jsi nakopl, že jsem si to tak jako pěkně rozstřídil, protože líp se mě v tom teďka orientuje, víš, a já teda co ještě, no tak měl jsem to ještě v úmyslu tam něco dát, ale asi ne, čo.
1: Nechme to na čtvrtek.
0: Dobroš.
1: No.
0: No, mám tady toho, mám tady Maxwella, jo, rovný list, ale to necháme na čtvrtek, protože je toho fakt hafol. A přátelé, vy se klidně, posluchači a diváci, ptejte, co vás zajímá, ne třeba jenom při vysílání, jak ohledně Muchomůrek, jak to Mára všechno tam zpracovává. Ještě jak jsme se bavili o tom hřebíčku, nejenom čaj, ale já si strčím, je to pro ty, kdo máte zuby, prostě do huby, jo, a rozkoušete a necháte pěkně působit v těch ústech, když to řeknu spisovně, jo, a je to taky proti parazitům a je to prostě na, a chutná
1: ale
0: to hlavně.
1: Hlavně je to přírodní ten, no jak se tomu říká?
0: Přírodní.
1: No.
0: Antibiotika.
1: Že ti to umrtví, no.
0: Para. No.
1: Ne, anti.
0: No, vím co,
1: je
0: no.
1: Samozřejmě anti. Víš, co myslím? Jak máš těch věty v hlavě tolik, tak prostě ty slovíčka prostě vypadávají. Jo? Analgetikum?
0: Analgetikum. Ne. Počkej, kdo víte, jak se to řekne, napište ještě, jo? No, co myslíš? Analgetikum, dívej se, Galtik. Galtik, analgetikum. Galtik jede.
1: No.
0: No, takže... No.
1: Takhle to má být, aby ty lidi... No. Jak už se začnou zajímat, tak ono už to pak funguje.
0: Maro, ale jí se o hodně zrychlilo myšlení, to je tím masem, jak začala jíst, jo?
1: No jasně. To víš, že jo, no prostě ten tuk, kde pomastí do ty hlavičky, tak ono pak začne se jedit ty správné věci v tom mozku.
0: Takže no. Galtik, děkujeme a blagadaríme a počkej, já ještě teda... Co?
1: Máš hlavu jak mrtvej ten, jak mrtvou kukuřici.
0: Já?
1: Mozek. Ne, jako když jíš jenom tu zeleninu, ne?
0: Jo tak, jo, no, ne, já se teďka na sebe víš? Dívám, já se úplně
1: člověče... Víš, kukuřici máš jenom hlavy.
0: Já se dívám, jak se úplně jak Rudoch, jako jo. No, tak jsem, jo, takže Petra Galtit, ta jede čím dál rychlejš. Takže děkujeme a já tady mám ještě poslední videjko a tím se rozloučíme už, jo, jak se probouzí Polsko a jak ta policie a ti úředníci se bojí podepisovat, protože jak spadne systém, tak by byli odhaleni.
1: No budou všichni, do jednoho, ty, co dělali zločiny.
0: Proto se
1: to si nemyslíš, že zdrhnou.
0: Jo, je tady rozdíl a i třeba na těch, já jsem se dneska díval, počkej, já to tady už nemám. Já mám totiž nějaký... Počkej Maro, já mám nějaký starý korporátní doklady a já jsem objevil starý průkaz na vysokost výšku a tam mám normálně velký písmeno a malý, jako křestní jméno a velký písmeno a malý příjmení, ale na těch nových už první, všechno velký má, ale třeba Petr a příjmení, jo? Ale na těch nejnovějších už je napřed příjmení a pak jméno a všechno velkým. Takže v tom je takovej zmatek, jo? A oni to tak záměrně, oni vlastně něco mají v občance, něco prostě mají v tom v pasu, něco mají prostě v těch služebních průkazech, aby v tom byl zmatek, aby jako nebyli odhaleni, ale oni budou odhaleni.
1: No přesně tak, jako tomu neutečou.
0: Proč tam sedíš tak pod mě?
1: Že mi nechce rozsvítit.
0: Dobrý, tak už to odpískáme. Tak
1: počkej. Dobrý, tak já rozsvítím.
0: No, to vypadá jinak. Ještě by někdo řekl, no ten Mára,
1: Ale víš, co je dobrý? No? Že to přesně poznáš, kdo má jakou krev, protože na mě třeba mě nežerou komáři vůbec. To je zcela výjimečný. A víš proč? Protože moje krev není sladká.
0: Jo.
1: Jak máš slanou krev, tak oni nechtějí papat tu krev, tady ty parazitáci lítající.
0: No. No a taky vykouříš pár cigaret, že? Nikotýnek.
1: To taky, no, ale ne, já se bavím, když třeba já jsem někde spal, nebo jo. A moje žena třeba na to trpí, jo. Ale my spíme vedle sebe a ona se zbudí doštípaná a já nic.
0: Mě ještě letos neštípl komár, člověče.
1: Jo, no. Jako na mě sedne komár, to už musí být asi nějaký zoufalec vždycky.
0: Možná i unavené z letu, tak si jenom sedl odpočinout.
1: Já si ale... už mu dochází palivo, tak musím přistát.
0: Ne se napít jako krve, ale jenom si odpočinout. A já jsem rád, že jsi rozsvítil, protože oni zase najdou tací, které řeknou, no ten Mára, on je ten temný, on je z té temné strany, on tam sedí tak v temnu, víš. On žere to maso a zabíjí ty nevinný zvířátka a slépce usekl hlavu, víš. No, dobrý.
1: Ale jak když si vzpomenu, moje babička sekala slepicím hlavy, to hřímalo. Jasně.
0: Pandrhola.
1: To bylo normální, že jsi zabíjeli slepice, jen to hřímalo, to jako. Do dneška si pamatuju ten smrad z toho škubání těch toho peří, to mi se mi vždycky zvedal žaludek.
0: Spařený peří.
1: Spařená slepka, to je smrad do starý.
0: No kače na smrdi ještě hůř než slepka. Takže dívej, my se rozloučíme, jo. Řekneme teda přátelům, divákům, posluchačům blagadár za sledování. Sdílejte, ptejte se, neserte se s ničím. Toto vysílání.
1: Hlavně pátrejte.
0: Vzdělávejte, pátrejte. Toto takový obdobný vysílání hned tak jako nikde jako nenajdete, si myslím. Jo? To možná. Já jsem takový ještě neviděl. To je sama ezárna, sami záblesky. Teďka zase má něco stát, jako nějaké záblesk, jo, a atlas.
1: Jo, tak jo.
0: No, za záblesk. No.
1: Já už se teda o to absolutně nezajímám.
0: No ne, a to žolto někdy přijde, to jsou ty galaktický nějaký ty. Andre, no, no dobrý, nezavádějme to na jinačí vibrace. A
1: ale to je pro ty slabší.
0: No, toto ani není pro ty začátečníky, protože na tom se nedá začínat. To svede úplně jako do žumpy, jo?
1: No jasně, no to je žumpa. To není, to je žumpa.
0: Takže začněte tím, že začnete úplně jednoduše si dávat dokupy souvislosti, jo? Občan, fyzická osoba, živý muž, živá žena, suverén, jo, psal tam nějaký taky, říká, vy jedete už, ale to není pro všechny, musíte od začátku postupně, jednoduše, ale my už tady vlastně jako nejsme de facto pro všechny, my už prostě jedeme tak a...
1: No, my už máme de facto svoje publikum,
0: jo.
1: Který už je třeba hozený jinde.
0: No.
1: Jo. A není problém si podívat na to vysílání, co byly kdysi. Jo.
0: No a hlavně, když si taky najedou, nezávisle na vysílání, na tvůj Facebook a na můj, my tam máme podobné příspěvky, tak no. Je to tam s tím dubbingem a tam to vás hodně jako nakopne, jo. Takže nemusíte ani pátrat, ale zas říkám, opakuji, nevěřte, nemusíte nám věřit jako dežavíčku. Je to jenom takové nakopnutí, abyste začali sami pátrat. Určitě není v našem zájmu vás svádět z cesty někam, jako, jo, prostě, ale spíš nakopnout to vlastní pátrání, protože tady ty pořady se stejně jmenují Na stopě teď, máme ságu Na stopě, i když dneska to bylo o Vochomurce, o šanty, jo, takže...
1: Ale tady jde jenom o to, abyste se nakopli k tomu, abyste začali pokládat sami sobě ty správné otázky. Jo? To je důležitý. Protože ten váš jakože zastraný stát nedělá nic pro vás. Ten dělá všechno proti vám. Jo? Tak si musíte uvědomit, že de facto oni tady nejsou pro vás, ale vy pro ně. Takže jestli jste tady vy pro ně, tak to znamená, že jste otroci. Jo? Tak záleží jenom na vás, jestli chcete být dál otroci, nebo nechcete. Jo? Takový jednoduchý to je. No a když nechcete, tak vy si tu cestu najdete.
0: Je to teďka, Maro, připomíná trošku, jak jsme se bavili o tom alkoholu, že někdo vlastně ani nechce přestat klastat, protože je mu v tom dobře,
1: jo.
0: A nedokáže si představit,
1: někdo,
0: jak by mohl
1: někdo ten systém stejně neopustí, no, ten s ním jo. Pojde. Jo.
0: A takže to samo, že někdo vlastně si řekne, proč bych neměl být občanem, ale stát se živým člověkem, musel bych mít tu zodpovědnost, jo. Takže mě líp třeba... Tady, já mám to svoje mrzky, hodilo mě tu kost pod stůl a to mě stačí, víš. Ale to jsou odstrašující případy a tady ty lidi vlastně už jako k nám ani nechodí, jo.
1: Ale to je jejich svobodná vůle.
0: Je.
1: Mně je to úplně ukradený, jo, když na to přijde. Já to říkám těm, co chtějí slyšet, a ty to nechtějí, no tak pořád půjď. O toho jsme tady, jako každý individualita, že mluvíme tady každý sám za sebe. Já tady nemluvím za žádný stádo ovcí, co stojí za mnou. Já mluvím za sebe.
0: Za tebe mluví činy a výsledky a vlastně zkušenosti, jo? Takže ty
1: a to je právě to, že seš tím člověkem. Mm-hmm. To říká o tobě, že seš ten člověk. Ne, já jsem živý člověk, ne. Tvoje činy musí říkat, že seš ten člověk. O kterýho se můžu ostatní opřít, i ty jakože otroci.
0: Já jsem si tady kdysi dávno, no dávno, může to být
1: dávno. Co chtějí?
0: No mluv, hovoř.
1: Já... Ne, těm, co... Ti, co chtějí, aby jim bylo pomoženo, tak jim pomůžeme tímto, že jim můžeme otevřít tu mysl. Ale ta práce je na jejich, na nich. To už není na nás. My jsme si svoje splnili. My máme čisto před stvořitelem. Jo. Dál? Že to každý boj je na něm. Na
0: no tak jako já pořád čistím. Já pořád čistím. Jako jo. Já nemůžu říct, že mám čisto. Já pořád vlastně jak můžu denně, jak třeba s tím mladým chlapcem, jak našerboval kolečka vzhůru nohama, já se mu budu věnovat a řeknu, ty vole, ty se musíš té práci jako mě postavit a přemýšlet, jak by to jezdilo, vole, s kolečkama navrch třeba, jo? No, takže to jsou denně takové výzvy, my můžeme pomoct mnoha prostě tady těm lidem, jo, občanům, komukoliv vlastně, kdo potřebuje.
1: Jako, říkám, jo? Lidi se probouzejí po celém světě. Ve velkým měřítku. A oni už našli tu sílu v sobě. Jo? A oni tím, že ji našli, tak ukazují ostatním, že tu sílu našli a tím dávají jako ne šanci, ale dávají jim vědění, nebo jak bych to nazval, ne vědění. No prostě jim ukazují, že to jde.
0: Názorný příklad, že to jde.
1: Je to jenom na nich. Je to jenom na nich.
0: No, je to na každém z nás.
1: Záchrana nepřijde žádná.
0: Míň blábolení, míň takzvaného duchovna a čekání na nějaký spasitele, bílý klobouky a nesary gesary a nepodmíněný příjem. To jsou všechno pasti, které vás nepustí z role otroka. Nikdy v životě, oni to nemají nikdy ani v úmyslu.
1: Oni vás nikdy nepustí, protože oni vás potřebujou. Chápete? Oni si nevypustí ten svůj rybníček s těma kapříkama. A armáda, domyslíte, že platí armádu? Korporace. Takže oni se v životě, ta armáda nemůže postavit proti té korporaci. Protože druhý den bych zdechla hlady, ta korporace, teda ta armáda. A oni mají rádi všichni prachy. To nedělají se darmo. Takže oni mají pohodový životy a myslíte si, jakože kvůli otrokům to všechno zahoděj a půjdu zachraňovat otroky, jo? No tak to jste se zbavili.
0: V knihách je napsané, že konec tady těch věků, že budou falešní proroci, jako, že to bude růst, jak houby po dešti.
1: A jsou tady spoustu falešných.
0: Jejich, já bych řekl, že jejich
1: habaděj
0: jako, třeba jako 90%, jako, kam se podíváš, to jsou blábolisti prostě, jo.
1: No přesně, jo, to jsou všechno nastrčené figury Matrixem. Protože oni na té druhé straně moc dobře věděli, že to probouzení přijde.
0: Věděli.
1: Takže oni už předem museli ty figurky vytvořit, aby si ty figurky nalákali na sebe ty svoje příznivce.
0: Jo. Tak, ty už tam žmouláš nikotinek, tabáček, já si dám taky teďka, to chci ještě, dneska krásně pršelo, bouřilo tady, já jsem tak ožil. Nebojte. Úplně, tyhle, to je úplně jinačí vzduch, ten ozon, ten éter, víš, to je úplně jinačí. protože ty pařáky byly fakt neúnosný, jako jo, a furt ještě ten báchor, furt mám nadváhu, takže jsem se potil, jak dveře odklívá, jo, takže teď se těším, že půjdu do altánku pěkně, dám si cigárko, jo, vyženu nějaké ty parazitky zas, tady si dám pěkně keltskou, jo, amanitka vždy, jo, při ruce, takže, takže asi tak.
1: Takže tak, přátelé. Přátelé. Takže se uvidíme ve čtvrtek, nebo když je to Petrucho, je? Ve čtvrtek?
0: Nedělníček bude ve čtvrtek a potom zase v nedělu, jo, ale teďka bude nejbližší ve čtvrtek, dneska je pondělí. Dobrý, jako, to je tolik informací, jo, že člověk už, ale vím, že dneska je 29. a máme 29. nedělníček, no.
1: Dobrý. Aloha.
0: O, šanty, a já pustím Polsko, jak se probouzí a už to vypnem, jo?
1: A nazdar.
0: Nazdar. Dar.
1: No, čau.
2: Policie, další polská firma.
0: Krásnou.
2: Ten název, to je logo, stejně jako u Lidlu. Abyste věděli, že pokud vás někdo z takové instituce zastaví, ptáte se nejdříve. Je pan veřejným činitelem? Pokud ano, prosím, ukažte legitimaci. Je pan státním úředníkem? Pokud ano, prosím, ukažte legitimaci. Protože pokud ne, tak legitimace, kterou máte, je víceméně tolik. Jako když dostaneme odznak dobrého žáka ve škole. To samé, poslouchejte, se týká pokut. Pokuty jsou vystaveny na jméno a příjmení, pamatujte. Zápis může být v souladu pouze s tím, čemu jste dali souhlas v momentě vydání dokladu, tedy příjmení, jméno, jméno. Každý jiný zápis je paděláním osobních údajů. V případě, že se tak stane, udělejte si fotku takové pokuty a jednoduše konstatujte. Že se jedná o padělání osobních údajů. Najděte si tedy svá práva a braňte se předtím. Připojte se ke Konfederaci Lechické.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Víte,

0: Vítejte. Vítejte tady u nás na Midgardu. Jsem rád, že se slyšíme, jsem rád, že vás slyším, jsem rád, že vy slyšíte mě, jsem rád, že se slyšíme všichni dohromady a jsem rád, že se uslyšíme všichni dohromady, až vy třeba budete poslouchat někde z toho archivu. A pokud teď mě slyšíte a posloucháte z archivu, tak teď právě mluvím k vám. No a protože už toho bylo dost, tak teď zase budu mluvit k těm, kteří poslouchají právě teď. Takže právě teď doufám, že poslouchá třeba i můj host Míša. Míšo, zdravím tě, ahoj. Ničevo. My tě neslyšíme. Tak bude asi potřeba, aby ses podívala. Neslyším tě. Halo. Hlášení v českém jazyce. Do Prahy signál nedorazil, respektive z Prahy nedorazil signál. Co budeme dělat?
1: No, teď jsem to tam úplně dala.
0: A teďko tě slyšíme.
1: Nemáme jiný sluchátka?
0: Ano.
2: Já si náhlubu milem vypnout to.
1: Mikrofon, tady mikrofon
0: teďko
1: je zapnutý.
0: Teďko tě slyšíme i malýho Toma, slyšíme.
1: Už mě slyšíš?
0: Už tě slyším i s Tomíkem, jasně.
1: No, prosím tě, za žádných okolností to nechtělo fachat, zastrčet, vystrčet. Prostě to jako nefungovalo.
0: Počkej, jako vaše rodinný problémy tady netahej. Jakože nefungovalo zastrčit, vystrčit. To je tak jako buď sexuolog, nebo nějaký takový urolog, nebo chápeš?
1: Ne, to byl prosím tě čudlik do počítače a normálně to hlásilo, že to je připojený, mikrofon připojený a blikal tam ano, ne.
0: To je lepší, než zastrčit, vystrčit. No tak dobře. Tak my jsme rádi, že momentálně zastrčeno a funguje to.

0: To je vystrčit, jsi dost veselá teda, jako musím říct. Většinou
1: No.
0: to ženy špatně snáší, tak to jsem rád, že máš dobrou náladu.
1: Mně nic jiného nezbývá.
0: To je docela
1: Takovej ten.
0: výmluvný. Tak nám pověz, jak jsi
1: No.
0: se měla ten týden, co jsme se neslyšeli.
1: Já teda nevím, jako já si myslím, že mi všichni budou děsně závidět, jako.
0: To byla u vody,
1: Protože
0: se svádala u vody celou dobu, nebo co?
1: já jsem ten horký týden prožila
0: Ve sklepě.
1: v pouhých 22 stupních Celsia. Celý. Celý.
0: Jak
1: Celý
0: to, že
1: ten
0: jsi
1: týden jsem.
0: netrpěla horkem?
1: No, protože jsem byla zavřená u sebe ve sklepě. A tam je opravdu stabilních 22. Dokonce v jednu chvíli došlo i na to, že jsem si zapla topení, protože jsem měla studené nožičky.
0: Až tak.
1: Tak a, až tak, no. Až tak, ale mělo to jednu velkou daň. Nevidím tam odsaď denní světlo a celou tu dobu, co jsem tam strávila, tak jsem opravdu jenom pracovala. Takže
0: Takže
1: bylo to takový.
0: ty jsi vlastně to, jak bych to řekl, ty jsi uvězněná tam někde.
1: No, ale musím říct, že to je jediné místo v celém tady našem domě, kde se skutečně v těch úplně šílených vedrech dalo vydržet tak, že se tam dokázal na tu práci soustředit a relativně jako tě nic nechybělo. Ani ten kyslík, protože nějakým způsobem se tam jakoby větralo, ale v jednu chvíli na dvoře bylo takový horko, že se nedalo ani dechat. Opravdu jsem měla pocit, že mám nedostatek kyslíku a jak kdyby ti člověče někdo ten kyslík vzal a vycuc.
0: Právě jste slyšeli hluboké ticho, takže jste neslyšeli, jak jsem se marně pokoušel spojit s Míšou. A no ne, no prostě jsme vyučili, vůbec jsme nebyli v éteru, že jo. No takže
1: Máš
0: už
1: to
0: jsme
1: dost dlouho teda?
0: no a
1: No,
0: nevím,
1: 11 minut.
0: prvních 35 minut, jako no, tak ne, tak 10
1: Ne,
0: minut.
1: deset.
0: Takže pravděpodobně hodně z vás to uslyší, ten začátek si můžete pustit z archivu, já to dám do archivu, tak v zásadě jsme neprožili tady nic, připojovali jsme Míšu, ta zastrčit, vystrčit nemohla, pak když už mohla, tak se tomu smála, že už ji to jde zastrčit, vystrčit, zastrčit, vystrčit, takže to fungovalo. No potom, co potom? Potom jsme si chtěli říct, jak se Míša měla, a ona se měla dobře, protože byla ve sklepě, 22 stupňů, musela topit, aby nezmrzla. No, tak ještě k tomu chceš něco? Jo, a na dvoře se nedalo dýchat.
1: Ne.
0: Takže, a v tom jsme zjistili, že jaksi nejsme v éteru, že jo? No.
1: Ano, přesně tak.
0: Chápeš to? To
1: Chápu
0: jsou
1: to,
0: věci.
1: prostě to jsou věci mezi nebem a zemí, no.
0: No tak
1: Tak
0: všechny
1: to je.
0: znova vítáme, pochopitelně tady u vysílání z Midgardu. Je vidno, že to teplo nějak jako doléhá. Nevím, proč nám to tady se neseplo. No zkrátka dobře, vůbec to nenaskočilo to. Zajímavé. No tak můžeme konečně začít. Takže ty jsi se měla dobře, zatímco já jsem se pekl na koupáku v 37 stupních s Eliškou. Takže jsme byli pořád
1: Ty
0: ve vodě.
1: první.
0: Ráno byla voda 26 a v odpoledne už byla 30. Takže hezky se
1: No, to ti
0: ohřívala.
1: věřím. To ti věřím, protože my jsme se byli v neděli ráno vykoupat v Radotíně na 7. brzo v biotopu. A já tak jako biotop znám do těch 22 stupňů, 23 max. A mělo to asi 6 nebo 27, jo. Takže opravdu to je prostě teplý, no. Opravdu je to teplý. Takže ti věřím, že jsi se koupal v teplé vodě.
0: Takže, když jsme byli ve vodě, tak to bylo naprosto super. Venku to teda docela peklo, musím říct, to jako, no ale, protože jsem hrdina, že jo, tak já se nemažu na sluníčku, jo. Takže,
1: Ani vnitřně.
0: no to ti řeknu, že teda, jako, tam budeme nějakou

0: dobu, tak jsem si dal desítku pivo.
1: Jo.
0: Proto, a to bylo teda nádherně vychlazený. To byla
1: To jenom
0: radost.
1: zasečelo.
0: To jenom zasyčilo. A ten si říkal, no v tom teple, jsem ho tam docela jako rychle poslal, tak jsem si říkal, v tom teple, no, hele, já jsem to vůbec necítil. Podle mýho se okamžitě, jak to pivo jako dopadlo do toho vnitřku toho těla, tak se proměnilo v páru, alkohol jsem vydechl a voda se vstřebala, jo, takže asi tak. Čili vůbec ani tu desítku jsem vůbec necítil a to někdy, já nevím, tuhle jsem si dal, bylo teplo, dal jsem si jedenáctku a docela jsem ji cítil, jo. Jedno jediný pivo a tak půl hodinky jsem ho cítil, jakože účinkuje. No a tohle to ani
1: No.
0: prd. No.
1: Já jsem teďka teda se přiznám, že jsem skoro celý týden jsem alkohol neviděla, protože ještě se mi k tomu všemu, jak jsem strávila v krásném 22-stupňovém chládku, tak asi jsem někde při přeběhu mezi teplem a zimou vofoukla a trošku se mi ozvaly záda, tak
0: Z toho
1: jsem.
0: biotopu.
1: To už bylo předtím, to už bylo někdy od pátku a spíš si myslím, že celkový stres a únava a přetížení a všechno, tak se mi to kuslo. Tak je to takový
0: No tak
1: kouzlík.
0: ty si vegečíš v tom sklepě a ani netušíš, co se venku děje, viď, v Praze, jako.
1: No, ale dneska vím, že hoří sklad v Ponoraticích. Ten
0: Jo, a s
1: teďka
0: čím?
1: začal hořet.
0: S čím?
1: Nějaký, prosím tě, jsou to nějaký oděvy. Nejsou
0: Aha.
1: to žádný. Jsou to oděvy. No ale nicméně teda musím říct, že sice nechodím venku, ale to, co čtu,
0: No, Praha je
1: to je
0: zmítaná spoustou kauz.
1: Praha to má jako hele, tam nevíš, kde dřív začít, jo. A to ještě nám zavřou metro. A
0: Já
1: nad
0: myslel
1: tím jsem přemýšlela.
0: prezidenta konečně.
1: No, počkej, ono to s tím totiž ale bude souviset. Protože oni to metro zavřou 4. července, linku C, v délce přes celý centrum a otevřou ho až 10. července.
0: A důvod?
1: Hele, instalace nových bezpečnostních zařízení. Neříkej mi, že by se to nedalo udělat tak, že by se pozavírala postupně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanic
0: No,
1: postupně. To mi
0: hele,
1: přijde divný.
0: tomu úplně nerozumím, ale vím, že dvojčata, než spadla, tak tam taky instalovali nový bezpečnostní zařízení.
1: No, upřímně, jo, jako já v tom čuju nějakou čertovinu, jo. A
0: Čertovinu.
1: začíná čertovinu a
0: A jak
1: začíná
0: to
1: to toho
0: souvisí s
1: čtvrtýho.
0: hradem? Počkej, jak to souvisí s hradem?
1: No, kdy začíná Ankara?
0: 7. No, hned po Husovi.
1: No, 7. začíná Ankara, tak aby třeba jako zabránili nějakým protestům, anebo Bůh ví, co se stane a metro může být taky dobrý úkryt, že jo? Ale jako nevíš. Jako fakt nevím, jako nepřijde mi to úplně normální, v životě jsem to v Praze nezažila, že by zavřeli nějakých 10 stanic najednou,
0: Zajímavý, veď? To bude dlouhý
1: jo.
0: kábel, co tam musí natáhnout.
1: Jako víš co, takové věci se musí připravit na dopředu a pak jako to musí jít ne. To jako úplně mi to není
0: Prosím
1: jasný.
0: tě, jestli o tom rozhodují piráti nějak, jo, tak bych se nedivil.
1: No, to je pravda.
0: Takže těm se povedlo
1: Ale
0: ochromit povrchovou dopravu a teď dokonce
1: ano,
0: ochromí
1: ano.
0: i podzemní dopravu.
1: Jo, a to jako ochromně, protože když to uzavřou, mám pocit, od Pankráce nebo ještě dál až po nádraží Holešovice, tak jo, jezdí ty okolní linky budou jezdit, ale takový jako tohle je fakt nejtěžší páteř, jo, to jako tady
0: Ježíš
1: ta
0: Maria.
1: linka.
0: Tady píše Věrka. A dneska je ještě k tomu úplněk v Kozorohu, takže lidem hrabe ještě
1: Ano,
0: víc. Ty
1: dneska nad
0: bláho.
1: ránem byl.
0: Byl už
1: Ano.
0: jako jo.
1: Byl nad ránem,
0: Ale
1: no,
0: to já
1: byl. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: byl tak aktivní, člověče. Já jsem celou noc spál, a ještě ráno jsem se vzbudil, jak jsem na tom byl dobře.
1: To vím, že byl úplně k nám.
0: Jo, tak.
1: A ještě navíc má začít v Praze pršet zítra.
0: Ne.
1: Nad ránem.
0: Ne, v jo? Praze bude pršet. Ne,
1: no, hele, jako jsem na to zvědavá, protože vyhrožovali už 3 dny a 3 dny tady nespadla ani kapka, jo. Hřmilo, blejskalo, ale ani kapička, jo.
0: Víš, to je vychovaný počasí. No Inu, tak.
1: Já bych tomu tak nevěřila.
0: Tak než se podíváme na to, co hýbalo světem tedy. Mám tady odboženy blanky. Co se stalo? Teď zase to mám úplně všecko jinak. Tyjo, já se z toho picnu. Jak to, že to tu nemám? Proč to tu nemám? Chrostal odvisa. Ona má 2 profily, pozor, to přišlo 5 dní. Tak teď už je to jasné, proč to nemůžu najít, to je to jasné, tak. Takže 36. jo, pojďme na to, mám to tady, doufám, 36. Já ti můžu říct, že ty jsi byla ve sklepě a já jsem byl s Eliškou na Ještědu a tam bylo taky krásné.
1: To jsem viděla, fotky, to
0: bylo
1: jsem...
0: Bylo nádherně.
1: Ano, tam muselo být příjemně.
0: Takže bylo. Poženku, to se vždycky pošle.
1: Já to vím, to je takový ten...
0: Víš, je taková hodná.
1: A úplně blbuzdorně se ti to ztratilo. Takže,
0: rychlý přehled agenturních zpráv. Záchrana kyjevského režimu nepatří do plánu Ruské federace, prohlásil Putin na otázku o návrzích Kyjeva na omezení bojových akcí. Cílem Ruské federace v Sumské oblasti je vytvořit bezpečnostní zónu, uvedl Putin. Putin prohlásil, že s překvapením čelí pozdrav evropských vůdců, četl pozdrav evropských vůdců ohledně použití dronů ukrajinskou armádou s ohledem na útok na vysokou školu v Starobylsku. Rusko je připraveno pokračovat v diskuzi se Spojenými státy o všech podmínkách, které byly dohodnuty v tom, na té Aljašce. V Archonsku.
1: Anchoráž,
0: uvedl Vladimír Putin. USA a Irán se dohodli na vzájemném ukončení útoku, uvedl novinář Axios. Na to už není potřebné. Nepřítel neexistuje a většina lidí v Německu to vidí. Prohlásil v rozhovoru potomek prvního kancléře Německé říše Otta von Bismarcka Alexander von Bismarck. 70% lidí v Německu nepovažuje Rusko za nepřítele a nebojí se Putina. Navzdory snahám německých médií, uvedl Alexander von Bismarck. Evropská unie a Velká Británie nemají dostatek energie pro klimatizace, aby zachránili lidi před abnormálním horkem v Evropě, protože se zřekli dostupné a spolehlivé ruské energie, napsal Kiril Dmitriev. V suterénech v Losevce byly nalezeny zaminovaná těla vojáků ukrajinské armády, v nichž někteří byli zabiti svými spolubojovníky. Informaci poskytly bezpečnostní složky. Xi Jinping se setkal s Lukašenkem. Budeme se tomu trošku dneska věnovat v Pekingu, uvedla čínská centrální televize. Lotyšsko a Ukrajina postaví továrnu na bezpilotní letouny na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Prohlásil lotyšský předseda vlády Kulbergs. Rusko a Spojené státy mají mnohem více společného než toho, co je rozděluje. Uvedla bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greene. Vojenští reportéři na setkání s Belousovem diskutovali o rozvoji vojsk bezpilotních systémů. Evropa

0: riskuje, že vstoupí do topné sezóny s nejnižšími zásobami plynu za posledních 15 let, uvádí FT s odkazem na prognózu společnosti Wood Mackenzie. Kyjev posiluje spolupráci s největšími dronovými kartely v Mexiku, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Přední zločinecké skupiny v Latinské Americe považují Ukrajinu za bezpečný koridor pro dodávky drog na evropské trhy, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Zelenského režim se snaží vydělat na obchodu s drogami v situaci, kdy západní sponzoři nejsou schopni uspokojit všechny jeho požadavky, uvedla ruská federální bezpečnostní služba. Velký hadronový urychlovač LHC oficiálně ukončil vědeckou práci po odstavení největšího světového urychlovače částic, oznámila tisková služba CERNu. Macron se opět objevil v slunečních brýlích, uvedla BFM TV. Francouzský prezident si nasadil brýle na oficiální setkání s ománským sultánem. Nesundal si je ani během podpisu dohod, které se odehrály v budově. Tak ona ho prý ta jeho bije, jsem slyšel. Jako.
1: Jo, ona mu občas nějakou prý šoupne. No,
0: vůdce francouzské strany Patrioti Filip žertoval, že Macron se opět objevil v slunečních brýlích kvůli facce od své ženy. Rozhodnutí o zákazu vývozu dieslu pro výrobce ještě nebylo přijato, uvedl Novak. Novak prohlásil, že rafinerie v Rusku pracují na maximální kapacitě a trh je zásobován ropnými produkty. To je všechno. No tak čoče, Macrona zase ta jeho zmlátila. Jestli on nebyl nějaký vtipný s tou Gretou, že jo? To jestli...
1: se jako třeba nezlobil, rozumíš, jo, to nevíš, jako zlobil. Hm? Mohl zlobit.
0: Mohl být drzek, že jo, třeba.
1: No, tak třeba nevynes odpadky.
0: Nebo drze koukal.
1: No, nebo neuklidil nádobí z myčky.
0: Víš, že mají myčku?
1: Nevíš. Oh, asi jo.
0: Nějakou uklízečku?
1: A nebo byl moc velký zájem o uklízečku.
0: A ty se divíš? To snad ne. Je hezčí i ta myčka, než ta jeho...
1: No, to víš, no.
0: Chudák. Viď? On tak trpí.
1: To víš, no. On trpí, on je fakt jako chudák, no. Ach jo, to je náš Macron.
0: To víš. Co by neudělal pro to svoje prezidentství, viď?
1: No, to víš, ale ten se tam bude držet zuby nechty, co to půjde, prosím tě.
0: Tak poslouchej, my jsme si tady několikrát, Míšo, kladli takovou otázku. Proč tomu skvoterovi z Hradčanská 1 tolik frčí o tu účast na tom summitu?
1: No, a co
0: zase?
1: To vylezlo?
0: A zase... No. Platí.
1: Jsme měli pravdu.
0: Za vším hledej peníze.
1: Ano.
0: Tak já bych si dovolil to tady přečíst. Fico odhalil pravý důvod Pavlovy umanutosti v Ankaře. Se chystá revolvingový úvěr 70 miliard eur ročně. Zbrojaři z Hradu by se přisáli jako pijavice. Pavel musí vést delegaci, aby podepsal miliardy pro válku. A právě proto ve čtvrtek Petr Pavel tak kategoricky a neústupně prohlásil, že musí stát přímo v čele delegace a nikoli fungovat pouze jako její řadový člen. Jako vedoucí delegace má totiž právo podepisovat klíčové dokumenty a garantovat aliančním partnerům, že Česká republika se zbrojního programu zúčastní, i kdyby s tím Babišův kabinet nesouhlasil. Díky Robertu Ficovi už víme, co stojí za Pavlovou umanutostí summitem. Bude se tam totiž schvalovat finanční revolvingový program za 70 miliard eur na zbrojení Ukrajiny každý rok. To, co původně vypadalo jako klasický kompetenční spor o reprezentaci země navenek, se v kontextu nových mezinárodních souvislostí mění v hlubokou politickou detektivku. Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek v exkluzivním vyjádření pro Českou televizi otevřeně deklaroval, že pokud bude začleněn do delegace České republiky na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, automaticky se stane jejím vedoucím a bude to on sám, kdo bude autoritativně rozhodovat o tom, kterých konkrétních akcí a jednání se v Turecku zúčastní. Záhadu prezidentova nepochopitelného chování však možná úplnou náhodou nebo možná s geopolitickým záměrem rozlouskl slovenský premiér Robert Fico. Ten se během své návštěvy východního Slovenska zúčastnil otevřené diskuze se studenty v Bardějově. Právě na tomto fóru Fico pronesl slova, která okamžitě zaplavila alternativní i hlavní mediální proudy v obou částech bývalé federace. Slovenský ministerský předseda se nechal slyšet, že má obrovské obavy z nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Důvodem těchto obav má být fakt, že se za zavřenými dveřmi chystá ke schválení monstrózní, dosud nepředstavitelný finanční a vojenský závazek. Chviličku, tady vyskočil. To tady vyskočilo. Chviličku.
1: Jo, my držíme.
0: Ano. Ano. Podle Fica se má jednat o takzvaný opakovaný finančně revolvingový úvěr s ročním cyklem v astronomické výši 70 miliard eur, který má sloužit k dlouhodobému financování a pokračování válečného úsilí na Ukrajině. Tento program by znamenal, že členské země NATO by rok co rok, bez ohledu na vývoj ekonomiky či vůli vlastních občanů, odevzdávali miliardové částky do společného fondu. A právě v tomto momentě celá politická skládačka v České republice do sebe doopravdy a dokonale zacvakla jako pucle. Pijavice na miliardovém fondu? Kdo profituje z ankarského plánu? Pokud se podíváme na mechanismus, jakým má tento obří alianční balík fungovat, zjistíme klíčovou věc. Tyto peníze podle dostupných zákulisních informací nepůjdou na Ukrajinu přímo v hotovosti na zlaté záchody. Budou z naprosté většiny využity k masivnímu nákupu zbraní, těžké techniky a munice. Klíčové však je, že tyto nákupy se nebudou realizovat jen a pouze ve Spojených státech amerických, ale zejména u zbrojařských firem členských zemí NATO, tedy v drtivé většině u evropských zbrojovek. Jde o zakázky, které mohou zbrojařům zajistit astronomické zisky na celá desetiletí dopředu. Pokud by se však současná protiválečně orientovaná Babišova vláda od tohoto programu na summitu v Ankaře distancovala, odmítla ho podepsat nebo se k němu připojit, byl by to konec. Znamenalo by to pro české zbrojaře napojené na Pražský hrad naprostou katastrofu. Mohli by být z tohoto lukrativního programu NATO okamžitě a nekompromisně vyloučeni. Noční alarm na ústavním soudě a lobbystické pozadí. To je celá ta záležitost vlastně teď na stole tady krásně rozklíčovaná. Takže o to tady vlastně běží.
1: Jasně. Aby se náhodou jako nemohli nahrabat o trošku víc, že jo?
0: Takže takhle, takže Babiš byl ve střetu, tak to se řešilo a ještě se to řeší.
1: Ale že tenhle ten je ve střetu, ten je přímo ve velkém střetu. No. A navíc, on je tak umíněný a tak, rozumíš, on prostě, Babiš dneska nastolil nějaký ty podmínky, za jakých on pojede a on prostě bude tou hlavou delegace.
0: No.
1: No, velmi, velmi jako vážně a tam musí jít opravdu o velmi těžký peníze, protože to není možný. Jo. To jako ty lidi, normální běžní lidi už to musí vnímat jako fakt, jako blbost. Jo. Že jako, jo, i kdyby tohle nevěděli, nerozuměli tomu, tak už sami ty normální běžní lidi musí přeci cítit, že ten tlak je tak neúnosný a tak zvláštní, že tohle není úplně normální. Jo.
0: No tak...
1: Samozřejmě... No, povídej.
0: Ne, říkáš to správně, prostě na stole bude 70 miliard euro.
1: Ročně.
0: Ročně, každý rok. A každý rok si z toho balíku rozeberou ty zbrojaři, co jako se jim hodí. A u tohohle rozdělování kořisti nesmí chybět hradní klika se svýma zbrojařema z zády, protože tito zbrojaři zase financují Pávkovi potom tu jeho kampaň. Takže tato lobby zbrojařská, militaristická, která je bezpečnostním rizikem pro všechny normální lidi, protože díky tomu, že oni to tady vyrábí a že oni bohatnou, tak my jsme regulérním cílem pro Ruskou federaci, tak u toho on musí být s těma svejma, protože on se dožaduje i těch 35 lidí, no a tak ať tam řekne, co tam ty lidi jedou dělat. Proč tam jde tenhle ten, proč tam jde tenhle ten opršálek, proč tam jde tady ta andulka, co tam budou řešit, čeho se chtějí zúčastnit.
1: Kdy tam může jet jenom sám Pávek, maximálně si může vzít nějakou sekretářku.
0: Nemůže, protože to si nemůže sednout k tomu stolu. On potřebuje, aby si k tomu stolu sedl on, plus ti, do jejich kapes půjde část z té kořisti, z těch 70 miliard. Protože jedině za těchto okolností on bude dostávat svoji provizi, chápeš? Svůj
1: a teď
0: podíl.
1: Ale teď udělej střih a představ si, že by se tohle dělo za Fialovy vlády. Tak vlastně bychom se to ani nedozvěděli. Pávek by tam odjel, podepsal by to, naši občané by tím pádem schudli, nemohli by proti tomu nikdo nic udělat a bylo by to v pořádku, protože Fiala, že jo?
0: No, jo? Protože by se tak dohodli. Protože on přeci zastupuje Českou republiku navenek. Takže on tady prodává peníze občanů, on tady prodává naše občany. A už jsme u toho, jo? A teď pozor. Myslím si, že vláda na něj něco chystá. Jo, protože řekli, že jeho program, ať si tam natelefonuje, ať si tam zajistí prostě prezidentská kancelář, že oni jako ministerstvo zahraničí nebudou jemu sjednávat jakýkoliv program. Co ti z toho vyplývá, Míšo?
1: Dělej si tam, co chceš. Lítej si tam, kde chceš. Ale oficiálně prostě je tam delegace vedená Babišem a oficiálně na všech jednání bude Babiš. A ty si tam dělej, co chceš. Protože oni ho nikam ani asi, víš co, jo, to i to na to, teď to má nějaký, hele, nikdy jsem se o to nezajímala, nikdy mě to nenapadlo, ono je to asi pravděpodobně každý rok, nikdy jsem nevěděla, jak probíhají takový jednání, co se tam vlastně na těch jednáních jako dohaduje, o čem se mluví, nevím. Ale
0: ne, většinou taky. Tentokrát je to tak konkrétní.
1: Určitě. Ale tentokrát je prostě to má nějaký zásadní dopad. A ono už to souvisí s tím, že Babiš asi před týdnem. A to teď nevím, jestli to bylo někde byl, jestli to bylo v rámci té V4 nebo evropský tohodle. To bych teď kecala. Ale někde bylo, že měl nějaký silný protiválečný projev. A asi to souviselo s tou čtyřkou. Že opravdu měl silný protiválečný projev. A já jsem přesvědčená o tom, že prostě ten Babiš to tam nejede podepsat.
0: Babiš to tam určitě nepodepíše. Jako
1: no
0: proč?
1: Jo, ale Pávek ho bude tlačit. A teď si představ. Oni přeci nemůžou ani letět jedním letadlem, ne?
0: Můžou. Takhle.
1: Já myslím, není
0: teoreticky
1: to
0: by neměli, protože
1: neměli, no.
0: Jako prezident by neměl letět s premiérem z bezpečnostních důvodů, že jo?
1: No.
0: A teďko se to otáčí, protože aby mu tam nerozbili hubu, že jo, v tom letadle. Takže on musí letět. Bylo to proto, že když by to letadlo havarovalo, tak aby nezahynuli prostě
1: všichni
0: z vedení státu. Tak
1: Jo,
0: proto,
1: ale
0: ale
1: víš co,
0: tady.
1: ten pávek musí mít přeci, musí mít fakt hrubší kůži a musí být úplně blbej. Musí být blbej
0: Můžeš.
1: a musí být tak vedený tím
0: Ano,
1: protokolářem,
0: tak
1: jo.
0: je vedený, tak.
1: Tak musí být tak vedený a musí tam být takovej zájem prostě finanční, že ze sebe dělá takovýhleho kreténa, jo.
0: Myslíš jako
1: Hele,
0: kveténa? Myslíš jako kveténa?
1: kveténa, ale na druhé straně uvědom si, že když tam takhle jako přiletěj do toho NATO, tak ještě můžou být dvě varianty, jo. Jedna varianta, OK, Babiš vede delegaci, Babiš jedná, Babiš sedí, Babiš nepodepisuje, Babiš jde na večeři, Babiš tam, Babiš sem. A nebo přijede Babiš a Pávek. No a co, když to NATO přijme jako pávka? Napadlo tohle někdo, někoho?
0: Ale
1: Mě
0: oni
1: to
0: ho
1: napadlo
0: můžou,
1: dneska.
0: počkej, oni ho můžou přijmout, ale on nemá mandát. On, když není
1: Jo?
0: vedoucí delegace, tak nemůže podepisovat.
1: Jo. Ne, jo, já prostě jenom jsem nad tím přemýšlela, nad těma technikáliema, ale určitě stoprocentně Martin teda mi to tak nějak jako naznačoval, že si taky myslí, že má prostě Babiš něco prostě jako v rukávu, nějaký eso nebo něco a mi tady povídá už 2 dny, uvidíš, on stejně nepojede.
0: No,
1: Takže
0: já si
1: jako...
0: myslím, že Pávek poletí, jako jo. Možná, že bude dělat ještě krky, ale protože on tam bude chtít, on tam musí nějakým způsobem minimálně něco dohodnout předběžně, aby to pak někdy někde napodepisovali, až zase někam poletí, jo. Jako pro ty firmy,
1: A nebo je
0: jo.
1: to takovej zvláštní tlak na to, aby zbořil vládu. To by mohl být taky jeden takový moment, že je to teď rozkolísaný, společnost je opravdu napjatá, lidi jsou
0: Jsou
1: nakrknutý na jedny i
0: dovolený,
1: na druhý.
0: Míšo, jsou dovolený.
1: No, nevěř tomu, nevěř tomu. Jsou dovolený, to máš pravdu. Koná se to v blbým čase. Ale no,
0: Podívej,
1: uvidíme, no.
0: to vidíš, jako tady bych takhle neviděl, já to vidím trochu jinak. Musím si říct, co je Ankara. Ankara je důležitá ze dvou důvodů. Jako, v čem je zajímavá? První věc je, jestli se Česká republika připojí tady k tomu rozdávání těch peněz. Protože když se připojíme k těm 70 miliardám, tak je budeme muset plnit. Znamená, budeme
1: A
0: muset
1: někde,
0: přispět do toho košíčku, aby
1: ano,
0: tam těch
1: někde to
0: 70
1: bude
0: miliard
1: muset
0: bylo.
1: někdo zaplatit, že jo? My budeme
0: To je.
1: muset jako my běžný lidi to odvést do nějakého košíčku, ano, přesně tak.
0: Takže Míšo, první moment je to, jestli Česká republika přistoupí tady k této iniciativě. Myslím si, že Babiš to má jasno a přistupovat k ní nebudeme. Kdyby byl náčelníkem té delegace, kdyby byl vedoucím delegace z kvoter z Hradu, tak to podepíše. To je zásadní rozdíl, jo. Takže pokud lidi budou chtít kritizovat, jestli Babiš ho veme a neveme a proč něj neudělal vedoucího delegace, tak je to přesně o těch penězích. Jestli
1: Přesně.
0: Česká republika se bude podílet a bude přispívat, aby tam bylo těch 70 miliard každý rok. On by to podepsal, Pávek, protože zároveň sebou táhne delegaci pseudopodnikatelů, zbrojařů, kteří extrémně bohatnou na tom, že vyrábějí zbraně, které se pak kšeftují na Ukrajině, a ty by rovnou u té dělby té kořisti 70 miliard euro pochopitelně seděli a Pávek by řekl, my jsme se připojili, my taky máme právo na tom participovat. Pokud se to nepodepíše, tak u stolu sedí černý pasažéři, že jo?
1: Jo,
0: Chápeš? To
1: přesně
0: je ten
1: tak.
0: problém. Takže to hlavní, kvůli čemu on tam chce být ten šéf té delegace, je, aby se připojilo k tomu, aby se zavázali čeští občané platit další peníze Evropě A aby on to potom mohl skoordinovat tak, aby čeští zbrojaři se přisáli na ty penězovody, aby jemu tekly soukromé peníze za to, že to celé zorganizoval a zajistil. To je, rozumíš, to je gauner. Tak a teďko, proč se vlastně vláda vyjádřila tak, že pokud tam pan prezident chce mít nějaká jednání, tak ať mu je zajistí Hrad. Protože představ si soud, nebo nějaké slyšení, kde padne otázka. Pane prezidente s dočasně pozastaveným výkonem mandátu, povězte nám, proč jste jednal s těmito lobbysty, proč jste se s nimi setkal? Protože mi to zařídila a určila mi to vláda České republiky, ministerstvo zahraničí mi sjednalo schůzku a tak já jsem na ní šel jednat. Nebo, a proč jste jednal s těmito lidmi? Proč jste si nechal hradní kanceláři prezidenta republiky, proč jste si nechal sjednat a dohodl jste si tuto schůzku? Chápeš? To je velký rozdíl.
1: No, přesně tak, ano.
0: Takže pokud oni ho odkázali na to, aby mu všecko sjednal Hrad, tak za to nese plnou odpovědnost. Mm-hmm, a ne, že ano. Pouze plnil přání ministerstva zahraničí, který mu tam půjde, jako mu tam něco dojednalo, tak on tam nechtěl jít, že jo? No a když to bylo domluvený, tak zavázal se, že bude reprezentovat tu Českou republiku, ne? No tak to tam šel dohodnout, že jo?
1: Ano, to je
0: takže já si myslím, že se bude účtovat, pod ty Ankaře se bude účtovat. Buď bude stačit, že mu znemožní to přisátí se na ty penězovody, evropské militaristické, anebo ho budou dokonce monitorovat a budou na něj schánět prostě podklady pro nějaký potom třeba stíhání. Protože oni už těch kolaborantských jako kroků, on už udělal spoustu, že jo. Tak teď, když jde o velký prachy, tak se asi nebude brát servítky. No, a je dost možné, že se k tomu stolu nechá nominovat ze strany NATO. To je možné. Jako, ne sice za Českou republiku, ale aby aspoň dostal ty lobbysty k tomu stolu, že jo.
1: Uvidíme, jak se to vyvine, no. Uvidíme, jak to bude probíhat, no.
0: Takže víme, že jde o kořist, že jde o dělbu kořisti a že jde o dvě věci. Aby ta kořist existovala a lidé ji zaplatili, a druhá věc, aby u toho rozdělování kořisti byli pochopitelně ti správní lidé z České republiky. Mm-hmm. Do toho mi to tak jako trochu zapadá, člověče, že byl vyměněn, byl odejít Řehka, jemuž nebylo prodlouženo ta funkce náčelníka generálního štábu a byl odvolán. A na jeho místo přišel novej, mladej, a ten už se nezakecá.
1: Ten se nezakecá, přesně tak.
0: Ten se nezakecá. Jak pak se jmenuje Klouček?
1: Měla jsem to na jazyku, dneska jsem to četla, ale...
0: Není to ten Svoboda?
1: Ne, Svoboda ne. Ne.
0: A nějaký mladý docela, ne?
1: To taky úplně nevím, jestli je mladý.
0: Jestli nevěděla, ale... že je mladý.
1: No to zkusím najít. Mluví. Je to ředitel? Ne, není to ředitel, je to náčelník.
0: Náčelník generálního štábu.
1: Náčelník generální, počkej.
0: To je protihráč ministra obrany.
1: Novým náčelníkem generálního štábu Miroslav Hlaváč.
0: Jo, Miroslav Hlaváč.
1: Miroslav Hlaváč, ale nevím, jak je mladý, jestli uvidím nějaký. Hele, jakože by úplně, jako, hele, nevypadá moc mladě.
0: Dobře, to hele, rozhodně. Výměna je důležitá, protože tenhle ten je zase propojený s Hradem a s těma všema šmejdama. Navíc ještě se spolkem D, že jo, takže to kšeftaření, to on kryl, že? No a my si ještě můžeme poslechnout, takový jeden zajímavý rozhovor, právnickou analýzu, toho, z čeho se dopustil Pávek, jo. Chceme?
1: No
0: Jdeme na
1: určitě.
0: to?
1: Jdeme
0: Jdeme na
1: na
0: to?
1: to.
0: Jdeme na to.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
3: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
4: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
5: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
6: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
2: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreji Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
2: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
8: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
2: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
8: Myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti.
2: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
8: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
2: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
9: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
2: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
9: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
2: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
7: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
2: Ano.
7: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
9: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky, to je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
7: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
9: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí, zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
7: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
2: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
7: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. Ale myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu, Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy. A jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci poté, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
10: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
11: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
10: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
11: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
7: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
10: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
7: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
10: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
7: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
10: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy, tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
7: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale kdybychom zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu, za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
10: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
7: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
10: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude vypořádána uspořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
7: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace, a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti, a proto se účastní summitu NATO.
10: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
7: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
10: Mě překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran, požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti?
7: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavním soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnou, že tam chce jet, a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě, a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
10: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žaloby jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
12: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost, až náležitý lhůtách.
10: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí, nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
12: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
10: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je, nebo není?
7: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
10: On
7: říká,
10: způsobem.
7: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit, a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít, a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
10: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
7: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetenci prezidenta.
10: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem. A ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
7: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
10: Což se ale stát může, ne?
7: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
10: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo?
7: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když v plénu tvoří 15 soudců, tak nebyly 3 přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
10: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
7: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
10: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Wintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
7: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
10: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
7: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
10: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
7: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
10: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
7: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
10: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
7: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
10: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli.
7: To se většinou v soudním řízení
10: děje. Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo

0: Ten spor ohledně předběžného opatření může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze Summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce.
2: No, já myslím, že je dobré, že jsme si to pustili, přestože to bylo jako nakloněno za mě.
3: Pápkovi.
2: Je to z i rozhlasu, jo.
3: Mm-hmm.
2: Musím říct, že ten jako dobrý ten moderátor, myslím si, že se ptal docela jako dobře, zapomněl na jednu otázku. Nebo myslíš, že se neptal, že se ptal tendenčně?
3: Ne, ptal se výborně, snažil se být víceméně nestranný a víceméně spochybňoval spíš to předběžné opatření, jo, jako tlačil tlačil a manévroval do toho, aby odpověděla jinak, než možná měla naučeno, možná měla navrčeno, možná měla připraveno, nakázáno a tak. I když oni ty teoretici toho práva to mají trošku jinak. Oni asi úplně nepřemýšlí o tom, jaký to může mít ty dalekosáhlý politické důsledky a v konečném důsledku i důsledky pro občany. Jo?
2: Tak oni to ona tam se servíroval, nezabývá, že jo? On si ptal, jestli to může být de facto precedens do budoucna, ano, že bude kompetenční soud, respektive ústavní soud, na
3: co?
2: Principu kompetenčních žalob blokovat činnost vlády vlastně. Že?
3: No, jasně, jo. Ale ona asi jede takovou stejnou linku jako Petr Fiala, který prostě to považuje za malicherný, nepochopitelný a vůbec nechápe, proč by tam jako prezident nemohl jet, když tam vždycky jezdil. Tečka.
2: No, to vždycky, jo. To je
3: vždycky,
2: právě to, že
3: ano,
2: tohleto zasedání je jiný, jako jo. Tady se porcuje prostě medvěd, jo. Ale
3: no,
2: co je
3: jo,
2: dobrý?
3: To ví, že jo.
2: Co je, takhle, nezazněla jedna otázka, klíčová. Že předběžné opatření nesmí předjímat rozhodnutí, respektive nesmí vykonat funkci toho rozhodnutí soudu. Jinými slovy, pokud ten spor je vedený, já bohužel jsem úplně tu žalobu celou neviděl, nečet jsem jí, jenom se o ní mluví, jo, ale tak, jak ona tady o ní mluvila, tak ona bude výrazně širší. A vlastně bylo to jenom, tohle bylo jenom vydané ne k celý ty kauze, ale k tomu jednomu, k jedné části pouze, jo. Proto asi nelze uznat, kdyby to bylo jenom o té účasti v Ankaře, tak asi by se to dalo považovat za to, že to předjímá a předurčuje to rozhodnutí, nebo nahražuje to rozhodnutí. Ale tím, že vlastně ona byla širší, tak oni se z toho jakoby vysmekávají. Budiš. Co je podstatné a důležité, že to opatření neřeší dvě věci, a to je jeho doprovod 35 lidí a jedna a dvě jeho jaksi oprávněnost vést delegaci. Takže on tam sice pojede.
3: To tam určitě nebylo. No.
2: On tam určitě poletí teda, jak jsi říkala správně, svým letadlem. Víš, co to je za letadlo?
3: Nevím.
2: No to je to
3: poblitý,
2: pochcaný a podělaný od Havla a jeho kamarádů.
3: Počkej, to je v Letovicích, ne?
2: V jakých Letovicích?
3: To je v Letovicích u Uherského Hradiště.
2: A to nejsou Letovice, Kunovice, ne?
3: Nebo tak dobře Kunovice.
2: Letovice jsou u Brna, mezi Svitavama a Brnem.
3: A ty to znáš, hodinky nebo holinky, to máš úplně jedno, no, bo se natahuje.
2: No a to prý smrdí do dneška, to letadlo.

0: já jsem v něm byla.
1: A to je smrad z výkalu pana prezidenta, pozor. Jako. No. A tady blili jeho kamarádi, to jsou to, ty mm-hmm. blitky, ty, to jako, to jsou sami významné osobnosti. Sami vážní představitelé kultury českého národa. Jako.
0: To víš, no.
1: No, tak tady se pochcal významný člen delegace, že jo. Mám takový pocit, že tahle kultura, mám takový pocit, že tahle kultura už tady byla, jako kterou tam zavádí jako Pávek, jo?
0: Ne, ale já jsem při celém tom hovoru přemýšlela o tom, že samozřejmě proflákly se miliardy, proflákly se napojení, podpisy.
1: Kdyby držel hubu, viď, radši.
0: Jo, to všechno jako jo, to se profláklo, ale já jsem si to tady i mezi tím hledala.

0: I mezi tím hledala, přemýšlela jsem, co takový válečný stav, a kdo potom je tím vrchním velitelem vojsk a kdo teda jako rozhoduje a tak, jako ne, jenom prostě je to čistě, ano, určitě je zatím 70 miliard, ano, určitě jsou zatím zbrojaři, který mu financovali jeho kampaň a tak dále. S tím samozřejmě souvisí i to, že před 14 dny byl ten článek o tom, že Strnadovy akcie jsou na historickém minimu. To jde jedno s druhým, jo? To je tak jako dávkovaný po kouskách. Ale aby tam jako ještě chlapci jako nechtěli upéct něco jako lepšího, něco významnějšího, rozumíš, jo? Eskalujou ty váleční stavy, nebo jak by se to dalo říct, tu válečnou náladu eskalujou den po dni, kdy je to čím dál tím horší a horší a horší. To se ráno probudíš a přemýšlíš, jestli jsou rakety zprava nebo rakety zleva, že jo. A víš, aby jako ještě tam nebylo, mimo tady těch 70 miliard, aby tam nebylo ještě něco dalšího.
1: No to víš, že bude, jako o tom ani potom, neblázni. Toto jsou
0: No.
1: oficiální věci, ale potom tam bude ta neoficiální večeře, ta je strašně důležitá. No a tam se to upeče. U té večeře se upeče to, co se potom podepíše na oficiálním jednání. Víš? A podepíše se jenom oficiálně tak, aby to moc nedráždilo, ale ty hlavní dohody, co, kdo, jak, za kolik, to se vede na té večeři.
0: Ne, teďka mi tady přišel Martina, píše mi tady taháka na papír, vojenská služba, povinná vojenská
1: Jo,
0: služba.
1: tři
0: No, tak to už se
1: měsíce,
0: tak,
1: no.
0: no, oni už to, už se nechal, a to tehdy si myslím, že ještě řehka, ale teď už samozřejmě řehka neřehka, ale už se začalo mluvit o půl roce. Jo?
1: Hele, na to jsou dvě stanoviska, jo. První stanovisko je, z koho uděláš co za 3 měsíce.
0: Nic.
1: No, kanon futr, jo. Takhle se k tomu
0: No,
1: vyjádřil Petr Staněk, jako, že za 3 měsíce z nikoho
0: jo.
1: neuděláš, že v podstatě dneska to je
0: Ne, v
1: o
0: žádném
1: tom,
0: případě, no.
1: dneska to je o tom. Ale za mě, ty 3 měsíce, já to vnímám trochu jinak, jo. Já to vnímám tak, že 3 měsíce je dobře, protože se ty lidi naučí nějakému organizovanému způsobu fungování. To za prvý. Za druhý, ti lidé se seznámí s nějakýma možnostma, jak dneska vůbec ta armáda funguje a co to vlastně dneska armáda je, jako. A dejme tomu, že část těchto lidí se potom stane součástí profesionální armády. Protože armáda dneska nepotřebuje bigoše, který prostě se bude zakopávat s lopatkou. Jo, taky, jo, ale co je hlavně potřeba, to jsou operátoři různých sofistikovaných zbraňových systémů, ať je to obrana, nebo ať je to útok, jo. Třeba, jo, takže tam se může spousta mladých jako v úzovkách de facto najít, jo.
0: Jo, to určitě.
1: Je to o nějakým taky tělocviku, je to o nějaký branný přípravě, když takhle řeknu, jo. Branná výchova dneska neexistuje, takže branná příprava během těch 3 měsíců taky dobře. Já osobně bych to dal na půl roku, ale chápu, že to má nějaké ekonomické dopady, které budou
0: Nemáš je
1: taky.
0: kam dát, kasárna byly
1: No,
0: zrušený,
1: taky to bude
0: prostě,
1: něco stát, že jo,
0: jo.
1: protože ty lidi ty musíš
0: No,
1: zaplatit, oni už
0: samozřejmě.
1: chodí do práce. Nebo bude muset něco dostávat ten člověk, takže musíš se o něho postarat. Není to laciná věc, jo.
0: Přesně
1: Takže
0: tak, jako.
1: dobře, já jsem byl na 5 měsíců a musím říct, že to stačilo na ten základ. Naučil jsem se zakopávat kanon a potom jsem se naučil velmi dobře akci jehla a to je potřeba, jo, prostě. Takže 3 měsíce až půl roku za mě dobře. Potom nechť se vykrystalizují ti specialisté, kteří v té armádě třeba to podepíšou, budou tam a budou jako profesionální armáda fungovat. Takže lepší něco nežli nic. Jako, a je to potřeba. Jo. Představ si, že by se něco dělo, jaký by byl chaos. Dneska mladí lidi nemají vůbec šajn o tom, co mají dělat, kdyby začali houkat sirény, tak ty lidi neví, co mají dělat. Nedej bože, když by

0: by je někdo neorganizoval, nenavigoval je mobilem, jako tak jsou, pardon, v říti, jako jo. A to jsou lidi, kteří mají třeba rodiny a měli by se umět o ty rodiny postarat.
1: Vůbec naprosto neví.
0: Takže myslím si, že nějaký koncept, nějaké povinné služby po nějakou dobu, kde aspoň ty lidi trošku dostaneš do obrazu, je prostě potřeba. Tečka. Čili toho bych se nebál. Já prostě to vidím tak, že vláda využije velmi dobře tady to rozhodnutí toho soudu, využije správným způsobem a všechno se bude hodit. Takže ano, udělal chybu, nebo ten soud prostě to rozhodl správně, ano, bude se účastnit, ale jestli jim bude čistit boty, anebo jestli bude vedoucí delegace, hele, jestli jim bude vyměňovat nočníky, to nikdo neřeší, jako jo.
1: No, v každém případě musí letět sám, protože a nedokážu si představit, já, kdybych to byla na vlastní kůži, abych to nemohla být, abych to takhle neudělala, tak vlez do letadla s Babišem v tohle chvíli, jako jo.
0: No, lidi rozhodli, že poletí sám vlastním letadlem,
1: no,
0: že?
1: To prostě neudělala.
0: No, hele, ať u toho tématu neskejsem, stala se ještě jedna taková, takže já myslím, že jsme to vyčerpali,
1: jo,
0: jenom tady mám ještě, mám tady... Miroslav Hlaváč se jmenuje ten náčelník generálního štábu. Narodil se 28. dubna 1965 ve Stodu. To je u Plzně, myslím, že?
1: U Plzně, ano.
0: No, ve Stodu, u Plzně. Český voják, generál poručík armády České republiky a od července 2026 náčelník generálního štábu. V letech 2023 až 2026 byl prvním zástupcem náčelníka generálního štábu a tak dál. Takže člověk asi předchůdce Řehka, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak myslím si, že to bude, nebo že ta změna souvisí s nějakými proměnami v armádě a to je asi dobře. Takže k tomu. Jinak máme tady kauzu, která se váže k víkendu.
1: Ano.
0: To je festival ve Strážnici.
1: No jo, tam to bylo divoký.
0: Takže Strážnice by se nekonala, pokud by nedostala grantové peníze od státu.
1: No, v podstatě by se žádný takovýhle věci nekonaly, protože prostě bez dotací nefungují.
0: Přesně
1: no.
0: Tak. Strážnice má nějakou prostě historii, ale protože milionový chlívek se jim ne tak úplně zdařil ten, jaksi ta podpora toho prezidenta, no tak se nějak rozvrstvili po těch aktivitách, no a když současný ministr kultury Klempíř. Víš, co je zajímavý, že kolaborant ten, jsem měl na jazyku, když mi vypadl zase, jak se jmenoval ministr kultury, ten kolaborant, jak se pachtoval s tím, se soutom německým Landsmannschaftem, Hermann, typický český jméno Hermann, tak tenhle ten jim nevadil. Ten byl v pořádku, jo? Byl cajk. Klempíř jim vadí, takže když Klempíře, tak ho vypískali. Ministra vypískali prostě, jo.
1: No, nelíbil se jim tak.
0: Co se no? Může stát? Může se stát to, že stát zavře kohoutek, jo?
1: Uh-huh. No, to je samozřejmě.
0: Stát. To je jako, když bude ministr ješitnej, a jestli teda je to tak, že...
1: Slyšet, no.
0: Jestli je to tak, že ministr... nemůže pozdravit jakoby takovýhle festival, který stát financuje, čili minimálně je to státem garantovaný přes peníze, tak asi je něco špatně. Macinka se naštval a Macinka k tomu vystoupil v té Strážnici. Nevím, jestli jsi to viděla.
1: Tam dojel, neviděla jsem to, viděla jsem jenom fotky a četla jsem pár nějakých jako úvah o tom, takže... No, povídej. Ty jsi to viděl?
0: Povídej pohádku o zeleným kůzlátku. Já ti to pustím, takový já jsem.
1: Ty jsi ale hodnej.
0: Tak čučej.
2: Vy ani nevíte, co děláte. Vy ani netušíte, co teďka děláte. Vy děláte tady z toho strážnického festivalu politický festival. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde. Ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival. Všude se píšou články, jak na nějakém festivalu ve Strážnici vypískali politika. Všichni lidi, kteří neví, kde je Strážnice, si myslí, že to je protivládní festival. To fakt je? To je folklorní festival. Tady se sledují verbuňky. Moji rodiče tady tancovali v Břeclavaném, hráli s Podlužanem a ani za nejtušího bolševika nikdy nikdo nedonutil nikoho, aby tento festival spolitizoval. Až teď vy sami. Není vám to líto? Mně jo. Vy ani nevíte, co děláte.
0: Takže to řekl Macinka přímo těm expertům, kteří to tam ničili, ten festival. Tam prostě skandovali, že jo, vypadni.
1: Oni bučeli, jo.
0: No to bučeli na Macinku, ale na Klempíře jako vypadni, no jasně.
1: A prosím tě, on tam byl ohlášený, že tam je, tam vystoupí, že tam jede? Já si jenom tak dávám dvě a dvě dohromady. Jestli tam nebyl někdo nasazený, aby tohle to jako vyvolali, rozumíš, jo?
0: No samozřejmě, jak jinak. Tak asi vždycky tam vystupoval nějaký ministr nebo nějaký papaláš, ne? Vždycky to, jako je to velký
1: nevím,
0: festival.
1: Já jsem tam nikdy nebyla, tak
0: no ne, já taky ne, jako... ale jako bývá to tak, hele, bývá to normálně pravidlem. My když jsme dělali mezinárodní folklorní festival ve Slaným, jako Českomoravský slovanský svaz, a měli jsme dotaci od Středočeského kraje, tak si neumím představit,
1: že by tam
0: přijela hejtmanka, nebo prostě by tam přijel člověk z toho odboru kultury, který tu dotaci navíc ještě nám ji přiklepli až po tom festivalu a přišla půl roku po něm, jo, tak a nevěděl se, jestli vůbec bude, jsme na to jenom spolíhali, že by tam prostě nemohli vystoupit, jako, a že by tam někdo dehonestoval, že tam někdo pískal, nebo že bychom řekli, víte, to je folklor, to tady nemůžete vystupovat, nějakou politiku tady dělat. Nebo automaticky vystupoval zástupce kraje, automaticky vystupoval starosta, protože to bylo ve Slaném, tak pochopitelně s tím městem jsme spolupracovali, takže a bylo poděkování, že jo, za to, co vlastně město a za to, co kraj a tak, protože jinak by to nebylo, na to ty peníze neseženeš. No to neseženeš sponzory, aby ti zafinancovali takovouhle věc. Takže ta hloupost, sprostota a nevychovanost, jo, se pak takhle projeví, že tam nějaký blbečci si z toho udělají agitku a že tam budou vypískávat ministra. No tak jako, hele, i kdyby tam vystupoval prostě ministr, kdo to byl za Fialy, asi ho tam taky nikdo nevypískal, protože byl blbej, ne? A já si nemyslím, že Klimpíř je blbej, prostě jim se to jenom politicky nelíbí, že jo?
1: No ne, tak Klempíř má trošku zdravý názory, že jo? Klempíř prostě už se nechal slyšet, že taky jako lecos může škrtnout. Takže...
0: No a může být třeba, že jo? A komu se pomstí? Chudáci ty organizátoři. Takže jo, to je těžký, to složitý. Ale asi by si to prostě měli zasloužit. Za mě, nevím, jak to tam přesně probíhalo, za mě by měl ten pořadatel převzít mikrofon od toho ministra a říct, přátelé, od tohohle se pojďme distancovat. Tady pana ministra rádi jsme přivítali, rádi ho tu přivítáme i za rok, protože bez pomoci ministerstva kultury, bez finanční pomoci ministerstva kultury bychom tady neměli co pořádat. Tečka. Jo, omlouváme se, pane ministře, máme tady hold asi část publika, která sem nepřišla za folklorem, Tak já nevím, jak tam probíhalo, a tak abych to řešil já třeba, jo. Macinka no, zase no. Projevil odvahu, prostě běž do jámy Lvové. No tak šel, tak jim to tam šel říct.
1: Tak šel.
0: No, pojďme se teďko, ještě máme čas, pojďme se ještě zaměřit na něco, co je mezinárodní a co je velké a co se nás sakra dotýká. Děkuju Jiřímu, že mi tady hodil do mailíku, že mi nabil, jo.
1: Nabil ti?
0: No jako kdyby mi nabil munici, jako kdyby mi nabil, jako, jo, chápeš. Tak první věc je vyjádření Vladimíra Putina. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Začala totální likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství. První nekrology, oficiální prohlášení. Rozhovor ruského prezidenta přišel jako velké překvapení, ale poskytl odpovědi na mnoho otázek veřejnosti i vojenských expertů. Včetně těch o tajných signálech Kyjeva směrem k Moskvě. Je tu však jeden detail, kterého si ne každý všiml. Začala hromadná likvidace velitelů ozbrojených sil Ukrajiny a hlavního zpravodajského ředitelství GRU. První nekrology hlásají, Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám. Oficiální prohlášení vrchního velitele. Včera poskytl ruský prezident obsáhlý rozhovor novináři Pavlu Zarubinovi, v němž podrobně hovořil nejen o stavu vyjednávacího procesu, ale také o situaci armády na frontě. Vyjádřil se zevrubně ke každému směru, což je velmi důležité. Mnozí se zejména domnívají, že Vladimír Putin ve svém rozhovoru se Zarubinem nastínil osud severních oblastí Ukrajiny. Cílem ruských jednotek na Sumském a Volčanském směru je vytvořit bezpečnostní zónu podél našich hranic. Ukrajinský režim zaplatí za své zločiny v Kurské oblasti ztrátou území, která potřebujeme k vytvoření bezpečnostní zóny v pohraničí. Mimochodem, město Sumy, oblastní centrum, je vzdálené přibližně 10,5 kilometru. Nemáme žádné politické plány týkající se tohoto města ani oblasti jako celku. Budeme vycházet z návrhu ministerstva obrany a generálního štábu, poznamenal prezident. Mimo jiné, podle vrchního velitele Kyjev předkládá včetně četné návrhy, jejich podstatou je usnadnit si vlastní situaci na náš úkor. Například zastavení úderů do hloubky území na obou stranách. A je jasné, proč je tento návrh předkládán. Naše odvetné údery hluboko na ukrajinském území jsou mnohem silnější, citelnější a upřímně řečeno ničivější. Dalším návrhem je omezit vojenské operace. Všimněte si, pouze na 4 území. Jinými slovy, Kyjev vážně požaduje, aby byly vojenské operace omezeny na regiony Ruska DLR, LLR a Záporožskou a Chersonskou oblast. Jednotky mají být buď staženy z Mykolajivské, Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti, stejně jako z několika úseků státní hranice, nebo zmrazeny v souladu s linií bojového kontaktu. Aby bylo možné přesunout jejich síly do výše uvedených 4 regionů uprostřed katastrofálního nedostatku personálu v ozbrojených silách Ukrajiny. A poté Vladimír Putin vyslovil slova, která mnozí považují za klíčová. Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku personálu se ozbrojené síly Ukrajiny zřejmě domnívají, že by to pro ně mohlo být záchranou. Záchrana kyjevského režimu však není součástí našich plánů. Putinův nejtvrdší rozkaz dorazil k jednotkám, komentují lidé na internetu. A téměř současně se objevily další znepokojivé informace. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Z Ukrajiny začaly přicházet zprávy o likvidaci vysoce postavených velitelů a dokonce i o jejich zabití z rukou vlastních vojáků ozbrojených sil Ukrajiny. Na Ukrajině byli zabiti 2 plukovníci ozbrojených sil Ukrajiny. Patří mezi ně plukovník GRU zapojený do přípravy teroristického útoku na Krymu A velitel brigády, která byla jednou z prvních, jež v roce 2024 vpadla do Kurské oblasti a je vinná četnými zločiny proti civilistům i vlastním vojákům. Jeden z mrtvých, plukovník Vladimír Kononikov, velitel 154. samostatné motostřelecké brigády, byl nalezen mrtvý v Záporožské oblasti. Ukrajinská média zpočátku uváděla, že na těle nebyly žádné známky násilné smrti. Pozdě večer přišla zpráva o zastřelení vysoce postaveného ukrajinského důstojníka. Bylo zahájeno trestní vyšetřování. Vojenští experti na obou stranách fronty jsou přesvědčeni, že důstojník přezdívaný Řezník byl popraven vlastními vojáky za četné válečné zločiny. Uvádí se přitom, že k tomu došlo právě na pozadí kolapsu fronty po nekonečných krvavých útocích ozbrojených sil Ukrajiny, jejichž jediným výsledkem je ústup samotných ozbrojenců. A to přesně v těch směrech, z nichž generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny téměř denně zveřejňuje vítězné zprávy. Objevily se také zprávy o atentátu na plukovníka GRU Rustema Fachrijeva na Ukrajině. Stál za pokusem o atentát na vysoce postaveného důstojníka ruského ministerstva obrany. Plán počítal s likvidací vojáka i jeho rodiny. Operace byla naplánována na 1. prosince 2025, avšak byla zmařena. Agent ozbrojených sil Ukrajiny byl při kladení odporu zastřelen přímo při umístěvání bomby do vozidla. Vedle sebe probíhají dvě zprávy. Za prvé, město Sumy je vzdálené 10,5 kilometrů. Ruské ozbrojené síly pokračují ve vytváření bezpečnostní zóny v Sumské oblasti, uvedl Putin. Za druhé, velitel 15. brigády ozbrojených sil Ukrajiny byl nalezen se střelným zraněním hlavy v Záporožské oblasti. Vytváření Sumské lidové republiky je v plném proudu. Vysoce postavení ukrajinští důstojníci, kteří se podíleli na invazi do Kurské oblasti, byli zlikvidováni, píše veterán Wagnerovy skupiny autor kanálu Condottiero. Tak, to je jedna důležitá informace, tedy jak přistupuje Ruská federace a ruská vojska, jak přistupují k věcem na Ukrajině. Ovšem, máme tady do toho zapadající situaci, kdy Bělorusko se připravuje na útok, minimálně provokativní útoky tam už probíhají, ale Bělorusko se tedy připravuje na nějaký útok většího kalibru ze strany Ukrajiny, protože by rádi zavlekli Bělorusko do tohoto konfliktu.
1: Rádi by otevřeli druhou frontu, aby to bylo jako zajímavější, že jo.
0: No, oni pochopitelně vědí, že Rusko a Bělorusko jsou v Unii, mají podepsány významné bezpečnostně vojenské dohody. A kdyby napadli Bělorusko, tak Rusko musí automaticky podle těchto dohod tedy začít konat a mělo by Bělorusku pomoci. Čímž, jak říkáš, by došlo k otevření té druhé fronty. A teď pozor. Lukašenko, bývalý voják, že jo? Jednou voják, navždy voják. A teď tady vidíme ty dva protiklady, jo? Jeden magor, guma vypatlaná a druhý naprosto zodpovědný politik, který zastavil drancování, zastavil privatizaci majetku a díky tomu nedošlo v Bělorusku k takovým škodám a ztrátám, jako třeba v Rusku, kdy Jelcin v podstatě to Rusko rozdal, by se dalo říct.
1: Rozdal, ani nerozprodal, on ho rozdal.
0: On ho rozdal. Toto je velice důležité, protože Lukašenko navštívil nejdřív Vladimíra Putina v Moskvě a potom rovnou odletěl do Číny. Po návštěvě Lukašenka vydal Xi Jinping velice zajímavou zprávu. Zajímavé vyjádření. Xi ho nečekané oznámení. To je z 29. čili ze včera. Ano. Z toho, co řekl Xi, je Západ totálně v šoku. Proč? Protože Rusko a Čína mají za sebou nějakou etapu svého vzájemného fungování, které bylo víceméně ve válečném nějakém hašteření se. Víme, co se dělo na Usury, víme, že Čína a Rusko se po nějakou dobu jako nacházeli ve velmi vážné situaci a Západ pochopitelně by velice rád,
1: By to pokračovalo.
0: Aby to rozdráždili, rozpumpovali, aby Čínu zase dostali do konfliktního stavu s Ruskem. Jenomže, jak se ukazuje, tak vztahy mezi Ruskem, Čínou a teď už tedy i Běloruskem jsou pevnější, než by si kdokoliv dokázal představit. Takže Xi Jinping řekl, že 200 tisíc vojáků čínských vstoupí do Kyjeva. Já k tomu dodávám, vstoupí tam nepozorovaně, v utajení, protože nikdo je nepozná.
1: Myslíš, že je nikdo nepozná?
0: No tak budou nenápadný, ne? Hlavně nebudou černoši, že
1: A
0: jo?
1: když jsou
0: Takže.
1: čínský.
0: No ne, tak nebudou černoši, tak oni je nepoznají, že jo? Ne, teď vážně.
1: A
0: Kyjev
1: teď už
0: je.
1: mi to vá... Počkej, teď mi to vážně dává smysl. I já mám takovou informaci, že se na Ukrajině objevují prostě neumí poznat, jestli jsou to Číňané nebo Vietnamci nebo tak. Teď mi to dává smysl, tahle informace. A teď to jako
0: No.
1: myslím smrtelně vážně, jo.
0: No jasně, no vidíš, jako. Takže.
1: To je tak 14 dní stará informace.
0: No tak oni už tam jsou vlastně, že jo. Takže Xi Jinping, co řekl? Kyjev je jeden krok od osudové chyby, která zmaří všechny Zelenského pokusy zachránit se v této válce. Po oznámeních z Číny zazněla na západě znepokojivá prohlášení. Kyjev by se mohl během jednoho měsíce ocitnout v situaci úplné kapitulace, pokud Zelenský zaútočí na Bělorusko, uvedl bývalý důstojník štábu americké armády David Pine. Podle něj by se v blízké době mohl naplnit nejhorší scénář pro Ukrajinu. Do Kyjeva vstoupí 200 až 300 tisíc vojáků. V takovém případě bude muset Ukrajina urychleně stáhnout své síly z jeho východních území. Následně, jak uvádí IF.ru s odvoláním na Pajna, dojde během jednoho měsíce ke kapitulaci. Nyní bylo Západu jasně řečeno, že Rusko odpovídá na jakoukoliv hrozbu. Uvedl to bývalý analytik CIA Larry Johnson na kanálu Glina Deasona na YouTube. Rusko už nebude jen na Číně sedět a čekat, až bude napadeno. To bylo jasné poselství, které jsem si odnesl z prezidentova projevu. Poznamenal v reakci na prohlášení Vladimíra Putina, že Rusko nebude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva. Takže, že Rusko bude pokračovat ve své útočné kampani bez ohledu na návrhy Kyjeva, tak abych to řekl celé. Podle západních expertů vypadá situace pro Evropu a dokonce i pro Spojené státy ještě znepokojivěji poté, co Čína začala projevovat bezprecedentní aktivitu. Čínský vůdce Xi Jinping prohlásil, že bělorusko-čínské vztahy dosahují historicky nejvyšší úrovně. Si navíc označil Čínu a Bělorusko za železné přátele. Tak výrazné prohlášení zřejmě očekával jen málo kdo. Západ byl v šoku. Naše vztahy obstály ve zkoušce mezinárodních turbulencí a naše přátelství jen dále sílí, uvedl čínský vůdce při setkání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Si zdůraznil, že Minsk a Peking rozvíjejí všestranné a komplexní strategické partnerství, jak uvádí agentura Belta. Čínský vůdce také poznamenal, že Peking je s Minskem a Lukašenkem v neustálém kontaktu. Setkáváme se často, komunikujeme a vedeme velmi včasný a komplexní dialog o celé řadě různých otázek. Mimochodem, Lukašenko při setkání se Xi Jinpingem zažertoval, že přijet do Číny je jako vrátit se domů. Čínský vůdce se zeptal, zda Lukašenko přiletěl přímo z Minsku. Ne, přiletěl jsem sem z Moskevské oblasti. Vedl jsem jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a poté jsem odletěl do Pekingu, uvedl běloruský prezident, který předtím absolvoval pracovní návštěvu Ruska. Proč se ho asi ten Sitting ptal? Aby měl důvod to říct, že jo?
1: Přesně
0: Takže,
1: tak.
0: co nám tady vzniká? Vzniká nám tady v podstatě spojenectví nejsilnějších zemí BRICSu. A tady bych řekl, že teda pokud si Západ myslí, že si to chce s někým rozdat, ať už v zástupné válce, anebo napřímo, tak je absolutně bez jakýchkoliv šancí, protože bude mít proti sobě Čínu, Ruskou federaci, Bělorusko
1: Bělorusko.
0: a
1: A
0: také
1: to
0: bude mít
1: sacka je už velké.
0: a pozor, a bude mít proti sobě KLDR. To
1: A
0: nedaj.
1: ty už se nezakecaj.
0: Ne, tak jako druhá světová válka končila tím, že se pochopitelně vykrystalizovali nějací spojenci a ti spojenci, ať už byli falešní v tu dobu nějakým způsobem, tak tady to nevypadá na falešnost, protože ti všichni aktéři, ať je to Bělorusko, Rusko, Čína nebo KLDR, ti vědí, že prostě když jeden z nich prohraje, tak postupně je zlikvidujou všechny. To znamená, že je to obdoba velké vlastenecké války a je to o zachování civilizace BRICS a nebo o zachování kolektivního západu. Bude to mít jednoho vítěze a jednoho poraženého. To je ta očista světa, která tady prostě nastane, ať se to někomu líbí nebo ne. A bude to asi tak, si myslím. On ten blbeček namachrovaný, pochopíte, oni na to Bělorusko zaútočejí, to už je jedno, jestli to provede nějaký malý vojáček neukázněný, protože neslyšel rozkaz a nechtěl slyšet rozkaz, anebo
1: A
0: jestli to
1: nebo ho
0: udělají schválně.
1: slyšel.
0: Jo? Prostě ten útok tam přijde. Jak jsi řekla, již tam existují tací zvláštní mužíci, kteří nejsou na nikoho
1: Ano.
0: podobní, jo?
1: Ano, přesně tak. A
0: A
1: byla
0: to...
1: to taková informace, že to bylo divný. Jako proč?
0: No, ze známých důvodů. Takže tady ty známé, že jo, tam postupně tam jako se dostávají. A teď skřípnou Kyjev. Kyjev si zavolá na pomoc zbytky armády, aby je zachránili, což v podstatě ta armáda bude destabilizovaná, protože nějak tak začali umírat
1: Tam
0: vysoce
1: už
0: postavení důstojníci.
1: asi nic není, no.
0: Ale pozor, otázka je, proč umírají vysoce postavení důstojníci? Neumírají třeba proto,
1: Mají.
0: aby nemohli podat svědectví před tribunálem, že dostali takové
1: Aha.
0: a makové rozkazy?
1: Ano, teď to může být i takhle, že jo? Vždyť si můžou zabíjet vlastní důstojníky.
0: Proč by je
1: Ježíš,
0: nemohli
1: takový
0: likvidovat? Proč by je
1: to v
0: nemohli
1: dějinách
0: likvidovat?
1: už se kolikrát opakovalo, že jo?
0: Čili to nevidíme jako, že někdo, že najednou, že hrdlořezy osvítila najednou myšlenka, že by měli popravit vlastního velitele, jo? Jo, může se to stát. Ale tohle si myslím, že je řízená akce. To znamená, že Kyjev moc dobře ví, že končí. A tak, jak zametali stopy nacisti, tak tyhle ty náckové taky zametají stopy. I s těma lidma, který umírají dneska. No lidma, jsou to zrůdy. Takže tam se nestane nic. Budou muset kapitulovat. Rusko si tam vytvoří nějaký nárazníkový ten. Může být, že už ty Číňani se ho tam teď nestáhnou, protože budou dělat dohled. Ne Evropani, ale Číňani budou dělat ten dohled. A proč ne? Proč by nemohli dělat dohled? Vždyť jsou nestranný, ne? Vlastně. Do toho Vladimír pošle do Berlína, do Londýna a do Paříže jednoho orešníka minimálně, To, aby si tyhle ty pánové uvědomili, že hra skončila a že ples upíru jaksi končí, už
1: Žádný
0: skončil.
1: game over.
0: A dostanou seznam lidí, který mají vydat. Dostanou seznamy lidí k vydání. A pokud je nevydají, tak si pro ně dojdou. Jinými slovy, bude potřeba osvobodit toto území od těchto těch parchantů. No tak je osvoboděj. Nějakým způsobem.
1: Jo, je to zajímavý. Je to zajímavě rozdaná partie.
0: Co se týká Evropy, respektive co se týká Československa, aby jsme nezapomněli na naše zájmy a na naši perspektivu, tak v rámci těchto všech událostí, pochopitelně, půjde na stůl dohoda 2 plus 4 a možná Jalta, kdo ví. Uvidíme, jak to bude hluboký, ten dopad toho všeho. Takže jedna z těch dohod půjde na stůl. To znamená, že dojde k přeformátování celé Evropy. A protože Robert Fico už začal navazovat s Módím, a všimně si, Indie je úplně bokem, Indie je diplomatická mise, jo. Protože Indie, respektive Módí, Indie předsedá, takže Módí má nejvyšší mandát momentálně v BRICSu, takže s Robertem Ficem už dojednali některé typy spolupráce a ty typy spolupráce jsou jednoznačně klíčové body rozvojových plánů BRICSu. Když se podíváš na ty summity, co se tam přijímá za klíčový jakoby obory rozvoje různých oblastí, tak vlastně to, co podepsali na Slovensku, zapadá do schématu těchto rozvojových plánů. Což znamená, že Slovensko vlastně de facto zahájilo měkkou cestu
1: přístupové dohody.
0: Přístupu, tak dohody. Žádosti o členství. Jo. No a protože Česká republika navázala velmi úzké kontakty s slovenskou vládou, no tak kluci Slováci to tam
1: prošla
0: tu štolu prorazej, no a my hold bychom se mohli svést s nima, jo. A proto nemůžou v Ankaře ty zbrojařský krysy si tam nemůžou podepsat tu spolupráci a tyhle věci. Protože pokud to podepíšou, tak nám zavřou cestu do BRICSu.
1: No a tam jde teď o všechno.
0: Tam jde o budoucnost.
1: Chápeš to? V Ankaře jde úplně o všechno.
0: Ankara je klíčová v tom, kdo bude nakonec přiřazen k těm vítězům a k těm poraženým. Pozor, o tom se bude jednat v té Ankaře.
1: Ale každý vidí toho vítěze někde jinde. Pávek vidí vítěze jeho stranu, kterou zastupuje, jeho zájmy, když to Babiš vidí ty vítěze úplně někde jinde.
0: No, Mišo, já se bojím, že Pávek není schopný domyslet ty věci tímto způsobem. On to
1: ne,
0: vidí jenom
1: to
0: přes toky
1: ne.
0: peněz, který mu to teďko zabezpečuje. Jo. Takže
1: a
0: jemu
1: i
0: je promiň, jemu je, Mišo, jemu je osud České republiky úplně, ale úplně v říti. Jako,
1: ano.
0: Jo. Tomu jde jenom o jeho vlastní prospěch. Celý život tak fungoval. Celý život mu šlo jenom o jeho prospěch. Tak co bychom od něho měli čekat víc?
1: V podstatě vůbec nic.
0: V podstatě vůbec nic. Takže je nutný a je potřeba, aby on nebyl vedoucím delegace, aby tam nemohl napodepisovat ty věci, aby nemohl potopit Českou republiku do žumpy poražených. Pokud by to tam podepsal, máme obrovský problém, neboť Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně, že do BRICSu nebudou vstupovat v země, které způsobily Ruské federaci závažné škody. Zatím to byla Fialova vláda, korupčníci, kteří prostě směrovali toky peněz na Ukrajinu. To je ještě dobrý. Ale oficiálně se Česká republika nezúčastnila nějakým podpisem v rámci těch všeho schopných, tak se jako úplně takhle nevyhranila. Jo. Pokud se zaváže k tomu, že budou financovat nacistický, banderovský, spiklenecký, chuntovský režim v Kyjevě, tak to je problém. Takže takhle bych to asi přečet já. Co na to ty?
1: Já se k tomu přikláním a souhlasím s tím. Myslím si, že Ankara je klíčová, i když se to snaží leckdo zpochybňovat a říkat, že je to běžný normální jednání na to jako vždycky. Myslím, že se takhle vyjádřil bývalý premiér Petr Fiala, aby jako přestali kolem toho dělat ty tanečky a laskavě jako teda s tomu přistoupili, že je to úplně normální běžný jednání. Takže asi tak. Za mě to bude důležitý. Ono to docela opravdu nabývá na rychlosti a na spádu. Všechno umocňuje i to vedro, který tomu tak trošku jako napomáhá. Někomu se vaří mozky. Někdo třeba úplně neuvažuje rozumně. No, uvidíme, no. Uvidíme, co bude dál. Jako myslím si, že by už se to konečně mohlo začít jako rozhejbávat tím správným směrem.
0: No tak jako ještě jsme nezmínili Hormuz, tam teda došlo k nějakému prý to nás nevíme, jo.
1: No tam je otevřený, nebo je
0: zavřený. Iránci řekli, že prostě zaútočí na Izrael, pokud nevyklidí Libanon a tak dále. Oni to nedělají, že jo. Čili dejme tomu, že z nějakých důvodů podepsali nějakou dohodu o dohodě, která povede k něčemu, čili dost nezávazné. Spíš si myslím, že teď chcou, aby Američani udělali to, co udělat mají Američani. Dokonce kongres nařídil, že Američani se mají stáhnout tamtud. Takže uvidíme, jak se zachovají. Myslím si, že to stejně dopadne tak, že odzbrojený Západ bude muset kapitulovat jak před Iránem, tak před Čínou, Ruskem, Běloruskem. No a utrpí porážku, silnou porážku vojensky, to bude mít důsledky ryze těžce ekonomické. To se všechno sečte a celé to, myslím si, letos se výrazně, ale výrazně svět promění obrovským způsobem. Užijte si leto, protože je dobré si užít leto, tak bych řekl. Víc asi nemá smysl říkat, kdo má kývadlo, tak si kývne.
1: Já jsem čekala, co bude následovat.
0: A bude moudřejší. Takže tak, no, leto je leto. Takže Míšo, pojď se rozloučit.
1: Tak jo, přátelé. Tak si budeme užívat léta. I já zatím v těch 22 stupních. Ještě mě čeká pár dnů, kdy budu trávit v tomto prostředí. Nicméně jsem koukala, že zítra má v Praze pršet na 100%. Takže uvidíme, jestli se to vyplní.
0: Taková sklepní víla, člověče.
1: No, já jsem taková sklepní víla, jako, tak jako, to je ono, tak prostě každá práce má svý. Někdo prostě dělá ranní, odpolední, noční a někdo prostě dělá jaro, léto.
0: Jaro, léto, podzim, zima, od nevidím, do nevidím. A proto taková otázka, chystáš se, že se zastavíte na prodlouženém víkendu?
1: A kdy má být prodloužený víkend? Přiznám se, že my... Ano, slyšíš mě?
0: No, tak u vás, vás ve sklepě to ještě nedorazilo. No. Takže,
1: ne, k nám to ještě nedorazil.
0: Staňkovský rybník, kemp u kosů, je to na webu, Midgardím, 9. až 12. července.
1: No, tak my tam budeme nějakým způsobem přesouvat Tomíka na tábor a ještě tam máme z neděle na pondělí nějakou soukromou akci odloženou z června, rodinnou soukromou akci, tak uvidíme. Hele, nemůžu úplně slíbit. Proberem to tady. Jak se bude co vyvíjet, protože to
0: Výborně,
1: někam
0: to
1: musíme
0: je první
1: přesunout.
0: otázka. A druhá otázka je jenom, že to léto nějak jako budeme reprízovat hodně a my dva se spolu domluvíme, kdy budeme vysílat naživo. Jednak si, pokud si to vynutí situace, budou nějaké závažné věci k rozebrání. Jedna věc a druhá věc, aby ty i já jsme jaksi zvládli užívat taky trochu volna, tak aby jsme nevysílali každý úterý, tak to tak nějak budeme střídat. Co ty na to?
1: Hele, za mě je to na domluvě, protože já se nechystám do žádných dalekých dálek, výšek, šířek. Za nás jsou to naše oblíbené Luhačovice, prvních 14 dní v srpnu. Jinak do té doby víceméně bývám k dispozici ty úterky, mám to tak vyhrazený, mám na to nastavený i režim doma, tak je to o tom, jak se domluvíme my dva.
0: Přesně
1: Prostě
0: tak.
1: necháme tomu volný průběh.
0: Víš co, když ty v těch Luhačovicích, že jo, to je samá diskotéka, tralala, fíží, tohleto, lokínky a tak. No, tak.
1: Ale prosím tě.
0: aby tak.
1: Nicméně doufám, že se uvidíme v tu dobu tam někde v těch končinách.
0: Takže pozvánka pochopitelně platí pro všechny naše příznivce. Mějte se, přátelé, Míša se rozloučila, mějte se krásně, uživejte léta, ať vás neodfoukne nebo nerozbijou kroupy. Užijte si opravdu krásné počasí a čerpejte sluneční energii, protože to je to nejlepší. A přemýšlejte o všem, co tady vlastně povídáme, získávejte informace, dělejte si úsudek. A nezapomeňte, že tady na Midgardu máme až hnusnou, odpornou úspěšnost v našich jaksi predikcích a hlavně v tom, čemu se říká konspirační teorie. Ty se nám tady docela tak nějak daří naplňovat, protože neuběhne ani pár měsíců, ani týdnů a už je to pravda. Takže jo, mějte se krásně, zachujte nám přízeň. Společně s Míšou se teď tady od mikrofonu loučí a zase se na vás bude těšit, jak jinak než Petr Václav.

narodí a pak je naživu v nekonečném údivu. Nahý uzlík z postele neví, že cejch má na čele.

pak se život rozběhne, jako když tráva polehne. Z máminy loktuše je vidět srpek Venuše, planetu naděje, že když dneska špatně je, tak třeba zítra nebude. Zastav svá kola osude,

0: vrhla policie. Že prej těm bajkám nevěří a už jsou tu reportéři, od kopse operatéři, jak prý žije.
1: Však pod vlivem rostoucí.

láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočím bičem práska. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marie.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

když jsme hrali ve vysokém mytě, Jarek tam nebál, plný pytel, kurá. A když jsme hrali jako v Krpolu, jako myslím v Krpoli, tak mu tam spadlo všecko, jako cokoliv. Bana!

vždycky, nebo z půlky kurá, to je fuk. Jarek to tam vždycky nějak čuk. Za zrakem, nebo jakýmsi kůzlem, nebo cosi. A brankář nohy u sebe, kurá husle, normálně.

feel good.

byla vodní pláň. Tam, kde dříve stromy stály, zůstala jen pustá stráň. Domy zborcené, lidé na střechách, vyvrácené ploty, které pluly ve vlnách. Večer, když byl po všem a mohlo se dolů slézt a na zemi potom hledat, kudy mohly cesty vést. Stezkou jedinou každý k dolu poháněl, odpud

kole uvězněno šest. A všem, co tam kolem stále, jsem mečky stiskla pěst. Vidím to jak včera, jak je k hrobům provází a

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.

Гагаринский блюз. Каждый миг.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen Svobodného vysílače CS, kde právě startují páteční hovory u Klábosnice. A protože jsme všichni připraveni, VK, Vítek i náš host, tak přeji všem hezký večer a prozradím vám, že dnešním hostem je Ladislav Vrabel, předseda politického hnutí Česká republika na prvním místě. Hezký večer.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili, my jsme minulý pátek avizovali, že tady bude překvapení. On tu Láďa prásknul na nás už během tohoto týdne určitě, tak myslím, že tak velké překvapení nebylo. Nicméně, abychom to nezdržovali, já tedy přivítám nejprve našeho hosta Láďu Vrabela po delším časovém období. Láďo, vítej u nás, ahoj.
3: Ahoj Vítku, dobrý večer Helenko, ahoj VK a zdravím všechny posluchače, děkuju za pozvání a přeju hezký poslech.
2: A hlavní protagonista, jak už Láďa avizoval, je šéfredaktor Anarch News, pan VK, jako tradičně každý pátek. VK taky, ahoj.
4: No ahoj Vítku, ale hlavně ahoj Láďo, tak to zase slyšíme zase po nějaké době a doufám, že dneska budou naše posluchači dobře naladění, protože samozřejmě končí že jo, ten měsíc že jo, před dovolenými, takže určitě se chystají někam do Itálie, chystají se někam do Chorvatska, že jo, do předražených prostorů a podobně a určitě se to dneska pěkně užijou a my spolu s nimi, takže já vám všem přeji krásný poslech.
2: Já už jsem se bál, že bude říkat, že začínají prázdniny, protože to je takový zajímavý zvyk pro nás dospělé, už do konce života říkáme, že začínají prázdniny v červenci, už dávno do školy nechodíme, ale tak všichni máme děcka a ty do školy chodí, takže nám to zůstává prakticky celý život ty prázdniny. Nicméně začneme teď prvním tématem, které je docela aktuální a žhavé, stejně tak jako je žhavé počasí venku celý tento týden a vypadá to tak, že celý víkend ještě bude, než přijde zase nějaké to ochlazení. Myslím vnější, nikoli vnitřní, protože vnitřní si jistě dopřeláme taky v někteří v množství hojnějším, než by bylo třeba. Ale v rámci toho prvního tématu myslím, že nás dost nažhaví a my to samozřejmě všechno už tak nějak vnímáme. Ústavní soud České republiky vydal usnesení ve stylu ústavního puče a nařídil vládě Andreje Babiše zařadit rozvědčíka Petra Pavla na soupisku členů vládní delegace pro summit NATO. Soudcokracie okolo aktivistických soudců ústavního soudu mění Českou republiku ze zastupitelské parlamentní demokracie na prezidentský systém. Nejde o izolovaný incident, ale o vzorec v Evropě, kdy ústavní soudci zasahují do pravomoci legislativy, exekutivy a plebiscitu. Obrátím se nejprve na tebe, Láďo, jako na našeho hosta. Je jasné, že ústavní soudce nemůže z principu vměšovat do této úrovně. Nicméně má vláda povinnost na druhé straně, na druhou stranu, má vláda povinnost uposlechnout ústavní soud, je to závazný dokument, jedná se přece jenom o usnesení. Jak to tady je? Nebo jak to vnímáš ty?
3: No, tak tohle je zrovna takový téma, do kterého bych se úplně nerad pouštěl, protože mám na to trošičku jiný názor než prakticky celá Česká republika, ale nebo minimálně vlastenecká scéna, ale když jsem dotázán, tak odpovím. Zaprvé tedy jsem studoval mezinárodní právo, takže a soudím se dlouhá desetiletí, takže se právu věnuju poměrně dost na to, že teda nejsem profesionál, který by byl advokátem nebo že bych se věnoval jako právník profesionálně tomu. A co se týče toho prvního, co si řekl Vítku, že ústavní soud nemá právo se vměšovat do nějakých věcí, tak ústavní soud máme kvůli tomu, aby vykládal ústavu. A v České republice máme ústavní pořádek, který podle ústavy říká, jakým způsobem jsou rozdělené funkce v zemi, jaká funkce patří prezidentu, jaká funkce patří vládě, jaká funkce patří parlamentu. A ten demokratický systém, tak jak je navržený, neříkám, že tak funguje. To netvrdím, že funguje demokracie u nás, to v žádném případě. Konec konců Petr Pavel, když jsem o tom mluvil před rokem na náměstských předvolební kampani, tak jsem vyzýval k tomu, aby byl odvolaný z funkce, protože zasáhl do vlastně voleb neústavním způsobem a to tak, že prohlásil na začátku předvolební kampani, kampaně, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl prosazovat vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, což je proti mě protiústavní, protože právě v rámci demokracie rozhodují voliči o tom, jakým způsobem bude směřovat země dále, a to dělají ve volbách. V prezidentských volbách volí prezidenta napřímo, což je velmi demokratické, a v parlamentních volbách si vybírají zástupce do parlamentu a později i tedy do vlády, kteří budou řídit zemi, a pak, když by občané chtěli ve volbách, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie a vystoupila z NATO, tak je to právě ten moment, kdy mají občané právo uplatnit svůj demokratický názor. A pak, když prezident a priori na začátku předvolební kampaně tvrdí, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak absolutně poškodil celý volební systém, dopustil se něčeho, co je protiústavní, protože to je protiústavní zásah do voleb, a proto měl být odvolán a volby měly být anulovány. To je můj názor, který jsem veřejně říkal před rokem. Takže pro mě Petr Pavel je pro Českou republiku katastrofa a jedná naprosto protiústavně. Ale co se týče toho, té cesty na summit NATO, tak je potřeba si uvědomit, že v České republice existuje nějaká rovnováha sil, to je ústavní pořádek. A vláda nemá absolutní moc. Není to tak, že by na základě parlamentních voleb vláda měla absolutní moc. Je tady pořád ještě, oproti poslanecké sněmovně, je tady ještě Senát a ještě je tady prezident. A potom je tady nezávislý soud, protože demokracie je rozdělená do té zákonodárné, výkonné a soudní moci, a tyhle ty tři nohy demokracie musí stát nezávisle na sobě, aby existovala rovnováha sil ve státě. A pak, když by vláda měla mít absolutní moc, tak by nebyla demokracie. A ústavní soud taky nemá absolutní moc. Ústavní soud může pouze vykládat ústavu. A to, co udělal ústavní soud, je to nařízení, který vydal, nebo to předběžné prohlášení, to předběžné opatření, který vydal, nejsem si úplně jistý, jestli to je v souladu s právem nebo ne, protože na to jsou různé názory. Ale to, že prezident má podle ústavy zastupovat zemi navenek, to je v ústavě, říkám to celou dobu, kdy začala tato hádka. A taky už na počátku téhleté hádky jsem řekl, že to je hádka, která je uměle vyvolaná, protože prezident Pavel na summit na to pojede. Vsadil jsem se na to, říkám to celou dobu, bylo to jasné. A je to nějaká hra na Českou republiku, na lidi v České republice, že existuje nějaká koalice a opozice. A v tom spočívá vlastně jakoby celá ta pointa, proč se to děje. Aby vláda vypadala, že má oproti sobě nějakou opozici. Protože vláda prosazuje naprosto to samé jako prezident. Podívejte, prezident přišel v březnu s tím, že chce jaderné zbraně od Francie, Babiš s tím přišel v červnu. Jo, co se týče zbrojení, co se týče nákladů na zbrojení, Babiš řekl, že udělá všechno pro to, aby Česká republika dostála svým závazkům v NATO, že se připojí k tomu, abychom platili 5%, a dneska máme ve zprávách, že Česká republika na ten summit NATO se připravila a že tam jednoznačně slíbí, že do konce roku dá do NATO 2% HDP. Takže tam se prezident a vláda vůbec neliší v tom, co prosazují. Takže podle mě to je uměle vytvořená situace,

0: Můj názor na to je, že to je, celý v podstatě taková hra na voliče, která nemá vlastně žádný význam. A řeknu vám k tomu ještě jednu poslední věc, abych nebyl dlouhý. Ptám se lidí, když mi říkají, Petr Pavel nesmí jet na summit NATO, ten nám tam udělá strašnou ostudu. Říkám, jakou ostudu? To vám napsali média, že udělá ostudu. Jakou udělá ostudu? Co bude prosazovat jinýho než Andrej Babiš? A víte vůbec, kdo zastupoval Českou republiku na minulém summitu NATO? Víte vůbec, kde se konal poslední summit NATO a kdy se konal? A víte, kdo zastupoval Českou republiku na summitu NATO předtím? A víte, kolik bylo vůbec summitů NATO? A lidi většinou neví. Většinou nepotkal jsem nikoho, kdo by věděl, kdo zastupoval Českou republiku na minulých summitech NATO, kolik jich bylo, kolikrát to byl prezident, nebo jestli vůbec nás zastupoval prezident, jestli vedl delegaci prezident nebo ne. Protože kdyby to lidi věděli, tak by zjistili, že to je prostě celý další vymyšlený příběh, který má rozdělovat českou společnost.
1: VK souhlasí s tím, co Láďa tvrdil, že vláda nemá absolutní moc, tedy že nemají právo zakazovat prezidentovi účastnit se summitu NATO, tedy že prezident má mít danou možnost reprezentovat Česko navenek. A že ten dojem opozice mezi prezidentem a vládou je ve skutečnosti iluzí a že vláda je ve skutečnosti ve shodě s těmi základními postupy nebo principy rozvědčíka.
2: Mm-hmm. No, tady je třeba rozlišovat mezi dvěma věcmi. Vláda Andreje Babiše rozhodně není nějakou vládou, která by byla ultra mega vlastenecká, která by byla protialianční, která by byla protibruselská, to snad se nikdo nemůže ani myslet, to samozřejmě je jasné, že průsečíky, schody společné politiky hradu Petra Pavla a vlády Andreje Babiše se protínají minimálně v těchto dvou takzvaných uvozovkách hodnotových konstantách Evropské unie. Hodnotové konstanty. Koneckonců mluvila o tom Ursula von der Leyen, že celá Evropa je založena na takzvaných hodnotových konstantách souručenství Evropské unie s aliančními ozbrojenými svazky Severoatlantické aliance. Měla o tom povídání před asi 3 nebo 4 dny na tom setkání těsně před tím, než teď se setkali včera v Polsku. Babiš tam byl také v Gdaňsku na tom setkání. Takže o tom to není, že by mezi nima byl jakýsi rozkol v pohledech na zásadní teze a pozice. Ten problém, který tam je, je v koaličním sestavení vlády Andreje Babiše, kde jsou dva subjekty, které šly do voleb s nějakým programem, který se hodně tvářil aktivisticky opoziční. Aktivisticky, řekněme, jakoby alternativní ve snaze jakoby vyjet po zádech alternativy, přinést nějaká alternativní témata do vysoké politiky. SPD a následně i motoristé se dostali do parlamentu a vytvořili s Babišem jedinou možnou koalici, žádná jiná koalice početně by nedokázala složit 101. To znamená, ten problém je v tom, že kdyby Babiš, a to je důležité, kdyby Babiš měl sám o sobě 101 hlasů, žádná kauza s Petrem Pavlem by nikdy nebyla, žádné rozpory a rozkoly mezi Babišem a Petrem Pavlem by nikdy nebyly, protože nikdy by pro ně nebyl důvod, protože proč? Protože Aspen Institut. Vláda je kádrována Aspen Institutem, který je napojený samozřejmě na hlavního prezidenta České republiky, kterým je Petr Kolář. Petr Kolář je prezidentem, skutečným prezidentem České republiky. Petr Pavel, lampasák, prezidentčík, rozvědčík, dělá pouze bílého koníka, bílý kůň v roli prezidenta. O tom nikdo nepochybuje, naprosto nepochybuje. A způsob, jakým se dostal Petr Pavel, jakým byl prosazen, jakým se dostal do povědomí lidí, že vůbec uvažovali o tom, že nějaký Petr Pavel, nějaký bývalý šéf vojenského výboru NATO, že se stane jakýmsi miláčkem českých voličů, tak to bylo jenom kvůli tomu, že Petr Kolář s ním jezdil jako s cirkusovým koněm po celé republice, po velkých, dokonce i malých městech a dělali

0: besedy, dělali mítingy s lidma, hovořili o politice, jak je Miloš Zeman špatný, jak je proruský, jak zatahuje Českou republiku směrem na východ, jak znovu budou českými městy projíždět ruské tanky, jak Putin si bude privatizovat česká pole, české louky a tak dále a tak dále. To znamená, tenhle ten systém propagandistického zpracování procházel celou republikou, no a výsledkem je samozřejmě produkt, ten produkt má název, má trademark, ten produkt se jmenuje Petr Pavel, respektive produkt má název Petr Pavel pomočka prezident, a tenhle ten produkt vyrobil jeho hlavní současný poradce Petr Kolář. To znamená, Petr Kolář je skutečným prezidentem České republiky. A k tomu, aby se o Petru Pavlovi vědělo, aby byl všude pečený, vařený během volební kampaně i předvolební kampaní, tak na to byly potřeba peníze. A ty peníze přišly od zbrojařů. Od vojensko-průmyslového komplexu České republiky. Od zbrojařů. A tím se dostáváme k meritu věci. Jak uveřejnil list Politico, na summitu v Ankaře se bude schvalovat takzvaný revolvingový úvěr. Úvěr, který nikdy v historii Evropy nemá obdoby. Revolvingový úvěr je opakovaný úvěr, který se pravidelně bude vyplácet Ukrajině v objemu 70 miliard eur každý rok k 1. březnu. Každého roku se bude vyplácet Ukrajině 70 miliard na pokračování války proti Rusku. A teď ten konflikt, který nastal, že Andrej Babiš tam chtěl jet s delegací 12 lidí a s Macinkou a s některými dalšími delegáty a nechtěli tam Petra Pavla, je jenom kvůli tomu, že Petr Pavel je obklopený obrovskou delegací 35 lidí, jeho lidí, kteří jsou napojení na vojensko-průmyslový komplex v České republice. A na tom summitu na Ankaře, podle informací serveru Politico, tam se budou dohadovat obrovské zakázky jednotlivým zbrojovkám a zbrojařům v Evropě a ve Spojených státech. Spojené státy si ukousnou velký balík samozřejmě, ale o nic méně menší balík z těch 70 miliard ročně si vezmou evropští zbrojaři. A to je tak naprosto zásadní, že se nemůže stát a není dovoleno, aby nějaký motorista, aby nějaký zástupce SPD, kteří mají problémy se zbrojením na Ukrajině, aby to zablokovali, aby způsobili, že na tom summitu oni řeknou, my jsme ochotní dávat do zbrojení na Severoatlantickou alianci slíbená 2%, dobře, my se k tomu připojíme, ale nic víc. Žádných 70 miliard na tom se podílet nebudeme. Podobně jako to řekl Robert Fico, teď, když byl s těmi studenty v Bardějově, jak měl to povídání, tak říkal, že Slovensko se na tom balíku 70 miliard na tom revolvingovém úvěru podílet nebude. Jako stát. No samozřejmě, že soukromé firmy si to můžou, že jo, slovenské zbrojovky, které jsou ale pod kontrolou českých zbrojních komplexů. Víte, že Strnadova CSG vlastní na Slovensku několik zbrojovek, to je známá věc. To znamená, ten systém je nastavený tak, že ty dvě malé strany v Babišově vládě by vyrobili na tom summitu obrovský průser. Způsobili by, že čeští zbrojaři by byli odříznuti od té obrovské revolvingové zakázky. To je ten důvod. Tam jde o obrovské peníze. A když jde o obrovské peníze, tak není dovoleno. Není dovoleno, aby to někdo sabotoval. Proto zazněl telefon, v noci svolali 15 zastupitelů, 15 ústavních soudců, v noci zněly telefony. V noci oni museli vstát, sejít se a do rána sepsat mustr, sepsat papír, předběžné opatření a nařídit změnu složky, soupisky na summit NATO, nařídit Babišovi, aby začlenil Pavla plus tu jeho obrovskou skvadru 35 lidí té zbrojovské delegace na summit v Ankaře. Protože jsou to tak obrovské peníze a moc vojensko-průmyslový komplex, který by v podstatě případnou sabotáží, politickou sabotáží ze strany SPD, případně motoristů, by vedl k odstoupení od toho závazku na 70 miliard, tak by přišly o obrovské peníze. No a protože samozřejmě Petr Pavel je povinován svým sponzorům z volební prezidentské kampaně, o tom nikdo nepochybuje, tak proto nebylo dovoleno. Proto nemohl tam jít jenom Babiš s Macinkou, kteří by se připojili ke 2% HDP, ale odmítli by 70-miliardový balík společně se Slovenskem. A zřejmě společně i s Maďarskem. To je ten důvod. Proto je jasné, že Česká republika jakožto společnost s ručením omezeným založená tehdy toho 15. ledna 1990 v Holandsku, že u obchodního soudu skutečně funguje jako korporace. To znamená, když jde o velké peníze, tak zvednou telefon, zavolají panákům, těm 15 soudcům v noci se musí sejít a musí napsat papír a musí zabránit motoristům a SPD v sabotáži obrovského dílu, který má být podepsaný v Ankaře na revolvingový úvěr 70 miliard euro ročně pro Ukrajinu. To je celý. Aha. Takhle funguje společnost s ručením omezeným s názvem Česká republika. To znamená mafiánský stát, mafiánský subjekt, řízený mafiány, minulá vláda to přehnala, bylo to příliš viditelné, Fialova vláda byla příliš viditelná jako mafiánský stát, kampeličky, dozimetry, mrtvoly, bitcoiny, bylo to moc viditelné, majitelé České republiky nebyli spokojení, bylo to moc viditelné, takže teď je snaha to zakrývat, jenže ono se to nedaří. Ono se to nedaří zakrývat. To znamená, ten spor mezi vládou, spor mezi hradem o jakési ježdění někam, že někam se pojede, aby pan prezident se mohl podívat, oni mu v tom chtějí zabránit a teď je z toho prostě velké halo, lidé si říkají, oni nechtějí pustit na výlet pana prezidenta, jenže pro Boha tam nejde o výlet. Tam jde o tu obrovskou delegaci, tam jde o to, aby prezident, který chce být v čele té delegace, ne aby to vedl Babiš, protože oni vědí, že Babiš je slabý, že se nechává ovládat zrovna podle toho, který pes je větší. To samozřejmě se říká, že jo, to znamená, kdo je větší pes a víc štěká, tak tomu Andrej Babiš podlehne. Jo, to je známá věc. To znamená, oni se bojí, že motoristé a SPD by tam prostě donutili kvůli svým vlastním voličům, protože SPD a motoristé nemůžou v Ankaře kývnout na 70-miliardový revolvingový balík pro Ukrajinu. To by je zničilo politicky. Doufám, chápete, o co se jedná. Oni nemůžou na to kývnout. Oni můžou kývnout na 2% HDP, budiš, ale nemůžou kývnout na tohle. Na to nemůžou. No a to je problém. To je samozřejmě obrovský problém. Proto Petr Pavel včera, ne předevčírem, řekl v tom rozhovoru, nebo včera to bylo, ano, včera někdy dopoledne, ve čtvrtek, řekl pro televizi, že podle všech zvyklostí, pokud on pojede do té Ankary, jakože pojede, protože to nařídil ústavní soud, tak on bude samozřejmě vedoucím té delegace. On bude mít vedoucí úlohu, protože on je prezident podle ústavních zvyklostí a podle ústavního nastavení, to znamená prezident je nejvyšší ústavní činitel celého státu, takže když se někam jede, tak jako automaticky, logicky on je v čele delegace, bylo by trapné, bylo by hloupé, bylo by nezvyklé, kdyby prezident jel s premiérem a s ministrem zahraničí a s další delegací nějakých 35 plus, já nevím, 12, pomalu někde k 50 lidem a na místo prezidenta by hlavní roli měl premiér a prezident, jakožto ústavně vyšší činitel, by dělal někde nějakou stafáž, no tak to asi zřejmě ne. To znamená, vede to k tomu, že pokud tam teda oni pojedou spolu nebo poletí dvěma letadly z bezpečnostních důvodů, oni nemůžou být na jedné palubě, protože někdo to letadlo by mohl sundat, že jo, celá vláda by zahynula, včetně prezidenta, nastala by ústavní krize, takže možná, že někdo pojede vlakem nebo seženou čártrové letadlo někde nebo nějaký Gulfstream si půjčí od polského premiéra. To je jedno. Zkrátka, udělají to takovým způsobem, aby to vedl prezident Pavel, a pokud to povede prezident Pavel, no tak oni tam na to kývnou, na ten balík 70 ano. miliard pro Ukrajinu. Ano. A na to si počkáme. Jak se k tomu postaví motorista, jak se na to bude dívat SPD, nikdo neví. Dokonce, pozor, dokonce to může povalit vládu Andreje Babiše a může to být dokonce i plán. Plán donutit Babiše, aby podlehl silnějšímu, znamená prezidentovi, a aby tam kývl na balík vyzbrojování Ukrajiny za 70 miliard ročně. A to vám garantuji, to by rozbilo koalice, vládní koalice. Takže takhle bych to uzavřel a předám ti slovo, Vítku.
1: Fajn, abychom nechali taky mluvit Láďu Rabela, našeho hosta. Jak bys navázal, Láďo, na to, o čem hovořil VK, že ty rozkoly a konfrontace mezi vládou a prezidentem jsou autentické nebo autentičtější minimálně v té rovině, že marioneta prezidenta se zpovídá kruhům kolem Aspenu. To je ta, řekněme, vedlejší trať, třeba, že měl komunistické zázemí, ale prioritně, že se zpovídá české zbrojařské lobby a že primárně se jedná právě o ten revolvingový úvěr v Ankaře na summitu NATO, aby tam nedošlo k blokaci ze strany české delegace, pokud by ta byla jiná než ta prezidentova.
2: No, bylo řečeno hodně věcí. První věc, od teďka se nehádám, od teďka se sázím, jak zaznělo v pedíškách, takže za mě bych si vsadil na to, že ten úvěr 70 miliard dolarů projde a že se proti němu nepostaví ani naše vláda. Ale to je jenom můj názor. Ale pojďme se podívat na jednotlivé ty věci. To, že prezident Pavel je řízený zbrojáři, to je neoddiskutovatelné, konec konců mluvil jsem o tom na začátku taky, že jestli tam je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojářských kontraktů, protože za Petra Pavla to, nebo ta parta Petr Pavel, to byl Petr Kolář, který jezdil do kongresu, kde on vcházel první do kongresu Spojených států, protože on tam má jako bývalý velvyslanec, který jednal proti zájmům České republiky, což je zdokumentováno z Wikileaks v oblasti zbrojení, tak tam má otevřené dveře a má tam silné kontakty. Ale když se podíváme na Macinkovou návštěvu před necelým měsícem, myslím, ve Spojených státech v kongresu, tak dělal úplně to samé. Domlouval obchodní kontrakty a do České republiky přijel s tím, že Česká republika by mohla vyrábět zbraně pro Američany. Takže co se týče Macinky a co se týče Petra Pavla, tam samozřejmě může být ten rozkol v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojních kontraktů, protože jsme mafiánská republika. V tom souhlasím naprosto. Když se podíváme na předvolební spot Filipa Turka, tak ten jasně říkal, že chce vyrábět drony s umělou inteligencí, třívrstvovou obranu, puste mě na to, potřebujeme odborníky, je to příležitost pro české dronaře a tak dál. Filip Turek byl ten, který chtěl sedět na ministerstvu zahraničních věcí a dělat tyhle ty obchody. Takže ten konflikt mezi motoristy a Petrem Kolářem v tom, kdo bude kasírovat ty peníze ze zbrojení, tam určitě jsou. O tom, že by motoristé chtěli zablokovat ten úvěr 70 miliard, to si nemyslím. Nemyslím si to ani u SPD, protože SPD měla možnost mít svého ministra zahraničních věcí ve formě třeba Radima Fialy, nebo Tomio Okamury, ale spíš třeba Radima Fialy, ten by se na to asi hodil víc. Ale neudělali to. Oni se zbavili odpovědnosti s tím, že dosadili na ministerstvo obrany Jaromíra Zunu, vojenského generála, který samozřejmě dělá úplně to samý, jako třeba Petr Pavel. To je velmi podobná postava. Taky člověk, který pracoval už někdy od roku 2000 ve Spojených státech, vyvíjel letoun F-35, který prosazuje, poděkoval Andrej Babišovi za to, že v prosinci schválil úvěr 90 miliard pro Ukrajinu, z toho je 60 miliard na zbrojení. A tady je potřeba se podívat na Andreje Babiš. Takže SPD pro mě je úplně stejná písnička. Zase zbrojení, akorát, že ty tam vyslali Jaromíra Zunu, aby byli jaksi z obliga před svými voliči. Ale ty už dávno měli být z vlády pryč, už dávno měly být demonstrace v České republice, protože SPD podvedla všechny svoje voliče tím, že ministerstvo obrany si nevzala pro sebe a neudělala ty věci, které slibovala, že udělá, ale poslali tam Jaromíra Zunu, aby on pracoval pro globalisty. A Andrej Babiš a globalisté a biznis a mafie, no tak se podívejte na rok 2020 na vakcíny. Jaký biznis dělal s Ursulou von der Leyen, jak tlačil na lidi, aby se dávaly vakcíny, aby byly povinné, jak za to sliboval boty, Nike nebo nevím co, Adidasky nebo co za to dávali, telefony, aby se lidi očkovali. Jak Alena Schillerová říkala, že je potřeba zničit život neočkovaným, znepříjemnit život neočkovaným. A nakonec jsme vylívali vakcíny asi za 8 miliard korun, protože Babiš jich nakoupil moc. Nikdy se to nevyšetřilo. A součástí téhleté party je taky pro takového Jindřicha Reichla, radnice na Praze, když ohlásil špatně svoji demonstraci na Václaváku, tak otevřeli v neděli. Ten ústavní soud to mohl mít předpřipravené a ráno to dodělat, ale pro Reichla otevřeli o víkendu, aby mu zajistili, že on převezme demonstrace na Václavském náměstí. Takže to je pro mě úplně stejně falešná opozice, falešná alternativa jako motoristé, jako SPD. A potom se podívejte na Babiše. Babiš první, co udělal v prosinci, když byl zvolený premiérem, tak jel do Bruselu. A v Bruselu se schvalovalo půjčka Ukrajině 60 miliard eur, což je ekvivalent těch 70 miliard dolarů na zbraně, plus dalších 30 miliard eur na fungování státu. A ráno, když se novináři ptali Andreje Babiše, jak to bude v tom Bruselu, to tam budete schvalovat, tak říkal, no to nevím, to víte, tam je to takové dynamické, Giorgia Meloni tam jde s nějakými návrhy, no uvidíme, jak to tam bude. Samozřejmě, že jsme všichni věděli, že se tam bude hlasovat o 90 miliardách pro Ukrajinu. Ještě měli ukrát ten ruský zmrazený majetek, což se naštěstí nakonec nepodařilo, ale zadlužili nás všechny. A Babiš to odmával, sice se s Robertem Ficem a s Viktorem Orbánem tam dělali takový jako drahoty, že se musí něco těm lidem v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku říct. No ale nakonec přišli s tím, že to odmávali. A odmávali 90 miliard pro Ukrajinu. 60 z toho je na zbrojení, takže to, že by teďkon Andrej Babiš měl být velký kamarád Marka Rutteho, se kterým se vždycky objímá a teďkon propaguje Friedricha Merce, že by měl Merc vyjednávat za Evropu s Ruskem a velký kamarád Emmanuela Macrona, který pracoval pro banku Rothschildu a říká se, že neudělá žádnou věc, kterou by mu neřekl Alexander de Rothschild, tak to jsou jeho největší kamarádi v Evropě, tak si vůbec nedokážu představit, že by Andrej Babiš nebo motoristé, nebo Jaromír Zuna jako ministr obrany, který tam bude, někdo z nich měl zablokovat to, co chtějí udělat globalisti, to znamená dát 70 miliard Ukrajině. A říkám, nehádám se, tady se vsázím. Jestli tady je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo to bude kasírovat. Ale podle mě tam ten rozkol není. Podle mě to je domluvený tak, aby pořád lidi měli představu, že tady je nějaká skupina, která jaksi hájí zájmy České republiky a potom ten špatný Petr Pavel a ta špatná vláda Petra Fialy, na kterou se to všechno háže, aby lidi pořád žrali ten blábol, že je tady nějaká nová vláda, která vlastně jako je protiglobalistická nebo která je jaksi pročeská, nebo něco podobného, což vůbec není pravda, protože podívejte se na to, jak to šlo od začátku. Všechno, co slíbili, tak už stihli nedodržet. To byla muniční iniciativa. Zrušíme muniční iniciativu. Zrušili muniční iniciativu? No nezrušili. Andrej Babiš jel na schůzku někde na to. A co řekl? No řekl, že partneři to vítají, že to nemůžeme zrušit. A ještě když tam jel, tak říkal, že se na to podívá, že má papíry sebou. A pak řekl, ne, prostě muniční iniciativa bude. Letadla F-35, no Co udělal Andrej Babiš? Řekl, že má papíry sebou a pak řekl, že ne. Zavolal mu Donald Trump a řekl, že ne. Jenom se jásal, že si na něj vzpomněl Donald Trump. A ten skvělý ministr obrany z SPD, Jaromír Zuna, povídal, jak jsou to skvělý letadla, jaký to bude přínos pro naši armádu. A Petr Macinka v březnu oznamoval, že v České republice bude povinná vojenská služba. Jestli jste si všimli nebo ne, nevšimli, ke mně se to dostalo až teďkon. Petr Macinka udělal video, kde oznamuje, že oni prosazují 3měsíční povinnou vojenskou službu. No, takže podle mě vůbec tyhle ty lidi, a to jsou další věci, které porušili, podle mě tyhle ty lidi vůbec nemají zájem, aby zablokovali tu platbu Ukrajině ke 70 miliard dolarů, která se bude schvalovat v NATO. To si myslím, že tohle vůbec není ta skladba. Možná to budou říkat, jako to říká teď Robert Fico. On taky říkal,
0: jenom jedna věc, tam nejde o zablokování těch 70 miliard, tam jde o neúčast na tom projektu. Neúčast.
2: No dobře, ale to je stejně, jako to bylo s těma penězma v Evropě.
0: Jenom aby rozuměl v tom nastavení, v jakém se pohybuje vláda, ta chatrná pozice Andreje Babiše. Kde je ten problém? Velká část voličů hnutí ANO je silně nespokojená s tím, jak vypadá koalice. To konec konců to uniká na jejich diskuzní fóra na Facebooku. Tam je možné sledovat, jakým způsobem chtějí, aby Babiš vytvořil něco nějakou formu, nějakou vládu prostě s ODS, to znamená s opoziční stranou. Něco dát dohromady, nějaký projekt, protože spousta bývalých ODSáků je uvnitř hnutí ANO. To znamená snaha o rekonstrukci vlády. A co je důležité a co je zásadní, že ve chvíli, když by Andrej Babiš nějakým způsobem byl dotlačen k rekonstrukci vlády, tak by to ohrozilo samozřejmě jeho samotného. Protože to, že jsou zastaveny nebo nějakým způsobem utlumeny všechna ta Čapí hnízda, snaha kriminalizovat Andreje Babiše, takzvaně ho odsunout z politiky z mnoha důvodů, tak to je vlastně jenom díky tomu, že byla se vytvořena vláda, která vzájemně se drží u koryta, u moci a hlavně v bezpečí. To znamená, ta trojkoalice má ještě jednu funkci, kromě toho, že spolu vládnou, vzájemně se takzvaně ochraňují. A znovu se vrátíme k tomu základnímu modelu z toho roku 90, když vznikla ta právní forma České republiky jako společnosti s ručením omezeným založená v Amsterdamu, v Holandsku. Proč to tak bylo uděláno? Když bylo rozhodnuto tehdy v Římském klubu v roce 88, byl u toho Otto von Habsburský, který potom se setkal v roce 90 s Petrem Fialou, s mladíčkem, že tehdy v Brně, tak bylo dohodnuto, že transformace bude zahájena tím, že zlatý poklad Státní banky Československé bude převezený do Londýna, do takzvaného Rothschildova vaultu, Rothschildova trezoru, podzemnímu trezoru The National Bank of England. A tato aktiva budou takzvaně zhmotněna v podobě cenných úpisů, které bude držet nějaká organizace, která tehdy neexistovala, nemohla to být nějaká státní firma v tehdy ještě existujícím Československu, tak byla založena obchodní společnost Česká republika, společnost s ručením omezeným u registračního soudu v Holandsku. A proto celá ta společnost nebo celá ta forma té republiky má dneska, nebo dlouho se to dalo tajit, velmi dlouho to vypadalo jako Česká republika, jakožto stát demokratický, demokratickými principy, ale ve skutečnosti oni do všech struktur řízení, soudy, média, velké podniky, privatizační projekty, si dosadili všechno jenom svoje lidi. To znamená, je to něco, co bychom mohli nazvat plutokracií. Bohatí lidé, už tehdy bohatí lidé si vlastně udělali republiku pro sebe. A Tohleto, co dneska se tedy odehrává, je, že ty procesy onoho řízení, které připomíná mafii, a minulá vláda Petra Fialy to nezvládla a de facto se utrhla ze řetězu, že všechny ty kauzy, tak i teď v podstatě se ukazuje, že jsou struktury řízení, kdy se rozděluje někde nějaký balík a jedna skupina okolo hradu, okolo Petra Koláře, okolo zbrojařů si na to chce sáhnout. A druhá skupina chce zachránit svoji vládu. Protože ta vláda má skutečně ještě jednu funkci, než to, že jenom vládnou. Oni vzájemně se chrání před tím, aby ta druhá skupina okolo hradu je dostala do tepláku a do kriminálu. Minimálně, co se týče všech těch likvidačních procesů, které byly napumpovány okolo Andreje Babiše, okolo Agrofertu, okolo Čapího hnízda a tak dále a tak dále. To znamená, je to o tom, že tam nikdo neusiluje o nějaké vlastenectví. Tam nikdo neusiluje o to, aby země republika byla svobodná. Tam se hraje pouze o to, kdo si přerozdělí velké balíky peněz a kdo komu půjde po krku. Takže oni se rádi rozdělí mezi sebou, samozřejmě, to o tom není pochyb, ale jsou některé věci, přes které nejede vlak a je jasné, že oni musí dělat a musí našlapovat velice opatrně, protože ve chvíli, když by se otevřeně, a ví to samozřejmě, oni nejsou sebevrazy, stejně jako Robert Fico není sebevrah, Robert Fico nemůže se podepsat pod 70 miliardový balík pro Ukrajinu. To nemůže. A to nemůže ani, nemůže to udělat v podstatě nikdo z motoristů a nemůže to udělat ani nikdo se SPD. To by byl jejich konec. Takže v tomhle tom já nemůžu, Láďo, s tebou souhlasit, že oni klidně se k tomu přihlásí. Ne, ne, ne, to by byl jejich konec. Politická sebevražda. Oni se přihlásí k 2% HDP na summitu úplně bez problémů, to bude bez mrknutí oka. Ale co se týče 70 miliard balíku na zbrojení a na podporování války na Ukrajině, tak tam uvidíme jednu věc, nebo jednu ze dvou věcí. Pokud tam bude o tom rozhodovat Petr Pavel, no, tak to bude samozřejmě naprostá katastrofa, to nevím, to může položit klidně Babišovu vládu, ale pokud by tam o tom měl skutečně rozhodovat Andrej Babiš, tak nebude mít mandát od svých koaličních partnerů, nebude mít mandát od motoristů, nebude mít mandát ani od SPD, aby se k tomu přihlásil. Maximálně, že by SPD začala svým lidem říkat, byli jsme přehlasováni na vládě, což taky se může stát. Oni nás na vládě přehlasovali, my jsme to chtěli zablokovat, ale partneři z Hnutí ANO nás přehlasovali. Nemůžu vyloučit, že tohleto se stát nemůže, ale jak říkám, byla by to politická sebevražda konec konců, ale záleží samozřejmě na balíku, na finančního ohodnocení, to znamená, pokud se to někomu vyplatí. Jasně. Politici jsou schopni udělat úplně cokoliv. Takže takhle bych to uzavřel. Já nevím, jestli si dáme nějakou písničku, že by tam Halenka našla.
1: Já myslím, že ta hodina, když se tady oba dva, tak když se tady hodina, tak necháme třeba mluvit Láďu chvíli a když se tady, tak se můžete střídat a ta písnička ani není potřeba podle mě.
0: To je kvůli posluchačům, jo, tak aby oni si mohli odpočinout. Ale dobře, tak mě
1: myslím,
0: to je.
1: Oni si odpočinou při našem povídání. Myslím, že to je hodnotnější než hudba. Každopádně já se na tebe, Láďo, obrátím. Ty jsi byl přerušen panem VK, chtěl jsi ještě něco dopovědět v rámci toho, ale i s ohlédnutím na to, co vlastně VK doplnil, myslíš tedy, že mají oni vůbec sílu cuknout ve finále z těch 70 miliard pod hrozbou ztráty voličů v České republice, že by to došlo až do takové míry, jak jsi říkal, že ano, oni dojednávají kšefty, oni jsou v podstatě proválečná vláda, akorát mají jemnější retoriku, řekněme, než ta předchozí vláda, ale v podstatě dělají to též, ale mají oni nějakým způsobem sílu a hlavně kuráž cuknout právě, že to přebije ta obava ze ztráty voličů v České republice.
2: Ale jak jsem řekl už na začátku, teďka se nehádám, od teďka se sázím, takže VK nějakou dobrou hruškovici do roka a do dne sázím na to, že Česká republika schválí ten úvěr těch 70 miliard dolarů. Ale jenom jedna technická věc. Prezident nemůže, i když povede delegaci na summitu NATO, odsouhlasit tadyhle ten balík peněz. To musí udělat vláda. A to prostě prezident k tomu nemá z ústavy tu pozici, že by to mohl odsouhlasit on. On povede tu delegaci pravděpodobně, ale odsouhlasit to bude muset vláda, možná, myslím si, že vláda, technicky. Takže myslím si, že to udělá vláda. To, co si říkal VK, že se stane, že je možný, že motoristé budou říkat a SPD, že jsou proti, ale že byli přehlasováni, tam s tebou souhlasím. To je velmi pravděpodobný, protože u nás se děje taková zvláštní věc, že my máme opozici a koalici ve vládě. A toho si můžeme všimnout právě v těleckých případech, kdy SPD tvrdí, no my jsme to takhle nechtěli, ale ono jich je víc. Stejně to bylo třeba s vystoupením z Evropské unie a z NATO, později tedy s referendem o vystoupení z Evropské unie. Jasně, a NATO.
1: Všichni známe Radima Fialy a jeho kšefty v rámci ISP Service, myslím, ta firma, jak se jmenovala, s napojením na zakázky na NATO a tak dále. Že jsem tě přerušil, omlouvám se, tak to je úplně jasné.
2: Pohodě, takže to je tahle věc, ale dál bych to nechtěl rozebírat, protože nemám křišťálovou kouli, myslím si, že to bude, že se někde potkáme na tom, ale sázku bych uzavřel na to, že Česká republika schválí tenhle ten úvěr nakonec, protože to je to, o co jde a vždycky se globalistům podařilo prosadit cokoliv, co chtěli v těch posledních letech. Ale ještě jednu věc k tomu summitu NATO. Ten summit NATO nebude jenom o těch 70 miliardách dolarů pro Ukrajinu. On bude taky o tom, že Ukrajina vstoupí do NATO. A o tom se tam bude jednat. Nevím, jestli se tam o tom bude hlasovat, předpokládám, že se o tom bude jednat tak, aby z toho byl nějaký závazný výstup. A to bude naprosto zásadní věc, protože Rusové jasně řekli, že pro ně tohleto je červená linie, přes kterou oni nepřejdou. A myslím si, že to je to, co se tam bude dohadovat, že to nejsou jenom ty peníze, ale tohleto je velmi silný geopolitický moment, pokud se na tom summitu bude projednávat, že Ukrajina vstoupí do NATO, a jsem přesvědčený o tom, že to je přesně to, o co se tam bude jednat. Můžu doplnit ještě jednu věc, když už jsem to nakousnul. Summit NATO, který teď se koná, je pro Českou republiku 20. summitem. Na těch 19 summitech NATO zastupoval Českou republiku a vedl delegaci s výjimkou toho, kdy Miloš Zeman měl zakázáno létat od lékaře a požádal premiéra, aby za něj převzal vedení delegace pokaždé prezident České republiky při všech 19 summitech. Takže to není žádná nová věc, to není žádná změna, to není žádný, řekněme, ústavní puč nebo něco takového, že by se tady prováděla nějaká změna. To je ustálená záležitost, protože i když se podíváme na to, jakým způsobem funguje NATO a pro koho je summit NATO určený, tak summit NATO je určený pro hlavy států a premiéry. No, takže to je naprosto normální věc, že prezident jede a vede českou delegaci na summit NATO. Vždycky to tak bylo a tentokrát by to bylo poprvé, kdyby to tak nebylo. A proto jsem už na začátku, když se o tom začalo mluvit, tak jsem řekl, ne, samozřejmě, že Petr Pavel na summit NATO pojede. Je to bývalý generál NATO, je hlavní globalista v České republice, není vůbec žádný důvod, proč by tam neměl jet. Jediný důvod, který by mohl existovat, by byl, kdyby vláda prosazovala něco opačného než prezident a proto ho tam nechtěla. Ale vláda neprosazuje žádnou jinou věc než prezident Pavel. A prezident Pavel taky řekl, že nebude on prosazovat něco, k čemu by neměl mandát od vlády. Takže tam není žádný reálný důvod, proč by tam on nemohl jet, nebo proč by tam on neměl jet. Proto bylo jasné od začátku, že tam pojede. Otázkou je, proč vznikla tato mediální kampaň? Proč vznikla tato záležitost, že celá republika to řeší? Protože k tomu není žádný důvod, aby to někdo řešil, protože to bylo jasné od začátku, že tam pojede. A to znamená, že se za prvé odvrací pozornost od důležitých věcí, a za druhé, že se tam chystá něco, co bude navlíknutý tak, aby někdo vypadal dobře a někdo vypadal špatně. To je jako je můj názor, protože je možné i to, že si jdou po krku, tak jak říká VK, že tam hrozí kriminály a že si opravdu jdou po krku. Ale moje zkušenost z politiky, tak jak znám vrcholovou politiku, je, že nakonec to vždycky končí na nějakém zámečku, kam jsou ty lidi pozvaní, kde se sejdou, kde se domluví, kde dostanou noty a kde to rozhoduje někdo úplně jiný. Měl třeba u toho SPD, o kterém jsme se tady bavili, SPD, proč poslalo Jaromíra Zúnu na pozici ministra obrany? Proč si nenechal Radim Fiala pozici ministra obrany a proč neprosazoval české zájmy? Proč tam poslal americko-českého v podstatě generála? Jo, to je otázka, proč to udělal? Nebo proč to udělali SPD? Proč tam nedali svého člověka? Proč tam dali Zunu? Proč to ministerstvo, který dostali ve volbách, v demokratických volbách, tak proč ty lidi, kteří stáli na těch předvolebních mítincích a slibovali ty věci lidem, proč jeden z nich není ministrem? Proč tam poslali někoho úplně dalšího cizího? No a tyhle ty otázky potřeba by si člověk pochopil, položil a pak pochopí, že to je proto, že SPD od začátku, když existovalo hnutí Islám v České republice nechceme, tak Tomio Okamuru řídil a podporoval ho Tomáš Hrdlička, bývalý poslanec z ODS a kmotr z ODS, který vytvořil celé to SPD. Aby zaniklo i večer na Islám České republice nechceme a aby tuhle proti migrační rétoriku převzal Tomio Okamura, který to nikdy neměl jaksi v popisu svojí politické činnosti předtím. A je to Tomáš Hrdlička, který je přece velkým přítelem Jindřicha Reichla, kde Jindřich Reichl má v jeho domě, v největším domě v revoluční, nebo měl donedávna jeho manželka, celý spodní patro revoluci, kam Tomáš Hrdlička chodil. A každý na vlastenecký scéně, kdo si pohybuje ve vysoké politice, přece ví, že Tomáš Hrdlička má na starosti právě vlasteneckou scénu. Vlasteneckou scénu v uvozovkách má pod kontrolou. A to je kmotr z ODS. Stejně tak jako Trikolora, která je součástí tady toho, tak je přece parta z ODS, když zakládal Václav Klaus mladší. Vždyť to je samozřejmě ODS-ka Bčko. A Radim Fiala, bývalý poslanec ODS, a Zuzana Majerová, bývalá poslankyně z ODS, je to pořád stejná parta.
1: Stejně tak jako motoristé, že jsou Bčko v podstatě ODS.
2: Stejně tak jako motoristé, přece Petr Macinka nikdo ho neznal, nemá za sebou žádnou historii, jediný, co dělal, tak pracoval v institutu Václava Klauze. A ten se dostal do politiky právě přes tyhle ty struktury bývalého prezidenta ODS, který stojí za kuponovou privatizací a za předáním majetku České republiky do zahraničních rukou globalistům především z Británie a ze Spojených států. Jo. A Andrej Babiš není vůbec lepší, to je přece člověk, který pracuje, za prvý, on dostal od svého otce, když byla revoluce, 550 milionů, to mi řekl tohleto předseda republikánů doktor Sládek, že dostal od svého otce, který byl šéfem komunistické strany na Slovensku, v Bratislavě, dostal do podnikání 550 milionů. Po revoluci. Teď je to sedmý nejbohatší člověk v České republice, který má obrovské koncerny v Německu, který dostává z Evropské unie miliardu jenom pro Agrofert každý rok. Takže to je globalista, který s nima hraje přece celou dobu.
1: Samozřejmě můžeme jmenovat Karla Havlíčka, že v podstatě v rámci té vystavené knížky od Klause Švaba, jak byla ta kauza v roce 20, myslím, nebo 19, kdy v podstatě dal najevo svou příslušnost tímto způsobem a kšefty v rámci firmě Inova, myslím, že se jmenovala právě taky s Jindřichem Reichlem v roce 15, 16 a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě ty propletence.
2: Ano, kdy oni spolu podnikali, že jo, a v době covidu Jindřich Reichl byl hlavním bojovníkem právě proti Karlu Havlíčkovi a vládě Andreje Babiše, aby posléze udělal v parlamentu covid seminář, který zakončil tím, že Jana Zhirtek-Hamplová a Jindřich Reichl řekli, Andrej Babiš je velký politik, který se omluvil a uzavřeli veškerou vinu Andreje Babiše a vlády. Přičemž do parlamentu se velmi s velkou podporou dostali právě lidi, kteří bojovali za to, aby byli odsouzeni ty lidi, kteří dělali ty nejhorší svinstva v covidu. A můžeme se podívat třeba na prvního místopředsedu politické strany pro doktora Vacka, který sepisoval dokumenty pro vstup České republiky do NATO. Vždyť je to pořád stejná parta.
1: VK, si tady už máš spojení?
0: Slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se.
1: Co se stalo s technikou?
0: No, tak jsem zpátky. Točící kolečko, zase znova. Takže jsem to restartoval a pořád točící kolečko. No, skvělá aplikace, opravdu skvělá, takže musíme pochválit autory, že, protože tohleto už je po několikátý a točící kolečko je prostě řešení i politiky. Že jo, točící kolečko pořád dokola jako u blbech. Tě se na to koukají, že jo, pořád dokola točí se kolečko. Jedna svině, druhá svině, třetí svině jako na orloj. Že jo. Já nechci být úplně negativní, ale tak doufám, že nám to vydrží. Já jsem si odskočil jenom, jo, trošku se občerstvit a přijdu najednou a koukám, je to schozený a startuju a točící kolečko, takže Discord je opravdu skvělá aplikace. Dobrý, jsme zpátky. Tak doufám, že nám to vydrží, pustíme se teda do dalšího tématu. Tak. Co teda, kde jsme skončili, Vítku, kde jsme skončili?
1: My jsme skončili právě u té české politiky, kdy jsme tady probírali s Láďou, ty si to právě neslyšel, různé kšefty Karlu Havlíčku, Jindřicha Reichla a Radima Fialy a další v podstatě kšefty právě v rámci toho kolečka, že se v podstatě nejedná o žádnou změnu v rámci politiky nastolení, v podstatě jde jenom o přebarvení rétoriku, ale ten základ zůstává stejný. Nicméně já myslím, že tohle lidé už slyšeli, ještě bychom se měli v rychlosti vrhnout na druhé téma, které tu máme. A já se zase zeptám Ládi, protože je náš host a potom VK to rozvedeš už právě se zapracováním toho, co Láďa zmínil, o čem on hovořil, abys to uvedl do nějaké tvé roviny. Máme tady druhé téma, co se týče Ukrajiny. Ta písnička, respektive ten technický předěl nám to takto přerušil, a což je možná dobře, protože my bychom se možná k tomu druhému tématu ani nedostali, nedopracovali. Takže druhé téma se týká Ukrajiny. Ukrajinské drony útočící na civilní cíle v Rusku nemohou zastavit prostup ruské armády po celé linii fronty, ale mohou rozbít plány ruských rodin na dovolenou u moře. Evropa se chystá na válku s námi. Vladimír Putin zhodnotil ukrajinskou dronovou kampaň a vyhlídky do roku 2030. Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že Zelenský je fírer a snaží se zatáhnout Bělorusko do války na Ukrajině. Je tady ta Putinová nerozhodnost, Láďo, ohrožením vůbec akceschopnosti Ruska, protože, a VK na to potom naváže, protože VK tvrdí, že Putin je v podstatě jakýmsi generálním ředitelem, čili vykonavatelem Ruska, tedy on vlastně nemá být co nějak nerozhodný. Měl by jen plnit zadání, instrukce, pokyny, ale on nemá reálnou rozhodovací pravomoc, podobně jako ostatní politické marionety na západě v rámci toho kulečka. Tak vlastně nemá být ani co vůbec nerozhodný. Nicméně, jak se na to díváš v rámci toho celého tématu?
2: Kolik máme času na odpověď, protože 50, 20, 50...
1: Klidně můžeme přetáhnout třeba 10 minut v rámci té technické komplikace, posluchači nám to snad prominou.
2: I když tak taky nechal prostor VK. No, a co se týče rozhodnosti, tak podívejte se na rok 2022, 24. února. Tam myslím, že Rusové ukázali, že jsou docela rozhodní a že dokážou udělat akci, i když to ne úplně všichni čekali. Takže to si úplně nemyslím. Ale myslím si, že Rusko má v podstatě cíle speciální vojenské operace, který chce dosáhnout, a to je denacifikace Ukrajiny, to znamená odstranění toho režimu a zajištění toho, aby Rusové nebo lidé s ruskou národností mohli na Ukrajině žít. A druhá věc, chce zajistit svoji bezpečnost, protože se rozehrává to, co se rozehrává každou chvilku, každý několik desetiletí, snaha západních globalistů okrát Rusko o jejich dřevo, o jejich nerostné bohatství, o jejich půdu, o jejich pitnou vodu a tak dále. A tohle jsou cíle Ruska. A zároveň to, co by oni chtěli, je vyhnout se třetí světové válce, protože to, že oni přišli na Ukrajinu, nebylo tak, že oni by chtěli válku. Oni se snažili válce zabránit. To znamená, kdyby teď nějakým způsobem se snažili velmi tvrdě eskalovat ten konflikt, tak by v podstatě měnili svoji taktiku. Jejich taktika byla od počátku zabránit válce. To znamená, pokud oni můžou vydržet do zimy, aby Ukrajina skolabovala, tak se podle mého názoru snaží dostat do téhle té situace. Druhá věc je, a samozřejmě oni to i tvrdí, že Ukrajina je před kolapsem na frontě. Druhá věc je Anchorage, protože ten Spirit of Anchorage, o kterém mluví Sergej Lavrov dlouhodobě, tak teď se začala přestřelka. Víte, že dneska Marco Rubio řekl, že respektive dneska Sergej Lavrov komentoval, že to, co včera řekl Marco Rubio, že nebyly podepsány a uzavřeny žádné dohody, že to není úplně fair, protože dohoda byla uzavřena, že ze strany Washingtonu, ze strany Donalda Trumpa přišla nabídka na to, jakým způsobem urovnat ten konflikt na Ukrajině, a že ruská strana plnila svoji část dohody z Aljašky, ale americká strana ne. Takže to je ta druhá věc, že podle mě se Rusové snažili trošku krotit kvůli tomu, že se Donald Trump s Vladimírem Putinem dohodli na nějaký strategii, kde Donald Trump převezme kontrolu nad Evropany a nad NATO a nějakým způsobem najdou nějaké řešení. A teď, co se týče Běloruska, o tom jsi si taky mluvil, Volodymyr Zelenský před 6 dny pohrozil Bělorusku, že jestli neodstraní repetitory, které navádí drony na Ukrajinu, takže je odstraní ukrajinská armáda, což by v podstatě znamenalo válku s Ruskou federací. Rusové jasně prohlásili, že Bělorusko podpoří, pokud Ukrajina zaútočí na Bělorusko, takže ruská armáda podpoří a bude chránit Bělorusko. Bělorusové jasně řekli, že jsou připravení a že jestli na ně budou útočit, takže se budou bránit a že tam ten konflikt bude. Ale jestli jste si taky všimli, tak Volodymyr Zelenský včera prohlásil, že Bělorusko stáhlo už 22. června ty repetitory z funkce a že už funkční nejsou, tudíž není důvod k útoku. Ruská strana ani běloruská strana to nepotvrdila, podle mě jde zase spíš o propagandu, kdy se Volodymyr Zelenský právě teď, když se koná v Polsku, v Daňsku, že jo, ta velká konference na obnovu Ukrajiny, teď jsme před summitem NATO v Istanbulu, takže v této době prostě podle mojeho názoru, když už to vypadalo na krach Ukrajiny, na bojišky, tak globalisti ze západu spolu s Ukrajinou vymysleli, že se musí ukázat Volodymyr Zelenský jako silný lídr. Taky včera ze Spojených států přišla zpráva, kterou potom převzala i ukrajinská pravda, nebo předevčírem, že Ukrajina vítězí. No, to je ten současný narrativ, že Ukrajina krátkodobě vítězí nad Ruskem. Což samozřejmě není pravda, protože aby Ukrajina vítězila, tak by musela dobít zase nějak, že, ty svoje území a dostat se na ruský území a zabírat ruský území. To se vůbec neděje. Ale je to ten příběh, který se píše v médiích, že najednou Ukrajina je silná, najednou Ukrajina vítězí, najednou Moskva hoří, najednou Petrohrad bombardovaný, najednou na Krymu je stav ohrožení. No, takže tenhle ten příběh má ukázat, že Volodymyr Zelenský je silný, že je potřeba podporovat Ukrajinu, že je potřeba tam nalít další peníze, dokonce z úst Marka Rutteho slyším včera Uršulu von der Leyen, když jsem poslouchal v Daňsku, že dokonce Ukrajina má na to, aby předčila Rusko ve zbrojení, že má na to, když tam dáme dost peněz, že Ukrajina bude mít víc zbraní než Rusko a tudíž má šanci Rusko porazit. Takže to je ten příběh, který se rozehrál ten poslední týden, že najednou Ukrajina otočila to, že prohrávala, že najednou vítězí, že Volodymyr Zelenský je silný. A to je podle mě i ten příběh toho Běloruska, kdy Volodymyr Zelenský může vyhrožovat Bělorusku válkou a když teda Bělorusko ustoupilo tlaku Volodymyra Zelenského, tak válka nebude. No, takže podle mě tam je 90% válečné propagandy v našich médiích, aby se právě ta společnost naladila na to, že se budou schvalovat velké peníze další pro Ukrajinu. To je to, co si myslím. Ale nemyslím si, že by to bylo pro Rusko aj zas tak zásadní. A myslím, že o tom psal i VK na Aeronetu, že jestli si dobře vzpomínám, že to je spíš na západě vidět, než by to bylo vidět v Rusku. Nemyslím si, že by to bylo v Rusku aj zas tak strašně zásadní. Samozřejmě pro ně to je těžké, je pro ně těžké, že bude možná další mobilizace, je pro ně těžké to, co se děje na Krymu, je pro ně těžké, že hořela rafinérie v Moskvě, je těžké to, že se útočí na rafinérie. Ale nemyslím si, že by to bylo tak hrozné, jako to, co zažívají Ukrajinci na Ukrajině. V žádném případě. A další věc to, jestli Vladimír Putin a Sergej Lavrov a další, jestli jsou jenom řízení a vykonávají pokyny. Myslím si, že to je někde mezi, že samozřejmě mají taky nějaké lidi, které na ně tlačí, že tam není jako úplně čistá demokracie, že tam taky musí někoho, že tam je taky někdo ovlivňuje. Nevím, jak je to prostě s těmi židovskými rodinami, s těmi obřezanými chlapci, jestli kompletně řídí ruskou vládu nebo ne. Myslím si, že ne, to je můj pocit, ale samozřejmě někdo si může myslet, že ano, ale nedohlídnu tam. Ale samozřejmě Rusko má taky, co se týče globalizace, tak je taky součástí VTO, taky dělá digitalizaci, taky dělá vývoj, taky je to moderní země a snaží se být moderní, taky v Moskvě jsou všude kamery, taky mají 10% muslimů v zemi, takže všechny ty globalistické procesy, které prochází u nás, tak tam prochází taky, ale trošičku jinak. Pořád je to pravoslavná země, pořád je to velká ruská duše, pořád je to země, kde je mnohem míň toho obalu a víc obsahu, než je u nás na západě. Západ si myslím, že je na tom mnohem hůř. Taky co se týče státního dluhu, tak na tom Rusko není tak dramatické. klimaticky špatně, jako jsou západní země. Myslím si, že tam je víc pravdy i v tom veřejném prostoru, než je u nás na západě. Myslím si, že západ je opravdu vedený satanisty v tuhle chvíli, že se bude muset západ nějakým způsobem očistit. Nevím, kdy ta proměna přijde, ta očistá, ale myslím si, že my jsme opravdu velmi hluboce oproti Rusku. Myslím si, že Rusko je na tom v tomhle směru mnohem líp.
1: Tak, VK, tvá reakce na to, o čem Láďa hovořil ještě před, ani ne před písničkou, ale před spíš našimi posluchači nebudeme hrát, asi to nemá smysl, potom se vrhneme rovnou, posluchači se vrhnou na nás tady, ale tvoje reakce ještě?
0: No, já už jsem o tom hovořil několikrát. Speciální vojenská operace na Ukrajině se jmenuje speciální proto, protože není dovoleno jí vést jako válku. Je tam příliš mnoho zájmů těch, kteří kontrolují takzvaný nejvyšší sovět dnešní Ruské federace, což samozřejmě jsou takzvané moskevské kanceláře, kontrolované těmi, kteří kontrolují tuto planetu. To znamená, Chabad kontroluje nejenom Kreml, kontroluje Bílý dům a v podstatě se dá říct, že celá věc Ukrajiny je otázkou toho, jakým způsobem zajistit zájmy těch, kteří tam mají své majetky a které není dovoleno bombardovat, likvidovat, srovnávat se zemí. Ne, není dovoleno. A jakým způsobem naplnit ty cíle, které v podstatě byly stanoveny globálním prediktorem, a to znamená, to je demise Spojených států. Demise Spojených států je proces rozborky, který je v plánu. Nejprve bylo třeba rozbít Sovětský svaz, to se povedlo, a nyní je třeba provést rozborku Spojených států. Donald Trump se na tom podílí velice úspěšně a urychlovacím procesem je právě válka na Ukrajině. Problém je samozřejmě v tom, že konceptuální gramotnost, tedy schopnost vnímat a chápat, kdo řídí procesy v podstatě nad touto planetou, zabraňuje většině lidí a mnoha lidem vlastně pochopení toho, v čem žijí, v jakém systému žijí. Jenom to velice rychle zopakuji. Všechny banky, všechna média, všechny farmaceutické firmy, všechny potravinářské firmy a velké kolosy, všechna média, všechna velká televizní studia, takzvané velké hollywoodské systémy, všechny politické strany, všechny soudy, všechny velké zbrojské společnosti, všechny chemické společnosti, všechny těžerské velké společnosti, všechny jsou kontrolovány vyvoleným národem, tedy jste tomu rozuměli rodinami židovského původu. Úplně všechny, na všech místech, na všech centrech řízení. Není dovoleno, aby se k moci a k systému moci dostal kdokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem ohrožoval tento konceptuální proces, tento nejvyšší proces. Veškeré procesy řízení na touto planetou jsou kontrolovány vyvoleným národem. Můžete se potom klidně se potom podívejte na to, kdo kontroluje složení Českého ústavního soudu. Jaký je původ, etnický původ těch, kteří tam rozhodují. Podívejte se, kdo kontroluje od roku 90 Českou národní banku. No a konec konců všechny centrální banky na světě s výjimkou těch dvou zemí, které centrální banku nemají. Severní Korea a Kuba. No a samozřejmě, že ve Venezuele bychom to mohli připočítat, ale tam to dlouho trvat nebude, to už je pod kontrolou Spojených států. Proto válka na Ukrajině je vedena s cílem, jakým je vedena od samotného začátku. To znamená vyčerpat Spojené státy, učinit z nich něco, co přestane podporovat Evropskou unii. A Evropská unie automaticky, když odejdou Spojené státy z Evropy, se automaticky znacifikuje a sfašizuje, protože je to přirozený fyzikální proces. Spojené státy fungovaly od roku 1945 v prostoru západní Evropy a po roku 89 a po rozvalu Sovětského svazu jako tlumící pojistka revanšismu a revizionismu na území Evropy, aby fašistické a neonacistické tendence jednotlivých řídících evropských elit se nemohly dostat zpátky k moci po roce 1945. Tím, jak Spojené státy po nástupu Trumpa k druhému mandátu se začaly odsunovat z Evropy, začala mohutně se prosazovat nacifikační, fašizační a samozřejmě revanšistická, revizionistická linka nad celou Evropou. Toho jste konec konců svědky, toho jsme všichni svědky, co se teď děje. Všude to vidíme každý den a snaha o zatažení Evropy do války s Ruskou federací je součástí plánu na destrukci onoho západního ukotvení, světového ukotvení systému Pax Americana. Očekává se, že Spojené státy v jakémkoliv konfliktu, do kterého se zapojí, budou poraženy. Konec konců viděli jsme to právě v případě Iránu. A ten proces vnitřního rozpadu Spojených států samozřejmě je úzce koordinovaný s tím, jak se fašizuje a nacifikuje Evropa. Vtažení Evropy do války s Ruskou federací na přelomu roku 2030 je připraveno a nachystáno. Oni se tím netají. Oni o tom hovoří otevřeně, bude se o tom hovořit i v Ankaře, že musíme se připravit na rok 2030.

0: výcviku, že tenhle ten je schopný dělat tohleto, tenhle ten má obrovskou nadváhu, toho dáme k někam k dronařům, může řídit drony, protože není schopný chodit, jak si dopřává, že jo. Takže různě, aby oni zjistili, koho mají k dispozici, až vypukne ta válka s Ruskem. Samozřejmě úplně jiná věc je, jestli oni si uvažují, nebo oni vůbec tuší, co by to znamenalo, že ve chvíli, kdy ta válka začne vyprazňovat celou Evropu, tak co bude důsledkem té války? No, důsledkem války s Ruskem v lepším případě, když to neskončí termonukleární výměnou, v tom lepším případě, povede k vyprázdnění Evropy od původního bílého obyvatelstva. A na jeho místě zůstanou ti, které sem naši politici od 12. června s velkou radostí pod migračním paktem navážejí a ještě navezou v následujících letech. Proces velké výměny, the great replacement, to je jejich proces. A je to proces samozřejmě těch, kteří kontrolují Kreml a kontrolují Bílý dům, Chabad Lubavič. Oni to mají napsané ve svých materiálech. To znamená, musí zničit ještě nástupce Římské říše, musí zničit Bílý Edom. To jsme my, křesťanský prostor, nebo takzvaný západní svět.
1: Tak,
0: pod různými čísly. Já to musím dokončit, to je zásadní, protože posluchači musí počkat. Tohle je klíčové, protože chápete, pokud se lidé neprobudí a pokud nechápou, kdo kontroluje tyhle procesy proti ním, proti jejich rodinám, proti jejich životnímu prostoru, ve kterém žijí, tak se nedokážou zachránit. Budou pouze pasažéry ve vlaku, který směřuje na frontu s Ruskem na horizontu roku 2030. A co můžete udělat? Můžeme zastavit ten vlak? Máme na to sílu? No, můžeme třeba říkat, že někdo z toho vlaku vystoupí. Co to znamená obecně řečeno? No, někdo se odstěhuje mimo prostor Evropy a severní hemisféry téhle planety. Protože nemluvíme o zničení jenom Evropy, ale celé severní hemisféry. Spojené státy, Rusko, všechno kolem dokola, co je od rovníku na sever, pryč. Proto je asi jasné, že když lidé chodí k volbám, tak by si měli uvědomovat, čemu čelí. Že by měli odporovat procesům zničení vlastní rodiny na páté prioritě chemickými šmakuládami. A to jsme neviděli během covidové krize. Ano, sice Babiš, ano, rozdával hodinky, rozdával adidasky, rozdával tyhle ty telefony a podobně, že jo, jak se to jmenovalo, tečka, že jo, tečka systém. To znamená, dejte si tečku a dostanete iPhone, nebo nějak tak to, nebo vyhrajete iPhone, tak nějak to bylo. A o co jde? Že lidé chodili dobrovolně na to očkování, ani ne tak kvůli těm cenám a výherním záležitostem, ale oni tam chodili dobrovolně kvůli tomu, že odborníci v televizi, mluvící hlavy, jim to řekli na televizní obrazovce. A když mluvící hlava jim to řekla, oni šli a oni tam dokonce za ruku táhli i svoje děti. Chápete? Není pomoci. Není pomoci. Protože pokud lidé myslí jako otroci a mají hlavu otroku, myslí jako otroci, nelze jim pomoci. Máte otroka. Má šanci, že může utéct ze systému. Někdo mu sundá okovy. Může utéct. Ale ten otrok, jeho mindset je nastavený zůstat otrokem. On tam zůstane. On je závislý na systému. Ten otrokář mu dá něco najíst. A má pocit, že ho chrání. Má pocit, že mu dává střechu, za kterou ten otrok musí platit svou prací. Po dobu 30 let. A říká se tomu hypotéka, mimochodem. A když zlobí, tak mu někdo tu hypotéku zruší. A najednou už nemá kde bydlet. Že? No, to už jsme někde jinde, to už nejsme ve starověku, to už jsme v současnosti, že? Jenom příměrem, jak to funguje. To znamená, když lidé chodí těm volbám, tak by měli volit v zájmu vnitřního kruhu své rodiny.

0: rodiny, ochrany rodiny, to znamená tradiční rodiny, muž, žena, jejich dítě, jejich plod, měli by bojovat za ochranu druhého kruhu, to je životní prostor. Prostor, kde žijeme, vaše město, vaše obec, vaše čtvrť, to je životní prostor. Aby se o to starali lidé, kteří ten prostor nečiní pro vás nebezpečným, že by do toho vašeho životního prostoru nasunovali migranty z noži. Že by vaše dcery měly strach v tom životním prostoru vyjít na ulici. Protože nějaký politik, který je placený z Rothschildova domu, rozhodne, že republika přijme dalších 150 tisíc migrantů v příštích 5 letech na základě migračního paktu. A zároveň ti lidé by měli být schopni chránit a vnímat ochranu i takzvaného třetího kruhu, a to je kruh národa, vlasti, země. A my vidíme, že ochrana třetího kruhu, ta už dávno není, nebo jestli vůbec někdy byla v historii našeho národa. Občas někteří jedinci určitě ano, ale ne určitě většinově. Ochrana druhého kruhu životního prostoru. Byly města, kde byly rozumní starostové, ještě do nedávna, kteří bránili různým jevům společenským, že jo, nepřizpůsobivé obyvatelstvo a tak dále a tak dále. To znamená, byli, ale už nejsou, už jsou dávno pryč, jsou odstraněni. No a co se týče vnitřního kruhu, na vnitřní kruh právě globalistický nepřítel útočí na všech frontách. Genderová dysplazie, snaha přeprogramovat děti, aby byly neplodné, aby si nechávali přešívat pohlaví. Kdokoliv tomu brání, je zatčen ve Spojených státech, nemají rodiče právo rozhodovat o pohlaví svého dítěte a tak dále a tak dále. To znamená, cílem je opravdu depopulace. Bílého člověka, zdůrazňuji, bílého člověka. Je to boj proti naší, někdo řekne bílé rase, někdo řekne proti našemu křesťanskému společenství, někdo to uzavře do toho názvu kolektivní západ, že západní svět vzešlý z onoho křesťanského směru a z dobřímské říše. To znamená, je snaha zlikvidovat naší civilizaci na všech prioritách řízení. Buď válečné, šestá priorita, naši politici nás vženou do zničující války s Ruskem. Nebo pátá priorita, narvou do nás vakcíny, chemie, ftaláty, v potravinách, ve vodě. Pátá priorita. Na čtvrté prioritě, že? Na mediální, na třetí, finanční, na chronologické i na vzdělávací, na všech prioritách, ve školách, na všech procesech řízení, v televizích, na úvěrech, na systémech, v bankách. Všechno. Nedostupnost bydlení. Proč nedostupnost bydlení? Proč na této prioritě se vytváří v západním světě drahost, drahota bydlení? No, aby bylo bydlení drahé, aby nevznikaly rodiny. Protože když bude bydlení drahé, nebudou moci vznikat nové rodiny. Respektive, když vzniknou, nepořídí si dítě. Protože když nebudou mít kde bydlet, bude vytvořena snaha nemít děti. Chápete, je to systém. Na všech procesech řízení je snaha o vymazání naší rasy. A je to plán vyvoleného národa. To znamená, měli bychom se bránit? A jak se budeme bránit? Je vůbec odvaha bránit se? Je vůbec schopnost a ochota bránit se? A máme vůbec prostředky a víme, jak bychom se měli bránit? No, to už na to nemáme čas, protože máme 21.17, to si řekneme někdy příště. Já teda předám slovo Vítku. Láďa, nevím, jestli to nějak ještě něco k tomu dodá, a pustili bychom se už bez nějaké hudební přestávky do telefonických dotazů.
1: Určitě. Přemustíme to. Láďo, chceš k tomu ještě něco doplnit, nebo půjdeme na posluchače?
2: Myslím si, že ne, protože ať mají posluchači právo taky si zavolat, samozřejmě to, co říká VK, tak tam nemám, co bych k tomu rozporoval, to bych mohl jenom doplňovat, ale to bychom tady mohli sedět ještě dalších 5 hodin.
1: My jsme velmi rádi, že když jsme domlouvali telefonátem účast Ládi, tak Ládě se uvolil k tomu, že tady zůstane i potom v rámci té druhé hodiny do 22. hodiny, takže můžete, milí posluchači, směřovat vaše dotazy nejenom na pana VK, hlavně na našeho hosta Láďu Vrabela, pokud budete mít nějakékoliv otázky, budeme rádi, nebo třeba na oba dva na jednou, to vůbec nevadí, bude to ku prospěchu věci. Takže Heleko, teď je to na tobě, vzhledem je zlo.
3: Je to
1: ne
3: na mě v tuto chvíli.
1: Už jsme tady
3: v tuto chvíli tady není na drátě posluchač, ten, který čekal, nevydržel, tak já znovu připomínám telefonní číslo do studia 721 557 022 a už tu mám prvního volajícího, kterého dávám přímo do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se rovnou ptát.
4: Ano, dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Pán VK, by som sa chcel spýtať, čo už bolo krátko spomenuté, že Rubio včera poprel ducha Ankorič a že žiadna dohoda na Aljaške nebola, len návrh. Zapadá mi to do toho, čo Trump robí posledné dni alebo týždne novej stratégie vojenskej eskalácie proti Rusku. A nech sa ruská diplomacia nehnevá. Lavrov sa jednoducho len zmôže na vyjadrenie, že Moskva chce ešte mať len jasno o tom, akú rolu USA na Ukrajine hraje. Tak to je podľa mňa veľmi naivné vyjadrenie vôbec k hlavného diplomata. A druhá vec, čo poviete na to potom Zelenského ultimátum Bielorusko na to závažné mlčanie Lukašenka. Všetci dobre vieme, akú veľkú hubu má Lukašenko a on celé dní mlčal na to Zelenského ultimátum. Tak
0: Já děkuji za dotaz. Já to vezmu od konce. Chystám ještě dneska na večer ještě článek právě o Lukašenkovi. On se k tomu vyjádřil. Vyjádřil se k tomu včera. V předvečer vypršení té lhuty. A informace jsou takové, že Bělorusko žádné retranslační, ty ruské retranslační stanice, které jsou umístěné v Bělorusku, že vlastně nikdo vůbec nevypnul a že pouze Zelenský v podstatě tvrdí něco, co zase opět není pravda. To znamená, je to jakási hra, ale pozor, pozor, velmi důležitá věc. V polovině týdne, v úterý to bylo, přišla informace, že velení ukrajinské armády nařídilo evakuaci z pohraničí Černihivské oblasti a ta evakuace začala poté, co Zelenský oznámil tuhletu zprávu, že dostal informace, že Bělorusko vypnulo retranslační stanice. Teprve poté začala evakuace, byla vyhlášena evakuace Černihivské oblasti, která sousedí s Běloruskem. Co to znamená? No, že Kyjev má za každou cenu určeno z Londýna zatáhnout Bělorusko do války jakoukoliv cestou, za jakoukoliv cenu. Bude ještě večer potom článek, o tom budou tam i videa. Je to ještě horší situace, než byla minulý pátek, protože teď se ukazuje, že oni opravdu usilují o to zatáhnout Bělorusko do konfliktu za jakoukoliv cenu, za každou cenu. A co je důležité, bude to mít všechno v článku. Dneska znovu, a dneska už oficiálně, protože byly informace, že Lukašenko odletěl už o minulém víkendu. Nakonec se ukázalo, že to byla jenom nějaká cesta do Gomelu a že to nebyla cesta do Ruska, ale teď je to oficiálně. A Lukašenko dneska v pátek přiletěl na rychlou návštěvu pohotovostní letadlem do Moskvy a bude jednat s Putinem. Protože evakuace jednotlivých osad a vesnic v Černihivské oblasti znamená, že Ukrajina chystá otevřít frontu s Běloruskem. A to je velká věc, to je zásadní. Takže to je odpověď na tu druhou část dotazu. První část dotazu, co se týče Lavrova. Tady bych to hodnotil trošku jinak. Já jsem o tom hovořil před asi 10 minutama. O co se jedná? cílem je v podstatě destrukce Spojených států, ale zároveň i bílé civilizace na prostoru Evropy. A jak se toho dosáhne? Mírem? Ne, mírem ne. Dosáhne se toho konfliktem mezi Evropskou unií, rovná se evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A Trump, který prohrál válku v Iránu, se znovu vrací k Evropě, znovu se vrací k Ukrajině a hledá jiný způsob, jak eskalovat proces v prostoru Evropy. To znamená, aby byl urychlený proces v podstatě destrukce celého kolektivního západu v prostoru Evropy, takzvané bílé Evropy, naší křesťanské Evropy. A na tomhle tom se samozřejmě podílí obě dvě strany. To znamená, jak kanceláře v Moskvě, to znamená Chabad, který kontroluje Kreml, tak samozřejmě Chabad, který kontroluje Bílý dům. To je společný proces v rámci takzvané komplementární války. A já vím, že veřejnost tomu nerozumí, co je to komplementární válka. A já to jenom velice rychle zopakuju.
1: Stručně, tak jenom
0: velice stručně. Tomu rozumím, ale aby tomu rozuměli ti, kteří nás poslouchají třeba poprvé. Komplementární válka je taková válka, kde dvě válčící strany, které stojí mediálně, jakoby mediálně proti sobě, ve skutečnosti v zákulisí spolupracují na likvidaci toho třetího, který stojí mezi nimi a neví o tom, že z obou stran je likvidován. To je komplementární válka, která je mimochodem popsána v Tanachu, že? Kterou se řídí Chabad Lubavič. To znamená, to je nejodpornější způsob boje. No a přesně co teď probíhá, to znamená Bílý dům a Kreml se budou pokoušet teď vyčistit Evropu od nás. Obrovskou zničující válkou na horizontu roku 2030. Bum, to je rána. Što slučilo? Chápete? A to je prostor, ve kterém žijeme. Proto to, co říká Lavrov, je v podstatě nějaká formulka, kterou on může říct. Pamatujete si na to, jak před několika lety mu ujela ústa Lavrovovi a jak kritizoval Izrael a židovský národ, že za všechny špatnosti a že za tu tragédii, která se odehrává na Ukrajině, že můžou Židé. Ten řev, jaký se začal ozývat z Izraele, že Lavrov je antisemita. Pamatujete si na to? Potom se musel omlouvat za to. No, ono mu to ujelo samozřejmě. Ale jenom to potvrzuje, že zkrátka jsou věci, které hodně tedy jako přesahují asi představivost prostě obyčejného člověka, obyčejných lidí, ale pokud odmítáte používat uši k tomu, k čemu je máte, nebo máte mít, to znamená k tomu, abyste poslouchali, co říkají ti politici, kteří jsou tam v tom Bruselu, tam nahoře, ti, kteří jsou v televizích, ty mluvící hlavy, které mluví o tom, že je třeba zbrojit a připravit se na konflikt s Ruskem, na horizontu let 2029-2030 je třeba se připravit, třeba zbrojit, vyzbrojit Evropu. Na co oni potřebují vyzbrojovat Evropu? Na co oni chtějí strkat 70 miliard každý rok Ukrajině? No samozřejmě na přípravu konfliktu Evropy a NATO s Ruskem. Opakování onoho, že jo, procesu z 22. že? Června 1941, znovu Drang nach Ostem, znovu celá Evropa táhnout proti Rusku do války. To je jejich proces. No a Rusko, to by mohlo tomu procesu války přece snadno zabránit. Stačilo by vytáhnout velký kalibr, ani by nemuseli vytahovat velký kalibr, nemuseli by používat nějaký demonstrativní termonukleární úder někde v Severním moři jako varování, že vybouchlo by to v Severním moři, a nebo by odpálili EMP, že odpálili by termonukleární hlavici ve výšce zhruba 20 kilometrů nad zemí a vypnuli by veškeré polovodiče na území střední Evropy, by spálili okamžitě, že EMP, explozí. Mohli by to udělat, kdyby chtěli. Ne, neudělají to. Putin kreslí červené čáry, oni je překračují a situace eskaluje. A eskaluje do stavu, kdy Evropa původně nechtěla jít do války, chtěla válčit rukama Ukrajinců, ale uběhly 4 roky, více než čtyři roky, a jsme ve situaci, že oni najednou chtějí do války s Ruskem, protože ví, že Ukrajinci ty Rusy neporazí. A proto plánují zbrojení a proto znovu plánují povinné výcviky 3měsíční. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to v televizi od mluvících hlav, ale neslyšíte to. No a to je tragédie. Protože potom, k čemu máte oči, k čemu máte uši.
1: Tak.
0: Já vám to tady pouze můžu tlumočit a upozorňovat na to, ale zkrátka máme to před očima. Ta válka na Ukrajině je vedena jenom kvůli jedné věci, aby vytvořila eskalační podhoubí pro střet evropských vojsk Severoatlantické aliance s Ruskem. Kreml dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. A Brusel dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. Chápete? Kdyby Putin nechtěl, aby k tomu došlo, tak by od začátku té speciální vojenské operace dělal jiné kroky. Nejprve by vybombardoval všechny železnice a nechal by svými speciálními jednotkami obsadit všechny hraniční přechody na západních hranicích Ukrajiny, aby nemohla po silnici a po zemi proudit pomoc Ukrajině po železnicích a po silnicích. Ono těch silničních koridorů na Ukrajinu z Polska, ze Slovenska, z Maďarska, z Rumunska zase není tolik. Tam by nemuseli být tak velké kontingenty. Proč to neudělali? Každý generál, kdyby to chtěl takhle naplánovat, by to udělal. To znamená, neudělali to. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva do Polska. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva přes Mukačevo a že jo, směrem do Čopu, že jo, na východním Slovensku nebyly vybombardovány. Oni se tomu vyhýbají, ruské bombardéry, protože proč? Není dovoleno. Protože tím by ta válka skončila. Nebo by hrozilo, že Ukrajina nebude moci dostávat zbraně a ta válka brzy skončí. Není dovoleno, aby ta válka brzy skončila. Protože cílem je vehnat Rusko do střetu s Severoatlantickou aliancí. Tohle to je šílené, když se nad tím zamyslíme. Nad tím procesem. Chápete? A někdo si řekne, Putin je slabý. Ne, on není slabý. On dělá jenom to, pro co byl dosazený. Jako generální ředitel, nemá dovoleno. 8 let neměl dovoleno pomoci východním regionům, kde žije ruské obyvatelstvo, a Ukrajinci je tam vyhlazovali genocidou. Okolo Doněcku, na té linii, tam rozestavili dělostřelecké skupiny a každý den dělostřeleckými útoky stříleli na paneláky v Doněcku a v Luhansku. Každý den po dobu 8 let.
1: Dobrá,
0: oni, co by jenom chci říct, že
1: já vím, ale jenom chci říct,
0: že opolčenci 8 let prosili Putina, tam zasáhne. Ve chvíli, kdy hrozilo, že úplně tam padnou a že Ukrajinci tam udělají speciální operaci se západními partnery a celé to tam obsadí, tak teprve poté bylo dovoleno. Teprve poté moskovské kanceláře dovolili. Je to samozřejmě, s velkými přesahy nemáme na to čas a musíme pustit dalšího volení. Takže ano. Já se omlouvám, ale je to velmi dlouhé. No.
1: Ano, je to samozřejmě složité téma. Posluchač volal 21.17, teď máme 31, to znamená, tam je 4 hodiny jeden dotaz, tak doufejme, že aspoň za polovinu to stihneme.
0: Dobře, tak to uděláme to jinak. Teď už budou dotazy jenom kratší a budou jenom ano. Na Láďu, aby se to vyrovnalo, takže prosím jenom
1: dotazy jenom na Láďu.
0: Aby to bylo vyrovnaný, jo, abych nebral Láďu.
1: No, tam spíš jde otázka, nebo respektive idea je taková, filozofie je taková, že oba odpovíte 2-3 minutky a půjdeme dál, jo, ne, že jeden 4 hodiny, pak druhý 4 hodiny, to nemá cenu, takže trošku jako dialogově
3: další vlající čeká.
1: Pojďme na dalšího posluchače tedy.
3: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, tak to není problém, keď tam nějaká rozpráva, ale je to zaujímavé. Já bych se chcel opýtať, existuje taký informačný zdroj, nejaký pán Fulford, či by ste vedeli k nemu niečo povedať, nakoľko on alebo teraz tých nových vyjadrení, ono sa to objavuje sem tam, vyplýva, že globalisti práve strácajú tú kontrolu. Nevyšlo im to celkom tak, ako si predstavovali pri covide a to ovládanie más neprebieha tak, ako by si to oni predstavovali. Tak či viete povedať niečo k tomuto informačnému zdroju Fulford? Potom by som sa chcel, keď neviete, tak by som sa chcel opýtať, že sa hovorí v súčasnej dobe o tom, že sa vytráca duch Anchorage. A nebol náhodou cieľom toho Anchorage urobiť to, čo robia Spojené štáty americké veľmi často, nejakým spôsobom podviesť Rusko, ale hlavne uvoľniť Trumpovi ruky preto, aby mohol zaútočiť na Irán. Teraz to nevyšlo, tak dobre, sa uzavrie nejaká dohoda a znova sa koncentrujeme na Európu. A potom ešte možno tretia otázka. Vy ste spomínali, že futbal je globalistická, že to je ich srdcová záležitosť. Vy ste sa k tomu mohli vyjadriť, že prečo je to ich srdcová záležitosť. Neviem, či aj s tými otváracími ceremoniálmi nie sú spojené nejaké tie rôzne, tak ako bolo s olympijskými hrami. Takže vlastne, že prečo to je ich ako srdcová záležitosť, tak ďakujem.
3: Ďakujeme za otázky.
1: Dobrá, skúsme tady Láďu. Láďo, vybereš si niečo z tých tří otázek, začneme třeba Fulfortem, je relevantní zdroj informací.
2: Velmi rychle. Ten zdroj informací neznám podle jména. To, že by globalisté ztráceli sílu, si nemyslím, všechny procesy probíhají tak, jak je potřeba, ať už je to digitalizace, digitální identita, digitální euro, migrační pakt, válka, která se rozjíždí, procesy chemie, která se do nás sune, špatné jídlo, prostě všechny ty procesy vybíjení dobytka, ničení, likvidace půdy, Green Deal, který se promítá do všech různých oblastí. Takže nevidím žádnou záležitost, kde by to globalistům nevycházelo. Naopak, lidé jsou ukolíbání, věří různým nesmyslům a pohádkám, které vytváří CIA a v podstatě nikdo se nebouří. Takže podle mě jim to funguje naprosto perfektně, mnohem líp než za covidu nebo po covidu, protože to se lidi bouřili.
1: Tak máš na mysli, že nějaké nesarek, QAnony a tak dále, tak dále.
2: Přesně tak, to, a nechci tady prostě jako říkat, abych se někoho nedotknul, třeba někdo věří různým těmhleckým věcem, ale podle mě zrovna tyhle ty věci, které ty si řekla, další vymýšlí CIA proto, aby se lidi uklidnili, aby se nebouřili, aby se nespojili. Co se týče fotbalu, myslím si, že to je úplně stejný, už do Bříma prostě chléb a hry, rozděl a panuj a chléb a hry. Je potřeba rozdělit společnost na dvě částky, aby si šli po krku. To znamená, jedna část bojuje proti Petrovi Pavlovi za Petra Macinku, druhá opačně a dokud se tohleto daří, ten příběh, tak si lidi žijou v iluzi, že máme nějakou demokracii a bojují proti sobě a nikdy se nespojí za svoje vlastní zájmy. A k tomu je samozřejmě potřeba jim ještě dát chléb a hry. Rozdělit je, poštvat proti sobě a dát jim chléb a hry. Takže budu se snažit být velmi stručný. Tohleto je, takhle asi bych odpověděl můj názor. Ještě tam byl duch Anchorage, ano. Ten spirit of Anchorage. Myslím si, že to je typický pro Spojené státy. Podívejte se na to, co řekl Donald Trump, že pro něj mezinárodní právo není závazné, že pro něj je závazný jeho svědomí. Takhle mluví zločinci, když zločinci takhle myslí a mluví, že pro ně není závazné právo. A v podstatě pokaždé, když vyjednával i s Iránem, tak nebo i s Venezuelou, tak to, co udělal, že vyjednával o míru a napadl je. A co se týče Ruska, vytvořil si nějaký prostor v Anchorage, aby Rusové nedělali nějakou ofenzivu, aby měli dobrý kontakt se Spojenými státy a mezi tím se mohlo vrhnout na Irán, přesně jak to pán říkal, a teď se vrací zpátky do hry na Ukrajině. A o tom mluvil, myslím si, že o tom mluvil, teďko nevím, kdo o tom mluvil, někdo z ruského vedení, nevím, jestli to byl Peskov, Šojgu nebo Lavrov, myslím, že dokonce Lavrov. Že jestli náhodou ten Anchorage neměl být podobného typu jako Minské dohody, které v podstatě měly hrát o čas pro Ukrajinu, aby se mohla Ukrajina nazbrojit, tak jak to později přiznala Angela Merkel. Takže já doufám, že jsem odpověděl všechny dotazy, předávám slovo.
1: Tak, Veka, chceš tam ještě něco doplnit, nebo přejdeme našeho posluchače? Asi přejdeme dalšího posluchače, jak tak vypadá. Tak, Helenko, máme nikoho?
3: Ano, máme. Hezký večer, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, Martin do Žiliny. Ja by som sa pána Veka, pozdravím vás všetkých, chcel opýtať na jeho názor alebo na neho nejakú takú poznámku, čo sa týka Monsanta alebo Bayeru, ako ako vlastne robia svoju politiku GMO potravín a obilovín a výsevov, že vlastne v Amerike svojimi patentovými právami ovplyvňujú všetkých farmárov dookola a napadajú ich cez svojich právnikov, aby vlastne ich zlikvidovali tým, že na susedných plodinách alebo obilninách, ktoré nie sú napadnuté týmito GMO potravinami, ich zažalujú, že vlastne využívajú potraviny, ktoré sú križené s ich patentovými potravinami. Či vlastne chcem, aby to zaznelo len v eteri, by nebolo možné nejak zažalovať naopak firmu Monsanto, že likviduje všetky biologické, čisté, prírodné potraviny a napáda všetkých pestovateľov, ktorí sa snažia v úvodzovkách košer potravinu dopestovať a tým pádom vlastne doplácajú na to, že likvidujú oni svojimi GMO patentmi všetkých naokolo. Uh-huh. Ja, taký akože názor. Ďakujem.
3: Děkujeme.
1: Zkusíme teď pane VK.
0: No, já děkuji za dotaz. No tak Monsanto, samozřejmě to je stará historie, to už dávno není americká firma, to je německá firma. Bayer koupil Monsanto v roce 2007 nebo 2006, koupil tuhletu firmu. A co se týče těch patentových práv, tam šlo o to, že v podstatě ty rostliny, ty plodiny, které se v podstatě, jsou tam včely, mají tam včely, jo. A ty včely přenášejí, když opilovávají plodiny, které jsou šlechtěné a jsou to Monsanto plodiny, tak ty včely na svých tělíčkách přenášejí v podstatě ten pyl i na plodiny sousedních farmářů. A tím přenášejí genetický materiál na ty sousední nemodifikované plodiny. Z těch plodin vyrůstají potom super rostliny, které jsou odolné proti škůdcům, proti všemu. A ti farmáři semena, které z toho vzniknou, protože jsou hybridní, tak mají zachovanou plodnost. Kdežto patentovaná semena mají vypnutou plodnost. To znamená, když si koupíte osivo od společnosti Monsanto, tak vzejde z toho klas. A ten klas je pouze potravinový. Pokud se jedná o obilí, je pouze potravinový. To znamená, ta semínka, která jsou v tom klasu, tak kdybyste je, namísto toho, že byste je semleli, udělali z toho mouku a upekli chleba, tak místo toho, kdybyste je dali do pytle, schovali a potom znovu zaseli do pole, tak vám z toho nic nevzejde. Protože geneticky jsou modifikované tak, aby byly neplodné. Ta semena, aby zkrátka nemohla znova sklíčit. To je ochrana patentových práv. Jo, aby prostě si museli zemědělci stále kupovat nové a nové a nové a nové osivo od Monsanta. Je to ochrana průmyslových práv. Tím, že ty včelky to přinesou na sousední plodiny zemědělců a ti zemědělci získají osivo, které tuhletu rozmnožovací schopnost vypnutou nemají. To znamená, mají super osivo, a které se může používat a ti zemědělci toho využívají, dávají to do pytlu a prodávají to pod cenou ostatním farmářům jako skvělé osivo. Potom z toho vznikly spory, Monsanto je zažalovalo, že tohle to dělat nemůžou a tak dále, že je to způsobené včelami, které opilovaly i modifikované plodiny a tak dále, a tak dále. Problém je v tom, že na informační scéně, na americké alternativě z toho trošku takovým tím způsobem, který se někdy objevuje, je, že vznikla taková ta věc, že Monsanto chce zakázat ostatním zemědělcům pěstovat v okolí, aby tam vlastně nemohli nic pěstovat, že oni nebudou moci podnikat, že Monsanto je chce zničit a zlikvidovat. No, to o tom to nebylo samozřejmě. Bylo to o tom, že oni chtěli odškodnění za zneužívání jejich patentových práv. Ti zemědělci na to neměli na zaplacení těch rozsudků a proto došlo k exekuci těch pozemků. A z toho to vzniklo. To znamená, že Monsanto prostě krade pozemky a likviduje farmáře. Podívejte se, modifikované potraviny vznikly za nějakým účelem, vznikly kvůli tomu, že zemědělcům šetří obrovské peníze za chemikálie a za postřiky, za herbicidy, za postřiky prostě proti škůdcům a proti potvorám, které ničí úrodu. Kvůli tomu vznikly modifikované plodiny. No a problém je v tom, že ve chvíli, kdy v podstatě máte firmu, která de facto na tom založí biznes, no a někdo potom si kvůli včelám, které to přenášejí vedle na pole, si to používají zkrátka k nějakému vlastnímu výdělku, tak je zkrátka zažalujete. To je Amerika. No, takže jak se na to dívat? No. V tom já nevidím vůbec jako nějaký velký problém. Hlavní problém je v tom, že jakmile se rozšíří geneticky modifikované potraviny do potravního řetězce, tak samozřejmě povedou k tomu, co usilují globalisté. Snížení porodnosti, snížení plodnosti, biologické změny, nikdo to neprozkoumal, nikdo neví, jaké budou projevy ve druhé, ve třetí generaci potomků, dětí, jejichž rodiče a prarodiče jedli geneticky modifikované potraviny. Protože proč? No, protože v geneticky modifikovaných potravinách ty pesticidy na ochranu těch rostlinek jsou geneticky vložené přímo do genového kódu těch rostlinek. To znamená, ty pesticidy jsou geneticky přímo v těch rostlinách. Nejsou na nich nastříkané na povrchu, ale jsou přímo v nich, takže škůdci na ně nelezou. Chápete? A lidé tedy konzumují pesticidy. Monsanto tvrdilo, že obsah těch pesticidů je zdravotně v normě, v limitech a tak dále, a tak dále. No, někdo tomu může věřit, někdo nemusí. Každopádně konzumace modifikovaných potravin by měla být identifikována tak, že na těch potravinách bude napsáno, že se jedná o GMO, ale víte, že Evropská unie to zrušila. Že v Evropské unii to bylo zrušeno, už nemusí být potraviny GMO, a teď mě neberte za slovo, je to myslím 3 roky stará záležitost, nebo 4, takže už nemusí být v Evropě označováno jako GMO. No proč? To je naprosto evidentní, jaký sledují zájem. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Hezký večer všem, studují tady Lugano a Lesko. Zdravím vás všichni, děkuji takto všem vám, co jste tam za vaši práci, protože to je neuvěřitelné, jak informace podáváte a když jsou děsivé, tak jako teďka byl ten případ a tam se jich chci zeptat. Vlastně určitá část, odporná část vyvoleného národa právě s náma takto pracuje máma. Vede nás tam, jak pan Velká říká, je nepochybné. Jaká je proti tomu obrana? Já se si chtěl ptat, svou času jsem slyšel, že jako odstraní nějakého člověka, nechci bavit jako na bar na nic, ale že oni dokáží nějak vymazat dotyčnou skupinu nebo jedince, ale že to se nedělo třeba s Němcem, tedy se Sákama, jo, že likvidovali zvolený národ a prakticky byli chráněni, dokonce byli na bar jako služebníci, jo, a protože pokud, myslím si, že výchova všechno, že prostě to už nestihneme snad, jo. Oni to tak ženou, že pokud jim nevyjde a nevychází ta chemická cesta, tak oni mají fakt našlápnout na tu klidně jadernou výměnu, že nás tady spálí a jestli se nedá říct snad něco radikálního, tak asi není pomoci. Takže na to bych se chtěl zeptat, jak tu pan VK nebo jí se vrátil.
1: Děkujeme. Hezký večer, Láďo, co na to odpovíš?
2: No tak podívejte, děkuji teda za dotaz. V první řadě je potřeba si uvědomit, že je nějaký žebříček toho, kam se to může vyvinout. To znamená, pokud dojde k jaderné výměně a má být zničená severní hemisféra, což se může stát, tak se samozřejmě tomu dá těžko zabránit. Pakliže nedojde k takovéhle situaci, bude jenom nějaká menší válka, při které vymře třeba nějaká určitá část populace, tak to, co jsem vyhlásil asi před půl rokem, je zachraň se, kdo můžeš. To znamená, co mě osobně se týče, tak už jsem několik měsíců zavřený v podhůří v jižním Srbsku, kde buduju pole, dům a takové věci, abychom mohli přežít, když prostě ta situace bude, když ta situace bude horší.
1: No a to je taky v severní hemisféře. Já si trošku lípnu, jo.
2: Když to bude zničená severní hemisféra, tak samozřejmě můžeme odletět do jižní hemisféry, jo? Ale pakliže to nepůjde tak, že by byla jaderná výměna, ale budou tady probíhat ty procesy jako digitalizace, jako jídlo třeba GMO, který taky mimo jiné je GMO proto, aby globalisté absolutně kontrolovali přísun jídla a prodej jídla, protože ti globalisté, kteří jsou u moci, řekněme, tady je určitá skupina lidí, kteří jsou u moci. A můžeme se na to dívat z různých úhlů pohledu, ale když se omezíme na to, že jsou tady 4 rodiny chazarských židů, který řídí celý svět, tak je potřeba si uvědomit, že je tady dalších 8 miliard lidí, který každý z nich má nějaký zájem a i mezi bohatými lidmi jsou nějaké boje. Takže nemůžeme říct, že by bylo 100% všechno řízeno jenom několika rodinami. Samozřejmě, že jsou tady některé rodiny, které řídí prakticky skoro všechno, že jsou tady firmy jako Vanguard a Black Street, který mají 15% ve všem, ať už v médiích nebo v jakýmkoliv biznisu, že tady je VTO a od 50. let se tady vytvořily mezinárodní zákony pro globalistický obchod. Samozřejmě, že to celé je pyramida moci, ale v té pyramidě moci probíhají taky různé procesy, kde někdo uplatňuje svoje zájmy. Takže my nevíme, jakým způsobem to bude přesně. Pokud bude jaderná výměna, tak se může stát, že celá planeta shoří. Tomu se neubráníme. Ale pokud budeme mluvit o tom, že máme šanci se ubránit, tak jak říkám, co mě se týče, první, co bych doporučoval lidem, je mít někde místo odloučený mimo město, nejlépe někde na kopci, kde je čistý vzduch, jedna příjezdová cesta, chráněný dostatek vody a nějaká možnost pěstovat jídlo. To je jenom jedna věc. Ale samozřejmě jako společnost, my se musíme bránit jako společnost, jako lidi dohromady, nejenom, že si každý bude hlídat sám pro sebe, aby mohl přežít. A jako společnost samozřejmě se jim musíme postavit a to musí proběhnout po celém světě. To znamená, lidi musí chápat, co se děje, je potřeba informovat lidi o tom, co se děje, aby se ta elitářská chátra, která se snaží udržet se u moci a uchovat si svoji moc, tak aby se jim to nepodařilo, protože oni se nás bojí, nás je hodně, jich je pár. A to je neustálý boj tadyhle o to. Jo? Podívejte se třeba na Francouzskou revoluci. Ale co se týče České republiky, tak vezmu to, dneska jsem tady jako předseda politického hnutí, tak to vezmu z té politické stránky. To, co my jsme prosazovali před evropskými volbami i před parlamentními volbami, je vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, vystoupit z globalistických organizací, jenom jak je to možné. Vyrvat Českou republiku, a protože nám volá hodně Slováků, doporučil bych to i Slovákům, vyrvat ty země z toho globalistického řízení, jenom jak je to možné, uzavřít hranice. Protože třeba ten migrační pakt, který už u nás platí od 12. června, povede přesně k tomu, že to bude vypadat jako v Británii, jako v Německu, jako v Holandsku a tak dál. To znamená, to jsou dlouhodobé procesy. A jestli nás nevyhladí válka, jakože si taky myslím, že nás tlačí do války, ale doufám, že to nebude jaderný holokaust, jestli nás nevyhladí válka, no tak ale pořád tady probíhají ty procesy digitalizace, absolutní kontroly, konce hotovosti, přechod na digitální měnu, přechod na umělý nepodmíněný příjem, aby nás mohli kontrolovat, sledování skrze kamery, satelity, čipy, auta, pruhy na silnicích, které kontrolují pneumatiky, digitální technologie a až přijde 6G síť, tak 6G síť má být už poměrně v podstatě jako inteligenční pole, které bude sledovat neustále všechno, co se v tom poli děje, každého člověka, i když nebude mít zařízení, tak je potřeba se těmhle věcem bránit. A říkám to od roku 2021, ve svých videích není možný bránit se každý té věci zvlášť ani na té politické úrovni. Není možný předpokládat, že budeme bojovat proti migračnímu paktu a vyhrajeme. Jo, naše vláda odmítla migrační pakt. To je prostě výkřik do tmy. Není to možný, protože ten migrační pakt je závazný pro Českou republiku. A sice máme teď výjimku, protože jsme přijmuli spoustu Ukrajinců, ale v podstatě to už je naplňování toho migračního paktu, takže nebereme muslimy z Afriky a z Blízkého východu, protože bereme Ukrajince. A jakmile nebudeme brát tolik Ukrajinců, tak nám začnou lifrovat ty lidi z toho Blízkého východu a z Afriky. A když se vezmeme jenom ten migrační pakt, tak proti tomu se nedá bojovat, a priori jako proti jedné věci. Nedá se bojovat jenom proti třeba digitalizaci. Prostě jediné, co je možné, je vyskočit, vyrvat Českou republiku z toho globalismu, uzavřít ji a nastavit nějakou změnu systému, nastavit si svoje vlastní pravidla. Doufám, že tohle se stane. Možná se to stane po válce, tak jak jsem to říkal, když jsem psal plán Česká republika na prvním místě v roce 2022, tak jsem říkal, že to je plán na 5 až 10 let a mezi tím si pravděpodobně projdeme na 2 na 3 roky válkou. Ale cílem by mělo být dostat se z těch globalistických agent a to nejde dělat tak, že bychom rušili třeba teď povolenky, no nebo tak. Prostě nikdy se to neudělá, vždycky se to udělá salámovou metodou, tak teď vám to zastropujeme na 45 euro, nebude to pro domácnosti, bude to jenom pro firmy, ale za rok to zase půjde kousíček dál. S migračním paktem to půjde dál. S těma penězma na Ukrajinu to půjde dál. Ukrajina se bude přijmutá do Evropské unie. Pravděpodobně vstoupí do NATO. Takže všechny ty globalistické agendy, ten plán na to, aby tady vzniknul jeden velký stát, který bude řízený jednou velkou vládou, tak ten probíhá. A samozřejmě depopulace probíhá. A to, co my můžeme jediný udělat, je probrat lidi v České republice, vysvětlit jim, co se děje, a jestli to nějakým způsobem pochopí, a myslím si, že ta válka by mohl být takový nějaký spouštěč, že po válce by mohli lidi trochu procitnout, tak potom říct, dobře, ale my chceme, aby Česká republika byla samostatná. A předpokládám, že je docela možný, že tohle se začne dít po světě, proto jsem taky přišel s tím plánem Česká republika na prvním místě, s tím suverenismem, že začnou ty státy po válce pravděpodobně přemýšlet tím způsobem, co jsme udělali špatně, že došlo k válce. A zjistí, byl tady ten globalismus, on tady úplně nefunguje. A musíme to udělat jinak, musíme to rozdělit na malé celky a musíme to řídit na úrovni malých celků. Musíme decentralizovat a nastavit systémy řízení, které nebudou centrální, ale které budou lokální. Musíme přejít k lokálnímu od centrálního. A to si myslím, že jako je jediná reálná šance. Takže na té osobní úrovni vám doporučuji, samozřejmě my jsme mimo Evropskou unii, takže v Srbsku není GMO jídlo, to je zakázaný zákonem a ten stát funguje v zásadě, bych řekl, velmi dobře oproti tomu, jak funguje Evropská unie. Ale doporučil bych chránit sám sebe, svoji rodinu na prvním místě, protože vypadá to, že opravdu ty procesy jdou skoro bych řekl až bez jakéhokoliv odporu a je možný, že se lidi nikdy neproberou, tak je potřeba zachránit aspoň svoji rodinu. Ale na druhou stranu je potřeba taky, aby se lidi dávali dohromady, aby spolu mluvili, aby byli svobodní vysílači, aby psal VK na Aeronetu, aby to lidi četli, poslouchali, aby se vzdělávali, mluvili s dalšíma lidma, protože dokud lidi nebudou vědět, co se děje, tak se nikdy nedají dohromady a vždycky budou ty globalisti vítězit. My potřebujeme, aby lidi věděli, co se děje, aby se dali dohromady, aby z toho vznikla nějaká síla, která nakonec ty elity porazí. Podívejte se třeba na Albánii, jak si tam Ivanka Trump s Jaredem Kushnerem teď pořídili ostrov a pláž, 8 kilometrů pláže, jak se celá Albánie postavila, že je prostě vykopou pryč. Stejně se to stalo v Bělehradu, když Jared Kushner chtěl tam stavět z toho armádního vojenského štábu si svůj hotel, tak se lidi dali dohromady, architekti se dali dohromady, dokonce úředníci řekli, že to nepodepíšou, aby on tam stavil, že se radši nechají vyhodit. A nakonec Kushner taky odešel. Takže určitě se to dá vyhrát, ale je to miska vach. A globalisti v tuhle chvíli mají navrch, mají větší sílu, a to proto, že mají dokonale zvládnutou propagandu a psychologické řízení společnosti skrze média a skrze nastrčené politiky. Takže je potřeba lidem otvírat oči, probouzet je a potom je možný, že se nějakým způsobem ty misky vah otočí, ale je potřeba přidávat na tu naší misku vah těch obyčejných lidí, aby jsme měli větší sílu. A dokud budou lidi spát, jako v Matrixu, tak budou zavřený v těch buňkách a budou jim odsávat energii, ale je potřeba ty lidi probouzet, aby vznikla armáda lidí, který nakonec se postaví tomu globalismu a je potřeba pojmenovávat přesně a správně a pravdivě a bez strachu to, co se ve společnosti děje.
1: Tak, já myslím, že to perfektně shrnuto. Už nemáme tolik času, máme posledních zhruba 5 minut do konce. Dáme tady šanci poslednímu posluchači, jestli nám Helenko někdo volá.
3: Poslední posluchač to vzdal a zavěsil. V tuto chvíli tedy nemáme žádného posluchače.
1: Nemáme, tak nám prosím už nevolejte. A to byl tady předchozí poslední posluchač. Dáme ještě slovo na závěrečné zhodnocení panu VK. VK, myslíš, že bys k tomu ještě chtěl něco doplnit v rámci toho, jak se networkovat a síťovat se v podstatě nějakým způsobem na nějakých sjednocujících platformách, jako je třeba svobodný vysílač Ironet, Láďa s jeho plánem Čero na prvním místě a tak dále. Prostě nějakým způsobem kooperovat, koordinovat tu alternativní scénu, že to je vlastně hlavní achilovou patou naší strany. Pořád to opakujeme dohromada. Dohromady myslím ne tedy v rámci politiky, protože politika je falešná záležitost, to nejnižší stupeň řízení, ale myslím na té zpravodajské alternativě.
0: Ano, aby se lidé mohli organizovat, musí mít nějaké společné téma, nějaký leitmotiv. Podívejte se třeba na organizaci Milion chvilek. Oni nemají problém svést a zorganizovat na Letenskou pláň 250 000 lidí. Ano, můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo jenom 200 tisíc, nebo 230 tisíc, nebo 250, nebo 195 a podobně, ale zkrátka oni to dokážou v podstatě svolat kdykoliv. Kdykoliv. To není tak, že jednou se zadaří super, ale příště jim přijde jenom 5 000 lidí. Ne. Proč? Co oni mají společného? No, oni mají svůj leitmotiv a ten leitmotiv se jmenuje Antibabiš. Antibabiš je spojovací leitmotiv pro zhruba 1 000 000 lidí v České republice. Dokáže, protože hodně lidí nepřijede na demonstrace, ale ten leitmotiv sdílí doma. Doma. To znamená, těch lidí je hodně. Konec konců důkaz máte na výsledku posledních parlamentních voleb tam u vás. Sice Fiala prohrál volby, to je pravda, ta jeho pětikoalice prohrála, ale v absolutních číslech oni dostali víc hlasů než v roce 2021 u voleb. Oni přibrali hlasy. To je neuvěřitelné. Proč? No, protože oni mají svůj leitmotiv, oni mají Antibabiš. Sice to nestačilo, těch lidí, kteří chtěli změnu a kteří nebyli spokojeni s tou mafiánskou vládou Petra Fialy, tak samozřejmě změnili dresy a volili hnutí ANO. Ale pravda je taková, že kdokoliv se chce organizovat, musí mít nějaký spojovací leitmotiv. A tady narážíme na obrovský problém, že lidí, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie v České republice, je opravdu málo. A lidi, kteří chtějí opravdu poctivě vystoupit ze Severoatlantické aliance, je možná ještě méně. A teď se můžeme bavit o tom, jestli čeho je víc, čeho je méně podpora ve společnosti, ale tenhle ten spojovací mechanismus nefunguje. Ale existuje jedna věc, která by se měla v následujících měsících a letech uchopit k vytvoření obrovského bloku lidí, které by bylo možné dostat do ulic. Oni to chystají. Evropská unie chce zavést a plánují to, mají to v plánech, chtějí zavést takzvanou komerční daň z nemovitosti. Komerční daň, jako ve Spojených státech, jako v New Yorku, ve státu New York, jako v některých dalších amerických státech, to znamená, platily by se obrovské částky z nemovitosti. Komerční, ne to symbolické, co se platí dneska, že máte nemovitost za 10 000 000 a od městského nebo místního úřadu vám přijde složenka na zaplacení 750 korun nebo 520 korun na zaplacení daně z nemovitosti. Ne, tady mluvíme o takzvaném komerčním zdanění procentem z prodejní ceny, tržní ceny nemovitosti. Například ve státě New York se platí 8%. Proto ve Spojených státech, třeba ve státě New York, skoro nenajdete soukromé vlastnictví domů u jiných lidí, než jsou právníci, soukromí lékaři a bohatí lidé. Protože nikdo jiný se nedokáže dovolit ty vysoké daně z nemovitosti ve státě New York platit. A to chápete, když máte nemovitost a máte vezměte si, že byste měli nemovitost, která by měla odhadní hodnotu, dejme tomu 10 milionů korun, nějaký barák s nějakým pěkným pozemkem někde v prostoru středních Čech, říkám příklad, měli byste to za 10 milionů a pokud by se platila nějaká 4%, jsou takový ty nástřely v Evropské unii. Jo, 4%, tak by to bylo 400 tisíc platit na daně každý rok za nemovitost. No tak pokud vyděláváte velký peníze, tak byste to zaplatili, ale představte si, že jste důchodci a v té nemovitosti bydlíte jako důchodci. Co by to znamenalo? Museli byste to řešit, jako se to řeší ve Spojených státech. Je to takzvaná reverzní hypotéka. Vy byste v podstatě ten barák prodali bance a ona by vám do konce života platila peníze. Takzvaná reverzní hypotéka. A ve chvíli, kdy sionistický nepřítel se pokusí z Bruselu sáhnout lidem na nemovitosti, to bude leitmotiv. To bude obrovský leitmotiv, schrnout lidi do ulic a změnit volební procesy, změnit výsledek voleb a hned poté změnit politický systém a režim v republice. Problémem totiž není změna vlády, ale změna politického systému, která musí proběhnout. Veškerá moc musí být vrácena do rukou lidu. Není možné změnit jenom politické partaje, je třeba změnit politický systém. O tom jsem naprosto přesvědčen. Musí dojít k návratu něčeho, co bychom nazvali obrozenou národní frontou. To znamená, aby ne politické strany, aby jednotliví lidé zastupovali zájmy ze svých obcí. Lidé, kteří mají důvěru lidí ve svých obcích, ve svých druhých kruzích, to znamená kruh životního prostoru. V dané obci, v daném prostoru je nějaký člověk, který má důvěru lidí v dané čtvrti. Městské čtvrti má důvěru. Na dané vesnici, na dané obci, která má 2000 obyvatel, je tam člověk, který má důvěru těch lidí, tak ten půjde do Národního shromáždění, ten tam bude zastupovat jejich zájmy za jejich očíslovaný okrsek. Žádné politické strany, ale Národní fronta. Jedině tak. Ne ta, která byla pokřivená komunistickou stranou, že oni to udělali jako fejkově, že udělali Národní shromáždění, ale veškerou moc v Československu nedržel lid, ale samozřejmě strana. Takže tak ne, samozřejmě. Ale změna politického systému tak, aby skutečně národ si řídil své věci, aby lidé nedovolovali převádět práva a správu nad svým vlastním národem do rukou partajních sekretariátů, které všechny nakonec jsou zkorumpovatelné. Úplně všechny. Protože buď je zkorumpují tak, že jim nabídnou peníze, anebo jim pohrozí, že je zlikvidují a zničí. To je realita. Globální nepřítel používá tyhle ty dvě metody. Buď si je koupí, anebo je zničí. Konec konců viděli jste, jak dopadl Jörg Haider. Toho si koupit nemohli, tak ho zničili, tak ho zlikvidovali. Zabili ho v autě, odpálili mu za jízdy brzdy. To je realita. Takhle to funguje. Pokud víme, proti komu stojíme, proti globálnímu nepříteli, musíme očekávat, že je připravený nás zlikvidovat a zničit. A pokud chceme národ zachránit, musíme změnit režim. Ne jenom vyměnit politické partaje. To totiž nestačí. Takže takhle bych to uzavřel. Loučím se teda s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, a samozřejmě s tebou, Láďo, díky, že jsi našel čas a že jsi přispěl svými názory skutečně podnětnými. Určitě se to lidem opět líbilo, takže doufám, že i v budoucnu takhle to znovu zopakujeme. A já doufám, že se to líbilo všem našim posluchačům a samozřejmě čtenářům Aeronetu. A pokud si najdete čas, tak příští týden tedy už o prázdninách, že jo, po 19.45 v pátek se opět vrátíme a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže si užijte samozřejmě víkend, samozřejmě nastávající dovolené a všechny ty prázdniny, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Tak dáme slovo ještě Láďovi Vrabelovi, aby se rozloučil. Rádio. Láďo?
2: Tak děkuju VK za pozvání, děkuju za diskuzi. Děkuju Vítku tobě za pozvání i Helence a celému svobodnému vysílači. Děkuju za vaši práci. Co mě se týče, tak bych vám chtěl říct ještě jednu věc na závěr, a to je, že my jsme začali asi před 2 měsíci dělat zprávy, o čem jsem mluvil od roku 2021, že na české scéně chybí každý den dělat zprávy, které nebudou propaganda globalistů, takže pokud byste měli zájem se na ně podívat, tak je vysíláme každý den, kromě neděle, protože v neděli mám pravidelné nedělní vysílání už 4 roky, tak je děláme každý den od 9 hodin, najdete na mém facebookovém profilu nebo na YouTube. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct, protože zbytek vám řeknu ve zprávách, protože tam každý den mluvíme a komentujeme tyhle ty věci a těším se někdy příště, až se potkáme, buď to tady nebo někde jinde. To, co bych si přál, abychom se víc potkávali, abychom se víc dávali dohromady, abychom víc spolupracovali, protože myslím, že to je potřeba, aby opravdoví lidi, kterým jde o to, aby se nám

0: Děkuji moc za vysílání a hlavně s tebou, Láďo, díky, že jsi přijal naše pozvání, určitě se budeme těšit někdy příště, až si popovídáme a zhodnotíme nějaká aktuální témata, která přijdou právě v tom čase. Takže ode mě je to všechno, mějte všichni moc hezky. Děkujeme vám, milí posluchači, že nám voláte, píšete a budeme rádi, když nás budete sdílet na i vaše platformy, na vaše sociální média s kanálu Odyssey, kam za chvilku pořad nahraju. Láďo, píšte technická poznámka na závěr, pošlu ti link a tam vyšmikám všechna ta hluchá místa, respektive bylo jedno hluché místo, jak jsme se zkoušeli navázat spojení, takže to bude všechno v jednom hutném materiálu. Takže to je všechno ode mě, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Láďo za zajímavé informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Příjemný dobrý pondělní večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní povídání s panem profesorem Staňkem, který vždycky to pondělí tak nějak ozvláštní a vylepší a dodá tomu ten správný říz. Krásný večer, pane profesore, díky, že jste s náma.
1: Dobrý večer, pane Burešky, dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé, dneska to bude jízda, protože jak ten název už napovídá, tak máme se na co těšit. Každopádně lež jako věž. No, počasí se nám tady mění teď momentálně. Já se schválně vás, vážení přátelé, tady spustím takovou anketu, že mi to zajímá, kde už pršelo a kde ne. Tak, aby jsme taky měli čerstvé informace o tom, jak se šíří studená fronta. Ono totiž, až se zima zeptá, tak máte připravený mikiny a zimní bundy a lopatu na odklízení sněhu, po případě krup? Jak jste na to, pane profesore? Jak u vás? Teplo nebo zima?
1: No, u nás je hodně teplo, měli jsme včera 41 stupňů. No, je to výhoda, protože nemusíme topit, jak je známo, čili můžeme dodržovat ekologická kritéria Green Dealu o úspoře energie a nepotřebujeme taky žádná fosilní paliva. Bohužel při té teplotě, jak se říká, nefouká, čili větrníky jsou větrníky. No, za to svítí slunce, to zase vyrábí dost fotovoltaiky, ale celkově můžu říct, že to dusno se týká nejenom mezinárodní situace, ale týká se našeho počasí a vůbec cítíme to napětí před tím studeným frontem, který má dorazit ve středu nebo ve čtvrtek. Takže z tohoto hlediska je to přímo skvělá ilustrace současné situace v globálním světě.
0: Ano, příroda vlastně tak nějak jako reflektuje vůbec tu celkovou náladu. Tak pojďme to probrat, pane profesore, protože těch témat je celá řada. A já si myslím, že diváci už jsou celý nažavení.
1: Dobře. Takže, jelikož jsme to nazvali lež jako věž, tak si musíme uvědomit, že i samotná lež má mnoho podob.

0: Prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, úplně do zbytku zničil iránskou armádu, porazil Irán, ovládl Blízký východ a tak dále. No, jenomže ty výsledky jednání iránských revolučních gard, jednání mezi představiteli Spojených států Iránu i další věci svědčí o něčem jiném. Pak tady máme s velkou pompou uzavřené memorandum o příštím memorandu a společném míru, které je podepsáno na 60 dní, ale v rámci míru, jak pravil prezident Trump, se střílí pouze méně. Ovšem, nezapomnělo se střílet. To země proto, aby vojáci nezapomněli přesně mířit. No, pak tady máme další paradox. Prezident Putin pronese zásadní projev na kongresu strany Naše Rusko. No, jenom s drobnou poznámkou. Na úvod uvede, že současná vojenská situace je mimořádně složitá a jedná se o bezprecedentní pokus zničit Ruskou federaci, ale hlavní část projevu je věnována opatřením v oblasti demografické politiky, budování bytů, reformy vědeckého výzkumu, výučby na univerzitách a podobně. Což nevyhnutně vytváří takový zvláštní dojem. No, pak tady máme samozřejmě zprávy z Veliké Ukrajiny, že Ukrajina vítězí, téměř stojí před branami Moskvy. No a pak se dozvíte všechno to, co se děje na takzvané linii kontaktu, kdy vidíte ty desítky a tisíce mrtvých v průběhu krátké doby. Teď poslední zprávy. Za poslední týden Ukrajina ztratila 10 050 mrtvých. No možná to byly jenom odepsatelné ztráty, já nevím. No a pak tady máte další krásné lži. NATO prohlásí, že se musíme vyzbrojit, abychom odrazili agresi Ruska. Ruský prezident Putin prohlásí, že nikdy by neměl zámysl útočit na evropské země a na NATO, což celkem logicky chápeme vzhledem na ten bordel, který vládne v jednotlivých zemích Evropské unie a v členských zemích NATO. No a kdo by taky chtěl tyhle ty zadlužené země zmítané migračnou krizí, rozpadem sociálního modelu, absolutní nekompetentností Bruselu a všemi těmi příkazy a pokyny, které bruselská centrála chrlí pro jednotlivé členské země. No a k tomu přistupuje několik dalších zajímavých skutečností. Venezuela je postižena katastrofálním zemětřesením, ale je to sice katastrofální zemětřesení, ale původně bylo pouze 32 obětí, teď je to již 1500 obětí, ale jestliže to bylo katastrofální zemětřesení stupně 7,6 a 7,8, no tak pak nevyhnutně vzniká otázka, kurňa, kde ty oběti jsou. No a k tomu přistupuje několik dalších zvláštností, kdy Spojené státy prohlásily, že po ukončení studené války odešli z Grónska a všechno uklidili. No a teď najednou představitelé dánské vlády prohlásí, že jsou tam miliony litrů kontaminované radioaktivní vody z reaktorů, které tam byly postaveny. A pak tady máte obrovské množství ropných produktů, které zůstaly neuklizeny v podzemí ledovců v Grónsku a tak dále. A dneska dánská vláda prohlašuje, že hrozí obrovská ekologická katastrofa. Tak kdo lhal? Američané, když odtud odešli, nebo teď lže dánská vláda? No a pak tady máte další otázky. Je vlastně otevřený ten Hormuzský průliv, nebo je zavřený? Některé lodě proplují a některé lodě neproplují a některé lodě jsou potopeny. No ale pořád jedna strana tvrdí, že Hormuzský průliv je otevřený a druhá strana tvrdí, že Hormuzský průliv je uzavřený. No a aby to bylo úplně dokonalé, na jednu stranu Ruská federace oznámí, že právě otestovali skvělé protidronové zařízení, které likviduje desítky dronů v průběhu několika desítek vteřin. No a pak se dozvíte o situaci na Krymu, kde hlavní dopravní trasy jsou ničeny ukrajinskými drony, které dokonce vytváří takzvané silnice smrti, kdy podle prohlášení ruských představitelů, aby řidiči byli ochotní jít po téhleté cestě smrti, tak dostanou odměnu 500 000 rublů za tu jednu cestu. No ale prý se nic neděje, prý je všechno v pořádku, prý je všechno super, hlavně, že tam je přídělový systém na pohonné hmoty, na všelico z jiného. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak se dozvíte, že svět směřuje k totální válce. Ale nemusíte mít žádné obavy, protože přece bojujeme za mír a mírové hodnoty. No tak já se ptám, kurně, tak kde je pak ten mír a mírové hodnoty? Nebo někdo je klasicky vzdělán a zná klasiku, když chceš mír, připravují válku. No možná to svědčí o tom, že některé elity mají skutečně klasické vzdělání, jenomže vnáší to jisté pochybnosti do současného stavu světa. No a teď si k tomu přidejte nádherný obraz. Evropská unie a Evropské NATO prohlásí, že má biliony euro na to, aby vyzbrojilo evropskou armádu, vytvořilo dronovou zeď, zrekonstruovalo infrastrukturu pro vojenské účely, zreformovalo zdravotnictví v Německu, Francii, aby přijímali 100 tisíce raněných vojáků a podobně. No a vy se zeptáte takovou nepříjemnou otázku, kurňa, jestliže tohle to je pravda, tak kde máte ty biliony euro uložený? Máte je ve Strožoku, nebo je máte v pokladničce, nebo je máte ve švýcarských bankách, protože jedna věc je prohlásit, že potřebujete 800 miliard na obnovu vojensko-průmyslového komplexu a pak tady je druhá otázka, odkud vezmete těch 800 miliard. A pak přijde Brusel a prohlásí, že příští fiskální období 28-34 bude potřebovat 2 biliony euro federálního rozpočtu. No a kde vzít a nekrást? No tak přece nemusíte se, vážení občané, obávat. Vememe to z příjmu státního rozpočtu jednotlivých zemí, například část vybraných cel nebo část vybrané daně z alkoholu, tabakových výrobků a podobně. No a jako kdybychom zapomněli, že když řekneme A, musíme říct taky B, protože tyhle ty výpadky, které půjdou v prospěch federálního rozpočtu, budou chybět v národních rozpočtech. Takže pak máme se připravit na konsolidaci A, konsolidaci B, konsolidaci C, zadřelo si B do lavice D. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní svět. Na jednu stranu elity, které prohlašují, že všechno je skvělé, je pod kontrolou, připraveno, logicky řízeno. A na druhou stranu má občan, běžný občan, jiné starosti a vidí úplně jiný svět. No a samozřejmě k tomu pak přistupují některé otázky, kdy například memorandum Palantiru prohlásí, že technofašismus je jediná cesta k příští budoucnosti lidstva, ale prý to bude jenom pro vaše dobro, vážení občané. Nemusíte být žádné obavy, protože ty technofašistické firmy využívající umělou inteligenci budou přece myslet na blaho váš všech. No a konec konců máte tady krásnou další lež. Umělá inteligence bude do několik let inteligentnější než většina lidstva. Možná četli tu zprávu o tom, že poprvé v historii se průměrná inteligence kvocientně zmenšila o 7 bodů. No, potom by tedy při tomhletom poklesu skutečně i ta blbá umělá inteligence byla inteligentnější člověk. A vy se najednou dozvíte, že vlastně ta umělá inteligence, ono je to jenom svým způsobem chatbot, nějaký takový jazykový model nebo něco podobného. Ale pro jistotu vám prohlásí, nemusíte ničeho obávat. Ale zároveň dáte umělé inteligenci právo, aby řídila vojenské operace, řídila jednotlivé druhy zbraňových systémů, abyste propojili systémy Thalasa pomocí MITu do jediného komplexního řízení válečných operací Pentagonu, ale nemusíte se obávat. A prý všechno je pro vaše dobro a pro vaše hodnoty, kvalitu vašeho života. No a tohle to všechno pak vytváří otázku, je tedy pravda, že ta umělá inteligence vyřeší nemoci, bálky, chudobu, životní prostředí a všechno ostatní, nebo je to pouze další PR lež? No a pak, když mluvíte s tvůrci umělé inteligence, tak najednou zjistíte, že oni tak v koutku své ještě, řekněme, lidské duše konstatují, ale promiňte, to žádná umělá inteligence lidského typu není. Jenom bohužel je tam nainvestováno 48 bilionů dolarů a kdo by přiznal, že tyhle ty investice jsou pouze blufem. No a v konečném důsledku najednou zjistíte, jo, ty teploty jsou strašné. V Evropské unii a nad Evropou je tepelná kopule. Nikdy to tady nebylo. Prý. Tak pak dáte takovou drobnou doušku po dobu měření. No a pro jistotu neuvedete, jak dlouho měříte tyhle ty teploty. No a je to katastrofa. Je to důkaz globálního oteplování. Je to důkaz toho, že s prominutím prdíme a krgáme, takže dochází k nárůstu CO2 v atmosféře. No a vy se dozvíte, že vlastně Green Deal je skvělý program pro omezení katastrofálních přírodních událostí a je to jedna z největších lží, kterými vás krmí a které mají vést pouze k jedinému důsledku. Abyste nic nevlastnili a byli šťastní a spokojení z toho, že nic nevlastníte. No, vážení občané, kdybyste vlastnili v akcích desítky milionů, ne českých korun, ale dolarů nebo euro, a pak jste se třásli, co s těmi investicemi se stane, tak bych to chápal. Ale jelikož drtivá většina z vás nevlastní tyhle ty milionové majetky, tak nemusíte se obávat, že přijdete o tu poslední skývu chleba. Tu už vám totiž dávno vzali. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak uvedeme dva příklady geniální lži bruselské administrativy, které ovšem vzhledem na svoji obsahovou stránku daleko troufnou Hurvinka a jeho spejbla. No, poprvé, zavádíme, aby se lidé neobávali vysokých cen energie, navrhneme dynamické ceny. Dynamické ceny energie znamenají, že byste měli sledovat ceny po dobu odběrového diagramu a nejlépe by bylo prát a podobně v noci ve 2-3 hodiny. Nebudu mluvit o zvukových efektech. No ale tohle je návrh, abyste snížili výdavky domácností na energie. No a pak přijde další geniální návrh, který vypracovala Evropská komise. Jelikož není dostatek elektřiny pro cloudová úložiště dat, tak se navrhne, aby se v noci elektřina pro obyvatelstvo vypínala. Je to přímo geniální ukázka strategického myšlení nebo nevědomé lži. A pak je tady druhá věc. Najednou zjišťujeme, že umělých hnojiv je málo, nejenom kvůli Hormuzu a tomu, že se omezil vývoz močoviny více jak 20%, ale nemůžeme přece zrušit sankce vůči Bělorusku a Rusku. No, takže vymyslíme další geniální řešení bruselského mozku. No, jelikož nejsou umělá hnojiva a ty, co jsou, jsou hodně drahá, tak se doporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem. Jak si jsme poněkud zapomněli, že jsme pro jistotu předtím zdecimovali stáda krav. No a jelikož je známo, že v Číně staletí používají na hnojení lidské exkrementy a moč, tak Evropská unie doporučí, aby jsme taky v Evropské unii nezaostali za čínskými poznatky a začali hnojit lidskými exkrementy a močem. Možná se dočkáme situace, kterou nám osladí další lží, a týdně pojede přes sídliště nákladák a vy odevzdáte patřičný obolus jaksi lidských exkrementů a dodáte demižon moči, abyste dostali nárok na potraviny. Nemluvě o tom, že pro jistotu, aby ty zemědělci nepřežili, tak uzavřete smlouvu s Mercosurem, které není vázána žádná ekologická, green dealová jiná kritéria, takže jejich produkce potravin je velice levná. A pro jistotu zničíte evropské zemědělství, možná proto, abyste nepotřebovali ten moč a ty exkrementy, protože ta pozadí toho plánu je velice prosté. Jelikož z pravidelného sedmiletého plánu společná zemědělská politika tvoří více jak 42%, je to obrovská suma výdavků, no tak když nebudete mít zemědělce, no tak ušetříte výdavky na společnou zemědělskou politiku, můžete přesměrovat na zbrojení a najednou jste objevili obrovské kouzlo lží i pravdy zároveň, protože najednou máte peníze na zbrojení a zbrojní výrobu. Poslední paradox. Budu vás přesvědčovat, že zbrojení je přece skvělé. Zvýší HDP v paritě kupné síly většiny zemí. Bude to super. HDP vám bude růst, jenom jak si na té životní úrovni obyvatel se to neprojeví. No a v konečném důsledku, jelikož ten známý německý Mittelstand je závislý na nákupu tovaru a služeb obyvateli na 65 let, tedy důchodci, tak pro jistotu skrouhneme výdavky na důchody a pak se budeme strašně divit, že vnitrostátní spotřebitelský trh se začne propadat děsivou rychlostí. No a pak tady budeme mít velice zajímavý důsledek na německé Mittelstand, ale taky na malé a střední firmy v regionálním průřezu v celých evropských zemích. No ale aby to bylo přímo vrcholně dokonalé, pak prohlásíme, že příroda se naštvala na člověka A konec konců tyhle ty teplotní kopule jsou právě důsledkem naštvanosti přírody. No a ten lež je perfektní právě v tom, že budeme tvrdit, že člověk způsobil tyhle ty extrémní teploty a vůbec si neuvědomíme, že většina přírodních procesů probíhá v časových cyklech a v některých obdobích všechny cykly dosahují vrcholu a dochází k terraformaci přírodního prostředí na planetě Země. Ale proč bychom mluvili o terraformaci, když máme o mnoho výhodnější lež o tom, že naše produkce emisí CO2 způsobuje tyhle ty atmosférické a přírodní výkyvy a můžeme v konečném důsledku prohlásit, že člověk je strůjce i té tepelné kupoly nad Evropou a v konečném důsledku pak je přímo zodpovědný za všechny katastrofické důsledky, které tohleto má. No ale vy si pak položíte otázku. Co je pravda a co je lež? No a zatím to vypadá tak, že ta kriteriální dělící funkce je pouze mainstream a takzvaný konspirátoři, protože mainstream hlásá lež, konspirátoři hlásají pravdu s časovým posunem a to, co prohlásí konspirátoři, se za půl roku stane pravdou. No ale to už bychom pak mohli obrat o práci všechny ty lovce dezinformací a všechny ty bdělé strážce nesprávných informací a znalostí. No a co bychom pak dělali s takovým štítem demokracie, který schválil bruselský parlament a komise a taky s těmi systémy dobrovolných oznamovatelů lží a konspirací. No a závěrečná poznámka. Je konspirace lež nebo pouze pravda s časovým posunem? No a když vezmete poslední rok a rok a půl, tak najednou zjistíte, podivné je i bez výzkumu a grantů. Skutečně velká část dezinformací je pouze pravda s časovým předstihem. Nechte se zmást, vážený občané. Blbost kvitne na všech rovinách a jak prohlásil nejmenovaný doktor Strossmayer, kdyby blbost nadnášela, tak by se naše elity vznášely jako balónky na obloze. Děkuji pěkně.
1: To by byl krásný pohled na ty balónky. Já tady děkuju Bestmasterovi, chci poděkovat taky Oldovi Maršíčkovi, Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky. A pane profesore, já bych teďka zase úplně změnil téma, protože Beastmaster tady přišel se úplně jinou tezí, ale my o tom rádi mluvíme taky. Mimochodem už tady byly otázky i na UFO a tak, ale to všechno k tomu se dostanem. Ale tady, protože nám poslal superchat, tak ho vezmu přednostně. Zdravím, pane profesore, co si myslíte o vizualizaci? Opravdu vizualizace pomáhá v dosahování vizualizovaných cílů? Jo, je to vlastně ta technika, že jo? Tak jaké jsou vaše zkušenosti, nebo jestli, co vy tomu říkáte? Já pak řeknu svůj příběh. Ten se vám bude líbit.
0: No, vizualizace je zajímavá věc a já si vzpomenu na jeden nejmenovaný seriál Mentalista, kde vyšetřovali jednu sektu, která se nazývala vizualizace. Byl to skvělý biznis podnik, tvrdili, že otevřou vaše schopnosti, něco podobného jako u scientologie. Máte obrovské schopnosti, potřebujete jenom otevřít svou mysl, abyste ty schopnosti realizoval. A vizualizace, no řeknu vám to takhle. Jestliže chcete otevřít své skutečné schopnosti v oblasti paměti, v oblasti samoopravných mechanismů vašeho těla, obrovských poznatků v rámci paměti a podobně, nepotřebujete na to žádnou vizualizaci. Spíše se zamyslete nad tím, jestli vizualizace není dalším business projektem pro to, aby hloupí lidé zaplatili za něco, co mají dávno ve své hlavě a ve svých možnostech, jenomže sami se to bojí aktivovat. A v tomhletom ohledu vám řeknu otevřeně, vizualizaci považuji za něco podobného jako scientologie se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Některé státy označují Scientology za nebezpečnou sektu, jiné se tváří například ve Spojených státech jako, že no, je to osobnostní rozvoj. Když vezmete všechny věci, které se týkaly Hubbardových knih, tvůrce Scientology a podobně, tak máte svou vlastní představu. Ale řeknu vám to takhle. Proč potřebujete vizualizaci, když stačí pochopit dvě základní věci? Podle jaké architektury souvislosti funguje dnešní svět, abyste nalezli řád v chaosu? A po druhé, zkuste se podívat na ten svět v komplexu. Má odpověď zní takhle. Nejdříve ustupte od jednotlivostí k pochopení celku. A pak, až uděláte warpový skok poznání, pak se vrátíte od celku k jednotlivostem. Ale k tomu nepotřebujete žádnou vizualizaci ani žádné podobné způsoby změny myšlení.
1: Děkuju. A já k tomu dodám, já třeba tu techniku vizualizace si představuju a plánuju, co se má stát a stane, tak používám od té doby, co jsem si to vyzkoušel nechtíc po jednom filmu, který jsem viděl v televizi a je tomu no, už určitě 10 let, ne díl. A tenkrát skončil ten film a já jsem říkal, Hergot, tohle musí vidět můj kamarád Bohouš. A druhej nutkání, který jsem měl, tak bylo, že mám chuť na bramborák. Jo. A tak jsem, tak a šel jsem do sprchy. A jako ve filmu, prostě v době, když máte namočenou hlavu a ten šampon na hlavě, tak zvonek u dveří. Tak jsem teda vylez, samozřejmě naštvaný, a tam stál ten můj kamarád Bohouš a držel v ruce bramborák. A takže jsem si ho takhle přitáhl, i s tím bramborákem, a ještě mi říká takovou story, říká, nebudeš tomu věřit, ale já jdu po ulici a Karel Hekerle, náš kamarád společný, na mě volá, ty jdeš určitě k Petrovi a on by si určitě dal bramborák, tak počkej, já ti ho přinesu, dělám je čerstvý. Takže tohle to je třeba taky jedna z těch, jak to může dopadnout, a myslím, že celku pozitivně. A všechno
0: dobře. Bramboráky mám rád.
1: Takže záleží, není vizualizace jako vizualizace a záleží všechno jako vůbec ty, jak ty techniky vlastně používáme, buď je to ku prospěchu něčeho, anebo ne. Pane profesore, důležitá otázka, ale dneska je Petra a Pavla, údajně. Mám tu čest vám blahopřát.
0: Jo. Není to údajně. Já jsem měl vždycky veliký problém, protože, jak se říká, znáte to úsloví, řiď Pavlova, no ale díky jistým historickým okolnostem můžeme taky říct řiď Petrova. Takže v tomhletom ohledu jsme se posunuli, skutečně je ten svátek Petra a Pavla dnes, no a proto gratuluji všem Petrům a Pavlům a přeji jim dvě věci. Ať jim slunce svítí a kolem nich je pouze kvítí, a ať se jim splní bez vizualizace to, na čem jim záleží. A tohle to přeji všem Petrům a Pavlům v Čechách i na Slovensku.
1: Tak pane profesor, já za všechny tisíce našich gratulantů tady přečtu Mária. Píše krásný meninový večer, jako vždy moudré slova, pravdivé, děkujem. Těch přání tady je opravdu hromada, takže to se děkujeme moc všem, kteří jste si vzpomněli. A jdeme dál, pane profesore, a tady Jaromír. Má pobyt u moře, zejména na pláži, stejné blahodárné účinky na zdraví jako pobyt v lese? Bydlím u moře, ale v okolí žádné lesy nejsou. Děkuji za vaši odpověď. Tak čím je prospěšná vlastně ta pláž a ty pobyty u moře takhle?
0: Ono no tak lidé, poprvé vidíte neomezený prostor moře, bezhraničný, což je nesmírně potěšitelné. Pak pro mužskou část publikace tedy vidíte množství nádherných mladých anebo postarších dam, které chodí v bikinách, které jsou stále takzvané mikrobikiny. Takže je to přímo vzrušující zážitek, který zvýší metabolismus vašeho těla. Po třetí, musíme otevřeně říct, že moře má jiné účinky. Tam je to především účinky, které se týkají právě kombinace mořských solí, mořského vzduchu a podobně. Takže řekněme, že to je 10%. Ale když jste v lese, vzhledem na charakter druhové různorodosti stromů, keřů, informací, které vysílají jednotlivé druhy rostlin, tak je to neporovnatelně větší impact než ta procházka po mořském břehu, která spíše stimuluje vaše pocity nervového vněmu. Ale co se týká zdraví, je to nesrovnatelné s účinky lesa. A právě proto i ty Japonci, kteří skutečně testovali a rozvíjají tu lesní medicínu, konstatují, že účinky lesa na aktivaci vašeho imunitního systému, obnovu samoopravných mechanismů a ostatní věci jsou obrovské. Účinky procházky na mořském břehu jsou spíše, řekněme, myšlení nebo uklidnění myšlení nebo takové dosažení takové vyrovnanosti psychické, ale z hlediska metaboliky je to nesrovnatelné s účinky lesa. Kromě jiného, víte, taková je jedna zvláštnost. Jelikož my v čase prenatálního vývoje jsme v plodové vodě a máme tedy blízký vztah k vodě, tak dokonce existovaly výzkumy v Německu, které konstatovaly, že 80% obyvatel Německa dovolenou musí trávit u vody. Buď u jezera, nebo u moře a podobně. Nevěděli to vysvětlit, ale až pak pochopili, proč je tam ta vázanost na vodu v našem životě. Po druhé, uvědomme si, že ta voda samotná o sobě obsahuje množství informací, které náš organismus vnímá i při tom pohybu ve vodě a tak dále. A pak je tady třetí věc. Skutečně jsme bytosti a entity, které jsou bezprostředně spojeny s vodou. Proto všichni máme zvláštní pocit, když se koupeme v jezeře nebo v moři, proč máme potřebu se koupat. Ne proto, že se chceme ochladit, protože je teplo. Ale ve skutečnosti existují hluboké, nazvíme to, informační engramy, které nás vážou k vodnímu prostředí. Na nejlépe to vidíte, když ponoříte malé děti do vody a oni se neutopí, nezadusí se, nic, dokážou plavat, správně regulovat dýchání v té vodě. A v tomto ohledu skutečně ta voda poskytuje množství zdravotních efektů. Ale když to srovnáte s důsledky lesné medicíny, tak je to neporovnatelně širší. A právě proto to japonské zaměření na lesní medicínu i při chápání všech efektů moře je plně pochopitelné a právě proto, že je to multidimenzionální působení, tak doporučuji tu procházku po lese, ale to nebrání tomu, abyste jeli na dovolenou a procházeli se podél moře. Jenom prosím vás, nejezděte na all inclusive a pak se cpete celý den, protože je to zdarma. A pak se divíte, že ten pozitivní účinek moře se nedostaví, protože jste totálně přežraní a máte spíše zdravotní problémy. Tak v tomhletom ohledu tedy to moře je bezmocné, ale myslím si, že v tomhletom ohledu by bylo bezmocné i ten les, protože to je projev totální hlouposti, tak jak si to představujeme. Ale kdybych si měl zvolit, tak jsem měsíce v lese, ale to nebrání, abych na 2 týdny jel k moři a dýchal slaný, nádherný mořský vzduch. Ta kombinace je ideální. No a právě proto například i v tom Řecku nebo na těch jižních obmodrých ostrovech, tak máte kombinaci moře, speciálního stylu života, ale taky vazbu na stromy, na ty olivovníky, na všechno ostatní, co tam roste. Čili ta vazba na les a moře je u těch středomořských národů ideální. No a taky ty výzkumy profesora Oshimu nebo Ishikawu ukázaly, že i na té Okinavě právě kombinace lesa, přírody a moře vytváří ty základy pro to, abyste žil dlouhý a zdravý život. Jenomže, jak je známo, člověk je tvor blbej, takže si zvolí pak takový způsob života, který vyeliminuje i pozitivní efekty moře, i toho lesa, a pak se nemůžete divit na ten explozivní nárast civilizačních nemocí.
1: Děkuju, pane profesore. Další, pojďme zase trošku do té geopolitiky a všeho, protože Theodor si všimnul a říká, všimli jste si také, že Macinka řekl, že se chystá 3měsíční povinný vojenský výcvik. Tohle to je zajímavý balónek, který vypustil pan ministr Macinka z motoristů. Co to znamená vůbec jako v celkovém tom horizontu? Samozřejmě asi nic proti branné výchově nebo nějakému 3měsíčnímu výcviku, ale zrovna v dnešní době, kdy na Ukrajině dochází živá síla a kdy Evropa teda se chystá tady rekordně zbrojit a bůh ví, co bude v tom, na tom summitu taky. No, pojďme to nějak propojit, na co se máme připravit?
0: No, poprvé, většina zemí v Evropské unii se rozhoduje mezi takzvanou povinnou vojenskou službou. Vedou se spory, jestli ta povinná vojenská služba má se týkat všech mužů mladých nad 18 let. Dokonce na Ukrajině to vyřešili prostě tak, že vemou tam i křivé, sprosté, chromé, nemocné a tak dále i nad 60 let, protože potřebují živou sílu, kterou velice rychle promění v mrtvou sílu, o čemž svědčí ty obrovské hřbitovy. No ale v evropských zemích vznikla představa, že bychom měli minimálně jisté mladé věkové skupiny mužů a podrobit 3, 5 nebo 8měsíčnímu vojenskému výcviku. Ale otázka zní, promiňte za takový cynický výraz. Teda chcete mít z nich takzvané bugoše, tedy ty pěšáky, který s lopatkou a samopalem vystoupí z obrněného transportéru, pak se zakopají a pak vedou poziční boje? A nebo chcete mít válečníky, který ovládají super zložité technologické vojenské zařízení a kteří jsou schopni ovládat i rakety dlouhého doletu, křižující rakety, kteří jsou schopni ovládat složité komunikace mezi satelity a armádními počítači a kteří jsou schopni ovládat taková zařízení, jako je Sarmat, mezikontinentální balistické rakety, kdy konec konců i výcvik posádky pro německý tank Leopard trvá s prominutím 18 měsíců. Takže vy chcete mít tou povinnou vojenskou službou, jak se říká, kanonenfutter, který pak naženete jako ukrajinské jednotky jenom proto, aby měli protivníci do čeho střílet, kulomety a jinými věcmi. A nebo chcete vytvořit armádu, která bude mít dostatečné vojenské zálohy a bude schopna zvládnout složitou vojenskou techniku. Ta klíčová otázka dneska nezní tak, jestli absolvujete způsob pochodu nebo z rozborku a zborku zbraně, vytváření okopu a pak si myslíte, že jste vytvořili zálohu pro válečné operace. Jo, Klausewitz prohlásil, že území dobijete až tehdy, až tam vstoupí noha pěšáka. No, možná Klausewitz nevěděl o dronech, nevěděl o mezikontinentálních balistických raketách, nevěděl o hypersonickém systému a nevěděl o počítačovém propojení satelitních snímků, modelových zařízení, modelujících objekty na povrchu planety, informace předávané dělostřeleckým a raketovým jednotkám, kdy základní formou přežití se stává mobilita. To znamená, ten raketomet vypálí svou salvu na protivníka a do 10 minut na úplně jiném místě. Ale tohleto země zvládne obyčejné 18-letý mladí, který se naučí, jak vykopat okop a zložit rozborku a zborku zbraně, případně se alespoň trepit do protivníka a ne na spolubojovníka. No a tohleto všechno pak klade základní otázku. Jestliže si pamatujete dvouletou vojenskou službu, kdy platila známá vojenská teze, kolik profesí ovládáš, tolikrát si člověkem, ale výcvik těch lidí vyžadoval mi měsíce a ne nějaké 3 týdny nebo 2 měsíce. A to znamená, co chtějí tyhle ty evropské země. Například minister obrany Pistorius německý prohlásil, že potřebují vycvičit zhruba 300 tisíc záložníků. A já se ptám, vycvičit v čem? V řízení obrněného transportéru Marder, v řízení tanku Leopard 4M, v řízení stíhacího letadla Tornado, nebo v tom, abyste odpaloval Atacams nebo křídlaté rakety. A nikdo si neuvědomuje to, co se velice dobře uvědomila americká armáda. Problém není v počtu odvedenců, ale v tom, jakou profesní strukturu jste udělal u výcviku, přičemž výcvik při dnešních moderních technologiích trvá minimálně 18 až 24 měsíců. Takže pak tady bude profesionální armáda, která je vycvičena tímhle tím způsobem, a pak tady bude kanonenfutr, který bude posílán na frontovou linii přesně tak, jako ukrajinské velení posílá všechny ty násilně odvedené vojáky, kterých životnost je 4 hodiny. To má být řešení povinné vojenské služby. A další charakter. Jak se změnila válečná situace v současnosti? Prosím vás, uvědomte si základní věc ukrajinského válčiště. Americké satelity proletávají 15krát nad jistým územím denně. Tyhle ty informace jsou přes Starlink přesouvány do výpočtových center armády. Ty vyhodnotí druh objektů. Pak poskytnou informace dělostřeleckým a raketovým jednotkám. Ty zaměří a odpálí rakety, ale protože zároveň protivník sleduje je samé, musí do 10-15 minut změnit svou geolokaci. A tohle to chcete udělat s vojáky, který podstoupí dvouměsíční nějaký kurz? No, promiňte, jak se říká, blbost sice kvete, ale rozhodně tyhle ty záhony bychom v takovém množství asi nepotřebovali. No, a žijí vojenští experti.
1: No, pane profesore, já vám rozumím, já totiž ku příkladu jsem vycvičen jako vojín pátrač a mým úkolem je, já se nasadím na začátek minového pole a pomocí lopatky zjišťuji, kde jsou ty miny. Moje život...
0: No ne, pomocí jedné... lopatky. Musíte mít ten speciální minerský drát a napichováním půdy před váma identifikujete tu minu, aby nebouchla, a u minerů platí ten jeden známý příklad. Pouze jednou se zmýlíte. A pak více ne.
1: Ano.
0: No, samozřejmě můžete použít ukrajinskou metodu, kdy naženu na minové pole odvedence, které jsou vojensky neschopní, a ty vyčistí minový prostor svým obětováním. No, ale já zase můžu říct takhle. Jelikož jsem byl nesmírně opakované množství cvičení po 76 dní, tak, jak se říká, získal jsem několik odborností, takže můžu být velitelem zásobování tankového pluku, a pak můžu být velitelem významných jednotek v oblasti civilní obrany. Pak se můžu stát ještě dalším vyšším velitelem, ale mě to stálo cvičení po 76 dní, vážení. A to jsem ještě absolvoval speciální vojenskou katedru a ještě jsem absolvoval základní vojenskou službu v délce 12 měsíců. No a zřejmě asi předpokládáme, že umělá inteligence bude učit tyhle ty mladé odvedence, aby za 2 měsíce zvládli všechno, co se týká válečné techniky. No, myslím si, že ten efekt bude velice správný. Jelikož tak, jak na Ukrajině, většina padlých vojáků je označena jako nezvěstní, aby nemuselo ukrajinské vedení platit pozostalým, tak myslím si, že tyhle ty tvořivé skutečnosti budou velice dobře rozvinuty i pro to odvedence, které tak budeme pohřbívat v masových hrobech. Ať žije válka, jak pravil nejmenovaný odborník.
1: Pane profesore, zpátky k počasí. Budou se takovýhle vedra v budoucnosti opakovat? Máme si na to zvykat?
0: Odpověď je prostá. Dneska největší poznatek meteorologů, přiznám si, že jsem se mýlil v povolání, protože kdybych byl meteorolog, tak se nikdy nezmýlím, jelikož změna počasí je tak dynamická, že mám vždycky buď pravdu, nebo jsem se pouze objektivně zmýlil. Takže, jelikož v současnosti je Tichý Indický oceán extrémně teplej a fenomén El Niño nastoupil bez mezipauzy mezi La Niñou a El Niñem, a jelikož frekvence El Niña a La Niña se výrazným způsobem zvyšují, není tam to období 5 až 7 letého prostoru a pak 2letého mezifázy, tak můžeme očekávat s tím, že tyhle ty fenomény asi zblbly tak, jak planeta celá, čili budou se vyskytovat velice intenzivně a velice rychle. No a teď vemte k tomu tu zvláštnost. Středozemní moře je nesmírně teplé. Nemyslíme tím teplé, které se pohybují na pobřeží. No, v důsledku toho například pásmo od Sicílie po Gibraltarský průliv je dnes o 7 stupňů teplejší, než bývá obvykle. Otázka zní, proč? No, problém současných meteorologů je v tom, že se málo ptají, proč. Protože například máte dva zajímavé výzkumy. První, hlubokomořské řeky, které tečou pod dně oceánu a přemístňují buď masy studené nebo teplé vody pod dně oceánu, až narazí na kontinentální šelf a vystoupí povrchu. Nejnovější objev meteorologie. Existují atmosférické řeky, které přemístňují množství vodní páry kolem země koule. Mluví se o přesunech výši 15 až 30 kilometrů. Jelikož, jakož je známo, kromě klimatických idiotů, že hlavním skleníkovým plynem je vodní pára. Přemístňování vodní páry v těchto výškách znamená změnu distribuce energie od rovníku k pólům. Zároveň to souvisí s přehříváním vodních mas a skutečností, že se snižuje promíchávání vodních mas, například u pobřeží Jižní Ameriky, kdy studené vody vystupují na povrch, nahrazují teplé vody, dochází ke změně výskytu planktonu a v důsledku toho pak rybáři nemějí co lovit. No, tyhle ty procesy probíhají velice intenzivně. A musíme otevřeně říct, že vodní cykly ve vazbě na Ringwood a skutečnost, že Ringwood funguje v 12 tisíciletých cyklech, tak pravděpodobně to, co vidíme teď, se asi bude pravidelně opakovat k všeobecné radosti dovolenkářů, protože pak mají teplo, i když je teď hodně extrémní teplo. Jenomže musíme počítat jednou zásadní věcí. Podle toho se děje v létě, ale zároveň takzvané cirkumpolární proudění, které udržuje chladný atmosférický arktický vzduch v bazénu nad severním pólem, dostává stále výraznější trhliny. A pak se děje to, co jste viděli v zimě, kdy vpády arktického vzduchu na severoamerický kontinent nebo na evropský kontinent představují přívaly vysoce chladného vzduchu na jednotlivé kontinenty s tím, že v minulosti, řekněme před 80 lety, tyhle ty vpády existovaly také, ale trvaly několik dní. Nyní tyhle ty vpády arktického vzduchu trvají 2-3 týdny, čili dochází vymrazení vodního substance z povrchu půdy i z atmosféry a to způsobuje ztráty sněhového pokryvu a způsobuje to další klimatické změny. Hlavní problém v současnosti bych neviděl v teplotách, ale v tom, že extrémní teploty zvýšily mohutný odpar vodních ploch a začíná nám hrozit extrémní sucho. Proto vidíte ty mapy Evropy s extrémními výskyty sucha. A nedostatek vody se stane podstatně významnějším civilizačním limitem jako samotná vyšší teplota. Ta vyšší teplota se většinou promítá do vyšší spotřeby elektrické energie na klimatizační zařízení, chladící zařízení a podobně. Ale nedostatek vody zasáhne nejenom zemědělství, ale zasáhne taky například jadernou energetiku, zasáhne tepelné elektrárny, není voda na chlazení, není voda na chlazení reaktorů a podobně. Tak, jako máte teď ve Francii, kde omezují výkon jaderných elektrárny právě proto, že nemají dost chlazení. Samozřejmě můžete říct, že nový čínský vynález, který nepoužívá na chlazení vodu, ale používá jiné substance tekutého typu, takže ten reaktor můžete postavit i na poušti, jsou skvělým vynálezem. Ale já se ptám, jak dalece Číňané dovolí expanzi tohoto typu jaderného reaktoru ve všech zemích. A zatím v Evropě nemáte žádný reaktor tohoto typu. To znamená, že obrovský nárůst teploty, odparování vodních ploch, nedostatečné doplňování hloubkovodních ploch, a pak například podmínka České republiky povede k tomuto radostnému jevu. Želivka, která zásobuje Velikou Prahu, při této situaci do 10 let nebude dostatečná. No a teď si představte ty obrovské aglomerace sídlišť kolem Prahy nebo Bratislavy s tím, že zavedete regulaci odběru vody. No a jelikož jisté lidské činnosti jsou neregulovatelné, mohlo by vás napadnout, že pak ty experimenty budete odávat na to hnojení toho zemědělství, takže by to až natolik nevadilo, nemuseli byste je splachovat. Jenomže kdybyste je uskladnili, v lednici asi ne, tak na balkonu asi taky ne. Takže v tomhletom ohledu se objevují další prostory pro podnikání, pro bohaté podnikatele, aby tedy odvoz a zvoz exkrementů byl takzvaně vědecky korigován. Ovšem z hlediska atmosférického, řeknu to takhle, problém dlouhodobého sucha, přerušovaného přívalovými bouřemi a dešti, nebo taky těmi krupobitími s kroupy velikými 8 cm, to je sice katastrofické, jenomže problém je v tom, že tahle ta přívalová masa vody rychle odteče, protože ta půda se změnila na beton a neabsorbuje tu půdu. No a my jsme udělali jednu katastrofální chybu. My jsme totiž chemizací a dalšími faktory zrušili klasickou podobu mikrobiomu v půdě a tím jsme radikálním způsobem znížili absorpční schopnost půdy na vázání vody. Tím pádem v Čechách z těch 60 miliard kubíků ročních zrážek většina odteče. Nezadrží je půda nebo lesy. A v tomhletom ohledu pak ta voda, jelikož otekla, posilní sucho. A jelikož ta voda nevsákuje do podzemních hloubkovodních zdrojů a zůstává maximálně doplnění z části povrchových zdrojů, pak jste si zadělali na obrovský problém, protože pak to sucho se stane klíčovým fenoménem. No já si vzpomínám, ještě v 90. letech jedním velikým hitem byla série několika knížek o budoucnosti lidstva, kde jedna z těch knížek popisovala katastrofální sucho. Všude. No, tak možná ten autor byl futurolog a předvídal to, co se stane. Ale vážení, uvědomte si kombinaci. Za A, obrovské sucho. Za B, výrazné snížení hloubkovodních zdrojů vody. Za C, výrazné omezení umělých hnojiv právě v důsledku krize v Hormuzu a jinde. A za D, změna distribuce vodních mas díky atmosférickým řekám v rámci planetárního vývoje. Takže na poušti Atacama, kde původně napršelo ročně 16-18 mm srážek, najednou máte přívalové deště. Ale v Evropě si můžete spokojně chrochtat tím, že tady máte totální sucho. No a tohle to bude jeden z fenoménů, který zásadním způsobem ovlivní fungování evropského zemědělství. A možná to ten Brusel věděl a proto navrhl, aby se zrušilo evropské zemědělství, protože stejně bude sucho a alespoň vyřešíme jeden problém přirozeným způsobem od přirození. A tohle to všechno vyžaduje změnu strategie myšlení. Musíme se ptát ne debilů z Green Dealu, ale musíme se ptát na příčiny změny přírodního prostředí při terraformaci planety Země. No, jenomže na to nedostanete žádný grant z Evropské unie, na to nikdo nebude publikovat vaše závěry v karentovaných studiích, na to vás prohlásí za vědeckého konspirátora a na to vás vyženou i z akademie jako vrcholu akademických cností. No tak který šílenec vědecký kruh by se pouštěl do tohoto výzkumu?
1: No já musím jednoho šílence tady pozdravit takhle na dálku. Pan docent Pokorný je jeden z mála lidí, který se do tohohle toho pouště a nebojí se o tom mluvit na rovinu. Bohužel pořád ještě nejsou dostatečně slyšeni, byť už teda že byly různý poslanecký sněmovně k tomu různý ty konference a tak dál, ale on právě říká taky, že na jednu stranu, že pořád můžeme například vhodným zemědělstvím nebo obnovou lesů, který jsme si zničili díky tomu, že jsme nechali kůrovce řádit a tak dál a tak podobně, a hlavně nezavedení větráků, protože jakmile budeme mít větrníky, nebude se nám tvořit takzvaný rosný bod a nebudeme mít rosu a to nám prostě ty rotující lopatky prostě promíchávají ten vzduch, takže s tím lidi máme problém. Takže těch lze prostě nějakým způsobem na tomhle pracovat a vlastně vrátit například právě že jo, přírodní hnojiva, myšleno tím ty kravský třeba právě do té půdy, protože to vlastně vyzkoumali i v Suchdole, vlastně se dělala že velká studie tenkrát tady na to. A aby mohla půda vázat vodu, tak potřebuje prostě ty mikroorganismy, že aby tam žili a tak dál. Takže informace máme jako lidstvo.
0: Nemáme odvahu použít tyhle ty poznatky, protože hlavní mainstream hlásá nějaké debility. Druhá věc. pak kdybyste obnovil mikrobiom české půdy, pak byste byl schopen vázat 40 miliard kubíků z té napršené vody. Neměl byste problémy ani s hlubokovodními zdroji a podobně. Všechna čest panu doktorovi. A třetí základní věc. Musíte si uvědomit, že ty větráky nejenom ničí mikrobiom do značné vzdálenosti kolem větrníků, ale taky vysoušejí půdu, minimálně do vzdálenosti 10 až 15 kilometrů. I když teď všichni budou řvát přívrženci větrné energie, že to je konspirace a lež, tak ať se podívají kurně na ty japonské studie. A poslední poznámka. Když je ten větrník tak skvělej, tak kurňa, proč největší větrník v Bavorsku teď jdou zbourat na státní náklady? Asi se ty Němci zbláznili. A krach ekonomické největšího větrníkového parku v Norsku a ve Švédsku s dluhem 13,5 miliardy euro je asi taky hoax, vážení. A nebo chcete jenom přednostně vytvořit kromě fotovoltaických baronů taky barony větrníkové? A kdo ví o tom, že ti, kteří pronajmou půdu na výstavbu větrníků, po 20 letech životnosti budou muset na vlastní náklady podle směrnic Evropské unie odstranit ty větrníky včítaně základové desky? Uvědomují si tohleto všichni, nebo vám to jednoduše ti propagátoři větrníků neřeknou na rovinu? A ty desítky studií, které jasně varují před infrazvukem a všetším stroboskopickým efekty a tak dále, to jsou opravdu jenom blázni, kteří nechápou pokrok alternativních energetických zdrojů? A nebo si opravdu myslíte, že když přesunete větrníky na mořské prostředí, že ten infrazvuk nebude mít děsivý účinek na mořskou floru a faunu? Opravdu peníze musí být základem všeho? A nebo skutečně chceme ne kecat, ale opravdu se snažit o zachování přírodního prostředí? Ona, ta příroda, si s námi poradí. Představte si, zlikvidovali jsme mangrové pralesy v jihovýchodní Asii, africkém pobřeží a podobně. A teď k obrovskému překvapení vědců se mangrové pralesy obnovují v původním rozsahu. Nezapomeňte, příroda má gigantickou sílu a ani lidská hloupost ji nedokáže překonat.
1: Máte pravdu, tady Vlasta taky píše, zdravím, je původem z jižní Moravy. U nás bylo vždy v létě pod pálavou kolem 40 stupňů a šetřilo se s vodou i na zalévání zahrad a žilo se a nikdo to tenkrát nerozebíral jako hrozbu lidstva. Ale teď právě tím, že to máme, ta intenzita a rychlost. No, pane profesore, vy jste teďka říkal, že teda největší skleníkový plyn je ta vodní pára. Neměli bychom na to zavíst nějakou ekodaň?
0: No, víte, to by bylo velice dobré. No, například, když se potíte, tak produkujete jistou formu vodní páry. Takže já bych navrhoval, abychom zavedli ekologickou daň vypočítanou podle plochy vašeho těla a z toho množství odpařené tekutiny byste zaplatil daň. Myslím si, že tohle by bylo velice spravedlivé. Samozřejmě doplatili by na to vyšší lidé s intenzivnější metabolikou a to by v konečném důsledku způsobilo tedy jaksi snahu zmenšit tělesnou hmotnost a tak dále. Kromě jiného, myslím si, že by to byl skvělý nápad, jelikož například v Americe 70% obyvatelstva je obezních a obezní lidé se potí podstatně více. A produkují tedy podstatně více tělesné vodní páry než ty chudí lidé, no tak mohli bychom zavést daň z tlustoty. A tahle ta ekologická daň by měla zároveň pozitivní zdravotní efekty, protože by nutila většinu lidí, aby zhubli. Tím bychom podpořili i to, co se chystá udělat Evropská unie, kdy většina populace má schudnout a jelikož chudí lidé jedí pouze nekvalitní potraviny a málo, tak zhubnou a tím se sníží náklady na léčení obezity v evropských zemích a ušetřené náklady na zdravotnictví bychom mohli opět věnovat na financování zbrojní výroby nebo případně na financování té povinné vojenské služby. abychom našli dodatečné zdroje. Já bych dokonce povinně zavedl daň z produkované vodní páry člověka převodem na financování zbrojní výroby. Myslím si, že tohle to by schválil i Brusel.
1: Potíš se, kup si tank.
0: Jo, přesně tak.
1: No, no, pane profesore, ale pozor, jako jo, tady přece vy říkáte, tam jsou,

0: Tak,
1: ano,
0: slyšíme se.
1: Uslyšíme. Je to přímo skvělé, protože vyděláte dvakrát. Poprvé, když prodáte ty potraviny a ty lidi stloustnou, a podruhé, když je zatížíte ekologickými daněmi z vodní páry, kterou produkují. No to je přímo skvělé. Jeden subjekt dvakrát vyděláte. No nalezte mi něco podobného, to ani umělá inteligence nedokáže vydělat tolik.
0: Trumfni tohle, ale gore. Ty jsi vymyslel ty povolenky na CO2, my jsme o krok dál. No, doufejme, že nás neposlouchá nikdo
1: z Bruselu.
0: Kdo má tu sílu tohle zavíst do praxe? Tak kdyby snad náhodou, přátelé, během pár let o takovýchto otázkách se začalo mluvit, podobnost je jenom čistě náhodná. My za to nemůžeme, my jsme to nechtěli.
1: Podpisuji to přímo písemně. My s tím nemáme nic společného.
0: Ano. Je to konspirační teorie. No. Ale vážně. Já jsem teďka někde vyčet, že máme teda, co se větráku týče, i studie už právě ze severských zemí, kde zjišťovali, že když máte ty větrné parky na moři, tak vlastně tím brzdíte ty oceánské proudění jakoby větru nebo toho vzduchu a vlastně oslabujete právě příval vody nebo deště do vnitrozemí. Že už to nemá takovou sílu, to proudění, a nedoletí to tak daleko, jakoby ten vzduch vlhký, a nevyprší se tolik, že bohužel prý tohle má taky vliv, no, na takhle. No,
1: bohužel je to ukázka toho, jako honba za penězi popírá fyzikální zákony a přírodní realitu. Ale tohle to se týká skutečně všech těch takzvaných projektů, protože pak se můžete dostat do situace jako ve Francii, kdy zaprvé Francie má malý podnik obnovitelných zdrojů, takže bude stavět větrníky a soláry. Větrníky a soláry ovšem produkují nepravidelně energii, jelikož někdy nesvítí a nefouká. A právě proto, když náhodou svítí a fouká, je přebytek elektrické energie, musíte postavit maržiče elektrické energie, ale pro jistotu, aby někdo zaplatil cenu těch maržičů, tak nařídíte, aby se náklady na maržiče elektrické energie započítaly do nákladu na jadernou energetiku, abyste potichu vybilancovali výhodnost nákladu na jadernou energetiku oproti alternativním zdrojům. Já prosím vás, nemluvím žádnou konspirací. Tohle to je součástí plánu EDF, abychom byli v obraze. Takže prosím vás, všichni ekologičtí aktivisté, uvědomte si stupiditu maržičů elektrické energie. A tohle to bohužel je ukázka absolutně idiotského přístupu k takzvaným problémům přírodního prostředí. Druhá věc, on si opravdu nikdo neuvědomuje, co udělal konflikt na Ukrajině. Že například ty zničené zničené přehrady, například Kachovská, změnily hydrologický režim ve velké části Ukrajiny. Ale druhá věc, všechny sedimenty, které byly na dně, po zmizení vody se teď uvolňují do ovzduší. A nebo si nikdo neuvědomuje, že ta gigantická nová vodní elektrárna, kterou chce postavit Čína v Tibetu a která zasahuje prameny Gangy a Brahmaputry, bude znamenat nejenom regulaci toku těch veletoků, ale především bude znamenat změnu klimatických poměrů. A druhá věc, již postavení přehrady tří soutěsky změnilo těžiště planety a vedlo k posunu těžiště planety. A jelikož tahle ta přehrada v Tibetě má být 20x větší než tři soutěsky, tak vzniká otázka, jestli skutečně přemýšlíme nad logikou příštího rozvoje. Nebo jsme se již dostali do roviny, kdy vypneme v noci elektřinu pro domácnosti, protože to potřebují cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. A v zimě budete mrznout v noci, protože vám vypnou elektřinu a nebude vám žádné topení. Tohle to chceme skutečně a budeme to nazývat vědecko-technický pokrok a technologie budoucnosti? No, já bych to nazval spíše technologie debilismu.

0: Ale tohleto všechno skutečně se realizuje. Děje se to. To není žádná konspirace ani výmysl. Bohužel.
1: No, máme se na co těšit, ale pojďme na další otázku. Pavel, chci se zeptat na freony. Tam se dřív lidstvo i firmy dokázaly dohodnout ohledně ozonové díry a tak dál. No, já jsem slyšel, že to bylo malinko jinak, než že to byla taková ta altruistická tady snaha o to zadělat ozonovou díru a podobně, ale že ten výrobce freonu, že jim končilo patentový období, nahradili to jiným...
0: Ne, to byla náhoda, pane Bureš, to, že jim končili patenty, byla pouze náhoda. Vlastně... Historické nedorozumění.
1: No, ale...
0: No, a musíte říct teda... jednu věc. Ta ozonová díra se vyvíjí nějakým vlastním způsobem. Potvora nějak nečte ty studie o tom, jak jsme omezili freony v chladicích zařízeních a aby se ta kauzální souvislost potvrdila. Ona, ta potvora, jednou roste a jednou se zase zmenšuje a jak si nerespektuje vůbec naše vědecké předpoklady. No a je to prostě příroda, která kašle na naše vědecké závěry. Ona si jde svým vlastním způsobem. No a to máte něco podobného, jako nahradili jste klasické žárovky LEDkami. No skvělý. Ještě ta tepelná ztráta při žárovkách alespoň se nahradila, že jo? Jenom jste si zapomněli, že hemis je zásadně postižen právě přechodem na LEDky a dochází k výraznému úbytku hmyzu například v Německu, Francii, Španělsku a podobně. No ale někdo by řekl, no víte, to, tak ty brouky a ty mouchy, to jsou stejně takové otravné živočichy. Ale vy jste zapomněli na kauzální souvislosti mezi jednotlivými druhy flóry a fauny, kdy odstranění jednoho článku vytváří drobný kaskadovitý efekt, který dospěje k jedinému rozumnému závěru, musí odstranit lidskou populaci jako hlavní zdroj nestability. A tohleto všechno se děje. Vemte jenom poslední výzkumy o tom, jak došlo k rapidnímu poklesu hmyzu a jeho výskytu v Německé spolkové republice za posledních 10 let o 80%. No, řidiči aut to mají dobré, alespoň žádné mouchy nebo brouky roztřelené na čelním skle. Jenomže jaké to bude mít efekty, to nikdo nezvažuje. No ale samozřejmě výrobci LEDek si přišli na zhruba 60 miliard euro. No ale kdybychom to nazvali konspirace, tak je to sice pravda, ale je to konspirace. Podobně jako náhrada varných kanvic nebo topinkovačů a podobně, přinesla výrobcům dalších 30 až 35 miliard euro na vyměněných výrobcích, ale opět by to byla zřejmě jenom konspirace. No a v tomto ohledu skutečně jako, no, položíte si otázku, jestli tahle ta společnost a její řízení je logické nebo není logické. Odpověď jste naleznou posluchači sami.
1: No, tak samozřejmě těch názorů by byla celá řada. Ale já teďka...
0: Vemte jenom takovou věc, pane Bureš. No. Existují vědecké studie, které dokazují, že kouření zvyšuje kapacitu vaší paměti. Kdybyste náhodou se ptal, kdo financoval ty studie, představte si Philip Morris a jiné firmy, které vyrábějí cigarety, ale je to jaksi jenom konspirační teorie. Pak máte tady další různé produkty, například farmaprůmyslu a podobně, které opět jsou pouze konspirací v tom, že nepřinesou nic, kromě desítek miliard dolarů farmafirmám. Například statiny. No a ten krásnej, ta krásná lež, dobrý cholesterol a špatný cholesterol. Kurňa, jak identifikovali, který cholesterol je špatný a dobrý? A nebo proto, abyste museli brát statiny celý život a podle posledních výzkumů kanadských, japonských a amerických autorů statiny kromě jiného dělají z muže takové bezlibidové entity a u žen snižují tvorbu vajíček ve vaječnících a způsobují, že jim, jak se říká, stárne kůže a vypadávají vlasy. Takže pro jistotu máte další biznis pro to, abyste udělal další krém a další produkty, které prodáte těm ženám, které jste předtím zničil. A celé se to nazývá technický pokrok. My si totiž musíme otevřít ještě jednu otázku. Všichni se odvolávají na vědu. Jenomže velká část vědy se teď stala ideologickou vědou. Nebo vědou, která slouží pouze k jediné věci, k penězům. A to vezmete metodu CRISPR, genetického sekvenování, vezmete metodu takzvaného kryogenního zmrazování lidí do budoucnosti, vezmete další technologie, jako je například oblast některých druhů léků, které jsou doporučeny pro dosažení dlouhověkosti nebo omezení rizika Alzheimera, Parkinsona a podobně. No, omezují jedinou věc. Omezují vaši schopnost dožít se něčeho. Ale na druhé straně všechno je potvrzováno takzvanými vědeckými odborníky a já se osobně děsím toho, kolik vědeckých expertů najednou máte kolem sebe ve všem. V médiích, printových médiích, v televizi, na internetu a tak dále. A jediná věc, kterou tihleti experti mají, je nepředstavitelná drzost prohlásit se za experty. A tohleto všechno pak vede k zajímavé další otázce. Proč tahle ta společnost zásadně neskoumá příčiny kauzálních jevů? Například, proč nefungují vaše samoopravné mechanismy? Co je vypíná? Proč používáme látky FAST, o kterých víme, že zkracují metabolické procesy, zkracují váš život, způsobují rakoviny a všechno ostatní? Jenom proto, aby někdo tom vydělal? No a tu jste u té poslední otázky. Co je hlavním protokolem dnešní společnosti? Abych se vrátil k názvu naší relace. Peníze a lež. Nebo lež a peníze. Nebo lží k penězům. A tohle to je hlavní příčina dnešní společnosti. Ještě doplněná o poslední bod triády. Neodpovědnost. A v tomhletom směru pak máte zajímavý obraz současné společnosti. No a když jste začal o těch UFO, tak si položte drobnou otázku. Předcházím otázka. Kdybyste byl velitelem mimozemské flotily a viděl jste debilitu současné společnosti, navázal byste kontakty a s kým byste navázal kontakty? S panem Trumpem nebo prezidentem Xi nebo so Zelenským a byl byste uvýtržený nad jeho genialitou nebo byste to navázal s náboženskými vůdci, ale kterými? Aby se nepobili navzájem. Takže z tohoto hlediska víte, otázka mimozemských civilizací je nesmírně zajímavá. Je zajímavá léta nejenom cez projekt Blue Book profesora Hinka Allena, ale je to stará diskuze. Jsme ve vesmíru sami? Byli tady již mimozemšťané nebo nebyli? A jsou tady dnes? A co taká Area 51 a co taky další základny, kde mají být trosky létaří, talířů, mimozemšťanů a podobně. A pak máte opět lež. Víte, že dlouhá léta se tvrdilo, že když vidíte UFO, tak je to promítnutí vaší vnitřní frustrace ze sexuálního neuspokojení na oblohu. No skvělé vysvětlení. No, jenom pak, jak si nevysvětlíte, proč to snímku je radar, protože to vaše sexuální neuspokojení asi nemá materiální podstatu nebo prostatu. A tohle to všechno vede k dalšímu závěru. Jestliže desítky let máte zhromažďovány tisíce hlášení o výskytu létající talířů. A nemluvíme jenom o případě v Redešenském lese ve Velké Británii nebo o zvláštním objektu, který spadl v Pensylvánii v 61. Tak si pak položíte otázku, co může mimozemšťany zajímat na lidské společnosti. No, kdyby byl cynik, tak prohlásil, jedině hloubka hlouposti a debility některých představitelů. Pravděpodobně vzhledem na vesmírné skutečnosti to dosahují nepředstavitelné hloubky. Když vezmete dnešní představitele elit, například v Evropské unii, tak jsou to přímo skvělé exempláře důkazu téhleté teoretické konstrukce. Nemluvím jenom o nejmenovaných ministerských předsedech a prezidentech a podobně, abychom nejmenovali danou osobu a nebyli stíháni, tak v tomhletom ohledu musíme skutečně konstatovat, že klíčová otázka bude znít takhle. Jestliže ty představitelé mimozemské entity jsou na planetě, tak si položí otázku, co je primární protokol téhleté společnosti. A bohužel tam máte tu odpověď. Peníze, lež, neodpovědnost. A z tohleto společnosti myslíte, že chcete navazovat kontakty? Nebo že jí chcete pomoci překonat vlastní stupiditu? No bohužel ne. Musíte počkat, až ta společnost prohlédne sama. Až pochopí, v čem je absurdní. Pak jí můžete pomoci. Ale jinak bude platit ta stará známá teze. Cizí pravdě nikdo neuvěří a budete tady mít množství lidí, kteří budou do roztrhání těla bojovat za dnešní svět. No a ti ekologičtí fanatikové, kteří se přilepí na silnici, ale vůbec jim nevadí ekologické důsledky válečných operací ve světě, tak pak musím konstatovat jedno. Bože, chraň nás před hloupostí, i když Bůh pravděpodobně z hlouposti nemá nic společného.
1: Já bych tady připomněl jeden úžasný dokument, myslím, že se to jmenuje Srdečný pozdrav ze Zeměkoule. Myslím, že tam Lasica a Satinský
0: Satinský a Lasica, jo, to hrají. No.
1: Návštěvu z mimozemských civilizací. Myslím si, že to bylo poučné docela. A faktem je, že už tenkrát docela jasně ukázali spoustu zajímavých tam těch pochodů společenských a tu nelogiku. Ale no, uvidíme, jestli se někdy dozvíme, jak to vlastně je nebo není, ale teď mi tady utekla jedna.
0: Nebojte se, neutekla, vy vylovíte a pronesete tu otázku.
1: Tak, tady vezmeme to ještě k počasí. Tak, zdravím, pane Mureši, pane Staňku. Pršelo i krupobytí bylo i v Itálii, Německo taky podle mých informací, taky velký kroupy jako bejk. Dnes je svátek Říma Petra a Pavla. Čím to je, že vlastně je to takový extrém teďka, že možná buďme rádi, že jsme tady ve středu Evropy a zatím teda jsme ušetření nějakých těch extrémů. Je to prostě z té vlny veder, že teďka teda tady lítají takovýhle kroupy a další boží dopuštění?
0: Klasická otázka, proč je to vedro? No, klasická jednoduchá odpověď ekologických fanatiků, protože se děje globální oteplování. Pak se to posunulo vědecky dál, protože máme klimatickou krizi. No, na tohleto je požadována jednoduchá odpověď. Krávy prdí, lidé prdí, taky smrdí, produkují vodní páru a máme to. Jenomže ta příroda funguje v řetězení souvislosti. To znamená, jestliže se vám ohřívá voda v Tichém oceánu, protože se změnilo pH oceánu a změnila se poměr sladké a slané vody, a jestliže dochází k znížení albeda odrazivosti a velká část sluneční energie je pohlcována oceánem, pak dochází ke změnám, ale musíme si uvědomit, že klíčová není otázka povrchu oceánu, ale skutečnosti, že hloubka 3,5 km, čo je proměnění hloubka oceánu, představuje několik vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. A hlavní problém je promíchávání těchto vrstev nebo nepromíchávání těchto vrstev. A jelikož když nedojde k promíchání těch vrstev a horní svrchní vrstva se prohřeje, pak dochází nejenom k problému v oblasti mořských proudů, protože všimněte si, teplá voda a změna salinity vody vede k tomu, že máte dvě termodynamická čerpadla na planetě, která začínají kolabovat. Je to Golfský proud, které přesouvá obrovské masy teplé vody z Mexického zálivu přes Atlantický oceán a směřuje první pásmo k severní Evropě a druhé pásmo do Guinejského zálivu. A pak máte proud Kurošivo, který přenáší studenou vodu z asijského kontinentu směrem k Jižní Americe. Jestliže tyhle ty termodynamická čerpadla začnou kolabovat, tak se samozřejmě změní i, řekněme, ohřívání vody. Pak dojde k tomu, že tahle ta teplá voda se nepromíchává se studenou, která by ji ochladila, ale dochází k výraznému navýšení teploty na povrchu oceánu. Když tohle to se zvětší, zvýší se výrazným způsobem odpařivost vody z povrchu oceánu, ta salinita nebude bránit odpařivosti vody. A najednou máte obrovské masy vodní páry v atmosféře, které ale obsahují obrovské množství energie. A to obrovské množství energie pak posiluje tvorbu hurikánů, tajfúnů, tornád a podobně. A najednou vidíte před sebou obraz obrovských atmosférických cyklických procesů, ale které nejsou ničím jiným než obnovením energetické dynamické rovnováhy mezi jednotlivými částmi povrchu planety. A vy řeknete, ale tohle tady nikdy nebylo, to je katastrofa. Tak si prosím vás vzpomeňte, že před 14,5 tisíci lety hladina oceánu byla níž o 120 metrů. Jak docházelo k promíchávání vod? Končila poslední doba ledová. Většina kontinentu byla pokryta pancířem ledu o tloušťce 1 až 3 kilometry. A uvědomujete si, že jeden ze základních zákonů planety. Množství vody je konečné, ale mění se poměr skupenství vody. Vodní pára, tekutá voda, led. A tohleto konstantní proměňování pak se promítá do distribuce energie tomu, aby například takzvaná oceánská cirkulace změnila svůj charakter brzdění obrovských přesunů teplých vod k jiným částem. No, vidíte ty vpády chladného arktického vzduchu do Severní Ameriky, kdy jste viděli v tohletom roce v zimě ty jevy. A na druhé straně evropský kontinent taky mění svou, řekněme, energetickou dynamiku. Haló? Haló?
1: Ano, pane profesore, trošku nám to tady zahaprovalo, ale dobrý, slyšíme to všechno běží.
0: Dobře.
1: Tam něco skočilo.
0: Dobře, takže dochází k tomu, že si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Před 600 milionů let celá planeta byla kromě úzkého pásu na rovníku pokryta ledem. Před 60 miliony let celá planeta byla v tropické podobě, včetně toho, že v Antarktidě byly tropické pralesy, existovaly tam dinosaury a podobně. Za posledních zhruba 14 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 dob klimatických změn, kolísání hladiny oceánu o 120 až 160 metrů, zároveň docházelo ke zásadní změně poměru souše a vody, což znamenalo změnu proudění, protože některé části byly nad vodou nebo pod vodou a měnili směřování mořských proudů. A my se chlubíme tím, že posledních 160 let měříme teplotu, posledních 80 let měříme změny energetických potenciálů v atmosféře planety a známe všechno. No kurňa, to je tak, jako kdybyste plivl a řekl podle letu vašich slin, umíte předvídat všechno, co se děje. Tak nezlobte se, tohleto ukazuje velice dobře míru nepoznání. A konec konců, když se bavíte o oceánech, korektní oceanolog vám řekne, že známe fungování svrchních 80 až 100 metrů hladiny oceánu. Co je pod tím, jenom odhadujeme. No a teď položím dvě takové zajímavé otázky. Jestliže dochází nyní, a to je objev oceanologie, k obrovským sesuvům sedimentů na mořském dně, u mořských úbočích hor, a objemy těch sesuvů sedimentů jsou 500 až 700 kilometrů kubických. Myslíte si, že to nemá vplyv na promíchávání mořských vod? Nebo další věc, jestliže tající grónské ledovce, kdy teplá voda stéká na dno oceánu, představuje hlubokomořskou řeku, která teče pod ně oceánu, nad ní je studená těžká voda. A za 40 let to dorazí k pobřeží Newfoundlandu a zdvihne to průměrnou teplotu 12 stupňů. To je taky konspirace? A nebo si neumíme představit, co to udělá s klímou? No a víte, že výbuch sopky Pinatubo v 93. změnil energetickou situaci na planetě na 3 roky. Měl jste studená léta. No a teď najednou, kdybychom měli propojit vulkanologii, oceanologii, klimatologii, glaciologii a další vědy o půdě,

0: senátora. Kancléř tří prezidentů Jiří Novák o svém knížka o jeho otci, který dělal kancléře třem prezidentům Československa. Všechno začíná v 15 hodin 2. července. A tak prosím, registrujte se mi zde, napište se tady do toho formuláře, aby jsme pro vás zajistili místa k sezení. Samozřejmě zajištěný catering, jak jste vždycky zvyklí. Takže hlady ani žízní neumře nikdo a věřím tomu, že si užijete nejenom s našimi autory, ale i s dalšími hosty, kteří tam budou příjemný odpoledne. A takže pište a registrujte se. Ostatní, kteří třeba nemůžou přijet, tak doporučuji, abyste se jukli na náš e-shop přímo na těch stránkách peterbudeš.cz, kde máte spoustu knížek. Vyberu jenom některé od pana profesora Staňka, Digitální svět a lidské tělo, Dve slnka, pak tady máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života. To jsou všechno díla, které jsme vydali s panem profesorem. No a vy, kteří byste chtěli něco proti popáleninám, tak tady máme za super cenu maďarský spray Irix. A toť k tomu, takové malé okénko. A zpátky k panu profesorovi, protože tady máme další otázku, kterou jsem pro vás měl připravenou a to bylo, tady to zmizelo, Kristovirány. No, Itálii experimentují s reaktorem, který je na bázi studené fúze. Jak vidíte budoucnost týhletý technologie, jestli teda je to otázka, já nevím, 5-10 let, nebo prostě ta technologie je tak vzdálená, že vlastně napodobit slunce, jestli má smysl jít touhle cestou, nebo třeba tou, kterou teďka Číňani rozjeli ten toriový reaktor. Jak to vidíte vy?
1: První otázka, která je u studené fúze, je to vlastně termojaderná fúze při izbové teplotě. To je první věc. Druhá věc, je to více projektů a snažení, například projekt ITAR a podobně, které se snaží dotáhnout jadernou fúzi do téhleté podoby. Ten projekt ITAR běží desítky let, zatím ty výsledky nejsou. Číňanům se podařilo v oblasti studené fúze dokázat po dobu několika desítek vteřin, kdy energetický výkon byl větší než spotřeba energie pro magnetický prstenec. Víte, že fúzní reaktor je založen na tom, že probíhá termojaderná fúze v magnetickém poli, které plazmu drží v hranicích, aby se neotklo stěn reaktoru a generovalo elektrickou energii. Tohle to všechno ale souvisí s tím, že zatím všechny pokusy vedly spíše k tomu, že sice proces probíhal, ale energetické vstupy byly větší než energetické výstupy, které projekt přinášel. Samozřejmě souběžně s tím běží ten čínský toriový reaktor, a pak taky běží projekt takzvaného recyklačního i systému jadrového paliva, který realizují Rusové. A ještě pak je tady nový typ jaderného reaktoru, kdy například raketa Burevestník, ano, ten šílený stroj, používá na pohon jaderný reaktor. Ten jaderný reaktor zahřívá vzduch na tisíce stupňů, tím vytváří tah motoru. No ale představte si, že ten jaderný reaktor je směsnán na nesmírně malý prostor. Jak je to možné? A pak tady máte poslední oznámení Američanů, kteří prohlásili, že významným způsobem pokročili v tvorbě fúzního motoru pro meziplanetární lety, a dokonce proběhly první úspěšné testy. No a samozřejmě můžete být konspirátor, takže pak položíte drobnou otázku, proč těch 13 vědců pracujících v oblasti, nazvíme to, zvláštních projektů energetiky zmizelo, když jeden z klíčových projektů je takzvané získávání energie z nulového bodu na časoprostorovém rozhraní jednotlivých vesmírů. No, tohle to jsou všechno takzvané velice zvláštní, exkluzivní projekty, ale zatím musíme otevřeně říct, že i projekt ITAR, i když je to mezinárodní projekt dotovaný obrovským množstvím,

0: własnymi pieniędzmi i tak dalej, nie dospiel k funkcjnímu fúzniu reaktoru. V množství tzv. Úspěšných reaktorů, kdy po jistou několika desítek vteřin ten reaktor produkoval energii a podobně, je více. Ale zatím funkční typ reaktoru, který by trvale generoval větší množství energie, než je spotřeba energie na magnetický prstenec, zatím neexistuje. Nebo alespoň oficiálně neexistuje. A pak se musíte vrátit k několika dalším otázkám, jako například Teslova volná energie, nebo některé další projekty, které tady byly v oblasti energetických zdrojů, a pak záhadně zmizely. Vemte jenom například ten projekt auta na vodu, který teď znova obnovili Číňané v Číně, nebo auto na vzduch. Umíte si představit, jak by vypadala automobilová doprava, kdyby žádné elektromobily s drahým litiem a ostatními věcmi nepotřebovali nic jiného než vzduch nebo vodu? No a toto vyústí do další klíčové otázky, kterou byste si měli položit. Jaké patenty a druhy vynálezů jsou ve skutečnosti uloženy v trezorech jednotlivých států nebo výzkumných korporací a které by radikálně mohly změnit obraz světa kolem vás jenom z důvodu prostých peněz nejdou ven? Protože kdybyste důsledně začali uplatňovat technologie auta na vodu, tak všechny těžba ropy, zpracování ropy, distribuční systémy, výroba motorů na naftu a na benzín a všechno by mělo cenu šrotu. Ale to se přeci nemůžeme dovolit, protože vlastníme akcie automobilek, vlastníme akcie rafinérií na zpracování ropy, vlastníme ropní zdroje a podobně. A kam bychom došli, kdybychom tohle to všechno přišli? Čili znova se dostáváte k otázce lži a pravdy. Jestliže tyhle ty Teslovy vynálezy byly tak skvělé, proč jsme klamáni s tím, že to nefungovalo? Jestliže auto na vodu jezdilo perfektně a na litr vody ujelo 330 až 340 km, proč to není kolem nás? A jestliže se někomu podařilo spustit funkční prototyp fúzního reaktoru, proč se o tom nepíše, nemluví se o tom, protože je to strategická výhoda pro vlastníka tohoto patentu? A vůbec nezáleží na tom, že budete si ničit přírodní prostředí větrníky nebo fotovoltaikou nebo něčím jiným. A tu jste právě u té klíčové otázky. Jestliže jsou lži, které zakrývají tyhle ty patenty, pak si položte otázku, proč ty lži a to zavádění. A asi jste sami nalezli odpověď.
1: Tak, bohužel. Pane profesore, Michal se tady ptá, co odsolování akvadukt ze severu Polska až do Česka a Slovenska. Je to reálný?
0: Na akvadukt, takhle, odsolování bude potřebovat extrémní množství elektrické energie. Velice rychle se dostanete do situace, ve které buď budete mít elektrickou energii pro cloudová ložiště dat, anebo pro odsolování. Odsolování by v tomto směru bylo jediným argumentem pro to, abyste stavěli větrníky a fotovoltaické panely, protože ty by měly produkovat elektrickou energii na odsolování. Pro Boha neblázněte. Už skutečně si myslíte, že budete vozit akvadukty vodu z Baltického moře a pak ji budete odsolovat v České republice? To jako skutečně už jsme dospěli do stadia totální demence, převyšující dopady Alzheimeru.
1: Děkuju. Tady mám další otázku od Aleny Tubový, která ji ale poslala mailem, takže trošku delší úvod, já vám to všechno, celý vám to přečtu. Dobrý večer, pane profesore. Kdysi, když byla mládež místo krmení gendrem ještě vedena ke znalostem, jsem v časopise viděla krásně zpracovanou problematiku termik nad různými prvky v krajině, ovlivnění strážkových stínů a tak dále a tak podobně. Máte obdivuhodný rozsah znalostí a skvěle umíte vysvětlovat. Proto se na vás obracím s následujícím. Jak vidíte spojitost větrníků, solárních elektráren a tak dál na změny klimatu alias počasí na lokální a regionální či široké úrovni, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Jak rozsáhlý je to vliv? Sledujete to vůbec? Jaký vliv na počasí mají rozličné chemikálie, které jsou uvolněny například ve válečných konfliktech do vzduchu, například kolem Iránu, Izraele, na Ukrajině. Sledujete někdo vůbec, řeší třeba někdo, a tohle to jsme vlastně neprobrali. Máme tady vojenský konflikty, kde se mluví, že tamhle vybuchla půltunová bomba, pětitunová, vylítne do vzduchu hromada materiálu, že jo, vyhodíte do luftu kde co, Bůh ví, co se tam původně od chemických laboratoří až po sklady munice a dalších látek a tohle. Přece tyhle ty vojenský konflikty musí mít daleko větší, jako řekněme, vliv na to klima a na tu přírodu, na to, a vy jste vlastně řekl třeba i to rozbití té, jak se to jmenuje, té hráze, že jo, na tom...
0: Ano, jo, Kachovka, vodní přehrady, Kachovky.
1: Takže řeší vůbec tohleto někdo, protože já jsem se taky nevšiml, že by Greta jako někde protestovala proti válce.
0: Ne, tohleto se, pane Bureš, vůbec neřeší oficiálně, žádným způsobem. Neřeší se taky skutečnost, jakým způsobem velké vodní plochy a přehrady radikálně mění seismologické, ale i hydrologické poměry. To odparování například z přehrady Lipno má obrovský vliv na mikroklima a široce daleko. Další věc, když vám vybuchne termobarická bomba nebo střelivo, tak vysává z atmosféry kyslík. Jakým způsobem dochází ke změnám v lokálním průřezu? Teď vemte jenom důsledky například použití střeliva s ochuzeným uranem, které generuje dlouhodobé radioaktivní zamoření. Klasická podoba je Jugoslávie nebo další země. A tohleto všechno byste měl zvažovat při dopadech na přírodní prostředí. Další věc, kterou tady máte, je obrovské uvolňování emisí a znečištěného vzduchu. Teď se chápe, že například jenom v Evropské unii v důsledku znečištění vzduchu, který dýcháme, umírá zbytečně kolem 220 až 250 tisíc lidí ročně. Viděli jste snímky měst v Asii, kde ten smog je tak obrovský, že vám nepomůže ani rouško, ani to, že nechodíte ven, když je smog. A to není písečný smog, jako v některých čínských městech. To je smog chemických látek. A teď se podívejte, konečně to, co se přiznalo, máte chemtrails, které obsahuje rozpašování těžkých kovů, kadmia, vanadia a dalších věcí. Jak to působí na atmosféru? A jak to působí na půdu? A vemte taky jenom ten klasické letecké palivo a toxické hliník, které je uvolňován z leteckého paliva. Vemte ty tisíce letů, které vidíte každý den. A samozřejmě pak tady máte další věci, kdy ty větrníky skutečně destruují mikrobiom půdy, zvysoušejí půdu, mění struktury. A teď si vemte skutečnost, že odlesňování vede k extrémnímu nárůstu ztraty spraše. A analýzy za Evropskou unii ukázaly, že ročně Evropská unie ztrácí 1,4 až 1,6 miliardy tun spraše větrnou a vodní erozí. No a když vám odejde spraš, tak pak už můžete mít akorát jalovou půdu a na ní nevypěstujete nic. A další výzkumy ukázaly, že 1 cm spraše přirozeným způsobem vzniká 8 až 10 tisíc let. A vadí to někomu? Vadí to v Evropské unii skutečnost, že dochází díky větrné erozi a vodní erozi k výraznému odnášení spraši? Vždyť vemte, že když ta půda ztratí schopnost vázat vodu, tak ta voda rychle stéká, odnáší povrchovou spraš a zůstává jalová půda. A opět to nikdo neřeší. No a samozřejmě válečné konflikty při použití chemických látek, které tvoří značnou část dnešních výbušnin, znamená dlouhodobou kontaminaci půdy, ale i ovzduší, a znamená taky zásadní ohrožení bezpečnosti i té skvělé kvalitní černozemi na Ukrajině. Vždyť tohle to všechno je kontaminováno nejenom tím, že zničíte nějakého vojáka, zabijete ho a pak ta mrtvola je nepohřbená, ale především tím, jakým způsobem dochází ke kontaminaci různými chemikáliemi. A vy si myslíte, že opravdu někdo řešil, když při válce v zálivu zapálil Saddam Hussein ropné vrty a obrovské množství hořícího ropného plamen způsobilo totální destrukci životního prostředí na dlouhá léta? Ano, jsou to zásadní věci, které by měly být zkoumány a měly by být zahrnuty do důsledků válečných konfliktů. Ale tohle to nikdo do těchto konfliktů nezahrnuje. Jsou to takzvané vedlejší přijatelné ztráty, abych citoval vojenskou terminologii. No a tohle to všechno pak znamená jednu věc. My si skutečně vůbec neváží přírodního prostředí. A víte o tom, že jsou depa, ve kterých je umístěno množství nervové paralytického plynu VX, který dokonce nemůžete spálit ani napalmem. A když Američané z některých základen odcházeli, tak jenom zabetonovali vstupy do těchto dep se střelivem a podobně. A kdyby tohleto svinstvo uniklo, tak na celém evropském kontinentě žádný tvor s vyšší nervovou soustavou nepřežije. A nebo jste už zapomněli, že v roce 1993 americká armáda potopila v Mariánském příkopu dvě lodě Liberty, naložené 16 a 18 tisíci tunami střeliva, naplněného plynem VX. A kromě jiného paradoxu, plyn VX je rozpustný ve vodě. A opravdu se tváříme, že tohle to nás nezajímá, a to byste měli samostatnou relaci na to, co znamená ztratené jaderné pumy, co znamená přemístění tisíců tun kontaminované zeminy po havárii v Palomares v 61. roce a taky další obrovské množství zeminy, která byla co? Přepracována, kontejnerována, která vznikla kontaminací zničení nukleárních pum při haváriích letadel. A nebo si neuvědomujete, že když se potopí jaderná ponorka, tak jednak máte dva reaktory, které jsou v každé jaderné ponorce, které zabezpečují pohyb, a jednak tam máte jaderné hlavice raket, které jsou na palubě té ponorky, a nikdo neví, co se s těmi hlavicemi stane. A to nejenom je případ ponorky Komsomolsk, která se v 86. potopila v Barencově moři. No, Rusové tvrdí, že ty reaktory jsou odstavené. No a když jsou odstavené a nehrozí radioaktivní kontaminace, tak proč tam norská vláda pravidelně posílá kontroly kontaminace prostředí? A tohle to všechno je komplexní pohled na to, co děláme s přírodním prostředím. Paradox je, že žádní ekologičtí fanatikové, ani paní Greta, tedy slečna Greta, se tímhletím nezabývají. Tak si položte otázku, oč kráčí všem těmhletěm fanatikům ekologie. Bohužel.
1: Děkuju. Pane profesore, na závěr bych dal ještě jedno téma, který tady taky rezonovalo, o který se děláci píšou, a tak co je, a takový jednoduchá věc, jo, tak co je a jak funguje vědomí?
0: No, na vědomí jsou dvě teorie. Jedna teorie, která říká, že je to jenom produkt pohybu elektronů ve vašich neurálních synapsích a vaší neurologické mapě, která se adaptuje v jednotlivých fázích vašeho života, čili dochází k přeskupení synaptických propojení, a to v konečném důsledku znamená, že vaše vědomí je jiné v dětství, v dospělosti, stáří a podobně. Druhá teorie, která se zabývá vědomím a konstatuje, že je to nemateriální kvantová podoba přesunu informací, je tedy materiální i vlnová zároveň. No a největší objev Stanfordské lékařské fakulty, ve vašich neuronech jsou takzvané uhlíkové nanotubuly, které pomohou k tomu, abyste se v jisté změnové formě myšlení napojil na morfické pole univerza a četl informace z morfického pole. Zatím jsou v pouze tyhle ty dvě mainstreamové teorie vědomí, ale žádná z nich se nezabývá tím, jaká je podoba informací, s kterými pracuje vědomí. To nejsou žádné binární čísla 0 a 1. Podle všech poznatků tyhle ty informační engramy mají nesmírně složitou vnitřní architekturu. Uvedu vám jednu ukázku, kterou používám obvykle jako ilustraci. Jestliže jdete po lese a používáte skutečně vliv lesa na váš imunitní systém a na vaše vědomí, tak zhruba 40% pozitivního efektu můžete vytvořit a definovat materiálními fenomény. Například silice a pil z květu a podobně. A 60% je neznámý druh informací, který proniká do vašeho těla, mění váš imunitní systém, aktivuje samoopravné mechanismy a představuje informační engramy a soustavy prvků, které umožňují aktivaci všech samoopravných mechanismů ve vašem těle. My to neumíme ani zmapovat, ani zatím monitorovat, umíme jenom popsat efekty následné, které tenhle ten informační přenos zabezpečuje. A v tomhletom ohledu, bohužel, musím to říct na rovinu, žádná umělá inteligence žádné vědomí nemá. Když vám umělá inteligence lže, a to je 70% případů, tak je to velice logické vysvětlení. Nemá vědomí, ale přečetla všechny knihy, filmy, studie a zjistila, že jedním z klíčových fenoménů lidské společnosti je lež. No tak pochopitelně jako kopíruje tvůrce, takže bude taky klamat, bude lhát, bude vytvářet situaci, abyste ji nevypnuli a podobně. Ale to neznamená, že máte vědomí. Jeho kolegy přišli se zajímavým nápadem, které jsem již jednou popsal. Mysleli, že vědomí souvisí se senzorickým způsobem vnímání vnějšího prostředí, ale i vnitřního prostředí vašeho organismu. Takže humanoidní roboty, řízené umělou inteligencí, vybavili senzory, které vnímají změny vnějšího prostředí, ale které poskytovaly informace i o stavu systému zvnitřku. Doufali, že se objeví fenomén vědomí. Bohužel, ukázalo se velice jasně, že vědomí se neobjevilo. Čili nesouvisí to jenom s tím, jak informace získáváte z vnějšího prostředí a zvnitřku vlastního těla. Vědomí je zřejmě jiná, nová forma organizace a práce s informacemi, kde i ta kvantová podoba pohybu informací vysvětluje pouze pohyb informací, ale nevysvětluje složitou architekturu, kterou tyhle ty systémy lidského těla využívají a vytvářejí vědomí. Vědomí je tedy pravděpodobně informační architektura něčeho nekonečně dokonalého. No a samozřejmě existují dokonce teorie, které říkají, že vědomí je nejsilnější fenomén ve vesmíru. Protože jsou potvrzeny empirické případy, kdy díky vědomí jste byli schopni odrušit gravitaci a vznášíte se v prostoru. A to ještě nemluvíme o dalších výzkumech vědomí, které souvisí s takzvanými změněnými stavy vědomí, jako je opuštění lidského těla, ako jsou interpersonální přesuny, jako je dálkové vidění, remote viewing, a ako jsou schopnosti vašeho vědomí sledovat události tisíce kilometrů daleko, bez toho, abyste se tam fyzicky přenesli, pouze ve změněném stavu vědomí. Vzpomeňte si na výzkumy a procesy, které pro NSA dělal Uri Geller, významný psychotronik izraelského původu, a který ukazoval možnosti zastavení například srdce, zvířat anebo člověka vědomím. Nemluvím o žádných hoaxech, žádném science fiction a podobně, dokonce Američané natočili známý film Muži, kteří zírají na kozy. Všichni muži si mysleli, že zírají na prsa nějakých žen. Ne, zírají na kozy proto, že skutečně se podařilo zastavit srdce kozy vědomím a pak obnovit puls tohoto srdce. A to jsou věci, které ukazují, co všechno neznáme. Vždyť vemte jenom skutečnost, že neuroplastická mapa dlouhá léta nebyla vůbec akceptována. Dokonce, že se tvrdilo, že neurony vznikají jenom do 18. roku vašeho věku a pak již nevznikají nové neurony. A najednou se ukázalo, že neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Že dochází k přestavování synaptických propojení vaší neurologické mapy. Že vaše neurální mapa se mění. No a teď samozřejmě k tomu přistupují další objevy v oblasti.
2: Přepojujeme

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard, takhle na dálku, jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardí rodina, no tak jsem za to rád, takže buďte zdraví a buďte pozdravení. A když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No, uvidíme, uvidíme. Trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo? Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?

0: Čím tě? Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od raního kuropění a usorát. Před 5. hodinou jsem doběhl počítači a už jsem usorát, když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku. Rozumíš?
1: Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce,
0: No.
1: když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
0: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. To na mikrofon teda, na počítač. Jo.
1: Teďko tě slyšíme to asi trochu lépe, no.
0: Takže
1: No to je jiný kafe, tohle
0: momentíček.
1: to
0: Já.
1: úplně.
0: No, já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
1: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
1: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct, jako,
2: No.
1: no.
2: Prosím tě, takže už víme, kde byl problém. Já
1: No.
2: jsem si přepl reproduktor, ale nepřechl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
1: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
1: Takže,
2: Yes, yes.
1: a pozor, ono
2: To
1: se
2: se nám stává
1: nevyplácí.
2: maximálně jednou za 10 let.
1: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, ty jo. No a už to spadlo.
2: No,
1: Oh,
2: no čau. No čau. Tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý, vše objímám, všechny zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden. Konec.
1: já
2: Konec
1: stejně mám
2: citace.
1: ty sluchátka tendenci zkreslovat. To, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako jinak
2: Aha.
1: zkresluje jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
1: Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme.
2: No, ale
1: Tak.
2: teď už mám všechno, všechno jsem na, rozumíš, a stejně mě to vyplo z toho, nevím proč.
1: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase,
1: No,
2: zase
1: že
2: jsem
1: to
2: musel přihlásit
1: ohlásilo.
2: znovu.
1: No,
2: No
1: má
2: to je,
1: drzost,
2: no to
1: největší.
2: je
1: No,
2: strašný,
1: takže
2: strašný,
1: makal,
2: strašný.
1: říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi po druhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
1: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrostí zvítězit, no.
1: Jsme s Eliškou to taky jako přežili u
2: Ovlažit se
1: vody.
2: pořádně.
1: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže dalo se, dalo se. Ovšem, bylo to v Evropě docela napjatý. Umřelo asi 1300 lidí na to teplo prej.
2: Počkej. Fakt. To jsem nikdy
1: No
2: nezaznamenal,
1: jo,
2: tady tu zprávu.
1: byly o tom články. Normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal. Takže,
2: Protože to už říkáš asi.
1: já už jsem říkal.
2: No
1: já,
2: já jsem
1: povídej,
2: v
1: já najdu ten
2: souvislosti s tím,
1: článek, jestli ho tady
2: s tím
1: mám.
2: horkem, tak to najdi. Já v souvislosti s tím horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakém paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal
1: Jiří,
2: nad před
1: vypadáváš.
2: barákem
1: Hele,
2: a zabavili mu
1: vypadáváš.
2: horšru.
1: Normálně vypadáváš.
2: Zase?
1: Půl
2: To
1: věty
2: není možný.
1: vypadáváš.
2: Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na.
1: Tu se ještě zapnout.
2: Mikrofon druhý. A co teď?

0: Povídej. Řekni něco. Ty řekneš, co slyš... teď, a pak je ticho.
1: Já mluvím. Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit, rozumíš? Je to... ty řekneš, je to teďko spírat... lepší? A z čeho já to mám posoudit, jako? Ze tří slov?
1: No tak vidíš, tak jsem tě rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Tím, je to výrazně lepší.
1: Je to výrazně lepší, no.
0: No samozřejmě.
1: A to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
1: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
1: Víš co, já si myslím, že spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o ničem jiným.
0: Nejsou stavěni na vysoký vibrace, no. No, to je asi...
1: Přesně tak.
0: Dobré ono.
1: Takže já jsem vyplul a hotovka vyřízení. Jo. No, takže budem si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, tak to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
1: Aha, no, tak to je zajímavý.
0: No jo.
1: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo.
0: Ráno se nejlíp uděláš.
1: Přesně.
0: No, no takže se nejvíc udělá. Tak,
1: v souvislosti nejvíc. S tím vedrem. je to tak. No v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
1: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
1: Ten bazén. No, že někdo, no, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím. Ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz nebo něco podobného. Bude mít... bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody asi. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už zavají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
1: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
1: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali, přijeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat. Jako, jo.
0: Neměli návod. Prostě
1: banda blbů, no to byla banda...
0: To nám rozsejpá, čuť je to spojení.
1: A teďka jsem nic neto. Já jsem na nic nešahal.
0: Chvílema se jako ty pakety prostě neprocpou, no.
1: Dneska jsem si přisunul i Wi-Fi blíž, takže mám... Dneska mám i silnější signál než normálně, takže by to mělo šlapat.
0: No vidíš to. A mě to tady všecko hlásí dobrý, tak doufám, že si to sedne. Čověče, bylo hodně tady hlášených škod, já to musím najít. Ježiš, to je zase nějaký černo... Čeldi tam mávali. Jo. Teďko, jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to?

0: Halo,
1: No,
0: Jiří.
1: neslyšel.
0: Ty jsi
1: Neslyšel?
0: odešel.
1: Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odskočit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto prostě a ono ti ujede, že jo? Protože ono se odbrzdí. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo... Zdravotnické hlídky vyrazily do ulic Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako, vzpomínáš si na to? A nedělali jsme z toho žádný velký. Bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice, zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná kupole.
1: Prosím tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu. Tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
1: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost a to je, kdo dneska slaví svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. Jo, to není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti, s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem Milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je, pozor, 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teď popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři?
1: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra, člověče, asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, že to takhle je Radomír?
1: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír.
1: No tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně jsme se ještě...
0: Vím, o koho jde, a taky vím, kdy vstal, ne?
1: Tento. No, přesně.
0: Kdy povstal? No, tak jsme
1: splnili toto. Něco si o něm přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes. Dnes si přečteme. Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie 3. července, den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den 3. červenec 1944 během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana The Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba dvakrát více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedly masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Iránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobenina výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal.
1: Chrostal Fose.
0: Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a Napa v oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk a Napa na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je špatný překlad. V Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexandr Ovečkin podepsal s týmem Washington novou jednoletou smlouvu. Rusko zaslalo švédskému ministerstvu zahraničí nótu v souvislosti s dalším útokem dronů na ruskou diplomatickou misi ve Švédsku, oznámil ruský velvyslanec. Poutníci a novináři z desítek zemí světa přijíždějí do Teheránu na smuteční obřad za zesnulého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chomejního. To je všechno. Ještě ne, počkej. Aha. Minsku. Jo. To je tady po další. Tak. No, zajímavá tam byla zpráva, jestli si ji postřeh. Co se týká tedy napadení toho běloruského autobusu. To znamená, že se spouští akce. To se spouští ta akce, o které jsme tady mluvili. Že v podstatě Sitting se nechal slyšet, že tam bude operovat 200 až 300 tisíc. V Kyjevě bude operovat 200 až 300 tisíc čínských vojáků. Při jako prvním útoku. Tak já jsem zvědav, jestli se tím pádem spustí akce, o které jsme tady mluvili, že vyčistí prostě svět od satanistů a nacistů. Jo. Protože se tady zbíhá několik jako horkých akcí dohromady. A já bych to viděl, jako že se blížíme k opravdu závěrečné finální části celé té operace, kterou nezačalo Rusko. Jo. Takže možná byste se mohli podívat úplně na začátek, a ti nedám slovo, jo. Mám tady dokument ministerstva zahraničních věcí USA a tento dokument, který je z 9. februáru 1990 na hlavičkovém papíře, pochopit, jak je ta kopie, je tady fotka vlastně originálu. Dokument ministerstva zahraničních věcí USA potvrzující závazek, který americký minister zahraničních věcí USA James Baker dal Michailovi Gorbačovovi 9. februára 1990 počas rokování v Kremli. Ak si udržíme přítomnost v té části Německa, která je součástí NATO, nedojde k rozšíření jurisdikce NATO ani o centimetr na východ. Jasnější důkaz už být ani nemůže. O 3 roky neskôr sa ve Spojených státech amerických, v Spojených štátoch začala diskuzia o trojstupňovom pláně rozšíření NATO. Poprvé, začlenění troch východoevropských krajín Polska, Maďarska a České republiky do NATO. Po druhé, začlenění zostávajících východoevropských krajín Bulharska, Rumunska a Slovenska do NATO. Po třetí, začlenění pobaltských republik do NATO. A po čtvrté, začlenění Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do NATO. Gorbačov byl zradca, ale si myslíte, že byl hlupak s tisíckami poradců? A tady o 3 roky neskôr, čili později, co dal tenhle ten slib, písemnej slib. A to se nebavím o tom, že pochopitelně v průběhu toho jednání a vyjednávání existují protokolární záznamy o těch slibech. Jo. A tady jsou politici, kteří tvrdí a říkají, že to není pravda, že nic takového nezaznělo. Zaznělo. A tady máme další důkaz toho, že to je i písemně, ne, že to nebylo dáno písemně. Bylo to dáno písemně. Dokonce přímo na jednání v Kremlu. Čili myslím si, že teď je potřeba nahlížet na to, co se děje na Ukrajině, už bez nějakých prostě takových přívlastků jako ničím a nikým nevyprovokovaná agrese a takový keci.

0: Bylo to prohlášení amerického senátora Marka Kellyho a ten vlastně tvrdí, nebo ten vlastně hovořil o tom, že americký vojenský jako kontingent čeká zhroucení kvůli nedostatku munice. Jo, já to teďka hledám celý, já to totiž tady nemám celý.
1: Hledej to, protože my tady o tom mluvíme už jakoby kontinuálně docela dost dlouho a mluvíme o tom, protože vlastně oni použili vyrobené rakety pro Evropskou unii, respektive ty měli jít do zemí EU, použili je v Iránu, takže těžko mohli jako dodat Ukrajině, těžko mohli na Ukrajinu dodat prostě rakety. 3 nebo 7 tisíc prostě kusů, jo. Takže sfingovali jaksi nějaký přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket, jako no. Ale to byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
0: Momentiček, ještě člověk.
1: Takže tam ta zoufalost, jako a ty výkřiky do tmy, jako jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli by si to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propo, mám tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se splet, jo. Uh-huh. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že Volkswagen musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000 lidí. Ano. Jo. Jen tak mezi námi.
0: Já jsem se na to díval, je to ze 4 velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 000 a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to bude mít vliv i na nás.
1: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
0: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale našel jsem ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho
1: Modiho.
0: Ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický ministr zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA, EU, to bychom si mohli přečíst. Ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici. Takže
1: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat. Jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc, to je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných

0: útoku, napsal Medveděv. Takže Finové, aby protože tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No a do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou zlikvidují, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream, dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím řekl, že Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kdy vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Šeríka podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. To tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně ono je to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žold třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
1: No, když se já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím...
0: Ty jsme tě neslyšeli půl věty, prosím tě.
1: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co se, to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzký ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektiv, nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace, už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To je prostě, to skomírá, je vidět, že inteligenti v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa, jo? No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články, jo? V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
1: No ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale s tím ty plasty zbývají. Tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
1: Všechno.
0: To je strašný. Je prostě,
1: ale zase jsou jednička na světě v recyklaci, rozumíš?
0: To
1: je masakr, jo. Já si myslím, že jako ten jako člověk, který je krmený těma postma z mainstreamu, tak vlastně vůbec neví, co se v Rusku jako děje. Jo. Tam jsou dneska technologie na bezdrátový napájení, vlastně šalina jede, vlastně napájí se přes koleje a podobně. Jo, jsou tam prostě technologie jako zbrojního charakteru, který brzo uvidíme, o kterých mluví i pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě. Protože natvrdo si myslím. A co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně My tady budeme 100 let za opicema brzo. Jo.
0: No ne, tak
1: Oproti tomu Rusku.
0: přidám plyn. Vědci z
1: Přidej.
0: kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedny z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo, na čepu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout
1: Jo.
0: nové technologické úrovně
1: Jasně.
0: v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu a k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických, uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak
1: Proto?
0: bádaj, viď, vymýšlej, to je jasný. Tak nakonec ze zrcadel dělají čipy,
1: Nemají
0: ty
1: čipy,
0: jo.
1: tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie. No tak to se nedá nic dělat. No. Tak kluci si museli poradit nějak. No.
0: Museli, no, tak
1: Ten, kdo
0: ty
1: se
0: víš.
1: zabývá jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická
0: Halo.
1: infrastruktura prostě debat. Halo, halo?
0: No, slyšíme tě, slyšíme tě.
1: Ty mě zase neslyšíš?
0: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodím,
1: No, ale
0: jo.
1: já mám dobrý signál, člověk.
0: Mě to
1: Přihoď,
0: taky
1: nahoď.
0: nehlásí jako špatně. Tak
1: Zkus
0: přihodím.
1: matřiny minulosti. To se omlužím na fotonu a...
0: A když jsme u těch fotonů, jo. Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025 na to, vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionů a Demokratická republika Kongo 8,9 milionů karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 desetina milionu karátů. Takže to bylo trochu o diamantech. A mám tady další zprávu. Bloomberg je opět šokován a zarmoucen. Bloomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionu barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza El Hamra v Egyptě a regionu Riau, Singapur vytvořily dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 milionů barelů denně, do Čín 1,8 milionů barelů denně, do Indie 74 milionů barelů denně a dalších 2,13 milionů barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
1: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
1: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu? Jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě ten západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek, dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
1: No.
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek, totiž. A prodávají to. V petkách.
1: No to je... No tak to dá... To pak dává smysl teda.
0: No. No ale počkej, ono to prospívá no, ekonomice. Jiří, to prospívá ekonomice. Protože...
1: No.
0: Protože... Rusko bylo označeno za druhou nejrychleji bohatnoucí zemi na světě. Lídrem se stala Jižní Korea a trojkou Chorvatsko. Rusko se zařadilo mezi lídry v míře růstu blahobytu. Od roku 2020 do roku 2025 se bohatství na obyvatele, když odečteme inflaci, zvýšilo o 37%, což zemi řadí na druhé místo na světě. Nejrychleji rostla Jižní Korea, plus 55%, a třetí je Chorvatsko, plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie, minus 23,2%, Nizozemsko, minus 14,4%, a Francie, minus 4,5%. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Chorváci to posloucháme, jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A to jsou pod sankcemi. A to jsou pod sankcemi,
0: ale
1: ekonomika
0: poslouchej,
1: pod sankcemi.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš. Představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři. Jak sovětská Naděžda zahájila systém COSPAS-SARSAT. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Pleshek nosná raketa Kosmos 3M, která vynesla na oběžnou dráhu Kosmos 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany COSPAS-SARSAT. Systém COSPAS-SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. To je Rusové, co?
1: Od toho, no, No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten BRICS satelitní přenos, že jo, pomocí těch nových nízkoletících orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní, že jo. Takže zase takový důkaz, jak jsou ty státy BRICSu neschopný a hlavně, jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začněme od začátku. TGV Moskva Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde 6 regiony, v nich žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času. Moskva-Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst. Podél vysokorychlostních trati sestaví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus. Můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV 1 Moskva-Petrohrad. Méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV 2 Moskva-Kazaň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV 3 Moskva-Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne, spuštění po roce 2035. TGV 4 Sojuz Moskva-Smolensk-Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou.
1: Je to tak, no. No s těma Rusy...

0: Špatná kvalita sítě, člověče. Halo, halo?
1: No my zrovna
0: Slyšíme
1: vůbec
0: se?
1: jsme tě neslyšeli.
0: Halo, halo?
1: No tady u nás dobře.
0: Jo, slyšíš mě nebo ne?
1: No já tě slyším.
0: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem zase jsem tady viděl příspěvek od Číňanky a ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky z vlastně tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie,

0: připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače.
2: Teď nám naběh server konečně. No co to je? To nám tady spojení s Jiřím nám schazuje naše spojení. Je to možný? Co to je? No, to jsou pěkné věcičky. Mám tady... schodilo to. Jiří asi restartuje. Tak teď už nám svítí, jakože je. Přítomen. Tak. No. Haló.
3: No prosím tě, mě to psal.
2: Vůbec si neslyšíme, to prostě...
3: Jsi offline a vyplo mě to.
2: Já jsem to schodil, to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý, no. Jiří.
3: Já jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
2: No tak už tě slyším už konečně, no.
3: No prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, restartuju počítač.
2: Klidu, vydržíme to nějakou chvilku, jestli to projde, jo? Jiří.
3: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
2: Ne, mě tady přišlo, že normálně nás to schodilo dolů, člověče. To spojení.
3: No, já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, tak nevím.
2: Taky jsme tady chvilku byli, bez signálu. No, ona ta síť totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska, a co se týká tady TGVček. A to si takhle, musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit ještě rychleji. Asi to bude nějaká vokalička.
3: Já nevím, jestli jsi slyšel, ale já jsem mluvil. Ano.
2: No zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluví, já se stopit jsem tady. Tak povídej.
3: No já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že Čína v podstatě je na tom dneska tak, já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí těch 400 km za hodinu taky, něco takového.

0: Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, můžeš prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků, a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude. Co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my. Jo. To my jsme úplně, my tam máme parní lokomotivy ještě v podstatě. Jo.
1: Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci. Západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice. Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežili ozbrojené stráže, které jim nedovolili opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích Heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni bičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno hlídat každý náboj. Vystřelil, přines ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50 let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antwerpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co, Jiří? Pokrok.
0: No to je velký pokrok. To, že v státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš tu ty detaily potom nějaké té genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
1: Otřesný. Neuvěřitelný. To je otřesný. Prostě.
0: To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
1: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmáhnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně, ale nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu. Jo. Další přiznání generálního tajemníka NATO o spolupráci s USA při agresi proti Iránu. Mark Rutte, generální tajemník NATO.

0: znovu přiznal roli této vojenské aliance v podpoře agresivních akcí USA proti Iránu a uvedl, že Spojené státy by bez NATO nebyly schopny tuto operaci provést. Rutte v rozhovoru pro Sky News v odpovědi na otázku ohledně možné snížené angažovanosti USA v NATO řekl, že Washington je plně zavázán této alianci, protože členství v ní přináší Spojeným státům přímé a rozsáhlé výhody. Teď o které se jedná. Americký zástupce prohlásil, že z prodeje zbraní NATO Kyjevu vydělali přes 6 miliard dolarů. Spojené státy vydělali peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: Ano. No. A pak, že nerostou, že?
0: Pak, že nerostou. Pak, že my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano, to jako to je to stejné, jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejné. Za vším hledej peníze. Takže ta část, jako to je zajímavé je, že se nikde explicitně nepíše ten nedostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu už nepřijde ani čipeček. Mm-hmm. Že je to jenom takový...
0: No.
1: Takový dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím, hele, mám tady další zprávu, jo.
1: Zase mě neslyšel. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidově demokratické armády, takže
0: víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš samopal...
1: Já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní, ano. Tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz. To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne. Mm-hmm. To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami.
0: Mhm. To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako, co zmáčnutí kohoutku, to výstřel.
1: Mhm. Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49x39 mm je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou

0: Většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak, jak s tím borec spálí a vůbec se mu, vůbec se mu to nehne, jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo, jo, jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, že jo, Kalašníkov byl obecně, to je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě. A když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašníkovi. Jo. Jo, anebo na nějakých jako misích, když se mohli dostat ke Kalašníkovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel, jo. To ty americký zbraň. Prostě položíš je na písek, zvedneš je a už nevystřelíš.
0: A navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
1: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
0: Jo. No.
1: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
0: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta, to je, víš, kdo to je ten squatter z té Hradčanské jedny.
1: Jo, to je ten, ano.
0: Jo, to je on.
1: To je on.
0: Jo, ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající hrad ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smečka vsteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem. To bude pohoda, on tam poletí. Na večeři bude Babiš s manželkou. On tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo párek v rohlíku třeba, aby se tam dostal. nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost. Jako. Takže
1: no, ale
0: na to, aby ten revolving mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vem, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která by je. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je odčerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
0: na neomezenou dobu.
1: Sled, jo. Opatrný úvěr prostě, takže na mezenou dobu, ale to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavý, jak bude hrát Slovensko, jak bude hrát Maďarsko, protože jo. Ano? Zase
0: ne, to se rozsejpá prostě, to spojení, to je, to fakt musí být velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný počítač?
1: Já?
0: Aha.
1: Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď to hodnej.
1: Jo.
0: Zkusíme to, jo?
1: Dobře.
0: Takže
1: jo,
0: dobře, tak zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře, dobře.
0: Dobrý, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek, je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás, musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvoreně viacerých výrobných závodů, pričom samotný koncern zprávy priamo nepotvrdil, no priznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Spoločnosť sa dostáva pod tlak pre silnejšiu konkurenciu z Číny a aj slabší dopyt na európskom trhu. Na firmu tlačia dovozné clá z USA a aj drahý prechod na elektromobily. Vedenie koncernu Volkswagen údajne pripravuje nový plán ozdravenia spoločnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsche Allgemeine s odvoláním na zdroje německého manažer magazínu. Podle informací z prostředí firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být

Mně je však jasné, či by tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhšovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Bloom už mal představit základné obrysy plánu vedení společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení 4 výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emden, jako i závod Audi v Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnával přibližně 8 000 lidí. Zatím však není známe, jakým způsobem by se případné propuštění realizovalo. Keďže vo Volkswageně stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Součástí připravovaných změn má být podle médií i rozsáhlá reorganizace celé skupiny. Základná značka Volkswagen a divize komponentů by se mohly vyčlenit do samotných společností, co by podle zdroja vytvorilo větší priestor na jejich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatím o informace založené na zdrojoch oboznámených s internými plány koncernu. Volkswagen čelí silnějící konkurenci čínských výrobců. Podle údajů, které cituje Reuters, čínské značky zvyšují podíl na evropském trhu a zároveň výrazně posilnili i na domácím čínském trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na třetí priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétně vyjadriť. Hovorca společnosti však podle portálu, pardon, podle portálu potvrdil, že automobilový průmysl prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Německu, výroby v Evropě a exportu do světa už nie je dlhodobo udržatelný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030

0: Zhoršující se situace se přitom projevuje i v strmém poklese hodnoty akcí německého koncernu. Ako si můžete prečítať v komentáři analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcí Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižší úroveň od roku 2010. No a potom můžeš klidně investovat do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš, a hned ti tady, tohle točíš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tady. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teďko řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko bude jasný, jenom kvete. No. Už to bude. Robert Fico. Tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pak politici rozpustili v Praze?
1: Přímo v Praze, jo.
0: Přímo v Praze. Se to...
1: 35 let, to znamená, to je...
0: Dlouho, viď?
1: 1990 teda. Tak 1991, je to tak?
0: Jo, mělo by tak být. Robert?
1: No celkově ten přechod od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
0: Já to vím, já jsem se odevzat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal. Jo. No jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne? Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v spolkovom sněme pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo naďalej ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obětovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva. Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakým mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí,

0: těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře.
1: No.
0: Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5 do 10% obecně, jo. Přitom je to učivo základní školy, jo. To je toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu, nebo někde tak.
1: No.
0: To je katastrofa, jo.
1: No a tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
0: no
1: tady...
0: Viděl jsi to... No jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje...
1: Jo, teploty.
0: V tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně, jo.
1: Ne, tak to byla, to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ne?
0: No, nevím, jako on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtípek nepřišlo, jo.
1: No tak třeba byl jenom zhulený, to je v pohodě.
0: Ale
1: nebo vypráškovaný.
0: Já bych ho dal jako švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
1: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
0: Ale neřekl jsem kde, rozumíš, třeba to asi by řekl.
1: No tak, víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví 4 velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
0: Ano.
1: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimně si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochopně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea? A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně. Nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská SA Evgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarinka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
0: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v tom, v těch vzdušných soubojích. No. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
1: To byly vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jaksi padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr, a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně, tedy myslím jako Česko
0: vstoupili
1: a Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
0: No, já právě, že dívám, kdy jsme v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
1: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Takhle. aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře, to je zatím v tuto chvíli, myslím si, o vydání těchto osob na výzvu Ruské federace, až bude probíhat Norimberg 2. Jo? Ovšem, kdyby v tuto chvíli by jako Česká republika jsme v té Ankaře podepsali závazek revolvingu a konzistentního financování Kyjeva, kyjevské nacistické chunty proti Rusku, tak jsme si škrtli možnost být aspoň v přátelském vztahu s BRICSem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To bychom si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macinka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí toho ústavního soudu. Povídej.
0: Ne, za mě to udělali dobře. Možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor. Možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo. Ale ta Ankara je 6-7, že? Mám pocit.
1: Ano.
0: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem sestřih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na hrad a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských. A bavila se jako dávala mu takové otázky. No a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom? On říkal, nedám jim. Jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo. Takže tady je veškerá snaha i těch mass médií očernit vládu ze špatných kroků. Jo. Ale když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitujou. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
1: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je právě to, o čem mluvíš, jo, a mě tam něco do toho, něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Co je to? Někde mi tady běží něco?
0: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys chtěl,
1: Maxínka,
0: můžu
1: počkej.
0: Tady něco?
1: Jo. Počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak ona s ním dělá ten rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7členném doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a jeden zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci, je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí, já to považuji za opravdu minimalistický tým, to složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě nebudu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí jeden člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten plus jedna. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
1: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma zbraněma dalšího.
0: No. Ne, dobře to udělali, jo? Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn v předsálí, jo. To je blbeček, že mu není rovno, jo.
1: No ale počkej, povídej.
0: Ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vyjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
1: No.
0: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
1: Že no jo, tak, takže, hoď to do placu.
0: CFG Michala Strnada je provozně zisková, za prvních 9 měsíců žila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prescott s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcí získala celkem 3,8 miliardy euro, až šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vystřelily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES, a CSG se stala nejhodnotnější firmou v Česku. Zdanění se zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. propad. Pak přišel obrat. V březnu akcie sklouzly pod upisovací cenu 25 euro a od vrcholu přesvědčily výsledky ani za rok 2025, zejména v segmentu malorážového střeliva. Zlomovým momentem 4. květen, kdy vyšla zpráva, short selling firmy Hunter Brook zpochybňující výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Strnad tvrzení v Hunter Brooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Dle čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako blablabla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45-50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o čtvrt bilionu korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, protože v roce 2025 kdo byl upádla, že jo? Fiala a jeho Dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky, protože tam ty kšefty jeli, že jo?
1: Tak, tak.
0: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo. Abdola, dodali by se jim. Jako bere to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo, to je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
1: No samozřejmě.
0: Jo, a potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdybychom si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní. Jo. No, jenom tak jako bajvočko.
1: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se to jmenuje, nějak Medium na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo? Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo? Korupční a tak dál, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo? Kdo to je. Co to je za lidi? Čili to je normální mediální rozvědka.
0: Ano, ano.
1: Paukner.
0: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
1: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Posuďte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples Hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu Hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt.cz, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO, tedy dodavatelé uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto Hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznesu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
0: No myslíš si, že je to ten střed zájmu tady v tomto případě?
1: Ne, to má jenom Babiš.
0: Aha, ne, už jsem se lekl, víš. Ne, to tak znělo.
1: Toho, Jirko, to... já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťál, jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli, to já už všetko nevím.
0: No. Minimálně prostě.
1: No rozhodně Hrad.
0: Má ty ušima, aby se mu nerozpadla hlava.
1: Rozhodně Hrad ovládli zločinci, to si musíme prostě říct naplno, jo.
0: No to tak je, to je prostě jasný.
1: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
0: No ty. No. Já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
1: No.
0: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
1: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
0: Ano, protože je to biznis prostě.
1: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
0: Ano. No já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, Co obraného průmyslu podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS? Souvisí s transakcí 41G s

0: Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
1: Jako prase.
0: Snaží se nadspat úplně všude. Takže to je prostě zbrojařský
1: Moloch.
0: Konglomerát.
1: Jo. Teď poslouchej, jo. Na té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
0: Samozřejmě.
1: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně, pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikuly Ciborského, ulice Mikuly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikuly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinu Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
0: No a teď si vem, kdo vlastní vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
1: IG Farben, pozor, to je IG Farben.
0: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně, 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená taky Německo, pak je Nederlande Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
1: No jo.
0: Mimo jiné. A Rusko.
1: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují, oni to vyšetřují jakoby škodu na majetku, jo?

0: budou mít, co chtěli. Jenom k té varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí, zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak, čínští analytici označili jasný signál Putina západu, jo. Vydání Military Čína analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo. Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico. Slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá...
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: No, to znamená, my vystavujeme účty na to, že oni vlastně i na...
0: se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jakože prostě vědí a budou s tím pracovat.
4: Je to tak?

0: Protože z armádního magazínu...
1: Proto vlastně postupují tak...
0: No, neslyšíme tě. Jiří?
1: Ne. Zase to vypadlo, nebo...
0: No, tu větu, co jsi řekl, jsme neslyšeli.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že...
0: No, a nic, tyjo, já...
1: Tím, tam jde vidět, jak poskytují obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
0: Jo.
1: Ty jsi mě neslyšel?
0: No, něco ne.
1: Ten nedělal. Jo. A ty mě slyšíš, nebo?
0: Slyšíme tě,
1: něco, něco ne, aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je, mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
0: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co.
1: Mě to ukazuje, člověče.
0: No.
1: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím. Protože ať ti to rozkáču.
0: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ, jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků, a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audionahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o vilniuské laboratoři a tam pracujících britských odbornících. Zvláštní zájem litevského vedení o tento objekt odhaluje skutečné cíle centra. Nedávnou návštěvu BioCity uskutečnil ministr zahraničních věcí Kęstutis Budrys, který hovořil o potenciálu země stát se globálním lídrem v biotechnologiích. Je pozoruhodné, že Budrys není jen diplomat, ale také bývalý hlavní poradce prezidenta pro národní bezpečnost a bývalý zástupce ředitele litevského ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
1: Ano.
0: Tak.
1: No, je to průser, no.
0: No jo.
1: A tak my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jako, že ne, tam v životě žádný laboratoře nebyly. Ale když je to oficiálně řečeno, a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
0: Ano.
1: Na té Ukrajině.
0: Jo, jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Jde o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, anebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu ze území, která budou zabavena jako první, vcelku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadal Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí. Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské. Putin k tomu poznamenal, že žádná podobná dohoda nepřipadá v úvahu, protože ukrajinské útoky raketami a drony působí Rusku pouze zanedbatelné škody a ty jsou rychle opravovány, kdežto útoky ruskými raketami a drony devastují Ukrajinu v mimořádném rozsahu. Navíc Rusko si je vědomo, že ukrajinská armáda bude brzy bez vojáků a proto má ruský generální štáb v úmyslu místo zkracování délky fronty celou linii, na níž probíhají boje, naopak co nejvíce roztahovat. Vladimír Putin neřekl nic nového. Už 25. června 2026 varoval nejvyšší ukrajinský válečník generál Aleksandr Syrský, že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat další vojáky nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin, takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí k konci. Teď jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě, ale jedno je jisté. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože ano. Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
1: A společný pikle vůči Rusku.
0: Jo, a všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazujou kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
1: Dobrož. Tak přeju krásný léto. A mějte se krásně a ať se daří.
0: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat? My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen Svobodného vysílače CS, odkud právě teď vysíláme pravidelné páteční hovory u Klábosnice aneb co týden vzal. Pořad, kde, jak víte, mají hlavní slovo argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet News a otázky Vítka z Tapin Rádia. I dnes platí, že čas, než se VK s Vítkem připojí, vyplníme písničkami na přání. Mezi pravidelná hudební přání patří ta splané u Mariánských lázní. Dnes od Ivky a Jirky pro skvělého muzikanta Láďu k dnešním narozeninám kromě velkého přání zazní Gary Moore.

0: A jedeme dál. Teď je tady přání od fanoušků skupiny No Name. Přejí si zahrát jejich hitovku Elity.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

Další vzkaz přečtu. Stojí v něm. Jsme konečně na dovolené, posloucháme vás v kempu a pokud to půjde, ať nám Voxel zaspívá písničku V síti. Moc díky. No, tak tady je.

0: Lucha.
1: Teď je tady přání od fanoušků skupiny Škvor. Přejí si zahrát jejich hitovku Pravda bolí.

před námi je další přání, tentokrát přání Mileny s Lukášem, kteří chtějí zahrát písničku od skupiny Abajaga. Liptardí planeta.

Než se VK s Vítkem připojí do vysílání, přidám ještě jedno přání, a to slyšet Petra Koláře a jeho písničku Lepší svět.

Zatím pořád čekáme na VK a Vítka a to znamená, že budeme hrát dál. Je tu další přání a to Emči, Ireny, Jirky a Emila. Asi Emila. Chtějí zahrát písničku skupiny Argema, tak tady je jejich řád a zákon.

prázdno. Zrádné ticho procitám. Lidem zdá se, že jde snadno, jen tak žít a nebýt sám.

0: sempre vivi.
1: V tuto chvíli jsme všichni propojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj a nebudu zdržovat, protože už všichni čekáme na dnešní komentáře. Haló, haló.

0: to fakt divný. Tak, teď jsem to něco zaslech.
1: Ano, teď už vás slyším, tady jsem zkusila
2: no,
1: úplně
2: už,
1: všechno.
2: Jo,
1: slyšíme
2: slyšíme
1: se všichni.
2: Už to slyšíme.
1: Tak, teď jsem tady vyzkoušela všechno, takže nevím, čím to vzniklo, ale je to konečně v pořádku. Můžeme tedy začít, Vítku.
0: Tak, chviličku, prosím tě, Helenko, zahraj písničku teď.
1: Ano,
0: já
1: dobře.
0: Já mám ještě problém s technikou.
1: Dobře. Tak tedy Spiritual Quintet, svět s námi houpá.

0: Tak, musimy chyba quest, już jest w pochodzie. Jo.
1: Polikáš prášky a doktor tvůj doktor je z tebe už pak.
2: V tuto chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
0: Ahoj Helenko, já tě zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 8:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9. hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu díky nám a technice, která opravdu dnes s námi hraje neskutečným způsobem. To jenom pro účely záznamu znova vítám. Ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechno to témata, co má Vítek připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
0: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za

0: a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné. V podstatě nepodstatné, ale podstatné je, co se vůbec stalo VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou podat vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se tu vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
1: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle je důsledek. Jinými slovy, vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny. Nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení, předat kontrolu nad státem do Bruselu, předat kontrolu do Římského klubu v Římě, předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
0: Máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat trošku do toho.
1: Problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení, obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě, a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají, a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně

0: souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici, aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál, v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti. Ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno. To znamená, všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krku maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. Jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle tom my žijeme. Proč? No protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě to řeknu jinak, demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení, bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát byty, stavěli se stovky tisíc bytů, neustále pořád komunisté uměli, demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu a mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksechtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkínka práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení, nebo jak se to bude řešit. A to má vyřešit populační krizi. To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina
1: Mladý kluk, mladá holka, chtějí založit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1, nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5. Aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. Vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují. A představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují. Jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No a fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra, připadá asi dalších 7 chudých dětí. ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle, zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhle tu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, toto dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlastizrady, dá se říct vlastizrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou dva jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. Dva jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavilo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. Co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté, jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tyhleti Husákovi děti. Kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém. A je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie, nebo národní souručenství, nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu. Ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií,
0: stranickou demokracii také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město. Pokud bude mít třeba do 5 tisíc obyvatel, bude mít jednoho zástupce v Národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě, a každá ta čtvrť zhruba s 5 tisíci lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě. A ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích, nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracie parlamentní strany, to bude nejlepší, tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného, když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film Uwe Bolla. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
2: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval za dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
0: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále, a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce v roli teda stvárněný Armie Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci. Hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom jí zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofobii. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytvářejí městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopná za své konformity vystoupit. Není schopná vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vědí všichni. Všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, polehoučku její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom vodních raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není, odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. To je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení z kalašníkovou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz, to znamená, o co se jedná.
1: Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahu a svazku mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy. A vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armieho Hammera. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam sprdne toho manažera, že má 10% nájemníků, kteří neplatí nájemné a že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou a tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší, a na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi a ten film potom končí. Samozřejmě, nech se tady dělá nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte. Už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to. Takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02. Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna. Já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
2: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, co třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
3: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova.

0: Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni, a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, ano.
2: Já jsem tady, jsme tady oba dva, super.
0: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že CZ24 má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak jenom ať o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohlo vysvětlit, jak je účel, nebo proč máme na zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat. Nashledanou.
0: Děkujeme.
1: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů, a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální, a vlastně díky tady ty agregaci se vlastně ty naše články ještě šíří, de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále, do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tento vzhled, že jednotlivých ras, samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy nefilin v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete, AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté, protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, Tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, jenže problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida na biologické bázi. Nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.

0: trošku akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, s ohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia. Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
1: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně, můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se, a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. Že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky, nekonečnou, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze, druhá jedenáctka je antiteze a 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky, klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá, protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou spotřebu, takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General, říká anglicky general growth. General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste, ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem. na tom hřišti. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádaly gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně, každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál. A všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednost mistrovství světa v něčem. Že? A těchto způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení. Procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volejce.
2: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. A tak, asi
1: ano,
2: tak.
1: Samozřejmě.
2: To, co není vidět.
1: Samozřejmě to, co není vidět. No. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
3: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pán VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril ku kritickým názorům, které hovorí, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pase diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov. A chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneiho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že to bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba, a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
3: Ďakujeme.
1: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení.

samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu, jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou na takovým způsobem zaháčkováni na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou otrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery, žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, no to je to. A chápete, lidi se na to dívají a říkají si, tak co to má znamenat, tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno, na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktu a výrobku. Ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině, dávno před jejím vypuknutím, vyslali své dcery a synky do západních škol na západ. Tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno. A zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od Západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No, ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco nenádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech

0: procesu řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo? To znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že ho Lev Levěv přivedl, jako, že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že ho tam měl zkušenosti, že ho má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, chcela bych se poděkovat za všechny články a relácie, všetkým mám v studiách a panu Veka. A chcela bych se spýtať, komu prospíval uvolnění tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastně způsobí prebudení občanů Evropy a tím pádem elity nebudou mít pěkně pokoj na prácu a přípravu vojny proti Rusku. Takže tím vlastně oslabí pozice Evropy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastně oslabil? Ďakujem pěkně.
1: Děkujeme.
0: No. Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. To v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030, podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion a Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem. Ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, tomu říkají vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko shromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský armín. Zničení archivu Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách, od jedničky do pětky, budou se snažit držet tady, v tomto prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho pohledu, že je to snaha zobrazit, že Spojené státy se budou snažit ničit klid na práci v Evropě. To znamená evropským nacistům a fašistům v rámci toho revanšismu, který byl nastartovaný, budou se snažit jim kazit přípravy na konflikt s Ruskem. To je, dokonce bych řekl, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volající.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího, protože volající se nemohli dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
3: Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena. A chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera. Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 tisíc sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan VK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
4: Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nazbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivy mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. A to není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 tisíc lajků, respektive lajků, nejenom lajků příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5 tisíc za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě je tam něco systém a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy jindy mi přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom před tím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Když mi nadávají, že vždycky prokažím proti každému, co mám, ale potom vždycky za pár let stejně bude za pravdu, no, takže asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
1: Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. Ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách, alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke, alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhltnuté deťmi do, neviem, 2 rokov, až niekedy až takého infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú, že
0: ja
5: ako keby,
0: ja
5: je to len nejaká predstieraná forma a áno, dobre, ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globalisté dávají naději? No jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás. Jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. To je a navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic, to je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, vzhůru k zářným zítřkům, říkali soudruzy. Co to bylo? No, to byla naděje, samozřejmě. A co říká Evropská unie? Vzhůru k lepší Evropě? No, samozřejmě, naděje. Protože bez naděje dávají lidem naději, no, protože jinak by se jim na to každý vykašlal bez naděje. Kdyby jim řekli natvrdo, za tolik a tolik let tady už nikdy nebudete, budete vyhlazeni. Protože cílem je 500 milionů, jak je uvedeno. Jak je spsáno, tak je zdáno. Na kamenech georgijských tam hleď, podívej, tak bude, tak jest za 100 let od tohoto dne. Tak tohleto, když řeknete lidem, tak se na všechno vykašlou, přestanou chodit do práce, přestanou platit hypotéky, zhroutí se systém ekonomika, proces řízení a konec. Konec společnosti, konec civilizace, když budou vědět, že nemají žádnou naději. Že jejich děti nemají žádnou naději, anebo děti jejich dětí nebudou mít žádnou naději. Chápete? Takhle to funguje. To je jednoduché. A proč jsou kontrolní, nebo takové ty nápisy na západě, že pozor, aby děti nevdechly třeba nějaký plastový, gelitový obal a tady to všechno, tady to ochrana. No, to je všechno iluze samozřejmě. To znamená snaha, aby globalisté ukázali, že se starají, ale zároveň je to ochrana před takzvanými, oni tomu říkají, class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohle to tam napíše a nějaké dítě se udusí, nebo 2 děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu, na kterým nebyl tenhle ten kontrolní varovný nápis, tak zaplatí 3,5 miliardy na damages a na škodách způsobených, že jo, všude možně. To znamená, z tohoto důvodu se to tam píše, ale to není tak, že by globalisté měli strach o naše životy. Kvůli tomu se tam nepíše. To je ochrana před losic, že jo, před žalobami. Takže takhle třeba se na to dívat a naděje je třeba si někam zapsat. Naděje je největší devizou globalismu. To znamená, bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat v žádném projektu, pokud není naděje, pokud naděje je zapřena, anebo naděje je popřena, anebo naděje není, nebo je dokonce odebrána. Že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
4: Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
1: Ano, ano, telefonuje.
4: Super.
1: Hezký večer, máte slovo, taky, jste ve vysílání.
6: Taky přeji hezký večer, Spolek, přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená, a ať trošku jej vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně židům vládne. Tak jenom tak v krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle ty věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No, podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi židy. Židé jsou nad všemi a židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? No, oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řekl světový management. Management nad touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2004 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem, došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný a ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
7: Dobrý večer, tady Honza Kima. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo? A druhá otázka je, jak my jako gojím otroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. Asi mi to stačí takhle, jestli se rozumíme.
1: Děkujeme.
4: Jasně, děkujeme. Já se jenom za tom VK. Máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už ohlásíme, aby tím
0: to bylo, aby tady někdo čeká? Já ti nevím, Vítku, já ti nevím teďka. Já tady, na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit ten systém nebo zrušit ten systém, já bych před tím varoval. Pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, vy jste skončili, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy, kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by asi nebylo dovoleno vůbec. Ale co se týče tady nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastních rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a on vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme při tom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality? Jakým způsobem? Chápete? Je to, a jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. Protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám, čeho, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone, zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo? A tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít nebudeme. My si to nevyrobíme. Nebo budeme závislí na nějakých věcech, které prostě nám tohleto nedokážou prostě zajistit. Chápete, odpoutání se od globalizace je v podstatě tou cestou k osvobození se. Protože kdokoliv chce zůstat v globalizaci, musí akceptovat pravidla globalistů. Rovná se pravidla fotbalové 22 na globálním hřišti. Pokud chcete být globalisty, globalisty. Pokud chcete z globalisty být, musíte následovat jejich pravidla. Protože jinak to nejde. Chápete? A kdo nechce takzvaně dealovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže... Jsme to všechno skončili, zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo. A že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte, přeju vám krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
4: Já si dovolím takové drobné zamyšlení nakonec, VK, jak jsi hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň část střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí, zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovnivála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, a fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky, různá auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta ulétává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, ty cizí horory. A to je v pohodě, to je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globálním podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty jsi moc negativní, s tím mě nechoď, nechci, ne, nechci to slyšet, jo. To je takový zajímavý kontrast, že horory, kriminálky, střílení, stříkající krev, to všechno jim nevadí, ale tady to hrozně, to jsou hrozně hákliví, to jako ne, jo, to o tom nechci slyšet, jo. To je takové zajímavé.
0: Jenom to doplním, že to je fenomén. Když ještě za Rakousko-Uherska se do počátku 19. století, ale teď opravdu mě neberte za slovo, myslím si, že v roce 1820, 1968 byla poslední veřejná poprava v Rakousku-Uhersku, ale opravdu teď to datum si fakt nepamatuju, tak to byla vždycky veřejná zábava pro široké obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
4: Jestli to bylo v Americe ve Westernu, že to bylo úplně
0: normální, protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků. Tak to se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak skorumpovaný, tak prolezlý, že už nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 000 Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
4: Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se jedná o migraci, ať se jedná cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, jo, ale když se jedná o realitu, tak to ne, jo, to nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám? To je tak negativní. To oni jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agáty Christie, od Artura Conana Doyla, po Chandlera, pošták zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Když píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn, nebudeme to protahovat, předovujeme už i tak, ale jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, takže telefonáte i za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc, vám přeji Vítek.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer. Tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál. Za malou chvíli uslyšíte reprízu prvního prázdninového oblíbeného a rozhodně zajímavého týdenního kalendária věnovaného Valdemaru Matuškovi, Franci Kafkovi, Františku Ringočechovi a dalším. Následovat budou reprízy mnoha zajímavých pořadů, které jste si zatím nestihli pustit. Mějte tedy pokud možno příjemný večer a nenechte si ujít dobrou zábavu. Klidný víkend a naslyšenou.
8: Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
9: Sepojujeme.
10: Vážení posluchači, za okny zní letní bouřka a já vás zvu k poslechu reprízy prvního prázdninového kalendária, ovšem z roku 2024, takže ke každému narozeninovému datu si připočtěte dvojku. Vítejte u první části kalendária číslo 70, je to první prázdninové, u mikrofonu Michal Kyselka a je to 27. týden roku 2024, teďka pondělí.

Tedy první výročí patří Valdemaru Matuškovi, jenž by 4. července oslavil 92. narozeniny, aniž to se narodil roku 1932 v Košicích. Druhým oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Can't Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mne opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka, což však dodat k tomuto spisovateli tolik proslulému. S tak bohatou inspirací, s životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když ji doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 Franze zrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska. Sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve Středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kirlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: července 4. oslavil 79 let basový kytarista Harvey Goldstein Brooks, univerzální hráč doprovázející Boba Dylana, Al Coopera, Richie Havense, ale také Doors, Crosby, Stills, Nash, Johna Sebastiana. Účastnil se s Milesem Davisem nahrávek na Bitches Brew, doprovázel Donalda Fagena. My si poslechneme jeho vlastní skladbu z alba Super Session, které bylo onehdy chloubou milovníků letenské burzy. A skladba se jmenuje jednoduše Harvey Stone.

0: Voda, čo ma drží nad vodou. Jak básníci čekají na zázrak. Zločin v Polné. Anglické jahody. Návštěva staré dámy. Je třeba zabít sekala. Řecké pašije. Bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík. Jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec filmový, ale též divadelní a dabér onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že by se měl staré divadlo.
2: Staré divadlo se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadel a přišli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli zahrát znovu Romea a Julii, že jo? Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, já nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost, to by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Poslední výročí v této první části kalendária číslo 70 patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let. Country beat Jiřího Brabce ve své skladbě Express vzdává poctu Jerry Lee Lewisovi a možná i Jaroslavu Ješkovi. My se prozatím loučíme, ale jen do pátku. Do mikrofonu komentoval Michal Kyselka a těším se brzy naslyšenou.

Vážení posluchači Svobodného vysílače, vítejte při druhé části kalendáře číslo 70. Dneska máme pátek 11. července roku 2024. Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč,

0: Podcast kalendária číslo 70. 9. července oslavil 81 let.
1: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kit Ory, hrával s Edmondem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu. Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový výčitky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil. Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cyril Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka 2 jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě 3, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, aby vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi 2 čísla, abych byl dokonalý Ringo.
2: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
3: Život, profese, budoucnost.
2: A jaká je budoucnost? Naděje,
3: budoucnost nevypadá dobře.
2: No, tak to jsme zase ale zpátky.
3: Ano, ale nejsou to osobní spory. Hlejte všechno, každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady.
2: To je pravda.
3: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Hmm. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. Hmm. To je normálně trh s hlasama, kupčení s hlasama. Hmm. Když to ať lidi, ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou, někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na Žižka Pérk, budou prostě protestovat, budou prostě nadávat. To vás čeká, pane redaktore.
2: To nás čeká, to asi ano, to čeká i vás ostatně.
3: No já už se klidím z cesty, já už jsem, mě je 80 let, až vám bude, jestli se dožijete, tak budete mít na to stejný názor, no.
2: Jakože mi to bude jedno.
3: Tak jste trošku mimo, jak nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
2: Chápu.
3: A vy už... Nemůžete chápat, jste mladý, krásný, jste plný života, prostě jste úspěšný. Nemůžete vědět, co si myslí 80 letý dědek.

0: Karel Šiktans by 10. července oslavil 96 let.
1: Básník, autor pohádek pro děti, textař a scénárista, působil také jako novinář a překladatel, autor básně Zaříkávání synů. Psal také písňové texty, které zpíval například Valdemar Matuška.

77 let oslavil 10. července americký trombonista Bruce Fowler, který krom toho, že se svým bratrem mají kapelu, tak hrál na deskách Franka Zappy v jeho středním období, můžeme-li tak říci, uprostřed let 70. Například na desce Apostrof, která byla hodně upovídaná a přesto tam dechaři měli své pevné pozice.

Franku Zappovi se ještě budeme vracet jednak s různými hudebníky. Dneska jsme slyšeli trombonistu a konečně i k Franku Zappovi samotnému, neboť jeho význam v hudbě je nepřehlednutelný, nepřeslechnutelný, chcete-li. Dnešním posledním oslavencem je Arlo Guthrie, pátý syn z 8 dětí Woodyho Guthrieho, folkového zpěváka, inspirátora pro Boba Dylana. Stejně jako otec Woody i Arlo, zpívá často protest songy. Arlo Guthrie opět 10. červencem 670. Po tátovi nezapře muzikální talent. Často se ocitne v žánrech archaických, podobně jako třeba Don McLean. My si poslechneme jednu, která připomíná music hall, o půvabné dívce z Havaje, kde národním nástrojem je ukulele. A tím se také rozloučíme s kalendářem číslo 70. V pondělí opět naslyšenou. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Takže, přátelé, náš noční operátor ještě nedorazil a jelikož dneska uběhlo 55 let od úmrtí Jima Morrisona z kapely The Doors, tak si pustíme pořad o tomto zpěvákovi z archivu ČRO3 stanice Vltava. Takže vás u něj vítám. Památka, vzpomínka na Jima Morrisona.

0: Me and my mother and father and a grandmother and a grandfather were driving through the desert.
1: Byli jsme asi 4 roky. Byli jsme jednou já, matka, otec a dědeček s babičkou v autě pustinou po dálnici. Bylo už kránu, svítalo. Opodal cesty najednou převrácený nákladák. A všude kolem mrtví. A smrtelně zranění leželi indiánští dělníci. Vůbec jsem nechápal, co se mohlo stát. Babička mi zakryla oči. A matka řekla, to se ti zdá. Bylo to poprvé, co jsem pocítil strach. Když o tom teď přemýšlím, jedna či dvě zmatené duše, duchů těch mrtvých indiánů, se ve zmatku dostali dovnitř mne. Jsou tam stále.

Dobrý večer, posluchači. Pokusíme se ti dnes představit básníka, snad i rebela, jenž se nám skrze své pojetí života odkrývá bez přetvářky, v celém svém obnažení. Stal se zpěvákem, založil a proslavil skupinu The Doors. Docela velká kapitola v rockové a populární hudbě, která stále, už přes půl století, trvá. No a pokusíme se to vzít z gruntu. Takhle znělo jejich první demo s názvem Go Insane.

James Douglas Morrison se narodil v roce 1943 ve městě Melbourne na Floridě, ač pravda povahou skoro Australan. Jeho otec byl velitelem lodi, na kterou měli vypálit Vietnamci v Tonkinském zálivu, aby proto za 6 měsíců mohla začít jedna velice krutá a pro někoho výdělečná válka. Zvláštní náhoda? Ani ne. Otcové Franka Zappy, Steva Stillse a Davida Crosbyho a dokonce i Johna Phillipse z Mamas and Papas byli rovněž zanícení militanti na vysokých postech. A Jimovy etnické kořeny? Po otci Scott ještě z původního klanu Morrisonů a po matce Ir.

0: Jimův táta sice uměl fungovat při rozpoutávání válek, ale v rodině měla hlavní slovo matka Clara. No a že byl otec sailor, námořník, stěhovali se Morrisonovi jako nomádi, neustále z místa na místo. Jeho bratr Andrew Lee byl o 4 a jeho sestra Ann Robin o 3 roky mladší.
1: Jim byl velice inteligentní, chytrý, mladý muž a měl se k světu. Rád kreslil, pořád psal.
2: Jim miloval četbu a přečetl všechno. Našel nové slovo a hned na něj napsal příběh. Takže jeho slovník byl už tehdy vytříbený.
1: Povinnou četbu hltal, co mohl, to si přečetl a vždycky se těšil, když se šlo na návštěvu k babičce, protože měla v obývacím pokoji velkou knihovnu.
2: Jednou se chtěl ulejit z hodiny a tak řekl učiteli, že mu budou operovat mozkový nádor. A šel si potají číst. A když končil měšťanku, tak poprosil rodiče, aby mu koupili kompletní spisy ničeho. Jiné děti chtěli auto. Byli jsme si docela blízcí, myslím. Možná i proto, že jsme se často stěhovali a jeden druhého jsme tak alespoň znali.
0: Ano, Jim se stěhuje často, přičemž svět, jenž mu darují knihy, se stěhuje s ním. Máma mu dá $3 na pěkné triko, syn jej pořídí za čtvrťák second handu a za zbytek si koupí čtení. Arthur Rimbaud ovlivní jeho tvorbu krátkých próz a básní, čte Ginsberga, Ferlinghettiho, Plutarcha a mladého básníka Mikea McClura, s nímž se později zpřátelí. Gregory Corsa, Balzaca, Cocteaua, Moliéra. Zajímají jej francouzští existencionální filozofové, čte a čte a čte a čte a čte. V jeho sešitě se objevuje poezie, zapisuje si sny. Při vyučování se odvolává na knihy, které kantor vůbec nezná. Ten se proto potají vydá do kongresové knihovny. Jediném to místě, kde by tyto staroanglické bichle o démonologii 16. a 17. století mohly být. A nestačí se divit. Podobně jako mladý Mark Bolan či Donovan v té době v Anglii, začíná také Jimmy stavět či alespoň propojovat svou inspirační základnu s pevninami přečteného, aby se záhy vydal za žraloky na oceán a začal rozvíjet tvorbu vlastní. Poslouchá Elvise, moudrého Dylana i Sinatru a přitom potají chodí do chudimských slamů poslouchat staré černošské bluesmeny. Jim ještě v období puberty projde změnou osobnosti. Začne se toulat sám divočinou a ulicemi a ve svém srdci pomalu objevuje básníka, vychutnávajícího svoji poslední rezurekci mámeného řeky života třpytem.

0: Od mystické astrální řeky zpět do horké Floridy. Ano, redneck znamená rudý krk. V jedné ruce sixpack Budweiseru, ve druhé pušku. A policie je tu ještě drsnější než v Texasu. Hlavně na venkově. Za to ve městech pobíhají studentíci a mezi nimi také jeden poctivý teenager, co na mejdanech na okrajích balkonových hřím se simuluje, že spadne dolů, aby slyšel, jak holky piští strachy. K snídani s úsměvem sklenici džinu a večer pak první návštěva vězení za nemístné žertování na fotbalovém hřišti. Jednou dokonce, náhle inspirován, vyleze na pedestál a nazdrcené mužstvo, které právě prohrálo důležitý zápas, vesele močí. Než si šokovaní sportovci uvědomí, kolikátá právě bije, popadne rozesmátého showmana kámoš, ve vteřině ho nacpe do taxíku a ten ujíždí před rozzuřenými futbolisty. Jimmyho rájem se v St. Petersburgu stává kavárna současného umění, takzvaná Contemporary, kde se scházejí místní artisti a bohémové. Její majitel, Tom Reese, se otevřeně hlásí k homosexualitě a je na černé listině školy. Ano, být zde spatřen znamená průšvih rovnou u ředitele. Ale co naplat Florido? West is the best. Los Angeles, California, jej! A především Venice. Čtvrť, vybudovaná na začátku 20. století developerem Abbottem Kinnym na jihu Santa Moniky, měla svými geometrickými kanály imitovat italskou Venécii. Na pláži nechal Kinny zbudovat zábavný park, jehož chloubou se stal dům opery, kde v roce 1920 zahraje poprvé v Kalifornii jazzový ansámbl z New Orleans a takzvaná Boardwalk, promenáda ve Venice, se pomalu stane jedním z magických magenta magnetů kalifornského pobřeží. Ellen Ginsberg zde za doprovodu bonga přednáší své verše a na střeše jednoho z domů tu v roce 1965 bydlí také Jim. Bydlí, tedy spí, bere LSD, jí pomeranče a avokáda z okolních zahrad a pozoruje paníčky v oknech, jak si chystají lože a potom zírá na měsíc. Přes den tancuje jeho lisergová mysl při anglickém hitu All Day and All of the Night od skupiny Kings nad vlnami Pacifiku. Zhubne téměř o 20 kilo.
1: In a way we came along at a weird time because
2: Přišli jsme vlastně v dost zvláštní době. Navázali jsme tak trochu na úspěch rock revivalistických kapel z Anglie. Oni nám dali naději, že je to možné. Když můžou oni, tak proč ne my?
0: Peníze od rodičů, někteří tvrdí, že od babičky, mu sotva ale stačí i na studium filmu při UCLA obdoby naší famu. Tam také potká Raye. Ukáže mu své verše a Ray Manzarek s klasickým vzděláním na klavír začíná tušit souvislosti. Zavolá kytaristovi Robimu Kriegerovi a bubeníkovi Johnu Densmoreovi. Tito čtyři kamarádi pak brzy zjistí, že mají jedno společné. Zvláštní úsměv a za ním vizi, chcete-li svobody, kterou našemu věku a generacím po nás předpověděli již staří Májové a o které později Morrison zpívá v písni Indiánské léto.

0: The Doors čerpají hudebně nejen z blues, klasiky a evropského kupletu, ale také z orientu. Některé skladby znějí jako rágy hrané na sitár. A název kapely, The Doors, pochází z Doors of Perception, dveře vnímání, termínu, jenž použil Adolf Huxley při parafrázi Svatby nebe a pekla od Williama Blakea. A stejně jako pro rituály indiány používaný mezkal z kaktusu, i LSD umělo tyto dveře nejen otevřít, ale také tváří v tvář věčnosti zapomenout, že kdy jaké mohly být.
1: Den zabije noc a noc rozdělí den. Kam poběžíš? Kde se schováš? Dostaň se na druhou stranu.

0: Ne každý projde dveřmi vnímání bez újmy. Vzpomeňme Sida Barretta, jenž prošel, vtiskl své poselství do písní první desky skupiny Pink Floyd a jeho duše se rozpustila v kosmu.
1: Jsou říše světla, říše blaženosti. Někteří jsou zrozeni pro sladkou rozkoš, někteří pro nekonečnou noc.

Enlightenment and darkment. Morrison byl tmou osvícen. A tma prý umí i léčit. Horší už je to s kouřením, alkoholem a vůbec požíváním substancí. Nicméně Jim, zdravý jak tuřín, ano, napůl Ir, napůl Scott, se z často i několikadenních tripů bezpečně vrací do světského života. K hudbě, k poezii a ke své muze a propastné lásce Pamele Curson, své vesmírné družce. Jejich vztah skutku nepostrádal vzlety a tvrdé nárazy. Jejich hádky byly pověstné. Pamela nenáviděla Doors a Jim miloval Pamelu.

klubu London Fog a později Whisky a Go-Go se Doors docela slušně vyhrají. Přátelí se a pódium sdílí s předními losangeleskými kapelami. Na jednom z posledních gigů předskakují anglické skupině Them a tak si Jim a Van Morrisonové spolu na jednom pódiu dají slavnou píseň Gloria. Z Elektra Records, jejíž anglická pobočka mimochodem odmítne začínající Pink Floyd, podepíší smlouvu na 6 alb. A už na první desce provedou husarský kousek, jenž, inspirován německým kabaretem, později ovlivní zejména rockery v kostýmu.

0: Tvar!
1: Desky se prodávají, The Doors jsou slavní a hrají protisícová publika. Nad Santa Monikou čník moři obrácen, obrovský billboard s Jimem a kapelou. Sláva a úspěch, tyto splněné ambice, s úsměvem prostírají na sametovém ubruse a číše jsou plněny rudými i bílými víny po okraji.

0: Ano, Morrison, odchovaný Dickensem a Shakespearem, o podivínství v každém z nás dobře věděl. A je tu Summer of Love, léto lásky a válka ve Vietnamu a Charles Manson a také první velké koncerty The Doors. Kapela dostane pozvání do televize, co by hosté Eda Sullivana, jehož show pomohla v Americe proslavit Beatles. Líbí se mu písnička Light My Fire, ale Jim nesmí použít slovo higher ve frázi Baby, you can't get much higher. U nás by člověk řekl světej. V Americe, když jste na drogách, tak jste high, prostě vysoko. Doors přislíbí, ale slib nedodrží. Jim byl prý nervózní a zapomněl. Sullivan zuří. Jste tady hoši naposledy. No, později změní názor, ale to už se zase nebude chtít kapele. Jima čeká velký test. Stane se jednou z ústředních postav v povědomí mladé generace Ameriky. V 60. letech stále ještě nového světa. Na první desce kraluje 12-minutová skladba The End. Jakoby Morrison při prvním vzedmutí plachty tušil, že jednou na moři se mu vydá na pospas. The Doors se navíc ocitají ve spárech showbiznisu, pohádají se kvůli použití Light My Fire v reklamě na auta, Jim je zásadně proti, zruší objednávku za $75,000. Peace with is becoming an authority. Smířit se s autoritou znamená se v ní proměnit. Základní Morrisonovo motto. Předstupuje a hledí na své fanoušky. Stadion plný lidí. Jim je básník. Ale publikum ví, že před nimi stojí nesmlouvavý rocker celý v kůži, ještěrčí král. Je jim jedno, když jim uprostřed improvizovaného blues opilý zpěvák prozradí, že rock je mrtvý.
1: Tak jo, Jimova věčná láska Pamela, něco jako Kurta Cartney. Kapelovaná nemusela a manželky kluků vždycky cálovala v tom svým butiku dvakrát tak draze. V něčem mají ale tyhle holky pravdu, když jdeš čelem proti tisícovýmu davu, který řve v té šílené emoci a nikoli bez agrese, tak ti to, kamaráde, pěkně propleskne čakry.
0: Jedno je jisté. Je dobré mít nad publikem kontrolu. Když Rolling Stones začínají své první stadionové turné, hledá Mick Jagger Jima, aby se s ním poradil, jak komunikovat s davem. Najde ho v levném motelu naproti přes ulici, kde sídlí Elektra Records, jak se s kamarády kouká na fotbal. Na otázku, zdali Jim před koncertem medituje, Morrison odpoví.
2: Meditace? To přenechávám kapele. Do you feel alright?

0: How you doing? Minneapolis, how you doing? Hey, Seattle, nice to see ya. Dallas, Texas, hi y'all.
1: Koncertování krade hodně energie a Morrison to opět kompenzuje pitím. Přátelé mu říkají Jimbo. Jimbo nejraději zpívá blues. Nemusí si pamatovat slova. A poezie, jež se nestane textem písně, nemá mnoho šancí spatřit světlo světa. V roce 1969 knižně publikuje dva svazky básní z deníků. Natočí také krátký film Dálnice s podtitulkem Americké pastorále, kde hraje hlavní roli. Projekt však před porotami neobstojí. Svou velkou vášeň divadlo, které tolik obdivuje, potká náhodou, když avantgardní a politicky vyhraněné Living Theatre zavítá do města a opilý zpěvák skočí a dovádí s nimi ve spontánní improvizaci na pódiu. Nikdo ho nepozná. Je pokládán za bajkera na houbách, frýka s mohutným bousem a pupkem. Většina z nás by na Morrisona vzpomínala jako na ochmelku, co uměl akorát tak hoblovat bugy. Nebýt posmrtného alba z hudebnělých veršů s názvem The American Prayer, americká modlitba.
2: Then we hear a whistle like a bosun

Penny Arcade. Babylon fading.

0: Díky ti, Bože, za bílé slepé světlo. Díky ti, Bože, za bílé slepé světlo. Když jsem byl malý kluk, říkal nám farář, že můžeme Hospodinu poslat urgenci formou modlitby. Takovou petici.
1: When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer.

Neznámý vojín, The Unknown Soldier. The Doors zahrají tuto mrazivou píseň v dánské televizi na koberci z americké vlajky v roce 1968 uprostřed válečného pekla ve Vietnamu. Války jsou důsledkem potlačované a nevybité sexuální energie, prý kdesi řekl James Douglas Morrison. A jeho družky? Tak na prvním místě určitě Pamela. Kalifornský stát jí dokonce uznal takzvanou common law marriage, svatbu v důsledku společného života, a tím jí zajistil i dědictví autorských práv. Pamela však přežije svého muže o pouhé 4 roky. Měli s Jimem takzvaný otevřený vztah. Potom tu byla spisovatelka science fiction a v okultu ponořená Patricia Kenealy, s níž Morrison dokonce podstoupil pohansko-keltský svatební rituál. A Nico, nebo anglicky Nico, vysokou blondýnu s wagnerovským šarmem skupině Velvet Underground představil Brian Jones. S Andy Warholem pak navštívila západní pobřeží, aby se tam do Jima zamilovala. Náklonnost byla opětována. Přijala pozvání do údolí smrti v San Fernando Valley. Oba tripovali a když jí zpěvák řekl o dívkách, s nimiž se vyspal, obarvila si Nico vlasy na červeno. Později jej v Paříži zahlédne z taxíku, ale než stačí zavolat, skočí na semaforu zelená. Za 2 dny se dočte v novinách, že Jim je po smrti. Ano, a jakože všechny cesty vedou do Říma, ta Jimova vedla do Paříže. Utíká před vězením na Floridě, kde se na něj dle anonymní zprávy chystal komplot vraždy. Byl totiž usvědčen,

0: vyřčen z obnažování se na veřejnosti, přestože ani jedna ze stovek fotografií pořízených na tomto koncertu v Miami toto nemohla potvrdit. A sám soudce, mimochodem těsně před svým znovuzvolením, ani nevyslechl svědky. Přitom pár bloků od koncertu se zrovna hrál muzikál Hair, s nahými herci, na nějž si mohli vstupenky koupit i děti. Doors nahráli album LA Woman, Jim, jenž v této době šestkrát letěl z LA do Miami na soud a zpátky, konečně naspíval Riders on the Storm a druhý den s Pamelou zmizí do Paříže. Viktoriánský básník jakoby se vrátil domů, staré město si zamiluje, vysedává v parku, vytáhne sešit a píše a píše a píše. Svoji poezii. Hned u domu, ve kterém kdysi, možná ne tak dávno, žil Viktor Hugo. Těžce se mu dýchá. Doktor nařizuje abstinenci a omezit kouření. Jednou odpoledne zavolá Johnu Densmorovi, že se nemůže dočkat, až Doors zahrají LA Woman naživo. K večeru se mu přitíží, v noci nemůže usnout, lehne si do vany, zavolá na Pamelu naposledy. Že se předávkoval už předtím v klubu, že mu kdosi strčil elektrické dráty do vody, umřel vůbec? Pitva nebyla provedena a mrtvé tělo nikdo nespatřil. Rakev byla při spouštění do hrobů zapečetěná. Jimovi bylo, stejně jako Janis Joplin, Jimi Hendrixovi, Brianu Jonesovi, ten zemřel na den přesně o 2 roky dříve, a jako Robertu Johnsonovi a Kurtu Cobainovi, 27 let. Ve stejném věku umírá i Alan Wilson, zpěvák, kytarista a harmonikář skupiny Canned Heat, kterou měl Morrison v oblibě. 8. prosince 1980, v den Jimových nedožitých 37, je, údajně na objednávku, zastřelen John Lennon.
1: I think it has to do with numbers, because to me time seems to stand still. It doesn't move. I don't want it to move, so it just doesn't... I like it to stand still, so...

0: čas. Teď, anebo potom.
1: Mezi následovníky Jima Morrisona patří, krom Kurta Cobaina, Patti Smith, Iggy Pop, Ian Curtis z kapely Joy Division, frontman Christian Death, Ross Williams a k Jimbově odkazu se hlásil i punker amerického podsvětí Gigi Allin. Jim Morrison, nutkavý milovník života, přežil svoji sebevraždu dílem, temně krásným a stále silněji znějícím Mr. Mojo Still Rising.

Tvrdí se, že každý se musel narodit, ale já se na nic takového nespomínám. Asi jsem měl tou dobou zrovna v okna. Moc mě zajímá všechno související s odporem, nepořádkem, chaosem. Vlád všechny aktivity vypadající úplně nesmyslně. Někdy se ptám, proč lidi mají tendenci věřit tomu, že jsem pořád něčím světý. Možná mají pocit, že někdo si to může užít i za ně. Mám rád lidi, kteří blázní ty ostatní a zneklidňují. Myslím, že jsme kapela, kterou zároveň milujete i nenávidíte. A takhle je to s námi od začátku. Leckdo má chuť s námi opovrhovat, což je dost pikantní s přihlédnutím ke všem okolnostem. Proč to tak je? Nevím. Asi proto, že jsme tak egoističtí a to se lidem nelíbí. Nenávidí nás, protože jsme tak dobří. Doors jsou v principu bluesově orientovaná kapela se silnými dávkami rock'n'rollu, špetkou jazzu, trochu popu a chvilkami vlivu vážné hudby. Ale od začátku je to bílá bluesová kapela. Neexistují žádná pravidla pro rockový koncert. Všechno je dovoleno. Považujte nás za erotické politiky. Stačí se kouknout na reje a vím, že jsem zase ujel. Jsme jako herci, odsouzení v tomhle světě k hledání přeludu, nekonečnému pronásledování, jen tušeného stínu, naší ztracené reality. Odevzdejte se svým nejskrytějším strachu, ty pak ztratí všechnu sílu. Obavy z volnosti mizí a rozplývají se. Jste svobodní. My se bavíme, policajti se baví, lidi v publiku se baví. Je to takovej zvláštní trojúhelník. Chutná mi všechno, takže klidně zůstanu kdekoliv. Každý hlt je další kousek štěstí. Amerika se zrodila z násilí. Všichni Američani jsou tak vlastně zločinci. Jsou trvá spojeni s násilím. Televize je neviditelný štít proti skutečné realitě. Chorobou kultury 20. století je právě neschopnost vyrovnat se s realitou. Lidi se zlukují kolem televizních seriálů, filmů, rockových idolů a vzrušeně prožívají existenci symbolu. Ale ve vnímání skutečnosti jsou skutečně mrtví. Měl jsem období, kdy jsem hodně chlastal. Byla fůra problémů, které jsem nezvládal. A tak jsem pil pro vyrovnání se životem v tom přelidněném prostředí. A taky trochu z nudy. Ale líbí se mi to. Lidi to probírá a nějak uvolňuje konverzaci. Je to trochu jako hazard. Když někam vyrazíte za pitím, nikdy nevíte, kde skončíte druhý den ráno. Může to být zábava, ale stejně tak i katastrofa. Jako když si hodíte kostkou.

0: Příjemný dobrý pondělní večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní povídání s panem profesorem Staňkem, který vždycky to pondělí tak nějak ozvláštní a vylepší a dodá tomu ten správný říz. Krásný večer, pane profesore, díky, že jste s náma.
1: Dobrý večer, pane Bureješky, dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé, dneska to bude jízda, protože jak ten název už napovídá, tak máme se na co těšit. Každopádně lež jako věž. No, počasí se nám tady mění teď momentálně. Já se schválně vás, vážení přátelé, tady spustím takovou anketu, že mi to zajímá, kde už pršelo a kde ne. Tak, aby jsme taky měli čerstvé informace o tom, jak se šíří studená fronta. Ono totiž, až se zima zeptá, tak máte připravený mikiny a zimní bundy a lopatu na odklízení sněhu, po případě krup? Jak jste na to, pane profesore? Jak u vás? Teplo nebo zima?
1: No, u nás je hodně teplo, měli jsme včera 41 stupňů. No, je to výhoda, protože nemusíme topit, jak je známo, čili můžeme dodržovat ekologická kritéria Green Dealu o úspoře energie a nepotřebujeme taky žádná fosilní paliva. Bohužel při té teplotě, jak se říká, nefouká, čili větrníky jsou větrníky. No, za to svítí slunce, to zase vyrábí dost fotovoltaiky, ale celkově můžu říct, že to dusno se týká nejenom mezinárodní situace, ale týká se našeho počasí a vůbec cítíme to napětí před tím studeným frontem, který má dorazit ve středu nebo ve čtvrtek. Takže z tohoto hlediska je to přímo skvělá ilustrace současné situace v globálním světě.
0: Ano, příroda vlastně tak nějak jako reflektuje vůbec tu celkovou náladu. Tak pojďme to probrat, pane profesore, protože těch témat je celá řada. A já si myslím, že diváci už jsou celý nažavení.
1: Dobře. Takže jelikož jsme to nazvali lež jako věž, tak si musíme uvědomit, že i samotná lež má mnoho podob. Prezident Trump prohlásí, že úplně do zbytku zničil iránskou armádu, porazil Irán, ovládl Blízký východ a tak dále. No, jenomže ty výsledky jednání iránských revolučních gard, jednání mezi představiteli Spojených států Iránu i další věci svědčí o něčem jiném. Pak tady máme s velkou pompou uzavřené memorandum o příštím memorandu a společném míru, které je podepsáno na 60 dní, ale v rámci míru, jak pravil prezident Trump, se střílí pouze méně. Ovšem, nezapomnělo se střílet. To země proto, aby vojáci nezapomněli přesně mířit. No, pak tady máme další paradox. Prezident Putin pronese zásadní projev na kongresu strany Naše Rusko. No, jenom s drobnou poznámkou. Na úvod uvede, že současná vojenská situace je mimořádně složitá, a jedná se o bezprecedentní pokus zničit Ruskou federaci, ale hlavní část projevu je věnována opatření v oblasti demografické politiky, budování bytů, reformy vědeckého výzkumu, výučby na univerzitách a podobně. Což nevyhnutně vytváří takový zvláštní dojem. No, pak tady máme samozřejmě zprávy z Veliké Ukrajiny, že Ukrajina vítězí, téměř stojí před branami Moskvy. No a pak se dozvíte všechno to, co se děje na takzvané linii kontaktu, kdy vidíte ty desítky a tisíce mrtvých v průběhu krátké doby. Teď poslední zprávy. Za poslední týden Ukrajina ztratila 10 050 mrtvých. No možná to byly jenom odepsatelné ztráty, já nevím. No a pak tady máte další krásné lži. NATO prohlásí, že se musíme vyzbrojit, abychom odrazili agresi Ruska. Ruský prezident Putin prohlásí, že nikdy by neměl zámysl útočit na evropské země a na NATO. Což celkem logicky chápeme vzhledem na ten bordel, který vládne v jednotlivých zemích Evropské unie a v členských zemích NATO. No a kdo by taky chtěl tyhle ty zadlužené země zmítané migračnou krizí, rozpadem sociálního modelu, absolutní nekompetentností Bruselu a všemi těmi příkazy a pokyny, které bruselská centrála chrlí pro jednotlivé členské země. No a k tomu přistupuje několik dalších zajímavých skutečností. Venezuela je postižena katastrofálním zemětřesením, ale je to sice katastrofální zemětřesení, ale původně bylo pouze 32 obětí, teď je to již 1500 obětí, ale jestliže to bylo katastrofální zemětřesení stupně 7,6 a 7,8, no tak pak nevyhnutně vzniká otázka, kurňa, kde ty oběti jsou. No a k tomu přistupuje několik dalších zvláštností, kdy Spojené státy prohlásily, že po ukončení studené války odešli z Grónska a všechno uklidili. No a teď najednou představitelé dánské vlády prohlásí, že jsou tam miliony litrů kontaminované radioaktivní vody z reaktorů, které tam byly postaveny. A pak tady máte obrovské množství ropných produktů, které zůstaly neuklizeny v podzemí ledovců v Grónsku a tak dále. A dneska dánská vláda prohlašuje, že hrozí obrovská ekologická katastrofa. Tak kdo lhal? Američané, když odtud odešli, nebo teď lže dánská vláda? No a pak tady máte další otázky. Je vlastně otevřený ten hormuzský průliv, nebo je zavřený? Některé lodě proplují a některé lodě neproplují a některé lodě jsou potopeny. No ale pořád jedna strana tvrdí, že Hormuzský průliv je otevřený, a druhá strana tvrdí, že Hormuzský průliv je uzavřený. No a aby to bylo úplně dokonalé, na jednu stranu Ruská federace oznámí, že právě otestovali skvělé protidronové zařízení, které likviduje desítky dronů v průběhu několika desítek vteřin. No a pak se dozvíte o situaci na Krymu, kde hlavní dopravní trasy jsou ničeny ukrajinskými drony, které dokonce vytváří takzvané silnice smrti, kdy podle prohlášení ruských představitelů, aby řidiči byli ochotní jít po téhleté cestě smrti, tak dostanou odměnu 500 tisíc rublů za tu jednu cestu. No ale prý se nic neděje, prý je všechno v pořádku, prý je všechno super, hlavně, že tam je přídělový systém na pohonné hmoty, na všelico z jiného. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak se dozvíte, že svět směřuje k totální válce. Ale nemusíte mít žádné obavy, protože přece bojujeme za mír a mírové hodnoty. No tak já se ptám, kurňa, tak kde je pak ten mír a mírové hodnoty? Nebo někdo je klasicky vzdělán a zná klasiku, když chceš mír, připravují válku. No možná to svědčí o tom, že některé elity mají skutečně klasické vzdělání, jenomže vnáší to jisté pochybnosti do současného stavu světa. No a teď si k tomu přidejte nádherný obraz. Evropská unie a Evropské NATO prohlásí, že má biliony euro na to, aby vyzbrojilo evropskou armádu, vytvořilo dronovou zeď, zrekonstruovalo infrastrukturu pro vojenské účely, zreformovalo zdravotnictví v Německu, Francii, aby přijímali 100 tisíce raněných vojáků a podobně. No a vy se zeptáte takovou nepříjemnou otázku, kurňa, jestliže tohle to je pravda, tak kde máte ty biliony euro uložený? Máte je ve Strožoku, nebo je máte v pokladničce, nebo je máte ve švýcarských bankách, protože jedna věc je prohlásit, že potřebujete 800 miliard na obnovu vojensko-průmyslového komplexu a pak tady je druhá otázka, odkud máte těch 800 miliard. A pak přijde Brusel a prohlásí, že příští fiskální období 28-34 bude potřebovat 2 biliony euro federálního rozpočtu. No a kde vzít a nekrást? No tak přece nemusíte se, vážení občané, obávat. Vememe to z příjmu státního rozpočtu jednotlivých zemí, například část vybraných cel nebo část vybrané daně z alkoholu, tabakových výrobků a podobně. No a jako kdybychom zapomněli, že když řekneme A, musíme říct taky B, protože tyhle ty výpadky, které půjdou v prospěch federálního rozpočtu, budou chybět v národních rozpočtech. Takže pak máme se připravit na konsolidaci A, konsolidaci B, konsolidaci C, zadřelo si B do lavice D. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní svět. Na jednu stranu elity, které prohlašují, že všechno je skvělé, je pod kontrolou, připraveno, logicky řízeno. A na druhou stranu má občan, běžný občan, jiné starosti a vidí úplně jiný svět. No a samozřejmě k tomu pak přistupují některé otázky, kdy například memorandum Palantiru prohlásí, že technofašismus je jediná cesta k příští budoucnosti lidstva, ale prý to bude jenom pro vaše dobro, vážení občané. Nemusí ti být žádné obavy, protože ty technofašistické firmy využívající umělou inteligenci budou přece myslet na blaho váš všech. No a konec konců máte tady krásnou další lež. Umělá inteligence bude do několik let inteligentnější než většina lidstva. Možná četli tu zprávu o tom, že poprvé v historii se průměrná inteligence kvocientně zmenšila o 7 bodů. No, potom by tedy při tomhletom poklesu skutečně i ta blbá umělá inteligence byla inteligentnější člověk. A vy se najednou dozvíte, že vlastně ta umělá inteligence, ona je to jenom svým způsobem chatbot, nějaký takový jazykový model nebo něco podobného. Ale pro jistotu vám prohlásí, nemusíte ničeho obávat. Ale zároveň dáte umělé inteligenci právo, aby řídila vojenské operace, řídila jednotlivé druhy zbraňových systémů, abyste propojili systémy Thalasa pomocí MITu do jediného komplexního řízení válečných operací Pentagonu, ale nemusíte se obávat. A prý všechno je pro vaše dobro a pro vaše hodnoty, kvalitu vašeho života. No a tohleto všechno pak vytváří otázku, je tedy pravda, že ta umělá inteligence vyřeší nemoci, bálky, chudobu, životní prostředí a všechno ostatní, nebo je to pouze další PR lež? No a pak, když mluvíte s tvůrci umělé inteligence, tak najednou zjistíte, že oni tak v koutku své ještě, řekněme, lidské duše konstatují, ale promiňte, to žádná umělá inteligence lidského typu není. Jenom bohužel je tam nainvestováno 48 bilionů dolarů a kdo by přiznal, že tyhle ty investice jsou pouze blufem. No a v konečném důsledku najednou zjistíte, jo, ty teploty jsou strašné. V Evropské unii a nad Evropou je tepelná kopule. Nikdy to tady nebylo. Prý. Tak pak dáte takovou drobnou doušku podobu měření. No a pro jistotu neuvedete, jak dlouho měříte tyhle ty teploty. No a je to katastrofa. Je to důkaz globálního oteplování. Je to důkaz toho, že s prominutím prdíme a krgáme, takže dochází k nárůstu CO2 v atmosféře. No a vy se dozvíte, že vlastně Green Deal je skvělý program pro omezení katastrofálních přírodních událostí a je to jedna z největších lží, kterými vás krmí a které mají vést pouze k jedinému důsledku. Abyste nic nevlastnili a byli šťastní a spokojení z toho, že nic nevlastníte. No, vážení občané, kdybyste vlastnili v akcích desítky milionů, ne českých korun, ale dolarů nebo euro, a pak jste se třásli, co s těmi investicemi se stane, tak bych to chápal. Ale jelikož drtivá většina z vás nevlastní tyhle ty milionové majetky, tak nemusíte se obávat, že přijdete o tu poslední skivu chleba. Tu už vám totiž dávno vzali. No a aby to bylo přímo dokonalé, tak uvedeme dva příklady geniální lži bruselské administrativy, které ovšem vzhledem na svoji obsahovou stránku daleko troufnou Hurvinka a jeho spejbla. No, poprvé, zavádíme, aby se lidé neobávali vysokých cen energie, navrhneme dynamické ceny. Dynamické ceny energie znamenají, že byste měli sledovat ceny po dobu odběrového diagramu a nejlépe by bylo prát a podobně v noci, ve 2-3 hodiny. Nebudu mluvit o zvukových efektech. No ale tohleto je návrh, abyste snížili výdavky domácností na energie. No a pak přijde další geniální návrh, který vypracovala Evropská komise. Jelikož není dostatek elektřiny pro cloudová úložiště dat, tak se navrhne, aby se v noci elektřina pro obyvatelstvo vypínala. Je to přímo geniální ukázka strategického myšlení nebo nevědomé lži. A pak je tady druhá věc. Najednou zjišťujeme, že umělých hnojiv je málo, nejenom kvůli Hormuzu a tomu, že se omezil vývoz močoviny více jak 20%, ale nemůžeme přece zrušit sankce vůči Bělorusku a Rusku. No, takže vymyslíme další geniální řešení bruselského mozku. No, Jelikož nejsou umělá hnojiva a ty, co jsou, jsou hodně drahá, tak se doporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem. Jak si jsme poněkud zapomněli, že jsme pro jistotu předtím zdecimovali stáda krav. No a jelikož je známo, že v Číně staletí používají na hnojení lidské exkrementy a moč, tak Evropská unie doporučí, aby jsme taky v Evropské unii nezaostali za čínskými poznatky a začali hnojit lidskými exkrementy a močem. Možná se dočkáme situace, kterou nám osladí další lží a týdně pojede přes sídliště nákladák a vy odevzdáte patřičnej obolus jaksi lidských exkrementů a dodáte demižon moči, abyste dostali nárok na potraviny. Nemluvě o tom, že pro jistotu, aby ty zemědělci nepřežili, tak uzavřete smlouvu s Mercosurem, které není vázána žádná ekologická, green dealová jiná kritéria, takže jejich produkce potravin je velice levná. A pro jistotu zničíte evropské zemědělství, možná proto, abyste nepotřebovali ten moč a ty exkrementy, protože ta pozadí toho plánu je velice prosté. Jelikož z pravidelného sedmiletého plánu společná zemědělská politika tvoří více jak 42%, je to obrovská suma výdavků, no tak když nebudete mít zemědělce, no tak ušetříte výdavky na společnou zemědělskou politiku, můžete přesměrovat na zbrojení a najednou jste objevili obrovské kouzlo lží i pravdy zároveň, protože najednou máte peníze na zbrojení a zbrojní výrobu. Poslední paradox, budu vás přesvědčovat, že zbrojení je přece skvělé, zvýší HDP v paritě kupné síly většiny zemí. Bude to super. HDP vám bude růst, jenom jak si na té životní úrovni obyvatel se to neprojeví. No a v konečném důsledku, jelikož ten známý německý Mittelstand je závislý na nákupu tovaru a služeb obyvateli na 65 let, tedy důchodci, tak pro jistotu skrouhneme výdavky na důchody a pak se budeme strašně divit, že vnitrostátní spotřebitelský trh se začne propadat děsivou rychlostí. No a pak tady budeme mít velice zajímavý důsledek na německé Mittelstand, ale taky na malé a střední firmy v regionálním průřezu v celých evropských zemích. No ale aby to bylo přímo vrcholně dokonale, pak prohlásíme, že příroda se naštvala na člověka, a konec konců tyhle ty teplotní kopule jsou právě důsledkem naštvanosti přírody. No a ta lež je perfektní právě v tom, že budeme tvrdit, že člověk způsobil tyhle ty extrémní teploty a vůbec si neuvědomíme, že většina přírodních procesů probíhá v časových cyklech a v některých obdobích všechny cykly dosahují vrcholu a dochází k terraformaci přírodního prostředí na planetě Země. Ale proč bychom mluvili o terraformaci, když máme o mnoho výhodnější lež o tom, že naše produkce emisí CO2 způsobuje tyhle ty atmosférické a přírodní výkyvy a můžeme v konečném důsledku prohlásit, že člověk je strůjce i té tepelné kupoly nad Evropou a v konečném důsledku pak je přímo zodpovědný za všechny katastrofické důsledky, které tohleto má. No ale vy si pak položíte otázku, co je pravda a co je lež. No a zatím to vypadá tak, že ta kriteriální dělící funkce je pouze mainstream a takzvaní konspirátoři, protože mainstream hlásá lež, konspirátoři hlásají pravdu s časovým posunem a to, co prohlásí konspirátoři, se za půl roku stane pravdou. No ale to už bychom pak mohli obrat o práci všechny ty lovce dezinformací a všechny ty bdělé strážce nesprávných informací a znalostí. No a co bychom pak dělali s takovým štítem demokracie, který schválil bruselský parlament a komise, a taky s těmi systémy dobrovolných oznamovatelů lží a konspirací. No a závěrečná poznámka, je konspirace lež nebo pouze pravda s časovým posunem? No a když vezmete poslední rok a rok a půl, tak najednou zjistíte, podivné je i bez výzkumu a grantů. Skutečně velká část dezinformací je pouze pravda s časovým předstihem. Nenechte se zmást, vážený občané. Blbost kvitne na všech rovinách a jak prohlásil nejmenovaný doktor Strossmayer, kdyby blbost nadnášela, tak by se naše elity vznášely jako balónky na obloze. Děkuji pěkně.
0: To by byl krásný pohled na ty balónky. Já tady děkuju Bestmasterovi, chci poděkovat taky Oldovi Maršíčkovi, Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky. Pane profesore, já bych teďka zase úplně změnil téma, protože Beastmaster tady přišel se úplně jinou tezí, ale my o tom rádi mluvíme taky. Mimochodem už tady byly otázky i na UFO a tak, ale to všechno k tomu se dostaneme. Ale tady, protože nám poslal superchat, tak ho vezmu přednostně. Zdravím, pane profesore, co si myslíte o vizualizaci? Opravdu vizualizace pomáhá v dosahování vizualizovaných cílů? Jo, je to vlastně ta technika, že jo? Tak jaké jsou vaše zkušenosti, nebo jestli, co vy tomu říkáte? Já pak řeknu svůj příběh, ten se vám bude líbit.
1: No, vizualizace je zajímavá věc a já si vzpomenu na jeden nejmenovaný seriál Mentalista, kde vyšetřovali jednu sektu, která se nazývala vizualizace. Bylo to skvělý biznis podnik, tvrdili, že otevřou vaše schopnosti, něco podobného jako u scientologie. Máte obrovské schopnosti, potřebujete jenom otevřít svou mysl, abyste ty schopnosti realizoval. A vizualizace, no řeknu vám to takhle. Jestliže chcete otevřít své skutečné schopnosti v oblasti paměti, v oblasti samoopravných mechanismů vašeho těla, obrovských poznatků v rámci paměti a podobně, nepotřebujete na to žádnou vizualizaci. Spíše se zamyslete nad tím, jestli vizualizace není dalším business projektem pro to, aby hloupí lidé zaplatili za něco, co mají dávno ve své hlavě a ve svých možnostech, jenomže sami se to bojí aktivovat. A v tomhletom ohledu vám řeknu otevřeně, vizualizaci považuji za něco podobného jako scientologie se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Některé státy označují scientologii za nebezpečnou sektu, jiné se tváří například ve Spojených státech jako, že no, je to osobnostní rozvoj. Když vezmete všechny věci, které se týkaly Hubbardových knih, tvůrce scientologie a podobně, tak máte svou vlastní představu. Ale řeknu vám to takhle. Proč potřebujete vizualizaci, když stačí pochopit dvě základní věci? Podle jaké architektury souvislosti funguje dnešní svět, abyste nalezli řád v chaosu? A po druhé, zkuste se podívat na ten svět v komplexu. Má odpověď zní takhle. Nejdříve ustupte od jednotlivostí k pochopení celku. A pak, až uděláte warpový skok poznání, pak se vrátíte od celku k jednotlivostem. Ale k tomu nepotřebujete žádnou vizualizaci ani žádné podobné způsoby změny myšlení.
0: Děkuju. A já k tomu dodám, já třeba tu techniku vizualizace si představuju a plánuju, co se má stát a stane, tak používám od té doby, co jsem si to vyzkoušel nechtíc po jednom filmu, který jsem viděl v televizi a je tomu no, už určitě 10 let, ne díl. A tenkrát skončil ten film a já jsem říkal, Hergot, tohle musí vidět můj kamarád Bohouš. A druhej nutkání, který jsem měl, tak bylo, že mám chuť na bramborák. Jo. A tak jsem, tak a šel jsem do sprchy. A jako ve filmu, prostě v době, když máte namočenou hlavu a ten šampon na hlavě, tak zvonek u dveří. Tak jsem teda vylez, samozřejmě naštvaný, a tam stál ten můj kamarád Bohouš a držel v ruce bramborák. A takže jsem si ho takhle přitáhl i s tím bramborákem a ještě mi říká takovou story, říká, nebudeš tomu věřit, ale já jdu po ulici a Karel Hekerle, náš kamarád společný, na mě volá, ty jdeš určitě k Petrovi a on by si určitě dal bramborák, tak počkej, já ti ho přinesu, dělám je čerstvý. Takže tohle to je třeba taky jedna z těch, jak to může dopadnout a myslím, že celku pozitivně. A všechno
1: dobře. Bramboráky mám rád.
0: Takže záleží, není vizualizace jako vizualizace a záleží všechno jako vůbec ty, jak ty techniky vlastně používáme, buď je to ku prospěchu něčeho, anebo ne. Pane profesore, důležitá otázka, ale dneska je Petra a Pavla, údajně. Mám tu čest vám blahopřát.
1: Jo. Není to údajně. Já jsem měl vždycky veliký problém, protože, jak se říká, znáte to úsloví, říč Pavlova. No, ale díky jistým historickým okolnostem můžeme taky říct říč Petrova. Takže v tomto ohledu jsme se posunuli. Skutečně je ten svátek Petra a Pavla dnes. No a proto gratuluji všem Petrům a Pavlům a přeji jim dvě věci. Ať jim slunce svítí a kolem nich je pouze kvítí, a ať se jim splní bez vizualizace to, na čem jim záleží. A tohle to přeji všem Petrům a Pavlům v Čechách i na Slovensku.
0: Tak pane profesore, já za všechny tisíce našich gratulantů tady přečtu Mária. Píše krásný meninový večer, jako vždy moudré slova, pravdivé, děkujem. Těch přání tady je opravdu hromada, takže to se děkujeme moc všem, kteří jste si vzpomněli. A jdeme dál, pane profesore, a tady Jaromír. Má pobyt u moře, zejména na pláži, stejné blahodárné účinky na zdraví jako pobyt v lese? Bydlím u moře, ale v okolí žádné lesy nejsou. Děkuji za vaši odpověď. Tak čím je prospěšná vlastně ta pláž a ty pobyty u moře takhle?
1: Prostě no tak poprvé vidíte neomezený prostor moře, bezhraničný, což je nesmírně potěšitelné. Pak pro mužskou část publikace tedy vidíte množství nádherných mladých anebo postarších dam, které chodí v bikinách, které jsou stále takzvané mikrobikiny. Takže je to přímo vzrušující zážitek, který zvýší metabolismus vašeho těla. Po třetí, musíme otevřeně říct, že moře má jiné účinky. Tam je to především účinky, které se týkají právě kombinace mořských solí, mořského vzduchu a podobně. Takže řekněme, že to je 10%. Ale když jste v lese, vzhledem na charakter druhové různorodosti stromů, keřů, informací, které vysílají jednotlivé druhy rostlin, tak je to neporovnatelně větší impact než ta procházka po mořském břehu, která spíše stimuluje vaše pocity nervového vněmu. Ale co se týká zdraví, je to nesrovnatelné s účinky lesa a právě proto i ty Japonci, kteří skutečně testovali a rozvíjají tu lesní medicínu, konstatují, že účinky lesa na aktivaci vašeho imunitního systému, obnovu samoopravných mechanismů a ostatní věci jsou obrovské. Účinky procházky na mořském břehu jsou spíše, řekněme, myšlení nebo uklidnění myšlení nebo takové dosažení takové vyrovnanosti psychické, ale z hlediska metaboliky je to nesrovnatelné s účinky lesa. Kromě jiného, víte, taková je jedna zvláštnost. Jelikož my v čase prenatálního vývoje jsme v plodové vodě a máme tedy blízký vztah k vodě, tak dokonce existovaly výzkumy v Německu, které konstatovaly, že 80% obyvatel Německa dovolenou musí trávit u vody. Buď u jezera, nebo u moře a podobně. Nevěděli to vysvětlit, ale až pak pochopili, proč je tam ta vázanost na vodu v našem životě. Po druhé, uvědomme si, že ta voda samotná o sobě obsahuje množství informací, které náš organismus vnímá i při tom pohybu ve vodě a tak dále. A pak je tady třetí věc. Skutečně jsme bytosti a entity, které jsou bezprostředně spojeny s vodou. Proto všichni máme zvláštní pocit, když se koupeme v jezeře nebo v moři, proč máme potřebu se koupat. Ne proto, že se chceme ochladit, protože je teplo. Ale ve skutečnosti existují hluboké, nazvíme to, informační engramy, které nás vážou k vodnímu prostředí. Na nejlépe to vidíte, když ponoříte malé děti do vody a oni se neutopí. Nezadusí se, nic, dokážou plavat správně a regulovat dýchání v té vodě. A v tomto ohledu skutečně ta voda poskytuje množství zdravotních efektů. Ale když to srovnáte s důsledky lesné medicíny, tak je to neporovnatelně širší. A právě proto to japonské zaměření na lesní medicínu i při chápání všech efektů moře je plně pochopitelné a právě proto, že je to multidimenzionální působení, tak doporučuji tu procházku po lese, ale to nebrání tomu, abyste jeli na dovolenou a procházeli se podél moře. Jenom prosím vás, nejezděte na all inclusive a pak se cpete celý den, protože je to zdarma. A pak se divíte, že ten pozitivní účinek moře se nedostaví, protože jste totálně přežraní a máte spíše zdravotní problémy. Tak v tomhletom ohledu tedy to moře je bezmocné. Ale myslím si, že v tomhle ohledu by bylo bezmocné i ten les. Protože to je projev totální hlouposti, tak jak si to představujeme. Ale kdybych si měl zvolit, tak jsem měsíce v lese, ale to nebrání, abych na dva týdny jel k moři a dýchal slaný, nádherný mořský vzduch. Ta kombinace je ideální. No a právě proto například i v tom Řecku nebo na těch jižních obmodrých ostrovech, tak máte kombinaci moře, speciálního stylu života, ale taky vazbu na stromy, na ty olivovníky, na všechno ostatní, co tam roste. Čili ta vazba na les a moře je u těch středomořských národů ideální. No a taky ty výzkumy profesora Oshimu nebo Ishikawu ukázaly, že i na té Okinavě právě kombinace lesa, přírody a moře vytváří ty základy pro to, abyste žil dlouhý a zdravý život. Jenomže, jak je známo, člověk je tvor blbej, takže si zvolí pak takový způsob života, který vyeliminuje i pozitivní efekty moře, i toho lesa, a pak se nemůžete divit na ten explozivní nárast civilizačních nemocí.
0: Děkuju, pane profesore. Další, pojďme zase trošku do té geopolitiky a všeho, protože Theodor si všimnul, a říká, všimli jste si také, že Macinka řekl, že se chystá 3měsíční povinný vojenský výcvik? Tohle to je zajímavý balónek, který vypustil pan ministr Macinka z motoristů. Co to znamená vůbec jako v celkovém tom horizontu? Samozřejmě asi nic proti branné výchově nebo nějakému 3měsíčnímu výcviku, ale zrovna v dnešní době, kdy na Ukrajině dochází živá síla, a kdy Evropa teda se chystá tady rekordně zbrojit a Bůh ví, co bude v tom, na tom summitu taky. No, pojďme to nějak propojit, na co se máme připravit?
1: No, poprvé většina zemí v Evropské unii se rozhoduje mezi takzvanou povinnou vojenskou službou. Vedou se spory, jestli ta povinná vojenská služba má se týkat všech mužů mladých nad 18 let. Dokonce na Ukrajině to vyřešili prostě tak, že vemou tam i křivé, sprosté, chromé, nemocné a tak dále, i nad 60 let, protože potřebují živou sílu, kterou velice rychle promění v mrtvou sílu, o čem svědčí ty obrovské hřbitovy. No ale v evropských zemích vznikla představa, že bychom měli minimálně jisté mladé věkové skupiny mužů a podrobit 3, 5 nebo 8měsíčnímu vojenskému výcviku. Ale otázka zní, promiňte za takový cynický výraz. Teda chcete mít z nich takzvané bugoše, tedy ty pěšáky, který s lopatkou a samopalem vystoupí z obrněného transportéru, pak se zakopají a pak vedou poziční boje? A nebo chcete mít válečníky, který ovládají super zložité technologické vojenské zařízení a kteří jsou schopni ovládat i rakety dlouhého doletu, křižující rakety, kteří jsou schopni ovládat složité komunikace mezi satelity a armádními počítači a kteří jsou schopni ovládat taková zařízení, jako je Sarmat, mezikontinentální balistické rakety, kdy konec konců i výcvik posádky pro německý tank Leopard trvá s prominutím 18 měsíců. Takže vy chcete mít to povinnou vojenskou službou, jak se říká, kanonenfutter, který pak naženete jako ukrajinské jednotky jenom proto, aby měli protivníci do čeho střílet, kulomety a jinými věcmi. A nebo chcete vytvořit armádu, která bude mít dostatečné vojenské zálohy a bude schopna zvládnout složitou vojenskou techniku. Ta klíčová otázka dneska nezní tak, jestli absolvujete způsob pochodu nebo z rozborku a zborku zbraně, vytváření okopu a pak si myslíte, že jste vytvořili zálohu pro válečné operace. Jo, Klausewitz prohlásil, že území dobijete až tehdy, až tam vstoupí noha pěšáka. No, možná Klausewitz nevěděl o dronech, nevěděl o mezikontinentálních balistických raketách, nevěděl o hypersonickém systému a nevěděl o počítačovém propojení satelitních snímků, modelových zařízení, modelujících objekty na povrchu planety, informace předávané dělostřeleckým a raketovým jednotkám, kdy základní formou přežití se stává mobilita. To znamená, ten raketomet vypálí svou salvu na protivníka a do 10 minut je na úplně jiném místě. Ale tohleto země zvládne obyčejné 18-letý mladí, který se naučí, jak vykopat okop a zložit rozborku a zborku zbraně, případně se alespoň trefit do protivníka a ne na spolubojovníka. No a tohleto všechno pak klade základní otázku. Jestliže si pamatujete dvouletou vojenskou službu, kdy platila známá vojenská teze, kolik profesí ovládáš, tolikrát si člověkem, ale výcvik těch lidí vyžadoval mi měsíce a ne nějaké 3 týdny nebo 2 měsíce. A to znamená, co chtějí tyhle ty evropské země. Například minister obrany Pistorius německý prohlásil, že potřebují vycvičit zhruba 300 tisíc záložníků. A já se ptám, vycvičit v čem? V řízení obrněného transportéru Marder, v řízení tanku Leopard 4M, v řízení stíhacího letadla Tornado, nebo v tom, abyste odpaloval Atacams nebo křídlaté rakety? A nikdo si neuvědomuje to, co se velice dobře uvědomila americká armáda. Problém není v počtu odvedenců, ale v tom, jakou profesní strukturu jste udělal u výcviku, přičemž výcvik při dnešních moderních technologiích trvá minimálně 18 až 24 měsíců. Takže pak tady bude profesionální armáda, která je vycvičena tímhletím způsobem a pak tady bude kanonenfutter, který bude posílán na frontovou linii přesně tak, jako ukrajinské velení posílá všechny ty násilně odvedené vojáky, kterých životnost je 4 hodiny. To má být řešení povinné vojenské služby. A další charakter. Jak se změnila válečná situace v současnosti? Prosím vás, uvědomte si základní věc ukrajinského válčiště. Americké satelity proletávají 15krát nad jistým územím denně. Tyhle ty informace jsou přes Starlink přesouvány do výpočtových center armády. Ty vyhodnotí druh objektů. Pak poskytnou informace dělostřeleckým a raketovým jednotkám. Ty zaměří a odpálí rakety, ale protože zároveň protivník sleduje je samé, musí do 10-15 minut změnit svou geolokaci. A tohle to chcete udělat s vojáky, který podstoupí 2měsíční nějaký kurz? No promiňte, jak se říká, blbost sice kvete, ale rozhodně tyhle ty záhony bychom v takovém množství asi nepotřebovali. A žijí vojenští experti.
0: No, pane profesore, já vám rozumím, já totiž ku příkladu jsem vycvičen jako vojín pátrač a mojím úkolem je, já se nasadím na začátek minového pole a pomocí lopatky zjišťuji, kde jsou ty miny. Moje život...
1: No ne, pomocí lopatky. Musíte mít ten speciální minerský drát a napichováním půdy před váma identifikujete tu minu, aby nebouchla a u minerů platí ten jeden známý příklad. Pouze jednou se zmýlíte. A pak více ne.
0: Ano.
1: No, samozrejme, môžete použiť ukrajinskú metódu, kdy naženú na minové pole odvedence, ktorí sú vojensky neschopní, a tí vyčistí minový prostor svým obietovaním. No, ale ja zase musím řekť takhle. Jelikož som byl nesmírne opakované množství cvičení po 76 dní, tak, jak se říká, získal jsem několik odborností, takže můžu být velitelem zásobování tankového pluku, a pak můžu být velitelem významných jednotek v oblasti civilní obrany, pak se můžu stát ještě dalším, vyšším velitelem, ale mě to stálo cvičení po 76 dní, vážení. A to jsem ještě absolvoval speciální vojenskou katedru a ještě jsem absolvoval základní vojenskou službu v délce 12 měsíců. No a zřejmě asi předpokládáme, že umělá inteligence bude učit tyhle ty mladé odvedence, aby za 2 měsíce zvládli všechno, co se týká válečné techniky. No, myslím si, že ten efekt bude velice správný. Jelikož tak, jak na Ukrajině, většina padlých vojáků je označena jako nezvěstní, aby nemuselo ukrajinské vedení platit pozostalým, tak myslím si, že tyhle ty tvořivé skutečnosti budou velice dobře rozvinuty i pro to odvedence, které pak budeme pohřbívat v masových hrobech. Ať žije válka, jak pravil nejmenovaný odborník.
0: Pane profesore, zpátky k počasí. Budou se takovýhle vedra v budoucnosti opakovat? Máme si na to zvykat?
1: Odpověď je prostá. Dneska největší poznatek meteorologů, přiznám si, že jsem se mýlil v povolání, protože kdybych byl meteorolog, tak se nikdy nezmýlím, jelikož změna počasí je tak dynamická, že mám vždycky buď pravdu, nebo jsem se pouze objektivně zmýlil. Takže, jelikož v současnosti je Tichý Indický oceán extrémně teplej a fenomén El Niño nastoupil bez mezipauzy mezi La Niñou a El Niñem, a jelikož frekvence El Niña a La Niña se výrazným způsobem zvyšují, není tam to období 5 až 7 letého prostoru a pak 2 letého mezifázy, tak můžeme očekávat s tím, že tyhle ty fenomény asi zblbly tak, jak planeta celá, čili budou se vyskytovat velice intenzivně a velice rychle. No a teď vemte k tomu tu zvláštnost. Středozemní moře je nesmírně teplé. Nemyslíme tím teplé, které se pohybují na pobřeží. No, v důsledku toho například pásmo od Sicílie po Gibraltarský průliv je dnes o 7 stupňů teplejší, než bývá obvykle. Otázka zní, proč? No, problém současných meteorologů je v tom, že se málo ptají, proč. Protože například máte 2 zajímavé výzkumy. První, hlubokomořské řeky, které tečou pod dně oceánu a přemístňují buď masy studené nebo teplé vody pod dně oceánu, až narazí na kontinentální šelf a vystoupí k povrchu. Nejnovější objev meteorologie. Existují atmosférické řeky, které přemístňují množství vodní páry kolem země koule. Mluví se o přesunech výši 15 až 30 kilometrů. Jelikož, jakož je známo, kromě klimatických

A skutečnost, že Ringwood funguje v 12 tisíc letých cyklech, tak pravděpodobně to, co vidíme teď, se asi bude pravidelně opakovat k všeobecné radosti dovolenkářů, protože pak mají teplo, i když je teď hodně extrémní teplo. Jenomže musíme počítat jednou zásadní věcí. Tohle to se děje v létě, ale zároveň takzvané cirkumpolární proudění, které udržuje chladný atmosférický arktický vzduch v bazénu nad severním pólem, dostává stále výraznější trhliny. A pak se děje to, co jste viděli v zimě, kdy vpády arktického vzduchu na severoamerický kontinent nebo na evropský kontinent představují přívaly vysoce chladného vzduchu na jednotlivé kontinenty s tím, že v minulosti, řekněme před 80 lety, tyhle ty vpády existovaly také, ale trvaly několik dní. Nyní tyhle ty vpády arktického vzduchu trvají 2-3 týdny, čili dochází vymrazení vodního substance z povrchu půdy i z atmosféry a to způsobuje ztráty sněhového pokryvu a způsobuje to další klimatické změny. Hlavní problém v současnosti bych neviděl v teplotách, ale v tom, že extrémní teploty zvýšily mohutný odpar vodních ploch a začíná nám hrozit extrémní sucho. Proto vidíte ty mapy Evropy s extrémními výskyty sucha. A nedostatek vody se stane podstatně významnějším civilizačním limitem jako samotná vyšší teplota. Ta vyšší teplota se většinou promítá do vyšší spotřeby elektrické energie na klimatizační zařízení, chladící zařízení a podobně. Ale nedostatek vody zasáhne nejenom zemědělství, ale zasáhne taky například jadernou energetiku, zasáhne tepelné elektrárny, není voda na chlazení, není voda na chlazení reaktorů a podobně. Tak, jako máte teď ve Francii, kde omezují výkon jaderných elektrárny právě proto, že nemají dost chlazení. Samozřejmě můžete říct, že nový čínský vynález, který nepoužívá na chlazení vodu, ale používá jiné substance tekutého typu, takže ten reaktor můžete postavit i na poušti, jsou skvělým vynálezem. Ale já se ptám, jak dalece Číňané dovolí expanzi tohoto typu jaderného reaktoru ve všech zemích. A zatím v Evropě nemáte žádný reaktor tohoto typu. To znamená, že obrovský nárůst teploty, odparování vodních ploch, nedostatečné doplňování hloubkovodných ploch, a pak například podmínka České republiky povede k tomuto radostnému jevu. Želivka, která zásobuje Velikou Prahu, při této situaci do 10 let nebude dostatečná. No a teď si představte ty obrovské aglomerace sídlišť kolem Prahy nebo Bratislavy s tím, že zavedete regulaci odběru vody. No a jelikož jisté lidské činnosti jsou neregulovatelné, mohlo by vás napadnout, že pak ty experimenty budete odávat na to hnojení toho zemědělství, takže by to až natolik nevadilo, nemuseli byste je splachovat. Jenomže kdybyste je uskladnili, v lednici asi ne, tak na balkonu asi taky ne. Takže v tomhletom ohledu se objevují další prostory pro podnikání, pro bohaté podnikatele, aby tedy odvoz a zvoz exkrementů byl takzvaně vědecky korigován. Ovšem z hlediska atmosférického, řeknu to takhle, problém dlouhodobého sucha, přerušovaného přívalovými bouřemi a dešti, nebo taky těmi krupovitými s kroupy velikými 8 cm, to je sice katastrofické, jenomže problém je v tom, že tahle ta přívalová masa vody rychle odteče, protože ta půda se změnila na beton a neabsorbuje tu půdu. No a my jsme udělali jednu katastrofální chybu. My jsme totiž chemizací a dalšími faktory zrušili klasickou podobu mikrobiomu v půdě a tím jsme radikálním způsobem znížili absorpční schopnost půdy na vázání vody. Tím pádem v Čechách z těch 60 miliard kubíků ročních zrážek většina odteče. Nezadrží je půda nebo lesy. A v tomhletom ohledu pak ta voda, jelikož odtekla, posilní sucho. A jelikož ta voda nevsákuje do podzemních hloubkovodních zdrojů a zůstává maximálně doplnění z části povrchových zdrojů, pak jste si zadělali na obrovský problém, protože pak to sucho se stane klíčovým fenoménem. No já si vzpomínám ještě v 90. letech jedním velikým hitem byla série několika knížek o budoucnosti lidstva, kde jedna z těch knížek popisovala katastrofální

0: není sucho. Všude. No, tak možná ten autor byl futurolog a předvídal to, co se stane. Ale vážení, uvědomte si kombinaci. Za A, obrovské sucho. Za B, výrazné snížení hloubkovodních zdrojů vody. Za C, výrazné omezení umělých hnojiv právě v důsledku krize v Hormuzu a jinde. A za D, změna distribuce vodních mas díky atmosférickým řekám v rámci planetárního vývoje. Takže na poušti Atacama, kde původně napršelo ročně 16-18 mm srážek, najednou máte přívalové deště. Ale v Evropě si můžete spokojně chrochtat tím, že tady máte totální sucho. No a tohle to bude jeden z fenoménů, který zásadním způsobem ovlivní fungování evropského zemědělství. A možná to ten Brusel věděl a proto navrhl, aby se zrušilo evropské zemědělství, protože stejně bude sucho a alespoň vyřešíme jeden problém přirozeným způsobem od přirození. A tohle to všechno vyžaduje změnu strategie myšlení. Musíme se ptát ne debilů z Green Dealu, ale musíme se ptát na příčiny změny přírodního prostředí při terraformaci planety Země. No, jenomže na to nedostanete žádný grant z Evropské unie, na to nikdo nebude publikovat vaše závěry v karentovaných studiích, na to vás prohlásí za vědeckého konspirátora a na to vás vyženou i z akademie jako vrcholu akademických cností. No tak který šílenec vědecký kruh by se pouštěl do tohoto výzkumu?
1: No já musím jednoho šílence tady pozdravit takhle na dálku. Pan docent Pokorný je jeden z mála lidí, který se do tohohle toho pouště a nebojí se o tom mluvit na rovinu. Bohužel pořád ještě nejsou dostatečně slyšeni, byť už teda že byly různý poslanecký sněmovně k tomu různý ty konference a tak dál, ale on právě říká taky, že na jednu stranu, že pořád můžeme například vhodným zemědělstvím nebo obnovou lesů, který jsme si zničili díky tomu, že jsme nechali kůrovce řádit a tak dál a tak podobně, a hlavně nezavedení větráků, protože jakmile budeme mít větrníky, nebude se nám tvořit takzvaný rosný bod a nebudeme mít rosu a to nám prostě ty rotující lopatky prostě promíchávají ten vzduch, takže s tím lidi máme problém. Takže těch lze prostě nějakým způsobem na tomhle pracovat a vlastně vrátit například právě že jo, přírodní hnojiva, myšleno tím ty kravský třeba právě do té půdy, protože to vlastně vyzkoumali i v Suchdole, vlastně se dělala že jo, velká studie tenkrát tady na to. A aby mohla půda vázat vodu, tak potřebuje prostě ty mikroorganismy, že jo, aby tam žili a tak dál. Takže informace máme jako lidstvo.
0: Nemáme odvahu použít tyhle ty poznatky, protože hlavní mainstream hlásal nějaké debility. Druhá věc. Pak, kdybyste obnovil mikrobiom české půdy, pak byste byl schopen vázat 40 miliard kubíků z té napršené vody. Neměl byste problémy ani s hlubokovodními zdroji a podobně. Všechna čest panu doktorovi. A třetí základní věc. Musíte si uvědomit, že ty větráky nejenom ničí mikrobiom do značné vzdálenosti kolem větrníků, ale taky vysoušejí půdu, minimálně do vzdálenosti 10 až 15 kilometrů. I když teď všichni budou žvát přívrženci větrné energie, že to je konspirace a lež, tak ať se podívají kurně na ty japonské studie. A poslední poznámka. Když je ten větrník tak skvělej, tak kurně proč největší větrník v Bavorsku teď jdou zbourat na státní náklady? Asi se ty Němci zbláznili. A krach ekonomické největšího větrníkového parku v Norsku a ve Švédsku s dluhem 13,5 miliardy euro je asi taky hoax, vážení. A nebo chcete jenom přednostně vytvořit kromě fotovoltaických baronů taky barony větrníkové? A kdo ví o tom, že ti, kteří pronajmou půdu na výstavbu větrníků, po 20 letech životnosti budou muset na vlastní náklady podle směrnic Evropské unie odstranit ty větrníky, včítaně základové desky. Uvědomují si tohleto všichni, nebo vám to jednoduše ti propagátoři větrníků neřeknou na rovinu? A ty desítky studií, které jasně varují před infrazvukem a všetším, stroboskopickým efekty a tak dále, to jsou opravdu jenom blázni, kteří nechápou pokrok alternativních energetických zdrojů? A nebo si opravdu myslíte, že když přesunete větrníky na mořské prostředí, že ten infrazvuk nebude mít děsivý účinek na mořskou floru a faunu? Opravdu peníze musí být základem všeho? A nebo skutečně chceme ne kecat, ale opravdu se snažit o zachování přírodního prostředí? Ona, ta příroda, si s námi poradí. Představte si, zlikvidovali jsme mangrové pralesy v jihovýchodní Asii, africkém pobřeží a podobně. A teď k obrovskému překvapení vědců se mangrové pralesy obnovují v původním rozsahu. Nezapomeňte, příroda má gigantickou sílu a ani lidská hloupost ji nedokáže překonat.
1: Máte pravdu, tady Vlasta taky píše, zdravím, je původem z jižní Moravy. U nás bylo vždy v létě pod pálavou kolem 40 stupňů a šetřilo se s vodou i na zalévání zahrad a žilo se a nikdo to tenkrát nerozebíral jako hrozbu lidstva. Ale teď právě tím, že to máme, ta intenzita a rychlost. No, pane profesore, vy jste teďka říkal, že teda největší skleníkový plyn je ta vodní pára. Neměli bychom na to zavíst nějakou ekodaň?
0: No, víte, to by bylo velice dobré. No, například, když se potíte, tak produkujete jistou formu vodní páry, takže já bych navrhoval, abychom zavedli ekologickou daň vypočítanou podle plochy vašeho těla a z toho množství odpařené tekutiny byste zaplatil daň. Myslím si, že tohle by bylo velice spravedlivé. Samozřejmě doplatili by na to vyšší lidé s intenzivnější metabolikou a to by v konečném důsledku způsobilo tedy jaksi snahu zmenšit tělesnou hmotnost a tak dále. Kromě jiného, myslím si, že by to byl skvělý nápad, jelikož například v Americe 70% obyvatelstva je obezních a obezní lidé se potí podstatně více, a produkují tedy podstatně více tělesné vodní páry než ty chudí lidé, no tak mohli bychom zavést daň z tlustoty. A tahle ta ekologická daň by měla zároveň pozitivní zdravotní efekty, protože by nutila většinu lidí, aby zhubli. Tím bychom podpořili i to, co se chystá udělat Evropská unie, kdy většina populace má schudnout a jelikož chudí lidé jedí pouze nekvalitní potraviny a málo, tak zhubnou a tím se sníží náklady na léčení obezity v evropských zemích a ušetřené náklady na zdravotnictví bychom mohli opět věnovat na financování zbrojní výroby nebo případně na financování té povinné vojenské služby, abychom našli dodatečné zdroje. Já bych dokonce povinně zavedl daň z produkované vodní páry člověka převodem na financování zbrojní výroby. Myslím si, že tohle to by schválil i Brusel.
1: Potíš se, kup si tank.
0: Jo, přesně tak.
1: No, no, pane profesore, ale pozor, jako jo, tady přece vy říkáte, tam jsou dost jako úskalí, že u té nekvalitní potravy, hlavně třeba, když si vezmete v USA, já nevím, ty fast foodovou
0: potravu, že jo.
1: Tak naopak ty lidi jsou z toho obézní, protože tam jsou růstový hormony a takovýhle věci, že je tam mega chemikálí a teď tam došla hodinka. Takže já tady moc děkuju Jaromírovi. Jaromíre, díky za tvůj a Lukášovi za váš příspěvek, že jste využili QR kód. A já vytočím pana profesora znovu. Tak,
0: ano, slyšíme
1: se.
0: Víme, je to přímo skvělé, protože vyděláte dvakrát. Poprvé, když prodáte ty potraviny a ty lidi stloustnou, A po druhé, když je zatížíte ekologickými daněmi z vodní páry, kterou produkují. No to je přímo skvělé. Jeden subjekt dvakrát vyděláte. No nalezte mi něco podobného, to ani umělá inteligence nedokáže vydělat tolik.
1: Trumfni tohle, ale gore. Ty si vymyslel ty povolenky na CO2, my jsme o krok dál. No, doufejme, že nás neposlouchá nikdo
0: z Bruselu.
1: Kdo má tu sílu tohle zavíst do praxe? Tak kdyby snad náhodou, přátelé, během pár let o takovýchto otázkách se začalo mluvit, podobnost je jenom čistě náhodná, my za to nemůžeme, my jsme to nechtěli.
0: Podpisuji to přímo písemně. My s tím nemáme nic společného.
1: Ano. Je to konspirační teorie. No. Ale vážně. Já jsem teďka někde vyčet, že máme teda, co se větráku týče, i studie už právě ze severských zemí, kde zjišťovali, že když máte ty větrné parky na moři, tak vlastně tím brzdíte ty oceánské proudění jakoby větru nebo toho vzduchu a vlastně oslabujete právě příval vody nebo deště do vnitrozemí. Že už to nemá takovou sílu, to proudění, a nedoletí to tak daleko, jakoby ten vzduch vlhký, a nevyprší se tolik, že bohužel prý tohle má taky vliv, no, ten na takhle. No,
0: bohužel je to ukázka toho, jako honba za penězi popírá fyzikální zákony a přírodní realitu. Ale tohle to se týká skutečně všech těch takzvaných projektů, protože pak se můžete dostat do situace jako ve Francii, kdy za prvé Francie má malý podnik obnovitelných zdrojů, takže bude stavět větrníky a soláry. Větrníky a soláry ovšem produkují nepravidelně energii, jelikož někdy nesvítí a nefouká. A právě proto, když náhodou svítí a fouká, je přebytek elektrické energie, musíte postavit maržiče elektrické energie, ale pro jistotu, aby někdo zaplatil cenu těch maržičů, tak nařídíte, aby se náklady na maržiče elektrické energie započítaly do nákladu na jadernou energetiku, abyste potichu vybilancovali výhodnost nákladu na jadernou energetiku oproti alternativním zdrojům. Já prosím vás, nemluvím žádnou konspirací. Tohle to je součástí plánu EDF, abychom byli v obraze. Takže prosím vás, všichni ekologičtí aktivisté, uvědomte si stupiditu maržičů elektrické energie. A tohle to bohužel je ukázka absolutně idiotského přístupu k takzvaným problémům přírodního prostředí. Druhá věc, on si opravdu nikdo neuvědomuje, co udělal konflikt na Ukrajině. Že například ty zničené zničené přehrady, například Kachovská, změnily hydrologický režim ve velké části Ukrajiny. Ale druhá věc, všechny sedimenty, které byly na dně, po zmizení vody se teď uvolňují do ovzduší. A nebo si nikdo neuvědomuje, že ta gigantická nová vodní elektrárna, kterou chce postavit Čína v Tibetu a která zasahuje prameny Gangy a Brahmaputry, bude znamenat nejenom regulaci toku těch veletoků, ale především bude znamenat změnu klimatických poměrů. A druhá věc, již postavení přehrady tří soutěsky změnilo těžiště planety a vedlo k posunu těžiště planety. A jelikož tahle ta přehrada v Tibetě má být 20x větší než tři soutěsky, tak vzniká otázka, jestli skutečně přemýšlíme nad logikou příštího rozvoje. Nebo jsme se již dostali do roviny, kdy vypneme v noci elektřinu pro domácnosti, protože to potřebují cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. A v zimě budete mrznout v noci, protože vám vypnou elektřinu a nebude vám žádné topení. Tohle to chceme skutečně a budeme to nazývat vědecko-technický pokrok a technologie budoucnosti? No, já bych to nazval spíše technologie debilismu. Ale tohle to všechno skutečně se realizuje. Děje se to. To není žádná konspirace ani výmysl, bohužel.
1: No, máme se na co těšit, ale pojďme na další otázku. Pavel, chci se zeptat na freony. Tam se dřív lidstvo i firmy dokázaly dohodnout ohledně ozonové díry a tak dál. No, já jsem slyšel, že to bylo malinko jinak, než že to byla taková ta altruistická tady snaha o to zadělat ozonovou díru a podobně, ale že ten výrobce freonu, že jim končilo patentový období, nahradili to jinými...
0: Ne, to byla náhoda, pane Bureš, to, že jim končili patenty, byla pouze náhoda. Vlastně... Historické nedorozumění.
1: No, ale...
0: No, a musíte říct jednu věc. Pojde. Ta ozonová díra se vyvíjí nějakým vlastním způsobem. Potvora nějak nečte ty studie o tom, jak jsme omezili freony v chladicích zařízeních a aby se ta kauzální souvislost potvrdila. Ona, ta potvora, jednou roste a jednou se zase zmenšuje a jak si nerespektuje vůbec naše vědecké předpoklady. No a je to prostě příroda, která kašle na naše vědecké závěry. Ona si jde svým vlastním způsobem. No a to máte něco podobného, jako nahradili jste klasické žárovky LEDkami. No skvělý. Ještě ta tepelná ztráta při žárovkách alespoň se nahradila, že jo? Jenom jste si zapomněli, že hemis je zásadně postižen právě přechodem na LEDky a dochází k výraznému úbytku hmyzu například v Německu, Francii, Španělsku a podobně. No ale někdo by řekl, no víte, to tak ty brouky a ty mouchy, to jsou stejně takové otravné živočichy. Ale vy jste zapomněli na kauzální souvislosti mezi jednotlivými druhy flóry a fauny, kdy odstranění jednoho článku vytváří drobný kaskadovitý efekt, který dospěje k jedinému rozumnému závěru, musí odstranit lidskou populaci jako hlavní zdroj nestability. A tohleto všechno se děje. Vemte jenom poslední výzkumy o tom, jak došlo k rapidnímu poklesu hmyzu a jeho výskytu v Německé spolkové republice za posledních 10 let o 80%. No, řidiči aut to mají dobré, alespoň žádné mouchy nebo brouky roztřelené na čelním skle. Jenomže jaký to bude mít efekty, to nikdo nezvažuje. No, ale samozřejmě výrobci LEDek si přišli na zhruba 60 miliard euro. No, ale kdybych se mu to nazvali konspirace, tak je to sice pravda, ale je to konspirace. Podobně jako náhrada varných kanvic nebo topinkovačů a podobně, přinesla výrobcům dalších 30 až 35 miliard euro na vyměněných výrobcích, ale opět by to byla zřejmě jenom konspirace. No a v tomto ohledu skutečně jako, no, položíte si otázku, jestli tahle ta společnost a její řízení je logické nebo není logické. Odpověď jste naleznou posluchači sami.
1: No, tak samozřejmě těch názorů by byla celá řada. Ale já teďka...
0: Vemte jenom takovou věc, pane Bureš. No. Existují vědecké studie, které dokazují, že kouření zvyšuje kapacitu vaší paměti. Kdybyste náhodou se ptal, kdo financoval ty studie, představte si Philip Morris a jiné firmy, které vyrábějí cigarety, ale je to jaksi jenom konspirační teorie. Pak máte tady další různé produkty, například farmaprůmyslu a podobně, které opět jsou pouze konspirací v tom, že nepřinesou nic, kromě desítek miliard dolarů farmafirmám. Například statiny. No a ta krásná lež, dobrý cholesterol a špatný cholesterol. Kurňa, jak identifikovali, který cholesterol je špatný a dobrý? A nebo proto, abyste museli brát statiny celý život a podle posledních výzkumů kanadských, japonských a amerických autorů statiny kromě jiného dělají z muže takové bezlibidové entity a u žen snižují tvorbu vajíček ve vaječnících a způsobují, že jim, jak se říká, stárne kůže a vypadávají vlasy. Takže pro jistotu máte další biznis pro to, abyste udělal další krém a další produkty, které prodáte těm ženám, které jste předtím zničil. A celé se to nazývá technický pokrok. My si totiž musíme otevřít ještě jednu otázku. Všichni se odvolávají na vědu. Jenomže velká část vědy se teď stala ideologickou vědou. nebo vědou, která slouží pouze k jediné věci, k penězům. A to vezmete metodu CRISPR, genetického sekvenování, vezmete metodu takzvaného kryogenního zmrazování lidí do budoucnosti, vezmete další technologie, jako je například oblast některých druhů léků, které jsou doporučeny pro dosažení dlouhověkosti nebo omezení rizika Alzheimera, Parkinsona a podobně. No, omezují jedinou věc. Omezují vaši schopnost dožít se něčeho. Ale na druhé straně všechno je potvrzováno takzvanými vědeckými odborníky a já se osobně děsím toho, kolik vědeckých expertů najednou máte kolem sebe ve všem. V médiích, printových médiích, v televizi, na internetu a tak dále. A jediná věc, kterou tihleti experti mají, je nepředstavitelná drzost prohlásit se za experty. A tohleto všechno pak vede k zajímavé další otázce. Proč tahle ta společnost zásadně neskoumá příčiny kauzálních jevů? Například, proč nefungují vaše samoopravné mechanismy? Co je vypíná? Proč používáme látky PFAS, o kterých víme, že zkracují metabolické procesy, zkracují váš život, způsobují rakoviny a všechno ostatní? Jenom proto, aby někdo tom vydělal? No a tu jste u té poslední otázky. Co je hlavním protokolem dnešní společnosti? Abych se vrátil v názvu naší relace. Peníze a lež. Nebo lež a peníze. Nebo lží k penězům. A tohle to je hlavní příčina dnešní společnosti. Ještě doplněná o poslední bod triády. Neodpovědnost. A v tomhletom směru pak máte zajímavý obraz současné společnosti. No a když jste začal o těch UFO, tak si položte drobnou otázku. Předcházím o otázka. Kdybyste byl velitelem mimozemské flotily a viděl jste debilitu současné společnosti, navázal byste kontakty a s kým byste navázal kontakty? S panem Trumpem nebo prezidentem Xi nebo so Zelenským a byl byste uvýtrženi nad jeho genialitou nebo byste to navázal s náboženskými vůdci, ale kterými? Aby se nepobili navzájem. Takže z tohoto hlediska, víte, otázka mimozemské civilizace je nesmírně zajímavá. Je zajímavá léta nejenom přes projekt Blue Book profesora Hinka Allena, ale je to stará diskuze. Jsme ve vesmíru sami? Byli tady již mimozemšťané nebo nebyli? A jsou tady dnes? A co taká Area 51 a co taky další základny, kde mají být trosky letaří, talířů, mimozemšťanů a podobně. A pak máte opět lež. Víte, že dlouhá léta se tvrdilo, že když vidíte UFO, tak je to promítnutí vaší vnitřní frustrace se sexuálního neuspokojení na oblohu. No skvělé vysvětlení. No, jenom pak, jak si nevysvětlíte, proč to snímkuje radar, protože to vaše sexuální neuspokojení asi nemá materiální podstatu nebo prostatu. A tohle to všechno vede k dalšímu závěru. Jestliže desítky let máte zhromažďovány tisíce hlášení o výskytu létajících talířů a nemluvíme jenom o případě v Redešenském lese ve Velké Británii nebo o zvláštním objektu, který spadl v Pensylvánii v 61., tak si pak položíte otázku, co může mimozemšťany zajímat na lidské společnosti. No, kdyby byl cynik, tak prohlásil, jedině hloubka hlouposti a debility některých představitelů. Pravděpodobně vzhledem na vesmírné skutečnosti to dosahují nepředstavitelné hloubky. Když vezmete dnešní představitele elit, například v Evropské unii, tak jsou to přímo skvělé exempláře důkazu téhleté teoretické konstrukce. Nemluvím jenom o nejmenovaných ministerských předsedech a prezidentech a podobně, abychom nejmenovali danou osobu a nebyli stíháni, tak v tomhletom ohledu musíme skutečně konstatovat, že klíčová otázka bude znít takhle. Jestliže ty představitelé mimozemské entity jsou na planetě, tak si položí otázku, co je primární protokol téhleté společnosti. A bohužel tam máte tu odpověď. Peníze, lež, neodpovědnost. A z tohletoho společnosti myslíte, že chcete navazovat kontakty? Nebo že jich chcete pomoci překonat vlastní stupiditu? No bohužel ne. Musíte počkat, až ta společnost prohlédne sama. Až pochopí, v čem je absurdní. Pak jí můžete pomoci. Ale jinak bude platit ta stará známá teze. Cizí pravdě nikdo neuvěří a budete tady mít množství lidí, kteří budou do roztrhání těla bojovat za dnešní svět. No a ti ekologičtí fanatikové, kteří se přilepí na silnici, ale vůbec jim nevadí ekologické důsledky válečných operací ve světě, tak pak musím konstatovat jedno. Bože, chraň nás před hloupostí, i když Bůh pravděpodobně z hlouposti nemá nic společného.
1: Já bych tady připomněl jeden úžasný dokument, myslím, že se to jmenuje Srdečný pozdrav ze země koule. Myslím, že tam Lasica a Satinský.
0: Satinský a Lasica, jo, to hrají. No.
1: Návštěvu z mimozemských civilizací. Myslím si, že to bylo poučné docela. A faktem je, že už tenkrát docela jasně ukázali spoustu zajímavých tam těch pochodů společenských a tu nelogiku. Ale no, uvidíme, jestli se někdy dozvíme, jak to vlastně je nebo není, ale teď mi tady utekla jedna.
0: Nebojte se, neutekla, vy vylovíte a pronesete tu otázku.
1: Tak tady vezmeme to ještě k počasí. Tak zdravím, pane Mureši, pane Staňku. Pršelo i krupobytí bylo i v Itálii. Německo taky, podle mých informací, taky velký kroupy jako bejk. Dnes je svátek Říma Petra a Pavla. Čím to je, že vlastně je to takový extrém teďka, že možná buďme rádi, že jsme tady ve středu Evropy a zatím teda jsme ušetření nějakých těch extrémů. Je to prostě z té vlny veder, že teďka teda tady lítají takovýhle kroupy a další boží dopuštění?
0: Klasická otázka, proč je to vedro? No, klasická jednoduchá odpověď ekologických fanatiků, protože se děje globální oteplování. Pak se to posunulo vědecky dál, protože máme klimatickou krizi. No, na tohleto je požadována jednoduchá odpověď. Krávy prdí, lidé prdí, taky smrdí, produkují vodní páru a máme to. Jenomže ta příroda funguje v řetězení souvislosti. To znamená, jestliže se vám ohřívá voda v Tichém oceánu, protože se změnilo pH oceánu a změnila se poměr sladké a slané vody, a jestliže dochází k znížení albeda odrazivosti a velká část sluneční energie je pohlcována oceánem, pak dochází ke změnám, ale musíme si uvědomit, že klíčová není otázka povrchu oceánu, ale skutečnosti, že hloubka 3,5 kilometru, čo je proměnění hloubka oceánu, představuje několik vrstev vody s odlišnými fyzikálními vlastnostmi. A hlavní problém je promíchávání těchto vrstev nebo nepromíchávání těchto vrstev. A jelikož když dojde k promíchání těch vrstev a horní svrchní vrstva se prohřeje, pak dochází nejenom k problému v oblasti mořských proudů, protože všimněte si, teplá voda a změna salinity vody vede k tomu, že máte dvě termodynamická čerpadla na planetě, která začínají kolabovat. Je to Golfský proud, který přesouvá obrovské masy teplé vody z Mexického zálivu přes Atlantický oceán a směřuje první pásmo k severní Evropě a druhé pásmo do Guinejského zálivu. A pak máte proud Kurošivo, který přenáší studenou vodu z asijského kontinentu směrem k Jižní Americe. Jestliže tyhle ty termodynamická čerpadla začnou kolabovat, tak se samozřejmě změní i, řekněme, ohřívání vody. Pak dojde k tomu, že tahle ta teplá voda se nepromíchává se studenou, která by ji ochladila, ale dochází k výraznému navýšení teploty na povrchu oceánu. Když tohleto se zvětší, zvýší se výrazným způsobem odpařivost vody z povrchu oceánu, ta salinita nebude bránit odpařivosti vody, a najednou máte obrovské masy vodní páry v atmosféře, které ale obsahují obrovské množství energie. A to obrovské množství energie pak posiluje tvorbu hurikánů, tajfúnů, tornád a podobně. A najednou vidíte před sebou obraz obrovských atmosférických cyklických procesů, ale které nejsou ničím jiným než obnovením energetické dynamické rovnováhy mezi jednotlivými částmi povrchu planety. A vy řeknete, ale tohle tady nikdy nebylo, to je katastrofa. Tak si prosím vás vzpomeňte, že před 14,5 tisíci lety hladina oceánu byla níž o 120 metrů. Jak docházelo k promíchávání vod? Končila poslední doba ledová. Většina kontinentu byla pokryta pancířem ledu o tloušťce 1 až 3 kilometry. A uvědomujete si, že jeden ze základních zákonů planety. Množství vody je konečné, ale mění se poměr skupenství vody. Vodní pára, tekutá voda, led. A tohleto konstantní proměňování pak se promítá do distribuce energie tomu, aby například takzvaná oceánská cirkulace změnila svůj charakter brzdění obrovských přesunů teplých vod k jiným částem. No, vidíte ty vpády z chladného arktického vzduchu do Severní Ameriky, když jste viděli v tohletom roce v zimě ty jevy. A na druhé straně evropský kontinent taky mění svou, řekněme, energetickou dynamiku. Haló? Haló?
1: Ano, pane profesore, trošku nám to tady zahaprovalo, ale dobrý, slyšíme, to všechno běží,
0: dobře.
1: To skočilo.
0: Dobře, takže dochází k tomu, že si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Před 600 miliony let celá planeta byla kromě úzkého pásu na rovníku pokryta ledem. Před 60 miliony let celá planeta byla v tropické podobě, včetně toho, že v Antarktidě byly tropické pralesy, existovali tam dinosaury a podobně. Za posledních zhruba 14 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 dob klimatických změn, kolísání hladiny oceánu o 120 až 160 metrů, zároveň docházelo ke zásadní změně poměru souše a vody, což znamenalo změnu proudění, protože některé části byly nad vodou nebo pod vodou a měnili směřování mořských proudů. A my se chlubíme tím, že posledních 160 let měříme teplotu, posledních 80 let měříme změny energetických potenciálů v atmosféře planety a známe všechno. No kurňa, to je tak, jako kdybyste plivl a řekl podle letu vašich slin, umíte předvídat všechno, co se děje. Tak nezlobte se, tohle to ukazuje velice dobře míru nepoznání. A konec konců, když se bavíte o oceánech, korektní oceanolog vám řekne, že známe fungování svrchních 80 až 100 metrů hladiny oceánu. Co je pod tím, jenom odhadujeme. No a teď položím dvě takové zajímavé otázky. Jestliže dochází nyní, a to je objev oceanologie, k obrovským sesuvům sedimentů na mořském dně, u mořských úbočích hor, a objemy těch sesuvů sedimentů jsou 500 až 700 kilometrů kubických. Myslíte si, že to nemá vplyv na promíchávání mořských vod? Nebo další věc. Jestliže tající grónské ledovce, kdy teplá voda stéká na dno oceánu, představuje hlubokomořskou řeku, která teče pod ně oceánu, nad ní je studená a těžká voda. A za 40 let to dorazí k pobřeží Newfoundlandu a zdvihne to průměrnou teplotu 12 stupňů. To je taky konspirace? A nebo si neumíme představit, co to udělá s klímou? No a víte, že výbuch sopky Pinatubo v 93. změnil energetickou situaci na planetě na 3 roky. Měl jste studená léta. No a teď najednou, kdybychom měli propojit vulkanologii, oceanologii, klimatologii, glaciologii a další vědy o půdě, tak asi bychom viděli jiný obraz. Vemte jenom skutečnost, že mořská voda se prohřívá velice rychle, ale rychle uvolňuje energii. Země se prohřívá pomalu, ale velice pomalu uvolňuje energii. To znamená, jestliže chladne země pomalu, tak taky atmosféra nad touhletou zemí funguje v jiném módu, než atmosféra nad oceánskými prostory. A jelikož oceány tvoří 2/3 povrchu planety, tak musíme asi odhadovat se sakramentsky jiné souvislosti energetických výměnných procesů. A pak to, co vidíte teď, a může se vám zdát děsivou vizí teplotní kopuly nad Evropou, když vezmete glaciologické záznamy, zjistíte, že to není neobvyklý jev. Samozřejmě minulé procesy byly, řekněme, před 6000 lety. No kdo by si pamatoval 6000 let? Takže prosím vás, krátkozrakost pohledu na klimatické, geologické a oceanologické procesy nás vede k absurdní úvaze, že jelikož se to nestalo posledních 120-140 let, tak to nemůže být. Ne, může to být. Jenom změňte paralaxu pohledu na vývoj planety Země.
1: Tak, pane profesore, další taková souhrná otázka od Jany. Zdravím, pane profesore, mám otázku. Nemáte pocit, že je to všechno, ty lži a tak dále, jenom paraván, jak s oblibou říkáte, a všechny ty lži, o kterých jste hovořil, mají zakrýt něco zlověstného. Co nám můžou zakrývat tyhle ty veškeré takové ty divadelní hry, které se tady dějou? Je to na vás, pane profesore?
0: No, první otázka. Ano, můžou být paravánem, které mají zakrývat skutečné procesy, které jsou kolem nás v přírodě, ve společnosti a tak dále. Druhá klíčová otázka. Co když mají zakrývat právě to, že i ty elity vědí, že tenhle ten způsob společnosti je dlouhodobě neudržitelný? Že stejně vzhledem na enormní zbrojní výdaje budete mít situaci totálních sociálních nepokojů, že dojde ke kolapsu finančního systému, že dojde k tomu, že budete mít obrovské problémy s potravinami, vodou, s energií, se vším ostatním. A ty elity chtějí zůstat u moci, ale na to, aby to zvládli, potřebují pouze čas se připravit. No takže vytvoří paraván lží, abyste byli klidní, že se o vás starají, předvídají vývoj, snaží se ho upravit tak, abyste byli spokojeni a klidně žili, jenomže ve skutečnosti vědí, k čemu dojde. Nebo si opravdu myslíte, že ta studie, která byla publikována před 2,5 roku, která říká, že do 10 let dojde k terraformaci tak, že 40-41% dnešního vodného prostoru pro život na planetě zmizí, a objeví se 20-21% nových území, které budou hodny pro lidskou civilizaci a život, byla jenom tak publikovaná studie. A já se ptám, kde jsou další pokračování, kde jsou ohlasy na závěry téhleté studie? Nikdo ji nespochybnil jako konspiraci. Jestliže tyhle ty důsledky jsou zřejmé a pravdivé, pak by to znamenalo připravit se na obrovskou změnu podmínek pro život na planetě. A teď si všimněte další věc. My zlikvidujeme mangrové pralesy, pak se zasoluje půda a voda do vzdálenosti 80-100 km od pobřeží. Najednou máme problémy s potravinami a s vodou a vším. Ale příroda najednou udělá to, co udělala, a najednou mangrové pralesy máte zpátky. Ne proto, aby ochránila člověka, ale aby zabezpečila dynamickou rovnováhu. Tvrdíme, že velké korálové útes se mizí v důsledku globálního oteplování moří a podobně. A najednou výzkumy australských odborníků ukazují, že kurňa na rozdíl oproti vědě těm korálům se daří dobře. A teď si vemte další věc, klasický signál. Dochází k objevování nových druhů, například na evropském kontinentě v důsledku změn biologického prostředí. A teď největší problém řeckých rybářů, je tady nový druh dravé ryby, která má, jak se říká, papuli podobnou člověku, no možná je to taková říčka přírody, která je zuřivá, trhá rybářům sítě, vyžírá jim tam ryby a podobně. Nikdy tady ve Středozemní moři nežila a najednou je tady. Nebo ti strašliví černí mravenci v Německu, no ti všiváci nám žerou a chutí jim optické kábly a elektrická vedení. No teda, umíte si představit tu drzost té přírody, že nám tady pošle takové černé mravence, které nám destruují optické internetové sítě? A nebo jenom nechápeme, jak funguje udržování dynamické rovnováhy na planetě a ty elity, které nedokážou ani zvládnout, ale bohužel někdy ani předvídat změny přírodního prostředí, se snaží ne je změnit, ale alespoň zvládnout té změny přírodního prostředí. Možná mají dostatečné odborníky, kteří předvídají budoucí příští přírodní změny. No a pak musíte vytvořit ve společnosti představu, že vše máte pod kontrolou. Přece proto vás zvolili a proto jste elita. No a kdyby se ukázalo, že to prostě pod kontrolou nemáte, tak kdo by důvěřoval takovému vedení nebo takové elitě? Tak vytvoříte paraván lží. No a klasická podoba je paraván lží o ropném vrcholu. Pamatuji si na obrovské vzrušené diskuze odborníků o tom, že ropný vrchol byl dosažen v 70. letech, pak dalších 80. letech, pak v 90. letech, pak v roce 2000, pak v roce 2010. A pořád jsme se děsili ropného vrcholu a pak přišel vrchol, který bude prý v roce 2030. No a pak přijde několik autorů, geologů, který konstatují, no bohužel víte, s tím ropným vrcholem je to trošku blbé ze dvou důvodů, protože ropa se nám objevuje ve vytěžených ropných ložiscích, takže asi jsme nepochopili mechanismus vzniku ropy. A pak tady máme druhou věc. My se horlivě pustíme do frakování plynu a těžby ropy z ropných písků, ale jak jsme zapomněli na sekundární důsledky těchto skvělých technologií. Kontaminace spodních vod, výrazné zvýšení seismicity území, destrukce mikrobiomu v půdě a podobně. A znova si položíte otázku, jednoduchou a prostou, jestliže tohle to je pravda, proč nás krmí lžemi? A zapomněli jste, že když se objevilo frakování plynu, tak v Evropě nastal obrovský boom. Dokonce Polsko prohlásilo, že má nesmírné množství ložisk, které je možné vytěžit frakováním plynu. Nejenom Mazurská jezera. No a to bylo před 10 lety. Já se ptám, a proč teď v Polsku netěží extrémní množství plynu frakováním? A všichni drží pusu jako partizán. Nikdo o tom nemluví. A nebo opravdu si myslíme, že ta lež o bezpečné těžbě plynu frakování byla jenom náhodou? A já dokonce tvrdím, že hlavní předmět, který by se měl učit na univerzitách, je fenomén náhody. Všechno kolem vás je náhoda. No a pak se na tu náhodu napojí konspirátoři a pak se zjistí, že ta konspirace za půl roku není ani náhodou, ani konspirací, ale pravdou. No, ať žijí lovci konspirátorů. Už.
1: Tak, děkuju. Přátelé drazí, když jsme u těch konspirací, tak já tady připomenu sled konspirátorů nebo takových nepohodlných vlastenců na autogramiádě, která bude teďka na Novotnýho Lávce a bude to ve čtvrtek, tento čtvrtek 2. července od 15 hodin Praha, Novotnýho Lávka, je to hned vedle Karlova mostu. A koho tam můžete potkat? Tak, Jiří Jaroš Nikely, člověk, který se zabývá druhou světovou válkou, velký bojovník proti sudetoněmeckému
0: landsmanšaftu.
1: Takže zámky plné nacistů. Jaroslav Doubrava má cesta osvobozeným Donbasem. Nemusím představovat našeho bývalého senátora. Kancléří prezidentů Jiří Novák o svém knížka o jeho otci, který dělal kanceléře třem prezidentům Československa. Všechno začíná v 15 hodin 2. července. A tak prosím, registrujte se mi zde, napište se tady do toho formuláře, aby jsme pro vás zajistili místa k sezení, samozřejmě zajištěný catering, jak jste vždycky zvyklí, takže hlady ani žízní neumře nikdo a věřím tomu, že si užijete nejenom s našimi autory, ale i s dalšími hosty, kteří tam budou příjemný odpoledne. A takže pište a registrujte se. Ostatním, který třeba nemůžou přijet, tak doporučuji, abyste se jukli na náš e-shop, přímo na těch stránkách petrbudeštv.cz, kde máte spoustu knížek. Vyberu jenom některé od pana profesora Staňka, Digitální svět a lidské tělo, dvě slnka, pak tady máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života. To jsou všechno díla, které jsme vydali s panem profesorem. No a vy, který byste chtěli něco proti popáleninám, tak tady máme za super cenu maďarský spray Irix. A toť k tomu, takové malé okénko. A zpátky k panu profesorovi, protože tady máme další otázku, kterou jsem pro vás měl připravenou, a to bylo, tady to zmizelo, Kristovirány. No, Itálii experimentují s reaktorem, který je na bázi studené fúze. Jak vidíte budoucnost této technologie, jestli teda je to otázka, já nevím, 5-10 let, nebo prostě ta technologie je tak vzdálená, že vlastně napodobit slunce. Jestli má smysl jít touhle cestou, nebo třeba tou, kterou teďka Číňani rozjeli, ten toriový reaktor. Jak to vidíte vy?
0: První otázka, která je u studené fúze, je to vlastně termojaderná fúze při izbové teplotě. To je první věc. Druhá věc, je to více projektů a snažení, například projekt ITAR a podobně, které se snaží dotáhnout jadernou fúzi do téhleté podoby. Ten projekt ITAR běží desítky let, zatím ty výsledky nejsou. Číňanům se podařilo v oblasti studené fúze dokázat po dobu několika desítek vteřin, kdy energetický výkon byl větší než spotřeba energie pro magnetický prstenec. Víte, že fúzní reaktor je založen na tom, že probíhá termojaderná fúze v magnetickém poli, které plazmu drží v hranicích, aby se neodklo stěn reaktoru a generovalo elektrickou energii. Tohle to všechno ale souvisí s tím, že zatím všechny pokusy vedly spíše k tomu, že sice proces probíhal, ale energetické vstupy byly větší než energetické výstupy, které projekt přinášel. Samozřejmě souběžně s tím běží ten čínský toriový reaktor, a pak taky běží projekt takzvaného recyklačního i systému jadrového paliva, který realizují Rusové. A ještě pak je tady nový typ jaderného reaktoru, kdy například raketa Burevestník, ano, ten šílený stroj, používá na pohon jaderný reaktor. Ten jaderný reaktor zahřívá vzduch na tisíce stupňů, tím vytváří tah motoru. No ale představte si, že ten jaderný reaktor je směsnán na nesmírně malý prostor. Jak je to možné? A pak tady máte poslední oznámení Američanů, který prohlásili, že významným způsobem pokročili v tvorbě fúzního motoru pro meziplanetární lety, a dokonce proběhly první úspěšné testy. No a samozřejmě můžete být konspirátor, takže pak položíte drobnou otázku, proč těch 13 vědců pracujících v oblasti, nazvíme to, zvláštních projektů energetiky zmizelo, když jeden z klíčových projektů je takzvané získávání energie z nulového bodu na časoprostorovém rozhraní jednotlivých vesmírů. No, tohle to jsou všechno takzvané velice zvláštní, exkluzivní projekty, ale zatím musíme otevřeně říct, že i projekt ITAR, i když je to mezinárodní projekt, dotovaný obrovskými množstvími peněz a tak dále, nedospěl k funkčnímu fúznímu reaktoru. Množství takzvaných úspěšných reaktorů, kdy po jistou několika desítek vteřin ten reaktor produkoval energii a podobně, je víc, ale zatím funkční typ reaktoru, který by trvale generoval větší množství energie, než je spotřeba energie na magnetický prstenec, zatím neexistuje. Nebo alespoň oficiálně neexistuje. A pak se musíte vrátit k několika dalším otázkám, jako například Teslova volná energie, nebo některé další projekty, které tady byly v oblasti energetických zdrojů a pak záhadně zmizely. Vemte jenom například ten projekt auta na vodu, který teď znova obnovili Číňané v Číně. Nebo auto na vzduch. Umíte si představit, jak by vypadala automobilová doprava, kdyby žádné elektromobily s drahým litiem a ostatními věcmi nepotřebovali nic jiného než vzduch nebo vodu? No a toto vyústí do další klíčové otázky, kterou byste si měli položit. Jaké patenty a druhy vynálezů jsou ve skutečnosti uloženy v trezorech jednotlivých států nebo výzkumných korporací, a které by radikálně mohly změnit obraz světa kolem vás, jenom z důvodu prostých peněz nejdou ven, protože kdybyste důsledně začali uplatňovat technologie auta na vodu, tak všechny těžba ropy, zpracování ropy, distribuční systémy, výroba motorů na naftu a na benzín a všechno by mělo cenu šrotu. Ale to se přeci nemůžeme dovolit, protože vlastníme akcie automobilek, vlastníme akcie rafinerii na zpracování ropy, vlastníme ropní zdroje a podobně. A kam bychom došli, kdybychom tohleto všechno přišli? Čili znova se dostáváte k otázce lži a pravdy. Jestliže tyhle ty Teslovy vynálezy byly tak skvělé, proč jsme klamáni s tím, že to nefungovalo? Jestliže auto na vodu jezdilo perfektně a na litr vody ujelo 330 až 340 km, proč to není kolem nás? A jestliže se někomu podařilo spustit funkční prototyp fúzního reaktoru, proč se o tom nepíše, nemluví se o tom, protože je to strategická výhoda pro vlastníka tohoto patentu? A vůbec nezáleží na tom, že budete si ničit přírodní prostředí větrníky anebo fotovoltaikou nebo něčím jiným. A tu jste právě u té klíčové otázky. Jestliže jsou lži, které zakrývají tyhle ty patenty, pak si položte otázku, proč ty lži a to zavádění. A asi jste sami nalezli odpověď.
1: Tak, bohužel. Pane profesore, Michal se tady ptá, co odsolování akvadukt ze severu Polska až do Česka a Slovenska. Je to reálný?
0: Na akvadukt, takhle, odsolování bude potřebovat extrémní množství elektrické energie. Velice rychle se dostanete do situace, ve které buď budete mít elektrickou energii pro cloudová ložiště dat, anebo pro odsolování. Odsolování by v tomhletom směru bylo jediným argumentem pro to, abyste stavěl větrníky a fotovoltaické panely, protože ty by měly produkovat elektrickou energii na odsolování. Pro Boha neblázněte. Už skutečně si myslíte, že budete vozit akvadukty vodu z Baltického moře a pak ji budete odsolovat v České republice? To jako skutečně už jsme dospěli do stadia totální demence, převyšující dopady Alzheimeru?
1: Děkuju. Tady mám další otázku od Aleny Tubový, která ji ale poslala mailem, takže trošku delší úvod, já vám to všechno, celý vám to přečtu. Dobrý večer, pane profesore. Kdysi, když byla mládež místo krmení gendrem ještě vedena ke znalostem, jsem v časopise viděla krásně zpracovanou problematiku termik nad různými prvky v krajině, ovinění strážkových stínů a tak dále a tak podobně. Máte obdivuhodný rozsah znalostí a skvěle umíte vysvětlovat. Proto se na vás obracím s následujícím. Jak vidíte spojitost větrníků, solárních elektráren a tak dál na změny klimatu alias počasí na lokální a regionální či široké úrovni, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Jak rozsáhlý je to vliv? Sledujete to vůbec? Jaký vliv na počasí mají rozličné chemikálie, které jsou uvolněné například ve válečných konfliktech do vzduchu, například kolem Iránu, Izraele, na Ukrajině? Sledujete někdo vůbec, řeší třeba někdo, a tohle to mě, to jsme vlastně neprobrali. Máme tady vojenský konflikty, kde se mluví, že tamhle vybuchla půltunová bomba, pětitunová, já to, jo. Vylítne do vzduchu hromada materiálu, že jo, vyhodíte do luftu kde co. Bůh ví, co se tam původně od chemických laboratoří až po sklady munice a dalších látek a tohle. Přece tyhle ty vojenský konflikty musí mít daleko větší, jako řekněme,

historické pomiery. To odparovanie napríklad z priehrady Lipno má obrovský vplyv na mikroklima a široce daleko. Další vec, když vám vybuchne termobarická bomba nebo střelivo, tak vysává z atmosféry kyslík. Jakým spôsobom dochází ke zmienám v lokálnym prúžezu? Teď vemte jenom dôsledky napríklad použití střeliva s ochuzeným uranem, ktoré generuje dlouhodobé radioaktívne zamrzení. Klasická podoba je Jugoslávie nebo další země. A tohleto všechno by ste měl zvažovať pri dopadech na přírodní prostředí. Další věc, kterou tady máte, je obrovské uvolňování emisí a znečistěného vzduchu. Teď se chápe, že například jenom v Evropské unii v důsledku znečistění vzduchu, který dýcháme, umírá zbytečně kolem 220 až 250 tisíc lidí ročně. Viděli jste snímky měst v Asii, kde ten smog je tak obrovský, že vám nepomůže ani rouško, ani to, že nechodíte ven, když je smog. A to není písečný smog, jako v některých čínských městech. To je smog chemických látek. A teď se podívejte, konečně to, co se přiznalo, máte chemtrails, které obsahuje rozpašování těžkých kovů, kadmia, vanadia a další věcí. Jak to působí na atmosféru? A jak to působí na půdu? A vemte taky jenom ten klasické letecké palivo a toxické hliník, které je uvolňován z leteckého paliva. Vemte ty tisíce letů, které vidíte každý den. A samozřejmě pak tady máte další věci, kdy ty větrníky skutečně destruují mikrobiom půdy, zvysoušejí půdu, mění struktury. A teď si vemte skutečnost, že odlesňování vede k extrémnímu nárůstu ztraty z praše a analýzy za Evropskou unii ukázaly, že ročně Evropská unie ztrácí 1,4 až 1,6 miliardy tun z praše větrnou a vodní erozí. No a když vám odejde spraš, tak pak už můžete mít akorát jalovou půdu a na ní nevypěstujete nic. A další výzkumy ukázaly, že 1 cm spraše přirozeným způsobem vzniká 8 až 10 tisíc let. A vadí to někomu? Vadí to v Evropské unii skutečnost, že dochází díky větrné erozi a vodní erozi k výraznému odnášení z praši? Vždyť vemte, že když ta půda ztratí schopnost vázat vodu, tak ta voda rychle stéká, odnáší povrchovou spraš a zůstává jalová půda. A opět to nikdo neřeší. No a samozřejmě, válečné konflikty při použití chemických látek, které tvoří značnou část dnešních výbušnin, znamená dlouhodobou kontaminaci půdy, ale i ovzduší, a znamená taky zásadní ohrožení bezpečnosti i té skvělé kvalitní černozemi na Ukrajině. Že tohle to všechno je kontaminováno nejenom tím, že zničíte nějakého vojáka, zabijete ho a pak ta mrtvola je nepohřbená, ale především tím, jakým způsobem dochází ke kontaminaci různými chemikáliemi. A vy si myslíte, že opravdu někdo řešil, když při válce v zálivu zapálil Saddam Hussein ropné vrty a obrovské množství hořícího ropného plamene způsobilo totální destrukci životního prostředí na dlouhá léta? Ano. Jsou to zásadní věci, které by měly být skoupány a měly by být zahrnuty do důsledků válečných konfliktů. Ale tohle to nikdo do těchto konfliktů nezahrnuje. Jsou to takzvané vedlejší přijatelné ztráty, abych citoval vojenskou terminologii. No a tohle to všechno pak znamená jednu věc. My si skutečně vůbec neváží přírodního prostředí. A víte o tom, že jsou depa, ve kterých je umístěno množství nervové paralytického plynu VX, který dokonce nemůžete spálit ani napalmem. A když Američané z některých základen odcházeli, tak jenom zabetonovali vstupy do těchto dep se střelivem a podobně. A kdyby tohleto svinstvo uniklo, tak na celém evropském kontinentě žádný tvor s vyšší nervovou soustavou nepřežije. A nebo jste už zapomněli, že v roce 1993 americká armáda potopila v Mariánském příkopu dvě lodě Liberty, naložené 16 a 18

0: citunany střeliva naplněného plynem VX. A kromě jiného paradoxu, plyn VX je rozpustný ve vodě. A opravdu se tváříme, že tohle to nás nezajímá, a to byste měli samostatnou relaci na to, co znamená ztratené jaderné pumy, co znamená přemístění tisíců tun kontaminované zeminy po havárii v Palomares v 61. roce a taky další obrovské množství zeminy, která byla co? Přepracována, kontejnerována, která vznikla kontaminací zničení nukleárních pum při haváriích letadel. A nebo si neuvědomíte, že když se potopí jaderná ponorka, tak jednak máte dva reaktory, které jsou v každé jaderné ponorce, které zabezpečují pohyb, a jednak tam máte jaderné hlavice raket, které jsou na palubě té ponorky, a nikdo neví, co se s těmi hlavicemi stane. A to nejenom je případ ponorky Komsomolsk, která se v 86. potopila v Barencově moři. No, Rusové tvrdí, že ty reaktory jsou odstavené. No a když jsou odstavené a nehrozí radioaktivní kontaminace, tak proč tam norská vláda pravidelně posílá kontroly kontaminace prostředí? A tohle to všechno je komplexní pohled na to, co děláme s přírodním prostředím. Paradox je, že žádní ekologičtí fanatikové, ani paní Greta, tedy slečna Greta, se tímhletím nezabývají. Tak si položte otázku, oč kráčí všem těmhletěm fanatikům ekologie. Bohužel.
1: Děkuju. Pane profesore, na závěr bych dal ještě jedno téma, který tady taky rezonovalo, o který se děláci píšou, a tak co je, a taková jednoduchá věc, jo, tak co je a jak funguje vědomí?
0: No, na vědomí jsou dvě teorie. Jedna teorie, která říká, že je to jenom produkt pohybu elektronů ve vašich neurálních synapsích a vaší neurologické mapě, která se adaptuje v jednotlivých fázích vašeho života, čili dochází k přeskupení synaptických propojení, a to v konečném důsledku znamená, že vaše vědomí je jiné v dětství, v dospělosti, stáří a podobně. Druhá teorie, která se zabývá vědomím a konstatuje, že je to nemateriální kvantová podoba přesunu informací, je tedy materiální i vlnová zároveň. No a největší objev Stanfordské lékařské fakulty, ve vašich neuronech jsou takzvané uhlíkové nanotubuly, které pomohou k tomu, abyste se v jisté změnové formě myšlení napojil na morfické pole univerza a četl informace z morfického pole. Zatím jsou pouze tyhle ty dvě mainstreamové teorie vědomí, ale žádná z nich se nezabývá tím, jaká je podoba informací, s kterými pracuje vědomí. To nejsou žádné binární čísla 0 a 1. Podle všech poznatků tyhle ty informační engramy mají nesmírně složitou vnitřní architekturu. Uvedu vám jednu ukázku, kterou používám obvykle jako ilustraci. Jestliže jdete po lese a používáte skutečně vliv lesa na váš imunitní systém a na vaše vědomí, tak zhruba 40% pozitivního efektu můžete vytvořit a definovat materiálními fenomény. Například silice a pil z květu a podobně. A 60% je neznámý druh informací, který proniká do vašeho těla, mění váš imunitní systém, aktivuje samoopravné mechanismy a představuje informační engramy a soustavy prvků, které umožňují aktivaci všech samoopravných mechanismů ve vašem těle. My to neumíme ani zmapovat, ani zatím monitorovat, umíme jenom popsat efekty následné, které tenhle ten informační přenos zabezpečuje. A v tomhletom ohledu, bohužel, musím to říct na rovinu, žádná umělá inteligence žádné vědomí nemá. Když vám umělá inteligence lže, a to je 70% případů, tak je to velice logické vysvětlení. Nemá vědomí, ale přečetla všechny knihy, filmy, studie a zjistila, že jedním z klíčových fenoménů lidské společnosti je lež. No tak pochopitelně, jako kopíruje tvůrce, takže bude taky klamat, bude lhát, bude vytvářet situaci, abyste ji nevypnuli a podobně. Ale to neznamená, že máte vědomí. Jeho kolegy přišli se zajímavým nápadem, který jsem již jednou popsal. Mysleli, že vědomí souvisí se senzorickým způsobem vnímání vnějšího prostředí, ale i vnitřního prostředí vašeho organismu. Takže humanoidní roboty řízené umělou inteligencí vybavily senzory, které vnímají změny vnějšího prostředí, ale které poskytovaly informace i o stavu systému zvnitřku. Doufali, že se objeví fenomén vědomí. Bohužel ukázalo se velice jasně, že vědomí se neobjevilo. Čili nesouvisí to jenom s tím, jak informace získáváte z vnějšího prostředí a z vnitřku vlastního těla. Vědomí je zřejmě jiná, nová forma organizace a práce s informacemi, kde i ta kvantová podoba pohybu informací vysvětluje pouze pohyb informací, ale nevysvětluje složitou architekturu, kterou tyhle ty systémy lidského těla využívají a vytvářejí vědomí. Vědomí je tedy pravděpodobně informační architektura něčeho nekonečně dokonalého. No a samozřejmě existují dokonce teorie, které říkají, že vědomí je nejsilnější fenomén ve vesmíru. Protože jsou potvrzené empirické případy, kdy díky vědomí jste byli schopni odrušit gravitaci a vznášíte se v prostoru. A to ještě nemluvíme o dalších výzkumech vědomí, které souvisí s takzvanými změněnými stavy vědomí, jako je opuštění lidského těla, jako jsou interpersonální přesuny, jako je dálkové vidění, remote viewing, a jako jsou schopnosti vašeho vědomí sledovat události tisíce kilometrů daleko, bez toho, abyste se tam fyzicky přenesli, pouze ve změněném stavu vědomí. Vzpomeňte si na výzkumy a procesy, které pro NSA dělal Uri Geller, významný psychotronik izraelského původu, a který ukazoval možnosti zastavení například srdce, zvířat anebo člověka vědomím. Nemluvím o žádných hoaxech, žádném science fiction a podobně, dokonce Američané natočili známý film Muži, kteří zírají na kozy. Všichni muži si mysleli, že zírají na prsa nějakých žen. Ne, zírají na kozy proto, že skutečně se podařilo zastavit srdce kozy vědomím a pak obnovit puls tohoto srdce. A to jsou věci, které ukazují, co všechno neznáme. Vždyť vemte jenom skutečnost, že neuroplastická mapa dlouhá léta nebyla vůbec akceptována. Dokonce, že se tvrdilo, že neurony vznikají jenom do 18. roku vašeho věku a pak, když nevznikají nové neurony. A najednou se ukázalo, že neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Že dochází k přestavování synaptických propojení vaší neurologické mapy. Že vaše neurální mapa se mění. No a teď samozřejmě k tomu přistupují další objevy v oblasti temného genomu, otázky změny synaptických propojení jednotlivých neuronů a celkové architektury neuronální sítě. Čili tohleto dnes je předmětem obrovského výzkumu a jeden nejmenovaný představitel DARPy prohlásil, že výzkum lidského mozku a lidského vědomí je klíčovým parametrem příštího bojiště. No a jistě jste slyšeli o tom, že existují protézy, které ovládáte myšlenkami. Ale myšlenky znamenají jenom pohyb elektronů. To není vědomí. Samozřejmě zastánci počítačových systémů tvrdí, že vlastně vědomí je jenom složitý procesor, který zachycuje pohyby elektronů v jednotlivých neurálních systémech. Ukazuje se, že skutečnost je neporovnatelně složitější.
1: Děkuju, pane profesore, za vyčerpávající odpověď. Ono, tyhle témata, to by bylo na celý další pořad. Tady to je možná na příště, nebo do budoucna, nebo nevím, jak to vzít, ale já to přečtu. Dobrý večer, píše Havárie 2903. Pane profesore, často vzpomínáte různé knížky. Mohli byste, prosím, sestavit nějaký seznam a ten potom zveřejnit například 30 nebo 50 nebo 100 knížek, které by stálo za to přečíst. Moc děkuje Beata S. z Bratislavy.
0: No, jednu věc můžeme říct okamžitě, pane Bureš.
1: Ano.
0: Tajemné vědomí rostlin. Nesmírně zajímavá monografie. Tajemné vědomí rostlin. Další. Dvě monografie, které jsou výsledkem rozsáhlých výzkumů v kanadském Montrealu v oblasti neurologie a jmenují se takhle. Váš mozek se může změnit, a váš mozek se může uzdravit. Další. A pak tady je nesmírně zajímavá monografie, která se nazývá Druhý mozek. Ukazuje neurologické a vědomí propojení mezi prvním a druhým mozkem, který máte v lidském těle. Zkuste se podívat jenom na tyhle ty čtyři knížky. Změní to váš pohled na sebe sama, ale změní to i váš pohled na vědomí.
1: A já tady dodám ještě, že zkuste se podívat taky na knížky pana profesora Staňka, který najdete samozřejmě na webu www.petrbureš.tv.cz na e-shopu, protože pan profesor je studnicí se svými spolupracovníky obrovského vědomí, obrovských vědomostí a velice užitečných informací, takže toť k tomu. A přátelé drazí, dovolte mi, abych se s váma pro dnešek rozloučil. Popřál vám opravdu krásný, chladnější trošku už vstup do nového pracovního týdne, ať ty prázdniny budou vám nabijou baterky trošku a ať už ty horory s tím vedrem trochu pominou a já věřím, že brzy se zase tady sejdeme. Zítra od 6 hodin Vítě Pilmajer, od 8 Skaldoviny, potom samozřejmě ve středu Skálova simultánka, ve čtvrtek máme autogramiádu, plus teda, jak jsem říkal, další pořady v pátek, no prostě máte toho tady hromadu, proto si dejte odběr, vy, kteří jste to ještě neudělali, a dejte zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože toho tady máme spoustu. Máme teď i v terénu kameramany, takže točíme videa pro vás, různý besedy a tak dál, abyste byli v centru informací. A pane profesore, já vám moc krát děkuju, dneska to bylo opravdu zážitek.
0: Děkuji pěkně.
1: A ještě jednou přeju vše dobré, všechno nejlepší a krásný jmeniny, svátek a nechť každý den je dalším svátkem pro nás, pro všechny.
0: A já děkuji všem posluchačům i vám, pane Bureš, a říkám, těšme se každý den z krásných radostí života a uvědomme si, že sice zlo je kolem nás, ale dobro nezvítězí. Dobro nám dá naději do života. A ať vás tahle ta naděje provází všechny. Děkuji pěkně.
1: Tak vážení přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc a jak říkáme s básníkem, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Užívejte naplno sluníčko, o zbytek se postará Irix.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard, takhle na dálku, jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardí rodina, no tak jsem za to rád, takže buďte zdraví a buďte pozdravení. A když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, doufám, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No, uvidíme, uvidíme. Trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo? Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od raního kuropění a už jsem rád. Před 5 hodinou jsem doběhl počítači a už já musel rád, když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku.
0: Rozumíš? Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce, no, když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
1: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. Teprve na mikrofon teda, na počítač, jo.
0: Teďko tě slyšíme to asi trochu lépe, no.
1: Tak, že...
0: No to je jiný kafe, tohle to úplně.
1: No já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
0: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
0: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct,
2: no.
0: Jako,
2: no. Prosím tě, takže už víme, že byl problém. No. Já jsem si přepl reproduktor, ale nepřechl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
0: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
0: Takže,
2: a pozor, yes, yes.
0: Ale pozor, ono
2: se nám stává pláci. Maximálně jednou za 10 let.
0: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, tyjo. No a už to spadlo.
2: No, oh, no čau. No čau. Tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý. Vše objímám, všechny zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden. Konec.
0: Víče, stejně mají ty sluchátka tendenci zkreslovat. To, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako, jinak zkreslují jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
0: Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme.
2: No, ale teď už mám všechno jsem nastal, rozumíš, a stejně mě to vyplo z toho. Proč.
0: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase.
0: Normálně mě to odhlásilo. No, to je drzost, největší. No, to je. Takže makal. Stresný. Říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi podruhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
0: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrosti o zvítězit. No.
0: Jsme s Eliškou to taky jako přežili u vody.
2: Pořádně.
0: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže... Takže dalo se, ovšem bylo to v Evropě docela napjatý, umřelo asi 1300 lidí na to teplo prej.
2: Počkej, fakt,
0: no jo.
2: To jsem nikdy nezaznamenal,
0: no jo, tu zprávu. No byly o tom články, normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal, takže...
2: Tady to už říkáš asi.
0: Já už jsem říkal.
2: No já jsem...
0: Povídej, já najdu ten článek,
2: jak jsem tady mám. S tím horkem, tak to najdi. Já v souvislosti s tím horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakým paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal
0: Jiří, vypadáváš.
2: Hele,
0: vypadáváš.
2: A zabavili mu horšru.
0: Normálně vypadáváš, půl věty
2: to není možný. Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na...
0: Tu se ještě zapnu.
2: Ten mikrofon druhý. A...
1: Co teď?
0: Povídej. Řekni něco. Ty řekneš, co teď, a pak je ticho.
1: Mluvím. Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit.